světem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

zpívají o tom vrabci na roketě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událost mi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Bylo to jak výbuch, jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby stavit chales nemoh čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, je

0: kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě být.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš. Co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž?
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl opravdu jen

Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé hodné folkové muziky. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, opět po týdnu to máme folková pohlazení. A dnes to bude s kvízem. Celý pořad namíchám z písniček interpretů, kteří mají něco společného. Vaším úkolem je určit, co mají společného. Nemusíte soutěžit nějak vehementně, snažit se někam psát nebo volat. Na konci pořadu si to vyhodnotíme a schválně, jestli na to přijdete. Napovídat moc nebudu, snad jen to, že o úvodní písničku se postará dnes už nehrající pražská kapela Na čas.

Posloucháte folková polazení Českého rozhlasu, dnes trošku zahalena tajemství, neboť všechny písničky, které si dnes hrajeme, mají jakousi pojící nitku, jednu věc, která je spojuje. Vaším úkolem je uhodnout, o co jde.

tak už víte, už tušíte. Výběr dnešních písniček není náhodný. V dnešním pořadu skutečně zní písně, které mají něco společného. Tedy folková polazení s malou hádankou. Do tohoto výčtu zapadá i nezapomenutelná skvělá country kapela, která si říkala Neto, tedy Nepřátelé táborových ohňů.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: asi vstáváš.
1: Také zpívající basák Žalmanova spolu Petr Novotný patří do dnešního výběru, no, trošku záhadného výběru písní ve folkových pohlazení. Ne, že bych vás chtěl napínat, ale do konce hodinky nám ještě pár písniček zbývá. Vy máte možnost určit, uhodnout, co všechny písně dnes vybrané spojuje.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ve městě spí draci, pod zemí i v mracích, něco stále.

0: ve městě spí draci.
1: Nevermore a Kosmonaut. I tahle formace, kterou si nahrajeme příliš často, do dnešního výběru folkových pohlazení rozhodně patří. Zanedlouho si povíme proč. Teď si dovolím pustit ještě něco známějšího.

sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

říkáš něco o tom, co bychom dělat měli. Pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

Si nejsou černé, ale nejsou ani bílé. Kdy není tma, ale ještě ani vidno není. Bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá v třísle. Usnout a nevzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy. Na život už je pozdě a na

Vlasati pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Slíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

0: chorobou zít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzít, masahám si na zápěstí, zda mi to ještě...
1: Tak co? Povedlo se? Uhodli jste? Celý výběr dnešních folkových pohlazení měl jednoho společného jmenovatele, a to, že všichni interpreti, kteří nám dnes hráli nebo zpívali, jejich jméno nebo název kapely začíná písmenkem N. Slyšeli jsme třeba jaroměřskou skupinu Na pohodu, pražské Na čas, Zuzanu Navarovou, keltské Na ostro, samozřejmě nechyběli Nedvědi, nechyběl Neres nebo Neřeš, jak chcete. Slyšeli jsme i duo Nestíháme, Nevermore a Kosmonaut Nezmarský, jsme slyšeli také samozřejmě Nohavicu. Pokud jste to uhodli, klobouk dolů. Nebylo to, myslím, zas tak těžké a neřešitelné, a pokud jste se u toho aspoň trošku zabavili a poslouchali hodinu a byla to pro vás příjemná hodinka, pak mi bylo potěšením. Naslyšenou se u dalších folkových pohlazení příští týden bude těšit Vítěz Troníček. Mějte se.
2: Tento pořad vyrobil Český rozhlas

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Děkuju za to přivítání všem, krásné slunečné odpoledne.
1: Naše humor party právě startuje, milion posluchačů se raduje.
0: Humoriáda.

0: Tak to je hudební úvod s Hankou Zagorovou, vzpomínka na Haničku písničku. Ve studiu je Marie Redková. Má takovou žlutou halenku nebo svetřík, velmi živé, pestré, svěží jako celá ona.
1: O, děkuji.
0: Musím si ty hosty trošku předcházet. Krásný, ano, ty jsem si tě předvařil a ty nám prozradíš něco ze svého soukromí. Třeba jak jsi se dneska chystala na humoriádu?
1: Tak s tím bych se skoro ani nevytahovala, protože jsem byla nějaká taková, jako byli jsme na kolech teď o víkendu a říkala jsem si, musím si zacvičit, abych trochu to tělo jako uvedla do kondice, tak jsem si lehla na zem a málem jsem zaspala, protože jsem se probudila za hodinu. A to cvičení, to na to nedošlo tedy.
0: Tělo si žádá, tělo to potřebuje, takže odpočatá Marie je s námi. Ještě nám prozrať, prosím, kde si brázdila silnice či cyklostezky na kole?
1: Brázdila jsem cyklostezky v Krkonoších nad Vrchlabím a dlouho jsem tam nebyla v Krkonoších a musím říct, že tedy klobouk dolů, strašně se to tam zvedlo. Vrchlabí nádherné. Krása. No a to počasí, tak to zažíváme všichni.
0: Nebylo tam moc lidí, jako na Václaváku?
1: No, bylo, ale nebylo to tak hrozné.
0: Dalo se to prokličkovat. Tak.
1: Šlo to.
0: Sportovně nadaná, ještě odpočatá Marie se pustí do prvního výběru.
1: No, ráda bych, to jsou mý dva favoriti, Jan Werich s Miroslavem Horníčkem, to jsou jména, která stále táhnou.
0: Stačí je vyslovit a jdeme na ně.
2: Ovšem teď jste narazil, mistře, na otázku.
3: Ano.
2: Která by zajímala nejen mne, ale i naši čtenářovi.
3: A.
2: Takže vy byste dovolil, já bych s vámi učinil takové...
3: Takový intervivárium, ano.
2: Ano, ano.
3: Ano, ano. Vy jste od novin.
2: Kde?
3: Ne, já myslím v celku jako.
2: Jo, tak, to
3: ano,
2: jo, to
3: ano,
2: jo.
3: Já jsem hned poznal, že jste od novin. Jak jste řekl, že by to zajímalo vaši čtenářové.
2: Takže já bych pro naše noviny udělal s vámi...
3: A pro které noviny je to? No to je jedno, že ano.
2: Já myslím, že to uděláme tak, že já bych se tázal a vy byste odpověděl.
3: Ano, ano, to bude originální, ano.
2: Takže já položím otázku.
3: A já ji zvednu.
2: To ne. Já to myslím obrazně.
3: A obrazně.
2: Já, že položím otázky a vy si to zodpovíte.
3: Vy nemáte odpovědného redaktora?
2: Samozřejmě, že máme. Ten zodpoví ty vaše odpovědi.
3: Ano, ano. Že to je dělba udělba.
2: Takže já začnu.
3: Prosím, jo. Prosím.
2: Jste připraven?
3: Jsem připraven.
2: Já snad začnu přímo tím. Já to zapíšu. To první je... otázka, jste připraven?
3: Jsem připraven. To je originální, ano. To je velmi originální, ano.
2: To si počtou lidé.
3: Jste připraven? Ano. Jsem to si připraven. Počtou, ano. Až když jsem připraven, to mývali, myslím, skauti tady na opasku.
2: Ano, ano.
3: Tak to tam nedávejte, ano. Ne.
2: Já jsem škrtl to připraven a nechám sem.
3: Ano, sem.
2: Sem.
3: Je. Ano, sem. A nechte to... tam tečky, ať si nějaký dopisovatel, když se dopíše vůl.
2: Třeba. To už je na vůli toho, kterého, že
3: ano.
2: Jo. Jo.
3: Ačkoliv sem, to je cogito ergo sum.
2: Myslím, tudíž sem. To je známý.
3: To je nějaký filozof, ne?
2: Ano. Descartes.
3: A Descartes. To byl filozof?
2: To byl filozof. Francouzský.
3: To byl francouzský filozof?
2: Francouzský filozof.
3: Jaká to byla škola, to nevíte?
2: Patrně metafyzik.
3: Třeba to fyzik mi nevadilo, ale to meta je blbý. Tak to škrtněte, to je lepší.
2: Já to škrtnu. Aby nebyl průšvih.
3: Fuj, to jsem se flek.
2: Proč?
3: Já myslím, že řeknete průhonice.
2: Teď jsem se já plek. Já jsem myslel, že neřeknete průhonic. No, tak no. To je škrtnutý, jo? To by bylo za námi.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Werich, Miroslav Horníček pro tuto chvíli. Můžou pokračovat, pokud jsou posluchači připraveni odhlasovat Ačka, když dají Bčka, nastoupí anekdoty, tak si vyberte humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo zavolejte na 731 800 900. A to byla paráda, jak si hráli s tou češtinou.
1: Já to miluju. Vy jste od novin. Kde? Já položím otázku. A já ji zvednu. Já tohle, fakt, to je plný dvojsmyslů, krása.
0: A navíc teď ještě přidáme léčitele Michala Tučného, Medicine Man je tu.
5: Medicine Man

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Marie Hredková a Pavel Kučera. Vy v tuto chvíli můžete přidat své hlasy pro Jana Vericha s Miroslavem Horníčkem anebo anekdoty. Tak koho si vyberete? Ptáme se právě vás. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Pavle Standa Zemník vás zdraví, paní Hredkovou.
5: Dobré odpoledne, také vás
4: zdravím dvakrát. Já si pamatuju, asi před 25 lety nám moderovala sjezd odborového svazu energetiku.
5: Vidíte to?
4: A krásně si s náma povídala o přestávkách na zahradě tam, v parku.
3: Aha, Marie rozumí všemu.
4: A já vůbec si nenechal podepsat do programu.
5: Ale tak.
3: No tak to je to, hezká
5: takhle
3: vzpomínka,
5: si popovídáme, ne? To je mnohem lepší než nějaký
3: tady je to zábavnější.
5: Suchej podpis.
4: No, ale já bych ho chtěl. A to nevadí, ale já bych si dal radši anekdoty, protože ta ukázka první byla pro mě moc složitá.
3: No tak dobře, jak myslíte, je to podle vašeho gusta.
5: Jo.
3: Ano, děkujeme za hlas, naslyšenou.
4: Já vám děkuju.
3: Díky.
5: Naslyšenou.
3: Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karoviné, dobrý den, paní Radková.
5: Dobrý den.
6: Ivan Pavle.
3: Dobrý den.
6: A hlasy taky pro anekdoty.
3: Dobře, máme zapsáno, děkujeme. Další prosím. Haló.
7: Zase Míla z Prahy 8,
3: dobrý den.
7: Já bych byl pro ty forbíny, protože ty jsou nekoneční a vděční. A jenom paní Redkovou jsme se potkali v televizi. Aha. Já jsem tam pracoval v tom pravodajství, abyste nemohla trefit ven. Já říkám, choďte pořád dokola a schody co jdou ven z baráku, tak to je už ale taky nějaký pátek. Ale každopádně už tam taky nejsem. Mějte se krásně a užijte.
5: I vy, milí kolego, naschledanou.
3: Děkujeme, Bludiště Kavčí hor proběhlo. No a to bylo tehdy nová budova, nebo už byla zaběhnutá?
5: No, už byla chviličku, tak nějakých 5 let.
3: Ale těch chodeb schodišť.
5: Ono to skutečně bylo kolem dokola, no. Takže když se člověk splet, tak musel znova kolem dokola.
3: Zbloudilá hlasatelka. A to jsme viděli nakonec ve filmu Marie Poledňákové Kotva u přívozu s Janou Šulcovou v hlavní roli. Ta to tam prožila, paní Poledňáková měla ráda, když v jejich filmech všichni běhali, aby to bylo akční, tak nechala paní Šulcovou proběhnout právě celými Kavčími horami doslova. Dobré odpoledne, kdo je tady?
8: Dobré odpoledne, tady František Raupi Nebrotavou, zdravím paní Redkovou i vás, Pavlíku.
3: Dobrý den.
8: Anekdoty ty má každý rád, anekdoty umějí rozesmát.
3: Děkujeme za hlas. Máme zapsáno.
5: Děkujeme.
3: Naschledanou. Zdravíme, vítáme dalšího.
9: Dobrý den, velice vás zdravím, oba dva. Tady Jirka.
5: Dobrý den,
9: Jirko. Já bych si dal Plzeňáka jednoho.
3: Myslíte pana Horníčka?
9: Ano.
3: Tušil jsem to. Má váš hlas zapsán i s panem Verichem? Děkujeme, naslyšenou.
5: Díky. Naslyšenou.
3: Naslyšenou. A ještě vy, prosím.
10: Dobrý den, tady Petr Zedlonek, toho času v Hlačovicách.
3: Ano, dobrý den.
5: Krása.
10: Zdravím všechny humoriádníky.
5: Díky.
10: Také Pavla.
3: Dobrý den.
10: A tu milou, usměvavou dámu, co sedí naproti. Mhm.
5: Já vás taky zdravím.
3: To je na tebe, Marie.
10: Tak příjemné, paní Maruško.
3: Ano.
10: To je příjemné, když taková dáma mě pozdraví.
3: Že jo?
10: A já bych si vybral pokračování.
3: Tak, máme zapsáno. Děkujeme pěkně.
5: Děkujeme.
10: Hezký den přeji.
3: Hezký den i vám. Tak přátelé, v tuto chvíli došlo k vyrovnání stavu absolutnímu, takže vy, dobrý den. Ještě jeden potřebujeme hlas. Kdo pak nám to rozhodne? 731 800 900. Čekáme na tuto chvíli, chvíle napěti a zrovna na schválení, kdo nezavolá. A nebo se nám zhroutily linky? No já nevím, možná, jak to rozhodneme.
5: Možná se zhroutily spíš než...
3: No se zhroutím z toho. Ne, podíváme se do SMS-ek, tam to rozhodneme. A nebo pozor, halo, dobrý den, přišlo to?
5: Dobrý den, slyšíme se.
3: Lukáš?
11: Ano.
3: Ano.
11: Zdravím vás oba, zejména paní Redkovou.
5: Děkuji.
11: A určitě hlasuji pro pokračování, protože nad to není.
3: A vy za to můžete, že budeme poslouchat dál Vericha s Horníčkem. Děkujem. Děkujeme krásně, naslyšenou.
11: Taky naslyšenou. Děkuji.
12: Takže ani nejste ani připraven? A já začnu druhou otázkou.
11: Ano.
12: Jo? Já začnu druhou otázkou, která nám zní. Kdy procitáte?
11: Prosím?
12: Kdy procitáte?
11: To je latinsky?
12: To snad ne, pro Boha. To bych ani nerozuměl.
11: Kde procitáte?
12: Ne, kde, kdy.
11: Ne, kde, kdy. De procitáte, jako je de profundis?
12: Ale ne, to už je úplně vaše věc, to bychom se neptali, to... To ne, to zase...
11: De procitáte,
12: no, kdy vy ráno...
11: A, kdy procitám?
12: No!
11: Frühlingsrauschen, že ano? Ano, jakmile se probudím.
12: Jakmile se probudím. A probouzíte se...
11: Hned po procitnutí, před procitnutí.
12: Aha, takže... Ano. Popřed, jo. A mezi tím?
11: Mezi tím mám pomalý metabolismus.
12: Mohu to o vás napsat?
11: Já myslím, že ano, to není nic proti ničemu, to je... To mě řekli veřejně na středisku, že mám pomalý metabolismus.
12: Tak to bude něco od vědy.
11: To bude něco od vědy, jo.
12: Já to napíšu. Máte pomalý metabolismus.
11: Mám pomalý metabolismus.
12: Stejně se říká, co všecko máte.
11: No, tak.
12: No jo. Máte.
11: A napište, že mám dva, ať mají stev.
12: Jo.
11: Jeden rychle, jeden pomalý. Je to.
12: Konečně dneska už může mít každý metabolismus.
11: Ano, každý. A bez poukazu, jo. Že ano.
12: Tak to máme metabolismus 603, jo?
11: Ano. A pak mám jeden, tedy Fiat.
12: Fiat, ano.
11: Ale ten Fiat mám doživotně.
12: Jo?
11: Tam jednou vlezu a už víckrát nemůžu ven.
12: Pochopitelně. Ano. Tak to máme ty metabolizmy,
11: ano.
12: Jo?
11: Ano.
12: A to se koná kdy? Tedy...
11: No ráno, časně, kolem 11.
12: No, napíšeme v 10, abychom nepopudili.
11: Ano.
12: No a když jak si procitnete, tak...
11: No tak potom na mě vlítne údržba.
12: Údržba?
11: Údržba, a to mě drhnou čistěji.
12: Myčky?
11: Myčky. Myčky až po pás a od pasu myči.
12: Myči.
11: A potom myči? Tedy česačky a...
12: Ošněrovačky
11: a šněrovačky a...
12: Oblékačky.
11: A zapínačky, oblékačky.
12: Vazačky jistě na to, že jo?
11: Ano.
12: Ano, samovazačky tak... A halekačky to...
11: Halekačky ne. No, když je potřebuju, tak si dám Prahu, tam jsou vždycky.
12: Jo.
2: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje, dokonce už 13. rokem vysíláme Humoriádu. Takže pokračujeme i dnes a dál s Marií Redkovou.
2: Ráda, děkuju.
1: Tak jaký bude další výběr?
2: Já bych vybrala chalupáře notorického, který o ní úžasně dokázal vyprávět a také psát, Františka Nepila. A teď jsme si vygooglili, že on odešel brzy ve svých 66 letech. Měl ještě věru, co říct, jeho škoda.
1: No a strašně to letí, protože není mezi námi od roku 95, už bohužel. No. Ale v nahrávkách ho máme.
2: A o té chalupě, to je nádhera.
1: A navíc ještě Miroslav Horníček, kterého jsme slyšeli před chvílí, řekl trefně, on toho řekl mnoho na téma František Nepil, mnoho hezkého, ale myslím, že tahle věta, kterou teď řeknu, je úplně nejpřesnější. Když se ozve jeho hlas, zabrání to člověku spěchat.
2: A to je pravda.
3: Máte co na sebe? Teď promluvím o oblečení, třeba že mám v této oblasti několik achilových pat. Předně nemám zrovna konfekční postavu. Šaty, jak víte, dělají sice člověka, ale zrovna v mém případě není výsledek jejich práce na úrovni jejich předpokladů, ač se velmi nadřou. Za druhé, mluvím-li o oblečení, nesmí se nikdo dozvědět, jak rád nosím tepláky, ale ne ty moderní s bílým sedlem a lampasama, co v nich poklusávají na stadionech samí Sebastiánové Kóvé, nýbrž tepláky klasické, jézeďácké, pohodlně vytlačené v kolenou a se štědrou rezervou pro další rozvoj zadnice. Jenže já v nich sedím jen u psacího stolu a jakmile vstupuju na veřejnost, beru si na sebe to nejlepší, do čeho se vejdu. Párkrát mi to však také nevyšlo a to vždy selháním mého lidského faktoru. Například v Českých Budějovicích. Tam vylákal pan Oulík na pravidelné autorské večery postupně všechny hovoruschopné literáty první a druhé výkonnostní třídy, pokud neměli v jižních Čechách černou čárku. Nakonec pozval i mne, abych 10 kilometrů před cílem zjistil, že jsem si svůj apartní obleček zapomněl v Praze v předsíni. Oblékací komplex ve mně vyvolal, dej mu pán Bůh nebe, už před 25 lety Pavel Buxa, který psával pod jménem Karel Michal. Než emigroval, byl mým redaktorem v Plameni a když jsem měl jít na své první setkání se čtenáři v životě, byl jediným, koho jsem se nestyděl zeptat, co si vlastně vzít na sebe. Vy budete jistě mluvit vtipně a duchaplně, zabafal na mě z čibuku. Takže tam klidně můžete jít v záplatovaných kalhotech. V první chvíli jsem považoval za jasné, že tam mohu jít třeba v záplatovaných kalhotech, ale pak mi došlo, že ta odpověď je vlastně piticky dvojznačná, že znamená, jestliže člověk mluví duchaplně, může být oblečen, jak chce. Nejste-li si však svou vtipností jist, oblékněte se slušně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Marie, praktická otázka. Jak oblečený má být muž, aby se ti líbil?
2: Já musím říct, že muže neberu podle oblečení, ale podle toho, jak jsou chytří a vtipní.
1: Takže nemusí být oblečení hlavně.
2: Můžou mít klidně i ty tepláky.
1: Jo. To je žena na svém místě, tady no, u mikrofonu.
2: A vtipní, proto chodím ráda do humoriády.
1: Bezva. František Nepil může promlouvat dál, když bude Ačko. Když bude Bčko, nastoupí Sandra Pogodová, tento dámský tajfun doslova. Tak si vyberte SMS-kou humor mezera B, A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas v Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: A děkujeme, že si vyberete humor podle vašeho gusta. Buď to František Nepil nebo Sandra Pogodová. V tuto chvíli to jsou varianty pro vás, dámy a páni u rádia. Ve studiu se mnou Marie Redková. Zvědavá, co to bude. Dobrý den.
6: Krásné úterý, Pavle, tady Veronika Rakovník, tady je úplný léto.
7: I u nás.
6: Přeji vám krásný den. Maruško, pozdravujte Haničku Zarevůckou od neposlušné a zlobivé malé holčičky, která jejímu bratrovi, když jsme hráli si na hřišti, nasypala píseň očí.
5: No. Jestli si to budou pamatovat všichni ještě.
6: Takže jestli můžu poprosit, mně se líbil František Nepl a přeju vám krásný den, mějte se hezky.
7: Taky vám, díky.
5: Děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Hínek z Vysočiny. Já zdravím paní Vyskovou i vás.
7: Mm-hmm. Hezké odpoledne.
8: Takže nedávám hlas pan Nepilovi.
5: Mm-hmm. Děkujeme, Béčko. Dobré odpoledne, kdo dál hlasuje? Haló.
7: Haló.
9: Dobrý den.
7: Dobrý den.
9: Tady Tomáš ze Studnice Uhlínska. Mm-hmm. A prosil bych, jak jste říkal, ten tajfun v podobě paní Pogodové.
7: Děkujem.
5: Chcete více temperamentu? Jasně, máme zapsáno. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak, ještě jednou se zeptám. Dobré odpoledne. Prosím.
10: Dobré odpoledne. Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle.
5: Zdravím.
10: Paní Redkovou.
7: Také zdravím.
10: Já bych hlasoval též pro pana Nepila.
5: Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Další prosím. Dobrý den.
11: Dobrý den. Braňo z Martina.
7: Dobrý den, Braňo.
11: Hlasujem za Bečko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
5: Nápodobně a děkujeme. Dobrý den.
12: Dobrý den, tady je posluchačka Anna a já bych prosila pana Nepila.
5: Máme zapsáno. Díky moc.
7: Děkujem.
5: Tak přátelé, Sandra si bude muset počkat, aby vás pobavila chvilku, snad dostane šanci ještě ve finále. Teď František Nepil dokončí povídání. Jmenuje se to Sám o sobě.
13: Jist jsem si pochopitelně nebyl nikde, ani v Budějovicích ne, a tak jsem šel do obchodu s oděvy. Tam samozřejmě neměli obleky na nekonfekční postavu. Vy blázínku, smál se pan Oulík, vaši kolegové tu seděli ve svetrech s prodřenými lokty a vy si děláte hlavu. A co budete mít na sobě vy, ptal jsem se. A on na to, já samozřejmě oblek mít musím, já nemohu vedle vás sedět v téhle kostkované košili, ale vy jste oblečen svátečněji než vaši kolegové, ta vaše zipsová bunda nemá daleko ke smyslu.

0: a šel do vývrtky. Oblek tam nebyl. Zapomněl si ho doma jako já. Takže jsme absolvovali autorský večer jako u táboráku. On v kostkované košili a já v zipsové bundě. Na nebesích pobaveně půkal ze svého čibuku Pavel Buxa. Jistěže proto, jak vtipně a duchaplně jsme to vysvětlovali z jeviště. Od té doby jsem zapomněl svůj oblek již jen jednou, když jsem jel do Moravského Krumlova zahajovat výstavu pana Kudláčka. Ale když jsem jel do Domažlic otvírat výstavu Ludmile Jiřincové, první dámě české grafiky, jel jsem sice ve svých úplně nejlepších šatech, ale přesto moje žena začala z ničeho nic hořekovat. Myšáku, pro boha, co to máš na sobě? A já měl střevíce, ve kterých jsem v neděli zedničil, samé vápno, samá malta, protože jsme se cestou zastavili na chalupě, abychom zalili okurky a rajčata. Já se na to přezul a zapomněl jsem se pak přezout naspátek. Takže před Domažlicemi jsem si musel koupit nové střevíce, a ty měli tak drahé, že jsem měl pouze na jeden. Na druhý střevíc mi musela půjčit žena. Ale koupil jsem je skoro rád. Už jsem zažil doby, kdy představitelé imitovali před masami svou dělnickost bekovkami naraženými na hlavu. Teď potkávám vrstevníky, kteří maskují svůj věk a artrózu džínami či bermudami. S chutí se tedy dívám na pana Fitzwatera, Margaret Tutweilerovou, na našeho Václava Klause i na Vitalie Čurkina, protože i ten ví, v čem na veřejnost. A přemýšlím, kdy jim Pavel Buxa mohl říci totéž, co mě. A jak je od nich hezké, že si nikdy nezapomenou oblek doma v předsíni a střevíce po zalévání na chalupě.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik závěrečně vypointované rady pana Nepila. Přátelé, jdeme do finálního souboje, vracíme do hry anekdoty s Miroslavem Moravcem a Václavem Postráneckým, anebo Sandra Pogodová o cestování autem s Karlem Šípem ve Všechno party. To je závěrečný výběr. Co Marie na to? Která by se jí varianta zamlouvala více?
3: Já nechci.
2: Kdo by je víc pobavil?
3: Nechci ovlivňovat posluchače, takže se nechám překvapit.
2: Dobře, humor mezera A, humor mezera B, račte hlasovat na 90 011 04, SMS-kou voláte na 731 800 900 své hlasy. Jak svět přichází o básníky, je známý to film a z něj tato píseň s Vítou Vávrou.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kromě svých uší máme nasazeny i uši sluchátkové s Marií Redkovou a posloucháme vás na našem telefonu, komu přidáte hlasy anekdotám nebo Sandře Pokodové. V tuto chvíli můžete hlasovat vy. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Mirek Boskovic. Ano. Byl bych pro Sandru a jenom skromný dotaz.
3: Ano.
2: Je vyšší Maruška anebo Sandra?
1: Já myslím, že Marie, ale to je můj osobní tip, si myslím.
3: No, tak já nevím, kolik má Sandra, my já mám zjistíme, 180.
1: My to zjistíme na těch internetech a dáme vám vědět přes rádio, ano?
2: Ano,
3: mějte se hezky.
1: Takže Sandru volí pan Mirek, děkujeme pěkně, zajímavé dotazy, děkujeme za ně. Krásně jste to oživil, dobré odpoledne. Haló?
4: Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, telefonu Edita. Já bych ráda poslala svůj hlas Sandře Pokodové.
1: Výborně, děkujeme pěkně.
3: Děkujeme.
1: Naslyšenou, děkujem, budeme se těšit
3: i
1: napodobně.
3: Vám.
1: Tak, a kdo je teď na telefonu? Haló?
5: Dobrý den, zdraví Vanovice na Hané.
1: Zdravíme.
3: I vás zdravíme.
5: Pečko.
1: A děkujeme.
3: Děkujeme.
1: A mějte se hezky, naslyšenou.
5: Ahoj.
1: Tak, přátelé, Sandra Pokodová je tady s vámi.
6: Vy jste byla, tak dělala jste někde v Americe operku, že jo?
7: No to byla výborná antikoncepce.
6: Proč antikoncepce?
7: No protože mi 43 let, doteď nemám děti a rodinu. To zabralo bezvadně. Já jsem tam se starala o 3 děti v té Americe. Co děti? O 3 kluky, takhle.
6: Americký kluky. Jako operka jste tam.
7: Ano,
6: jestli tak vybavuju.
7: A to mi bylo, to je 20 let, to mi bylo nějakých 23.
6: Ano.
7: Teď je mi 43, takže jako antikoncepce ta americká rodina zabrala výborně. To je pravda.
6: Nějaký debilové ty děti, jo, nebo co?
7: No, americký kluci, to bylo strašný. Ne, to bylo, a dokonce teďka v létě ten nejmladší,
6: no.
7: Ten se teďka ženil, teď v létě.
6: Oni
7: mě zvali, no, psali mi mail, oni mě sledujou, no. Články a toto. Bezvadný jsou, že píšou... Vidíme, že jsi slavná. My teda nevíme, v čem hraješ, my to v česky neumíme, že jo. Oni tu hatmatilku naši ne to. Oni jenom vidějí, my vidíme, že hodně těch článků o tobě jako vychází, ale oni vůbec netuší, jestli točím jako třeba pornofilmy.
6: Ano.
7: Jo? A nebo jestli dělám třeba zpravodajství, něco jako na úrovni a takhle. Ale nevadí, no. Takže, ale já si myslím, že oni jsou rádi, že já už tam jako o ty děti se jim.
6: A berou vás jako takovou českou tetu do teďka, jako když jste v kontaktu, vlastně jako, si vás oblíbili.
7: No takhle, já jsem jim rozbila auto tam tenkrát jedno. Ono to, já jsem, Karle, já když jsem dostala řidičák, já jsem začala být daleko, takhle, daleko pozornější chodec. Ne, protože jsem pochopila, že řidičský průkaz může dostat každý hovado. Lidi bacha na těch přechodech. Mimochodem,
6: no.
7: Víte, jak poznáte jak v tom národ, jaký má řidiče? Jaký ty, no podle chodců. Podle toho, jak se chodci pohybují po ulici. Češi, to si všimněte, zhruba od půlky přechodu přebíhají. A ještě s výrazem, promiňte, zavazím, jede auto.
6: Ano.
7: Jo, to je krásný moravský slovo, zavazím.
6: Zavazím, ano.
7: Překážím, to ano. Je pro českého diváka překážím.
6: Ano.
7: A opravdu Češi, oni tak jako ne sebevědomě, tak nenápadně vyrazej a teď v půlce toho přechodu už vidíte. Ale velice často, všimněte si, řídíte určitě,
6: no,
7: Karle, tak si všimněte, jak předtím opravdu tak zhruba v půlce přechodu 90% Čechů začne přebíhat přes ten přechod. Jo.
6: Máte pravdu, rozehnal jsem několik přechodů. Tak to vím. Ano.
7: A já právě, když jsem dostala řidičák, tak jsem začala být daleko pozornější jako chodec.
6: Ano.
7: A dobře dělám, protože já jsem měla 4 auta už a všech 5 jsem rozbila.
1: Tak tolik je pro tuto chvíli a pro tuto humoriádu Sandra Pokodová. 166 cm Mirku z Boskovic má Sandra a Maruška, jak říkala, přes 180?
3: No, mývala jsem 181. Nevím, jestli už nerostu do země, drobátko.
1: To asi
3: tak
1: ne,
3: 180.
1: Jste v té kategorii 180 s Ivanou Chýlkovou společně, že jo? 183 by měla mít paní Ivana. Všechny zdravíme. I ty vysoké, i ty menší, všechny skvělé dámy i pány.
3: Já zdravím jak velké, tak malé, Všechno dobré přeju.
1: Ano, navíc k výškám se dostaneme s Olgou Lounovou, tak se jmenuje její písnička, tak můžeme volně navázat. Všechno nám to sedí k sobě. Děkujeme za krásné chvíle, Marie.
3: Já děkuju. Odcházím zase s dobrou náladou. Mějte se všichni krásně.
1: Doufám, že i posluchači se pobavili. Můžete to zkusit opět zítra. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V rámci říjnových voleb se uskuteční i 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Plzeň od října zprovozní nový parkovací dům na Světovaru. Plzeňští hokejisté vyhráli v Mladé Boleslavi. A dnes bude jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Pěkné ráno, zprávy pro vás má Andrea Samešová. Součástí říjnových voleb bude 19 referend o výstavbě větrných elektráren. V referendech se má rozhodnout o více než 80 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW, což by znamenalo zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku a elektřinu pro zhruba 400 000 domácností. Vyplývá to z analýzy Svazu moderní energetiky. V Plzeňském kraji budou o elektrárnách hlasovat obyvatelé Kralovic a Žihle na severním Plzeňsku a také Měčína na Klatovsku. Plzně na Světovaru začne od začátku října fungovat nový parkovací dům. 5 nadzemních a 3 podzemní podlaží pojmou více než 400 aut. Využívat je budou hlavně rezidenti, ale i další řidiči, říká ředitel správy veřejného statku města Plzně Milan Sterly.
2: Vzniká zde okolní městská zástavba, určitě bude využíván i těmito rezidenty. Potom je tu samozřejmě možnost pro veřejnost k zvaným hodinovým stáním nebo celodenním v blízkosti je zařízení Tech Tower, který bude mít předplacená stání také v rozmezí asi 150 míst.
0: Předplatné bude možné od zítřka zakoupit v zákaznickém centru plzeňských městských dopravních podniků v Plzni na Denisově nábřeží. Evropa musí být podle italské premiérky aktivnější při řešení válek na Ukrajině a Blízkém východě. Pojednání v Praze to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. Poprvé v premiérské funkci ji v sídle vlády přijal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meloniová zdůraznila, že vztah Evropy a Spojených států musí zůstat pevný.
3: Všichni budeme silnější, když budeme jednotní a jestliže se rozdrobíme, tak nás to oslabí.
4: Italská premiérka Giorgia Meloniová je připravená posilovat vazby s USA, ať už ve jménu Itálie nebo Evropy. Americký prezident Donald Trump ji přitom v létě zkritizoval za to, že Itálie nepomohla USA ve válce proti Iránu. Meloniová v Praze vyzdvihla taky spolupráci s Českem v oblasti migrace, která podle ní přinesla konkrétní výsledky v Evropě.
5: Ta Evropa se může zásadně změnit příští rok, protože jsou důležité volby ve Francii, ve Španělsku, v Polsku.
4: Premiér Andrej Babiš přivítal Meloniovou společně s čestnou stráží. Strakova akademie přitom svítila v barvách italské vlajky. Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Společnost Baťa během příštího roku uzavře závod v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku. O práci přijde přes 90 lidí. Podle člena představenstva firmy Andrea Montagnoliho se provoz závodu už nevyplatí. Případná přestavba továrny by se podle firmy při současné poptávce také nevyplatila. Baťa v Česku dál zůstane jako maloobchodní prodejce. Závod v Dolním Němčí je posledním ve střední Evropě.
1: Sport.
0: Třetí výhru v řadě vybojovali hokejisté Plzně. V 6. extraligovém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1. Velký podíl na to měl gólman Nik Malík.
6: Těžký zápas to jako byl, ale nemoc, jako mi tady to moc nevyhovuje, moc střel nešlo, nebo nevyhovuje. Je to určitě těžší pro mě se udržet v nějakém tempu. Vím, že ta Boleslav má hráče, co umí, jako udeřit, mají šikovné hráče, takže prostě furt si prostě dávat pozor na to, aby prostě někdo neujel a prostě zbytečně jsme nešli třeba, aby nám neodskočili a neprohrávali jsme třeba o gol, protože potom víme, že se to těžce dotahuje.
0: Čeští fotbalisté ani ve druhém utkání Ligy národů nebodovali. V pražském Edenu prohráli při dlouhém oslabení s Anglií 0-2. Svěřenci španělského kouče Denyi hráli v 10 už od 25. minuty, kdy viděl červenou kartu Pavel Šulc.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno s vysokou oblačností. Ráno se mohou v údolích výjimečně tvořit mlhy. Teploty 21 až 24, na horách 18 až 21 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž jednička tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Kyšicích na Plzeňsku na silnici 2/180 Dýšinská ulice Náves se v těchto dnech pracuje. Provoz je řízen kyvadlově jedním pruhem. Jinak by vás zatím po ránu nic mimořádného zdržet nemělo. Plynule průjezdná je i dálnice D5.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zprávy v podání Andreje Samešové našly svou tečku 5 minut po 5. hodině. Přejeme vám hezké ráno a za chvilku otevíráme další téma. Někteří opustili své domovy jenom z doklady a pár drobnostmi, které při evakuaci stihli popadnout. Na Ukrajině žijí odhadem až 4 miliony vnitřně vysídlených lidí, uprchlíků ve vlastním státě. Těm nejohroženějším přesídleným do Charkova pomáhají i Češi. Za chvilku řekneme víc.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Proč chodí policisté a strážníci vždycky ve dvojici?
1: Protože by to nezvládli.
2: Protože se jeden bojí střílet z pistole.
1: Kdyby za rohem stál jeden zloděj a zastřelil by jednoho, tak druhý by si ho podal zezadu.
3: Že mají přesilu?

0: auta, jestli nedělá nějaký špatný věci.
1: Třeba kdyby jeli autem, tak jeden řídí a druhý to vypisuje.
2: Kdyby někdo ukradl něco dvakrát, tak aby chytili oba dva.
3: Proto, že by jeden zatýkal a jeden třeba honil.
4: Aby ho chytili za dvě ruce toho zloděje.
5: Kdyby

0: Hezké ráno, v 5 hodin a 16 minut.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až polojasno s vysokou oblačností. Ráno se můžou v údolích výjimečně tvořit mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, na horách do 21 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr, rostlové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tady je středeční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň. Máme 5 hodin a skoro 21 minut. Mezinárodní centrum pro sledování vnitřně vysídlených lidí varuje, že počet takových osob se za posledních 10 let ve světě zdvojnásobil. Zatímco v roce 2016 žilo jako uprchlíci ve svém vlastním státě necelých 40 milionů lidí, dnes je vnitřních vysídlenců přes 82 milionů. Až 4 miliony vnitřně vysídlených přitom žijí celkem nedaleko českých hranic. Na Ukrajině. O ty nejzranitelnější, evakuované z frontových měst, se v Charkově stará organizace Člověk v tísni.
1: Náš dům měl 8 vchodů a 3 z nich zasáhly při útocích. Mezi nimi i ten, kde jsem žil já. Ten dům hořel 3 dny a nebyl nikdo, kdo by ho hasil.
2: Vzpomíná pan Oleksandr na své poslední dny v Kupiansku před 2 lety. Pak ho evakuovali do Charkova. U sebe měl jenom telefon a dokumenty. Nic jiného si ze zničeného bytu vzít nezvládl. Zůstala tam i jeho hůl, se kterou si pomáhal při chůzi. Trpí totiž cukrovkou. Z bytu v Kupiansku se přesunul do centra pro vnitřně vysídlené v Charkově.
1: Je tu docela chladno a taky je to tu trochu stísněné. Když jsem sem přišel, měl jsem jen 2 tašky, tak to nevadilo. Ale teď mám spoustu věcí, protože v kostele mi dali zimní oblečení a také nějaké nádobí. Taky tu žiju sám.
2: Pan Oleksandr je vdovec. Jeho žena zemřela 7 měsíců před válkou.
1: Dcera s námi nežila, žije v Kanadě. A můj vnuk žije v Irsku. Jednou mi zavolal a řekl, že se už na Ukrajinu nevrátí.
2: Vypráví a ukazuje přitom v telefonu fotku svého syna a jeho partnerky z porodního sálu. V náručí mají novorozence, pravnuka, kterého ale pan Oleksandr pravděpodobně nikdy na vlastní oči neuvidí.
3: Naším běžným klientem v tomto centru jsou starší lidé, často osamocení lidé, lidé s postižením, lidé, kteří potřebují neustálou asistenci a pečovatelskou službu. My víme, že zřizovatelé tohoto centra nemůžou svým klientům poskytnout veškeré služby a my zase nesuplujeme funkci státu. Víte, s ubytováním pro vnitřně vysídlené je na Ukrajině spousta problémů. Není dostatečná kapacita a ta místa, která pak pro příjem evakuovaných slouží, tomu většinou vůbec nejsou přizpůsobená. Chybí bezbariérové úpravy, rampy, výtahy.
2: Popisuje Dmitro z organizace Člověk v tísni, která mnoha lidem z Charkovského centra pro vnitřně vysídlené pomáhá například s vyřízením nových osobních nebo právních dokumentů, úhradou správních poplatků. Poskytuje jim ale i psychologickou pomoc či prostředky pro pokrytí nákladů na lékařské vyšetření. V domě pro vnitřně vysídlené bydlí i starší manželský pár Katerina a Vasil.
4: Já jsem byl fotbalista. Naše mužstvo bylo dokonce oblastním šampionem. Byl jsem tehdy útočníkem a nejlepším střelcem týmu. A teď tu jenom sedím. Sedím a čtu.
2: Žena ho napomíná, že je mrzout. Pan Vasil je po amputaci obou nohou. Přišel o ně kvůli gangréně způsobené starými zlomeninami. Společně obývají maličký pokoj v 9. patře. A výtah nefunguje.
5: Pokoj není tak zlý, ale co je špatné, chtěli jsme do přízemí, aby muž mohl ven. Jenže tam bydlí místní elita. Nám tam pokoj nepřidělili, takže muž prakticky nebyl celý rok venku. 2x ho syn snesl a vynesl v náručí, když jsme jeli do nemocnice. A to je všechno.
2: Popisuje těžkou situaci v centru paní Katerina a přiznává, že se jí stýská po domově pod Kupianskem. Nevěří, že by ještě stál. V oblasti zuří intenzivní boje, které prakticky srovnaly se zemí celou osadu. V budově pro vnitřně vysídlené dnes žije asi 200 lidí, většinou těch evakuovaných na poslední chvíli právě z Kupiansku. V celém Charkově je pak registrovaných asi 200 tisíc vnitřně vysídlených. Z Charkova Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
6: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Správa železnic postaví v Mířanech na Plzeňsku novou nádražní budovu. Už vyhlásila soutěž na dodavatele. Cena je maximálně 58 milionů korun. Jak uvedl mluvčí zprávy David Kabele, stavět by se mělo v prvním čtvrtletí příštího roku. Klatovská nemocnice otevřela spánkovou laboratoř. Pomáhá s diagnostikou a léčbou poruch spánku, hlavně spánkové apnoe a nespavosti. Důvodem je podle informací nemocnice nárůst pacientů s těmito problémy. V plzeňském depu 2015 po dvou letech skončila přestavba hlavní budovy, bývalé trolejbusové haly s výstavními prostory, kreativními dílnami a kavárnou. Město zaplatilo celkem 197 milionů korun. Do budoucna se ještě počítá s novým vstupem, přestavbou autobusové haly nebo truhlárny. Ceny benzínu a nafty opět začíná regulovat stát. Maximální povolené ceny pro zítřek oznámí ministerstvo financí dnes odpoledne na svých webových stránkách. Regulace potrvá minimálně měsíc. Třetí víru v řadě vybojovali hokejisté Plzně. V šestém extraligovém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1. Čeští fotbalisté ani ve druhém utkání Ligy národů nebodovali. V pražském Edenu prohráli při dlouhém oslabení s Anglií 0-2. A ještě počasí. Dnes bude v regionu jasno až polojasno s vysokou oblačností. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 24 stupňů, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí v Červeném Poříčí na Klatovsku u zámku, kde se opravuje most v místě snížená rychlost. Dálnice D5 zůstává zatím po ránu průjezdná plynule a hlášeny nemáme ani žádné dopravní nehody. Přejeme i nadále řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nemají hollywoodské rozpočty, přesto se české dokumenty dostávají až na Oscary. Tuzemská dokumentární tvorba má navíc stále výraznější ženský hlas. Co teď české autorky natáčejí, to vám řekneme za chviličku.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 5 hodin a 39 minut. Dokumenty nepatří v kinech mezi divácké hity. Přesto už po druhé za sebou míří český dokument na Oscary. Letos je to snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato režisérky Pepi Lubojacky, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí. Je to ale jen jeden z hlasů současné české dokumentaristiky, ve které mají na rozdíl od hrané tvorby výrazné zastoupení ženy. A právě nové filmy těchto autorek nabídne třeba festival v Jihlavě.
1: 15-year-old Barbara Rankova from the Czech Republic.
2: Krasobruslení vypadá na první pohled jako balet na ledě. Za ladnými pohyby ale stojí tvrdý trénink, který začíná často už v útlém věku. Právě ve 4 letech se poprvé postavila na led i Barbora Vránková, kterou v jedné její životní etapě sleduje dokument Znovu vstaň režisérky Elišky Cílkové.
3: Na Barbořině kariéře mě zaujalo především to, že její cesta nebyla přímočará. Když jsme film začínali natáčet, tak jí bylo 15 let, ale před startem na prvním mistrovství Evropy přišly okamžiky, kdy se ten její výkon a výsledky nevyvíjely tak, jak si ona představovala. A já jsem pak dlouho přemýšlela nad tím, kde končí naše očekávání.
2: A právě očekávání hrají v příběhu Barbory důležitou roli. Nejen ta, která si na sebe klade sama, ale také ta, která přichází z jejího nejbližšího okolí.
3: Rodiče do příběhu Barbory samozřejmě patří, také jsme s nimi natáčeli. A přiznám se, že některé scény můžou působit na diváka trochu vypjatě. A my jsme vlastně letos v květnu měli kontrolní projekci s rodinou Barbory a s Barborou a já jsem si tak trošku myslela, že rodiče budou chtít některé scény vystříhnout. A byla jsem pozitivně překvapená, když sami řekli, že tohle tam můžeme nechat, to jsme prostě my.
2: Už za pár týdnů zamíří do českých kin také film Drazí spoluobčané, režisérky Andrej Culkové. Ta 5 let cestovala po Evropě a sledovala, jak se rodí takzvaná občanská shromáždění. Autorka vycházela ze současné nedůvěry v demokracii a k jejím institucím a zkoumá tak způsob, který mohou být občané do rozhodování o důležitých lokálních otázkách zapojeni přímo.
4: Máš pocit, že demonstruješ a nic se nemění a konečně už chceš vidět nějaký posun k lepšímu.
2: Koprodukci České televize vznikal také dokument s názvem Zasej obojky, sklidíš psy.
5: Udělat někde rap znamenalo prostě zavřít klub.
6: No já jsem to takový sebestřednej hip-hopper.
2: Dokument režisérky Alice Lackové sleduje proměny kapely VVV, která patřila od 90. let k průkopníkům českého rapu.
7: Máme já vůbec ještě co jako říct? Nebo...
8: Můžeš mlčet?
2: Hudební portrét měl teď premiéru na festivalu Finále Plzeň. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: regionu nás i dneska čeká pěkný den. Podrobnosti přinášíme ve 6:15.
1: Počasí.
0: Podle nejnovější předpovědi bude jasno až polojasno s vysokou oblačností. Ráno se můžou v údolích výjimečně tvořit mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, na horách do 21 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rostlové podmínky budou většinou dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dneska se v regionu nemusíte nudit. Řadu pozvánek na kulturní akce přinášíme v 5 hodin a 50 minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: V sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou začne od 18 hodin beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Hanou Hindrákovou. Ve Velké synagoze v Plzni se uskuteční benefiční akce, jejíž výtěžek podpoří rodiny s dětmi s autismem. V rámci programu od 18 hodin vystoupí Jitka Zelenková s kapelou. Plzeňské divadlo Dialog láká od 8 večer na představení Maloměšťákova svatba. Městské informační centrum v Domažlicích zve na výstavu prací výtvarnice Jarky Papežové. Výstava potrvá do 14. listopadu. Divadlo Pluto v Plzni hraje od 19 hodin inscenaci Šílený prachy a neb prachy? Prachy. Na programu divadla Jekátela v Plzni je ve Velkém divadle muzikál Six a na malé scéně opera Faraonova kletba. Obě inscenace začínají v 19 hodin. Mezigenerační a dobrovolnické centrum Totem v Plzni láká na hravou kavárnu od 15 do 18 hodin. Tam probíhá hraní společenských her. Muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech zve na výstavu Dotek secese, móda přelomu století, která je k prohlédnutí do 17. ledna. V přednáškovém sále Národopisného muzea Plzeňska se od 17 hodin uskuteční beseda na téma Vznešenost za každým stehem, móda v době baroka. No a v Plzni se taky odehraje závěrečný den filmového festivalu Finále Plzeň. Dneska nabídne například od 17 a od 20 hodin dokument Bára Basiková. Za chvilku další zprávy a s nimi Andrea Samešová. Přejeme hezké ráno.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Nýřanech na Plzeňsku se bude stavět nová nádražní budova za téměř 60 milionů korun. Poslanci přerušili jednání o nedůvěře vládě. Ke schůzi se vrátí dnes. Čeští fotbalisté ani na druhý pokus v Lize národů nebodovali. Jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů, takové dnes čekejte počasí. Pěkné ráno přeje u poslechu zpráv Andrea Samešová. V Nýřanech na Plzeňsku budou mít novou nádražní budovu. Správa železnic už vyhlásila veřejnou soutěž na dodavatele. Cena nepřesáhne 58 milionů korun. Jako vedl mluvčí David Kabele, na mezinárodní trati z Plzně přes Domažlice na Německo by se mělo začít stavět v prvním čtvrtletí příštího roku. Už v červnu byla v Nýřanech zahájena první etapa stavby moderní trati z Plzně do Německa za téměř 4,5 miliardy korun. Jedná se o přestavbu 12-kilometrové jednokolejné linie mezi Plzní, Nýřany a Chotěšovem. Příměstská trať se dočká elektrifikace a rekonstrukcí projdou i stanice Vejprnice a zastávka Tlučná. Poslanci se dnes vrátí k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmu premiéra. Vystoupit by na plénu mělo dnes ještě přes 50 poslanců.
2: Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet obhajoval téměř 2 hodiny na plénu premiér Babiš. Ministři pak mluvili o tom, co se jim daří plnit ve svých rezortech. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO několikrát upozornil na poloprázdný jednací sál.
3: 3 drží stráž za ODS, KDU ČSL, to musím říct, 3 tady jsou. Stojí nás to kolik? 4 miliony za den.
2: Z opozice zatím vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka, který vyjmenoval důvody, proč by kabinet měl o důvěru přijít.
4: Za střet zájmu Andreje Babiše, za útoky na soudy, prezidenta, ústavní soud, nezávislá média.
2: Hlasovat by se mohlo nejdříve dnes večer. Jednání ale podle některých poslanců může pokračovat i ve čtvrtek. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Občerstvení na šumavském Březníku u Modravy se po dnešku uzavře. Oproti jiným letům se tam nebude možné občerstvit ani během říjnových víkendů.
5: Jak uvádí na sociálních sítích správa Národního parku Šumava, o předčasném ukončení provozu občerstvení se dohodla s nájemcem kvůli stavebním pracím. V budově už začaly a mimo jiné tam vznikne nová fotovoltaická elektrárna, která zajistí elektrickou energii pro celou Hájinku. Ze Šumavy Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Americký nejvyšší soud rozhodl, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa může prozatím dál deportovat migranty do třetích zemí. Uvedla to agentura AP. Přestává tak platit rozhodnutí odvolacího soudu, který dříve deportace zablokoval. Nejvyšší soud ale bude dál posuzovat, jestli je tato politika legální. Trumpova administrativa podle skupin na ochranu práv od loňska deportovala více než 25 tisíc migrantů do 29 zemí. Deportovat na tyto země často nemají žádné vazby. Vláda migranty posílá například i do politicky nestabilního Jižního Súdánu, kam americké úřady Američanům důrazně nedoporučují cestovat.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů znovu nebodovali. Po prohře s Chorvatskem podlehli v Edenu Anglii 0-2. Utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce, který dostal červenou kartu. Češi pak v oslabení dvakrát inkasovali. O klíčovém momentu mluvil po zápase reprezentační kouč Santi Denia.
6: Nebyla to chyba, takové momenty fotbal přináší. Ztratil míč a chtěl ho hned získat zpět. Šulcovi věříme, je pro tým důležitý, ne pro další zápas, ale do budoucna určitě. Je to velmi dobrý hráč.
0: Další zápas čeká český tým v sobotu proti mistrům světa ze Španělska, kteří porazili Chorvatsko 4-1 a zůstávají i nadále 100%.
1: Počasí.
0: Dnes bude jasno až polojasno s vysokou oblačností, ráno v údolích výjimečně mlhy. Teploty 21 až 24, na horách do 21 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky většinou dobré a biozátěž jednička tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
1: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Zúžení vozovky stále platí na dálnici D5 těsně za Prahou ve směru na Plzeň na prvním kilometru. Provoz je sveden do dvou jízdních pruhů a silnice se opravuje ve Střížovicích na jižním Plzeňsku. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Hezké středeční ráno vám přejeme. V hokejové extralize Mladá Boleslav nestačila na Plzeň. Středočeši doma prohráli 1-4 a Plzeň naopak slavila třetí výhru v řadě.
9: My jsme rádi za tři body. Do toho zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme pohyb, proměnili jsme přesilovku a pak jsme si ho vytvářeli šance a my jsme prostě nemohli dát gola. Nabádali jsme kluky, ať se víc tlačí před tu bránu, že stačí nahozený puk nějaký otečovaný nebo tady ten jakoby špinavý gol dát. Ten se nám naštěstí ho povedlo dát.
8: Asistent plzeňského trenéra Václav Pletka bude v hodnocení pokračovat za pár minut. Teď je tady ale jiný Václav. Tak hezký poslech a pěknou středu.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Je 6 hodin a 13 minut, co my s ním naděláme, pane disc jockey. Jemná víla z filmů, která ale umí bouchnout do stolu a pořádně zařvat. Jak herečka Klára Isová zvládá strach z odmítnutí na konkurzech a proč se nebojí cestovat sama po světě? Otevřený rozhovor nejen o novém snímku Divočina, ale taky o samotě a životním nadhledu si poslechněte po 10. hodině. Teď je tady Kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa, 30. září, svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Roztok. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
4: And Miss World 2006 is...
3: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
5: Dobrý večer, vážený a milý Berti.
3: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
5: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
3: A já přeju pěkný den.

0: Čerstvá data od plzeňských meteorologů. V plzeňském kraji je aktuálně jasno s teplotami mezi 5 a 8 stupni Celsia, v údolích výjimečně jenom kolem 3 stupňů a přízemní mrazík, na horách i kolem 10 stupňů Celsia. I nadále nás čeká slunečno a teplo.
1: Počasí.
0: Bude jasno až skoro jasno, jenom se slabou vysokou oblačností, hlavně na západě kraje. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý během dne, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: láska. Láska z oddělení Lahůdek šla otevřít obchůdek a my vám za chvilku zahrajeme i Madonu. 6 hodin 24 minut aktuální čas. Mladá Boleslav ani na třetí pokus v novém ročníku hokejové Tipsport Extraligy doma nebodovala. Plzni podlehla 1-4. Západočeši naopak mohli slavit třetí výhru v řadě. Výrazně k ní pomohl jistý Nik Malík v brance.
1: Těžký zápas to jako byl, ale nemoc, jako mě tady to moc nevyhovuje, moc střel nešlo, nebo nevyhovuje, je to určitě těžší pro mě se udržet v nějakém tempu, vím, že ta Boleslav má hráče, co umí, jako udeřit, mají šikovné hráče, takže prostě furt si prostě dávat pozor na to, aby prostě někdo neujel a prostě zbytečně jsme nešli třeba, aby nám neodskočili a neprohrávali jsme třeba gol, protože potom víme, že se to těžce dotahuje.
2: Říkal v útrobách mladoboleslavské arény Nik Malík. Radost výhry a tříbodového zisku neskrýval plzeňský asistent Václav Pletka.
3: My jsme rádi za tři body. Do toho zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme pohyb, proměnili jsme přesilovku a pak jsme si ho vytvářeli šance a my jsme prostě nemohli dát gola. Nabádali jsme kluky, ať se víc tlačí před tu bránu, že stačí nahozený puk nějaký otečovaný nebo tady ten jakoby špinavý gol dát. Ten se nám naštěstí ho povedlo dát třetí třetině a pak samozřejmě Bolka měla nějaký tlak. My jsme si to pak jako dobře opohlídali dozadu.
2: Naopak bruslaři třetí domácí zápas prohráli stejným poměrem. Po Karlových Varech a Pardubicích podlehli tedy 1-4 Plzni. Pokračuje mladoboleslavský obránce Filip Pavlík.
4: Byl to vyrovnaný zápas 1-1 dlouho. Poboli jsme dostali góla, pak hráli dobře, hlídali si to a my jsme se těžce tam dostávali k ním do pásma, aby jsme s tím něco udělali. Hold nám to tam nechce spadnout, ale věříme, že se to překlopí a zase ty góly začnou padat a ty body se budou sbírat.
2: K utkání měl co říct také jeden z asistentů bruslařů, František Ptáček.
5: Věděli jsme, v čem je síla soupeře, že jsou schopní rychle otáčet hru a my bohužel jsme jim to dovolili, dělali jsme hodně ztrát, který soupeř naštěstí jako v úzovkách nevyužil a dva góly ze standardek, to je špatně a soupeř, jak se dostal do vedení, tak si pak pohlídali vedení zkušeně a v klidu vyhráli.
2: Po domácí porážce se boleslavští propadli na samé dno extraligové tabulky. Mají pouhých 5 bodů a před sebou páteční duel v Brně. Plzni patří před utkání v Pardubicích třetí místo s 11-bodovým ziskem. Z Mladé Boleslavy Pavel Petr, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni dnes vyvrcholí filmový festival Finále. Součástí bude vyhlášení vítězů Zlatých ledňáčků. První etapa opravy silnice ve Volduchách na Rokycansku skončila o dva týdny dříve. Kvůli úplné uzavírce museli řidiči využívat dlouhou objížďku přes Rokycany. Od Volduch směrem na Osek a Březinu, tak podle webu Integrované dopravy Plzeňského kraje, ode dneška projedou osobní auta i veřejná autobusová doprava. Plzeň má vlastní hřiště s vybavením na takzvaný dron sok, tedy fotbal dronů. Certifikované vybavení umožňuje hrát i mezinárodní turnaje. Náklady činí zhruba 250 000 korun a cílem je, podle zprávy informačních technologií města Plzně, motivovat žáky středních škol ke studiu technických oborů. Senátoři dnes rozhodnou o uspořádání veřejného slyšení k obraně státu, které by se mělo konat 26. listopadu. Doporučil to senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Ten zároveň chce od premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO informace o zajištění obrany státu v souvislosti s ruskými hybridními útoky kvůli podpoře Ukrajiny. Třetí výhru v řadě vybojovali hokejisté Plzně. V šestém extraligovém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1. Čeští fotbalisté ani ve druhém utkání Ligy národů nebodovali. V pražském Edenu prohráli při dlouhém oslabení s Anglií 0-2. A ještě počasí, dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 24, na horách vystoupí na 18 až 21 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Omezení platí v Otěšicích na jižním Plzeňsku, kde se pracuje na inženýrských sítích. Provoz je řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Na dálnici D5 platí zúžení vozovky těsně za Prahou ve směru na Plzeň na prvním kilometru. Provoz je sveden do dvou jízdních pruhů, buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, to nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Španělské ptáčky zapijeme vínečkem rudým, rozumějte po slavících z Madridu za okamžik UB40 v písničce Red Red Wine. 6:39 přejeme hezké ráno. Po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s onkoložkou a hematoložkou profesorkou Petrou Tesařovou. Co stojí za nárůstem mladých žen s rakovinou prsu? A jsou na to lékaři připraveni nebo stále přetrvává představa, že mladá žena zkrátka nemůže onemocnět? Jak moc se posunul vývoj protinádorové léčby? A hledají pacientky i pomoc na internetu? Poslechněte si nás, začínáme po 13. hodině.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: našem dnešním špalíčku po 18. hodině a 30. minutě budou znít výhradně lidové písničky z Plzeňska a opět se po nějakém čase zaměříme na detaily plzeňského kroje, tentokrát mužského. Konkrétně se zaměříme na pokrývky hlavy, tedy čepici zvanou vidrovka a také chlobouk s hedvábnou stuhou. K poslechu vás zve Michaela Vondráčková. V podvečer tedy vidrovka, no a už po 16. hodině vidra. Herec Václav Vidra. Jako host Humoriády ani tu si v našem dnešním programu nenechte ujít. Počasí. V regionu dneska bude jasno až skoro jasno, jenom se slabou vysokou oblačností, a to hlavně na západě kraje. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý během dne, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30.

0: 6 hodin, 47 minut, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dneska si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy, aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu,

0: tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
1: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
0: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom úhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
2: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
3: No a zítra si povíme o tom, kdy k nehodě volat policii. Přejeme šťastnou cestu.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Klatovech je nově spánková laboratoř pro léčbu poruch spánku. Ministerstvo financí ode dneška opět vyhlašuje maximální povolené ceny benzínu a nafty. Plzeň pořídila hřiště a výbavu na takzvaný fotbal dronů. A dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. Příjemný den u zpráv vás vítá Andrea Samešová. Lidé s poruchami spánku z Klatovska už nemusí kvůli léčbě jezdit do Plzně nebo do Domažlic. Spánkovou laboratoř nově otevřela i klatovská nemocnice. Podrobnosti dodává její mluvčí Jiří Kokoška.
3: Pracoviště se zaměřuje na diagnostiku a léčbu vybraných poruch spánku. Může se jednat jako nespavost, která mívá spoustu příčin, ale hlavní potíží, kterou zpravidla spánkové laboratoře řeší, jsou poruchy dýchání ve spánku a zejména tzv. OSA syndrom, neboli syndrom obstrukční spánkové apnoe.
1: Spánková laboratoř je v Podbranské ulici v centru Klatov a ordinační hodiny má ve čtvrtek a v pátek. Objednat se lidé mohou telefonicky nebo e-mailem. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Ceny se blíží rekordním hodnotám. Minulý týden stala nafta v průměru 49,50 a benzín téměř 46 korun. Ministerstvo financí bude maximální ceny benzínu a nafty určovat na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen. Plzeň má vlastní hřiště s vybavením na takzvaný dron soccer, tedy fotbal dronů. Certifikované vybavení umožňuje hrát i mezinárodní turnaje. Náklady činí zhruba 250 000 korun. Cílem je motivovat žáky středních škol ke studiu technických oborů, říká ředitel správy informačních technologií města Plzně Luděk Šantora.
4: Pořídili jsme vlastně dva sety pro začátek a tady si musíte ten dron postavit, pak se ho musíte naučit pilotovat, pak ho s velkou pravděpodobností rozbijete, pak ho zase musíte spravit, tak je to jde do kolečka. Takže oni se naučí mechatroniku, naučí se, z čeho je dron konstruován, jak se řídí, to jsou všechno dovednosti, které se jim hodí.
1: Americký prezident Donald Trump podepsal s předními firmami v oboru umělé inteligence dokument, který označil za morálně závazný. Nejde tedy o zákon. Tlak na pravidla přitom sílí. Minulý týden varovali šéfové technologických firm a vědci před riziky umělé inteligence pro lidstvo v Radě bezpečnosti OSN.
5: Po schůzce v Bílém domě se šéfy firem Meta, Amazon či Nvidia přirovnal Donald Trump podepsaný dokument k ústavě a mluvil o formě ochrany. Trumpova administrativa navíc zvažuje zhruba 10členný výbor, který by na odvětví dohlížel. Trump přitom dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy nová pravidla pro umělou inteligenci nepotřebují. Podle něj se tím ochudí o prvenství, které ve vývoji umělé inteligence mají oproti Číně. Minulý týden proto na Valném shromáždění odmítl jakékoliv snahy umělou inteligenci kontrolovat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas. Sport.
1: Plzeňští hokejisté si připsali už třetí vítězství v řadě. V Mladé Boleslavi vyhráli v šestém extraligovém kole 4-1. Spokojený byl po zápase i asistent trenéra Václav Pletka.
6: My jsme rádi za tři body. Do toho zápasu jsme vstoupili dobře, měli jsme pohyb, proměnili jsme ho přesilovku a pak jsme si ho vytvářeli šance a my jsme prostě nemohli dát gola. Nabádali jsme kluky, ať se víc tlačí před tu bránu, že stačí nahozený puk nějaký otečovaný nebo tady ten jakoby špinavý gol dát. Ten se nám naštěstí ho povedlo dát třetí třetině.
2: Počasí.
1: Dnes bude podle nejnovější předpovědi jasno až skoro jasno, pouze se slabou vysokou oblačností. Teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž jednička, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
7: Sponzorem pořadu je
8: Auto CB, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
7: www.autocb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala v Tlučné na Plzni severu. V ulici K Háječku srazilo auto chodce. Na místě zasahují policisté i záchranka. A na dálnici D5 se tvoří kolona za Loděnicí ve směru na Prahu. Stojí od 7. kilometru až do hlavního města. Počítejte proto se zdržením.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Moderní knihovny jako kulturní, komunitní a vzdělávací centra pro společnosti. I na to má upozornit Týden knihoven. Na řadě míst po celém Česku můžete právě v knihovnách navštívit speciální program. Platí to i v případě Přeštic, kam se podíváme už za chviličku. 5 minut po 7. Hezký den.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Vědí děti, co je to hnůj? Za 3 minutky si to ověříme v rubrice Ahoj rádio. Kdo rozváží lidem hnůj, ignoruje značku Stůj. Projíždět chce plynule, nemít tacháč na nule, potom totiž, což má rád, není nikde dlouho smrad.

0: co je to hnůj?
1: Koně, když vykakají hovínka, z toho se udělá hnůj a potom se z toho zahrabají kytičky.
2: Třeba jako, když někdo vykaká hovínka.
3: Taky to může být jako tráva, my to hnojíme tlujetím.
4: Popel je třeba hnůj, hodně smrdí.

0: Tolik norská kapela plná porozumění, alespoň podle názvu, tolik aha, za chvilku od nás taky Michal Hrůza. Počasí. Teď ale zdravím meteoroložku Petru Polívkovou a ptám se na aktuální počasí. Dobrý den.
1: Dobrý den, tak aktuálně máme jasno nebo skoro jasno a teploty se nám v tuto chvíli pohybují mezi 9 a 2 stupni Celsia.
0: No a chceme mít jasno i v tom, jestli bude jasno i v dalších hodinách.
1: Ano, i nadále bude dnes slunečno a teplo, takže bude jasno nebo skoro jasno. Na obloze by se měla vyskytovat jen slabá vysoká oblačnost a teploty nám porostou zhruba stejně jako včera. Mezi 21 a 24 stupňů Celsia na horách, tam bychom měli být někde kolem 18 stupňů Celsia. A vát nám bude slabý, běhne přechodně mírný východní a jihovýchodní vítr o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
0: Děkujeme a brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Trocha hrůzy v dobrém ránu, 7 hodin a 21 minut, přejeme hezký den. Tento týden patří knihovnám. Po celém Česku nabízejí speciální program. Chtějí tak upozornit na svoji důležitost a na to, že už dávno nejsou jenom pouhou půjčovnou knížek, ale místem pro setkávání, vzdělávání nebo třeba koncerty. K jubilejnímu 30. ročníku týdne knihoven se připojili také v Přešticích, no a já už teď zdravím vedoucí tamnější knihovny Věnceslavu Draškovou. Přeji vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já už jsem to v úvodu trošku naznačil, ale klidně to můžete rozvést. Čím jsou podle vás právě knihovny pro společnost důležité a nenahraditelné?
1: No, já myslím, že v té úvodní větě jste to řekl úplně přesně a řekl jste to i za mě, ale myslím, že i si lidi jdou jenom popovídat třeba sem. Že jako je to pro ně důležité. Jinak samozřejmě platí všechno, co jste řekl.
0: Povídají si někdy tak dlouho, že nemůžete dostat z knihovny?
1: Občas.
0: V té souvislosti, kolik čtenářů Přeštickou knihovnu vůbec navštěvuje a mění se nějak výrazně ten počet v průběhu let?
1: Čtenářů v loňském roce jsme měli 835 čtenářů, z toho bylo 287 dětí. Tam je to převážně z prvního stupně teda. Pořád ale ještě nedosahujeme úrovně z doby předcovidový. Ještě pořád jsme se nedostali na ten počet, co jsme měli před covidem.
0: Mimochodem, pro naši představu, jaká byla ta předcovidová čísla?
1: To bylo kolem tisícovky.
0: Tak to vám chybí nějakých 170 nebo kolik, jestli dobře
1: počítám. No, je to dost.
0: Tak udělejte nějakou kampaň, rádi v ní pomůžeme.
1: Je to dost.
0: Mimochodem, taková otázka do Pranice. Je i Přeštická knihovna moderní knihovnou? Co všechno nabízíte v dnešní době?
1: No, snažíme se. Je to 2 roky zpátky, co jsme si pořídili program, knihovnický program Tritius. Takže jedeme na tom a jinak klasika, no, e-knihy máme v plánu, jinak půjčujeme CDčka na mluvené knihy, pořádáme besedy, výstavy, soustředíme se teda hlavně na děti, takže mají pasování prvňáci a tak, no.
0: Mimochodem, to se zeptám jako laik, co všechno vám umožňuje ten zmiňovaný knihovnický program, jestli jsem si dobře poznamenal Tritius?
1: No, v podstatě půjčujeme, že jo, přes ten počítač, přes kody. Čtenáři hlavně mají možnost si z domova, dostanou se do našeho online katalogu, můžou si vybrat knížku, zamluvit si knížku, všechno můžou prostě z domova. Následně, když ta knížka tady je, já jim zase jenom odkliknu, ono jim přijde, že mají knížku připravenou. Je možný používat MVS-ku, to znamená meziknihovní výpůjční službu, kdy jim objednávám z vědecké knihovny z Plzně knížky, kterými nemáme. Takže jako já myslím, že to funguje dobře.
0: Sečteno, podtrženo, jdete s dobou.
1: Snažíme se.
0: Teď už k tomu Přeštickému programu Týdne knihoven. Co se u vás bude dít dneska a v dalších dnech?
1: Dneska, takhle, máme tady teď od začátku září výstavu Kdysi a dnes. Jedná se teda o historii a současnost města Přeštic. Přeštice slaví letos 800 let od první písemné zmínky v roce 1226. Takže to bude k tomu. Dneska odpoledne je vyrábění v dětském oddělení, takže děti si můžou vytvořit, kolegyně jim tam přichystala korálky, takže si můžou vytvořit, já nevím, náramek, náhrdelník, co uznají za vhodné. Jinak potom máme přihlašování, úplně noví čtenáři se můžou přihlásit tento týden zdarma, pouze tento týden. A zároveň máme amnestii pro dlužníky, takže zapomnětliví čtenáři můžou bez pokuty vrátit tenhle týden knížky.
0: Tak vám držím palce, ať se vám v tomto týdnu přihlásí těch 170 čtenářů.
1: Nových. No, to určitě.
0: A jedna z přeštických akcí na plakátu toho týdne knihoven se týká až poloviny října. V závěru nám tedy povězte, o co půjde.
1: No, to se jedná o besedu s promítáním. Je to pan Šašek a je to 2000 kilometrů po hranicích kolem České republiky. Je to v podstatě ta stezka Českem. Takže máme ho tu poprvé, takže uvidíme a tak. Těšíme se.
0: Držíme palce, přejeme velkou účast návštěvníků. U telefonu byla vedoucí Přeštické knihovny Věnceslava Drašková a také držíme palce, ať si k vám lidé chodí nejen popovídat. Mějte se moc hezky, zdravíme, naschledanou.
1: Děkuju, naschledanou.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň, zprávy.
0: Klatovská nemocnice nově otevřela spánkovou laboratoř. Pomáhá s diagnostikou a léčbou poruch spánku, hlavně spánkové apnoe a nespavosti. Důvodem je podle informací nemocnice nárůst pacientů s těmito problémy, kteří už nemusí jezdit za lékaři do Plzně nebo do Domažlic. Součástí říjnových voleb bude 19 referend o výstavbě větrných elektráren. Rozhodne se o více než 80 nových turbínách o celkovém výkonu 450 MW, což by znamenalo zdvojnásobení dosavadní větrné kapacity v Česku. Vyplývá to z analýzy Svazu moderní energetiky. V Plzeňském kraji se bude hlasovat v Kralovicích a Žihli na Plzni severu a v Něčíně na Klatovsku. Nový povrch má silnice z Ostromeče do Neměnic nad Domažlicku. Úsek dlouhý zhruba 1600 metrů nechala opravit správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Celkové náklady činí téměř 7 milionů korun. Sněmovna bude dnes druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu a na své vystoupení čeká ještě 50 přihlášených poslanců. Jestli se dostanou k samotnému hlasování, tedy není jisté. Třetí výhru v řadě vybojovali hokejisté Plzně. V šestém extraligovém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1. Čeští fotbalisté ani ve druhém utkání Ligy národů nebodovali. V pražském Edenu prohráli při dlouhém oslabení s Anglií 0-2. A ještě počasí, dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dopravní nehoda se stala v Horšovském Týně na Domažlicku v ulici Masarykova, kde srazilo osobní auto chodce. Ke střetu auta s chodcem došlo také v Tlučné na Plzni severu v ulici K Háječku. A opět se prodloužila kolona na dálnici D5 před Prahou, aktuálně měří už 8 kilometrů. Počítejte proto při cestě do Prahy se zdržením.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Koordinace využití velkého sálu v Lidovém domě ve Starém Plzenci, vspomínka na otevření lokálky ze Staňkova do Rončperka a příběh Josefa Kušnera ze spáleného Poříčí připomínaný pamětní deskou. To je náplně dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za chvilku.
3: To víš,

0: 41. minuta na hodinách právě teď opouští 7. hodinu. Tak zas někdy příště.
1: O čem se píše?
0: Město Starý Plzenec si ponechá ve své správě velký sál Lidového domu v Rajzově ulici a bude koordinovat jeho časové využití. Cílem je zajistit přehledný systém rezervací, dostupnost sálu pro veřejnost a přednostní termíny pro akce města a základní umělecké školy Starý Plzenec. Radnice teď připraví sdílený kalendář akcí, díky němu zájemci snadno zjistí, kdy je sál obsazen a kdy lze požádat o jeho krátkodobý pronájem. Dočtete se v Radyňských listech. Historickou událost připomíná zpravodaj Poběžovicko pod titulkem Heinrichův rok a nepti, co tady žili před námi a dodnes na ně navazujeme. Na staré fotografii starosta Ronšperka Jindřich Reitmajer společně s váženými hosty prohlíží parní lokomotivu, která právě přijela po nově otevřené lokální dráze ze Staňkova do Ronšperka. Ta se budovala v letech 1899 až 1900 a vyšla celkově na více než 2 miliony zlatých. Před 80 lety byla na domku číslo 176 v Republikánské ulici ve Spáleném Poříčí odhalena pamětní deska věnovaná Josefu Kušnerovi. Jeho odvahu a statečnost vyzdvihuje spálenopořížský zpravodaj. Na začátku okupace Německem byl Josef Kušner jmenován vládním komisařem obce Spálené Poříčí. Funkci nepřijal a zapojil se do ilegální činnosti osvobozeneckého hnutí. V květnu roku 1943 byl zatčen, vyslýchán na plzeňském gestapu a pak převezen do koncentračního tábora v Buchenwaldu. Tam zahynul v srpnu roku 1944.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: slunečno a teplo, ale prosím, máme.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno až skoro jasno, jenom se slabou vysokou oblačností, hlavně na západě kraje. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý během dne přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Září, září, posledních pár hodin, od zítřka září, říjen, máme 7 hodin, 51 minut, přejeme hezké ráno. Zapojte se do bohulibé akce, která se uskuteční 17. října od 9 dopoledne do 9 večer v Akademii nadání v Plzni. Jde o háčkovací maraton, během kterého se budou tvořit hračky pro děti a dospívající a poputují za nimi do plzeňských nemocnic, aby je podpořili během léčby. Nebo můžete vyrábět doma a hotové či rozdělané kousky donést na místo. Veškeré detaily o akci zjistíte i z našeho říjnového vysílání. Teď ale můžete vyhrát dárkový koš, ve kterém je všechno potřebné na to háčkování. Dále záhlavní polštářek, kdyby vám náhodou únavou padala hlava, svíčky pro správnou atmosféru, bonboniera na zub a spousta dalších věcí. To všechno je k mání na čísle 221 554 222, tak neváhejte a zapojte se do telefonické soutěže, která právě teď začíná. Ty háčkované nebo pletené hračky v rámci této akce mají mít maximální velikost 5 cm, 20 cm anebo 1,20 m. Ozvěte se, ještě jednou zopakuji linku k nám, 221 554 222. Tak koho tam máme? Hezké ráno.
1: Dobrý den, Ivana, Stoč.
0: Dobrý den, Ivano, zdravím vás. Tak povídejte, co jste si vybrala?
1: 20 cm.
0: 20 cm. Zlatá střední cesta. Dokázala byste uháčkovat nebo uplést něco 1,20 m?
1: Asi ano, ale muselo by to být rovný bez záhybu, hračka mi to nebyla.
0: No, těch 20 cm to je správná odpověď. A když už jsme to tak nakousli, tak mi povězte, jak jste na tom vy s háčkováním a pletením.
1: Pletu dobře, háčkuju průměrně, ale něco určitě dokážu.
0: Co nejzajímavějšího za svůj život jste dokázala tímto způsobem vyrobit?
1: Nejzajímavějšího? To nevím.
0: Tak aspoň užitečného.
1: Třeba, víte, už jsem si vzpomněla, pro své kamarádky, které museli projít onkologickou léčbou, jsem dělala čepičky háčkovaný. Takový lehký, barevný, ke každému oblečení, přesně tu barvu.
0: No tak to vypadá, že vám bohulibé akce vysloveně jdou.
1: Ano.
0: Tak to musíte být na háčkovacím maratonu 17. října. Moc gratuluju, vydržte mi ve spojení, přeju hezký den, naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová, Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Osm hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Správa železnic postaví v Nýřanech novou nádražní budovu. Sněmovna bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Česká fotbalová reprezentace ani na podruhé v Lize národů nebudovala. A dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. U zpráv přeje pěkné ráno Andrea Samešová. V Nýřanech na Plzeňsku vyroste nová nádražní budova za téměř 60 milionů korun. Cestujícím nabídne bezbariérové zázemí nebo třeba i nové parkoviště. Díky fotovoltaice i tepelnému čerpadlu navíc sníží provozní náklady. Se stavbou by se mělo začít příští rok na jaře. Pokračuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
4: Nová budova se bude nacházet blíž autobusovému nádraží. Cestujícím nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové. Vznikne také nový objekt, do kterého se přesunou technologie ze stávající nádražní budovy. Úpravami projde i přednádraží, ve kterém se vybuduje nové parkoviště.
2: Sněmovna bude dnes druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu. Z opozice vystoupil pouze předseda ODS Martin Kupka. Do dnešní debaty je aktuálně přihlášeno zhruba 50 poslanců. Jestli stihnou i samotné hlasování, tak není jisté. Opozice schůzi svolala kvůli vysokému schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok, údajně vyřešeným střetem zájmu premiéra a útoky vlády na různé instituce. V Plzni začal festival architektury zaměřený na adaptaci města na klimatickou změnu. Do 9. října nabídne komentované procházky, prohlídky nových staveb i veřejných prostranství. Návštěvníci si prohlédnou například novou školku v Diamantové ulici, novou papírnu anebo obnovený Lochotinský park. Pokračuje Petr Klíma z plzeňského spolku Pěstuj prostor.
5: Letos se zaměříme na to, jak může architektura a městské prostředí reagovat na klimatickou změnu. Podíváme se například na novou podobu náměstí Republiky v Plzni, modrozelenou infrastrukturu v nové papírně a fakultní nemocnici, Lochotinský park nebo zelenou tramvajovou trať v Plaské ulici. Součástí programu jsou prohlídky s architekty, dětský workshop nebo filmové projekce a diskuze o dostupném bydlení.
2: Kvůli ruským útokům na Ukrajinu znovu preventivně vzlétly polské vojenské letouny, informovala o tom polská armáda. Ve stavu pohotovosti jsou také pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země zůstávají dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Úder nepřežilo dítě a nejméně 3 lidé jsou zraněni. Další minimálně 2 mrtví a 4 zranění jsou v Kyjevě.
3: Sport.
2: Fotbalisté české reprezentace prohráli i druhý domácí zápas v Lize národů. V pražském Edenu podlehli Anglii 0-2. Teď je čekají 2 duely v zahraničí, nejdříve v sobotu ve Španělsku a pak příští úterý v Anglii. Hokejisté plzeňské Škody si v extralize připsali 3. výhru v řadě. V 6. kole zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1 a v tabulce se posunuli na 3. místo.
3: Počasí.
2: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, pouze se slabou vysokou oblačností. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách vystoupí na 17 až 20 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž jednička, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
6: Sponzorem pořadu je
7: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Nehoda se došetřuje v Tlučné na Plzni severu v ulici K Háječku, kde srazilo osobní auto chodce. Podobná nehoda se stala také v Horšovském Týně na Domažlicku v ulici Masarykova. A na dálnici D5 stojí kolona před Prahou. I kvůli dopravnímu omezení měří aktuálně zhruba 8 kilometrů. Počítejte proto při cestě do Prahy se zdržením.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Poslední zářijový den roku 2026 je v plném proudu, na hodinách máme 5 minut po 8 hodině. Jaké nejstarší druhy rostlin můžeme najít na Zemi? To je téma, kterému bude patřit dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, už za chvilku s Martinem Písaříkem. Každopádně, kromě rostlin, tady budou i brouci v písničce kapely Mandraže. Těšte se i na Hanu Zagorovou a Cher. Teď je tady ale Lešek Semelka.
3: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mníši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň,

0: Plzeňská organizace Motýl pomáhá rodinám i lidem se zdravotním postižením už přes 20 let. Dneska otevírá svoje dveře veřejnosti v rámci týdne sociálních služeb. Co všechno si můžete v zázemí prohlédnout, to nám už za chvilku řekne Markéta Kulíšková.
1: Počasí.
0: V regionu dneska bude jasno, až skoro jasno, jenom se slabou vysokou oblačností, hlavně na západě kraje. Nejvyšší denní teploty mezi 21 a 24, na horách do 20 stupňů Celsia. Slabý během dne přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Člověk, brouci z Májové Louky a teď Motýl. Plzeňská organizace, která přes 20 let pomáhá lidem se zdravotním postižením. Dneska v rámci týdne sociálních služeb otevírá svoje dveře veřejnosti. Já už teď do plzeňského sídla Motýla zdravím Markétu Kulíškovou. Přeji vám hezký den.
1: Dobrý den.
0: Plzeňská organizace Motýl působí v regionu od roku 2004. Co všechno vlastně rodinám i lidem se zdravotním postižením nabízíte?
1: Tak Motýl se za těch 22 let rozvinul v poměrně velkou organizaci a nabízí tři služby. První z nich je rodinné centrum, které je určené rodinám s dětmi od 3 měsíců do, řekněme, 10 let. Nabízíme tam různé volnočasové aktivity, různé tematické akce, jako jsou malované pohádky úplně pro rodiče s těmi nejmenšími dětmi, nebo třeba i pohádkový Halloween, který je v současné době velmi lákavý. Zároveň nabízíme třeba i semináře pro rodiče na poměrně atraktivní témata, bych řekla. Teď nás třeba čeká seminář o sexualitě dětí se zdravotním postižením, nebo seminář pro rodiče, jejichž děti se chystají do školky nebo naopak do školy, aby vlastně ten přestup z toho rodinného prostředí do školky byl příjemný, nebo pak z mateřské školy do základní školy, aby to bylo všechno v pohodě.
0: V souvislosti...
1: První služba?
0: Ano, povídejte.
1: Pardon, povídejte.
0: Ne, povídejte, dopovězte.
1: Jo. Potom vlastně máme dvě sociální služby, které jsou asi dnešním hlavním tématem, protože těch se týká ten den otevřených dveří. První službou je raná péče, což je služba pro rodiny s dětmi od narození do 7 let, u kterých se vyskytlo nějaké postižení. Pro nás je k nám spadají rodiny s dětmi s mentálním postižením, s tělesným postižením a v současné době teda nejvíce s dětmi s poruchou autistického spektra. Každá ta rodina, která k nám vlastně přijde, tak získá svého poradce a ten s tou rodinou prochází všechny situace, které ohledně toho postižení nastávají. Takže s nima nabízím různé terapie, odkazuje na další terapeuty, prochází s nima školky, školy, aby vlastně věděli ty rodiny, co vůbec mají za možnosti. Pomáhají jim samozřejmě i s financemi, ukazují jim různé pomůcky, učí je, jak vlastně s těmi dětmi podle typu postižení mají, jak je mají rozvíjet, co s nimi vlastně všechno můžou dělat. Ta služba je i terénní, to znamená, že je to pro některé rodiny docela pohodlné, když s těmi dětmi je třeba obtížné se někam dostat, tak moje kolegyně poradkyně můžou vlastně jít přímo do té rodiny, ale zároveň rodiny můžou přicházet i k nám do Motýla. A potom třetí služba, to jsou sociálně terapeutické dílny, ty jsou naopak určené pro dospěláky od 16 do 64 let, zase s tělesným, s mentálním postižením a teď už máme i klienty s poruchou autistického spektra. A ty dílny jsou vlastně určené pro ty lidi, kteří z důvodu toho svého postižení nemůžou chodit do práce, nemají zatím ani žádné třeba chráněné pracovní místo a podobně. A u nás se můžou naučit vlastně, jak fungovat v sociálních vztazích, najít si nějaké pracovní návyky, zorientovat se vlastně i v tom, co by jim šlo, kam by se třeba mohli v budoucnosti, kde by se mohli třeba v budoucnosti uchytit. Dělají u nás vlastně rukodělnou činnost, kterou potom prezentují na různých trzích, takže můžete naše klienty i zaměstnance i jejich výrobky vidět třeba na trzích na náměstí republiky, teď budou třeba na ITEPu a tam je to všechno vidět, co vlastně klienti dělají. Takže to jsou ty naše tři stěžejní služby.
0: K těm terapeutickým dílnám se určitě ještě dostaneme. Poprosím už jenom o kratší reakce. Tento týden patří týdnu sociálních služeb, vy v rámci něj pořádáte den otevřených dveří. Co všechno si u vás návštěvníci můžou prohlédnout a kde vás vlastně najdou?
1: Tak najdou nás ve Žlutické 2, v areálu. Když přijdou do rané péče, tak se je tam vezme na starosti jedna poradkyně a udělá jim v podstatě takovou ukázkovou vstupní konzultaci, takže jim ukáže pomůcky, řekne jim, co všechno děláme, ukáže jim naše prostory, aby viděli, kam vlastně rodiny přichází. A když naopak přijdou do terapeutických dílen, tak tam si můžou sednout i mezi klienty, můžou se s nimi něco vyrobit a uvidí vlastně, jak se s těmi klienty pracuje, co všechno zvládnou naši klienti vyrobit a to všechno pomůžou vidět třeba na těch trzích.
0: To jste mi právě teď nahrála, protože jsem se chtěl zeptat, jestli bude možné nahlédnout přímo pod ruce klientů při tom tvoření.
1: Určitě.
0: A můžeme si tady vyzkoušet jejich práci?
1: Můžete, určitě. Ten den otevřených dveří je od 9 do 15 hodin, takže když přijdete v tomhle čase, tak určitě můžete vyzkoušet. Dopoledne tedy přijdou studenti z vyšší odborné školy zdravotnické, protože tam nám to přijde super, že už vlastně takhle mladí lidé vidí, co všechno za služby se dá nabízet, ale i když přijdete, tak prostě čas si na vás najdeme a vyzkoušet můžete cokoliv.
0: Co se bude vyrábět v dílnách Motýl?
1: Co se bude vyrábět? Teď budou takové podzimní dekorace, takže různé, různé vazby podzimní, věnce, ale už možná budou začínat i Vánoce.
0: Tak šťastné a veselé, tolik Markéta.
1: Ano, přesně tak.
0: Markéta Kulíšková z plzeňské organizace Motýl, která nás pozvala na dnešní den otevřených dveří. Ať se akce vydaří a zdravíme, na shledanou.
1: Děkuji moc krát, díky, na shled.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: V Plzni dnes vyvrcholí filmový festival Finále. Slavnostní večer se uskuteční v Měšťanské besedě. Součástí bude vyhlášení vítězů Zlatých ledňáčků. První etapa opravy silnice ve Volduchách na Rokycansku skončila o 2 týdny dříve. Kvůli úplné uzavírce museli řidiči využívat dlouhou objížďku přes Rokycany. Od Volduch směrem na Osek a Březinu podle webu integrované dopravy Plzeňského kraje projedou ode dneška osobní auta i veřejná autobusová doprava. Plzeň má vlastní hřiště s vybavením na takzvaný dron sok, tedy fotbal dronu. Certifikované vybavení umožňuje hrát i mezinárodní turnaje. Náklady činí zhruba 250 000 korun a cílem je podle zprávy informačních technologií města Plzně motivovat žáky střední škol ke studiu technických oborů. Sněmovna bude dnes druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Na své vystoupení čeká zhruba 50 přihlášených poslanců. Jestli dnes proběhne i samotné hlasování, zatím není jisté. Evropská komise má dnes představit návrh nového celoevropského systému pro krizovou komunikaci. Ten má záchranným složkám zajistit bezpečné a odolné komunikační kanály v krizových situacích. Třetí výhru v řadě vybojovali hokejisté Plzně. V 6. extraligovém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 4-1 a v tabulce se posunuli na 3. místo. A ještě počasí, dnes bude v regionu jasno nebo skoro jasno, pouze se slabou vysokou oblačností. Nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: K dopravní nehodě došlo na dálnici D5 u Plzně Litic na kilometru 81 ve směru na Prahu. Na místě zasahují všechny záchranné složky. Na Domažlicku se došetřuje nehoda v Horšovském Týně v ulici Masarykova. Osobní auto srazilo chodce. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Máme 30., tedy poslední den měsíce září a zároveň i poslední den filmového festivalu Finále Plzeň. I dneska dodržíme tradici a nahlédneme do aktuálního festivalového programu. Už za chviličku.

0: 8 hodin 40 minut, finále Plzeň má před sebou poslední festivalový den. Stihnout ještě můžete soutěžní film, německou novinku i dokumentární portrét. Večer pak letošní ročník uzavře slavnostní předpremiéra. Jsou tu poslední festivalové minuty.
1: V soutěži se představí film Milovník, ne bojovník. Andrej chce konečně přestat pít už kvůli Míše, do které se zamiloval. Jenže každé jeho předsevzetí na bratislavském sídlišti naráží na realitu. Celovečerní debut Martiny Buchelové vypráví s humorem i pochopením o lidech, kteří si někdy nevědí rady sami se sebou. Z letošního Karlovarského festivalu si tenhle film odvezl velkou cenu soutěže Proxima. Německý film Baby Star se ptá, co se stane, když člověk vyrůstá před kamerou. 16-letou Luku rodiče natáčejí od narození a její život sledují miliony lidí. Když začnou připravovat další projekt, Luka si poprvé naplno klade otázku, kým vlastně je mimo obrazovku. Režisér Joša Bongard uvedl svůj celovečerní debut na festivalu v Torontu. Hned dvakrát budete mít možnost vidět dokument Bára Basiková. Helena Třeštíková natáčela zpěvačku 30 let. Vedle její kariéry tak zachytila i soukromé chvíle, proměny vztahů a život, který běžně zůstává mimo světla reflektorů. A slavnostní zakončení festivalu bude patřit předpremiéře filmu Virbl. David Švehlík v něm hraje Martina, který zdědí chátrající dům v českém pohraničí. Přijíždí hledat nový začátek, místo toho ale odkrývá tajemství sahající hluboko do minulosti. Debut Tomáše Hubáčka se částečně natáčel i v Plzeňském kraji. Zdejší krajina je ve filmu stejně důležitá jako lidé, kteří v ní žijí. Užijte si poslední den festivalu Finále Plzeň, odkud vám dobré ráno přeje Jan Čubr.
2: 6. rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Středeční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8 hodin a 640 minut.
1: Počasí.
0: A meteoroložky Petry Polívkové se ptám na aktuální počasí. Hezký den.
2: Hezký den, tak aktuálně máme jasno nebo skoro jasno, teploty nám trošku stoupají a v tuto chvíli se pohybují mezi 12 až 5 stupni Celsia.
0: Na kterých hodnotách budou chtít zakotvit a co nás čeká?
2: Zakotvit budou chtít, nebo snad vystoupají mezi 21 až 24 stupňů Celsia, ale jinak nás čeká slunečno, bude jasno až skoro jasno a na obloze by se měla vyskytovat jen slabá, vysoká oblačnost, pokud tam nějaká vůbec bude. A na horách tam ty teploty se budou pohybovat kolem 19 stupňů Celsia. Dnes zpočátku bude vás slabší vítr, během dne potom přechodně zesílí na mírný východní až jihovýchodní o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
0: Zítřek se bude chtít tím dneškem inspirovat, nebo ne?
2: Ano, bude to podobné, bude i nadále slunečno a teplo, bude skoro jasno nebo jasno, maximálně přechodně se slabší vysokou oblačností, i když později odpoledne a večer očekáváme potom přibývání oblačnosti, ale v těch odpoledních hodinách to bude vysoká oblačnost a potom během té noci nebo pozdější večerních hodin se bude možná jednat i o střední oblačnost nebo nějakou kompaktnější a hustší vysokou oblačnost, ale během toho dne očekáváme, že bude spíše méně oblačnosti a sluníčko. Nejnižší noční teploty nám klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia a v údolích a při uklidnění větru mohou být ty teploty o něco nižší, až 3 stupně zhruba a výjimečně se mohou objevit i přízemní mrazíky. A nejvyšší denní teploty zítra podobné jako dnes 21 až 24 stupňů na horách kolem 19 stupňů a zítra by měl foukat jen slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
0: Děkujeme a mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Přitahuje i středeční dobré ráno po 9. hodině Michaela Vondráčková, zatímco Vladimír Šťovíček se loučí. Teď ještě jedna informace z dopravy. Řidiči stále musí počítat s dopravními komplikacemi na dálnici D5, a to v místech modernizace Rozvadovské odpočívky, kde silničáři v současnosti pokládají nové povrchy. Hotovo má být před koncem roku. Více podrobností má pro nás mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Trkulová.
1: V rámci rozsáhlé modernizace Rozvadovské odpočívky na dálnici D5 probíhá pokládka asfaltového povrchu komunikací i cementobetonového povrchu budoucích parkovacích stání. S úplnou uzavírkou levé části odpočívky musí řidiči počítat ještě něco málo přes měsíc. Po dokončení stavby bude řidičům k dispozici 200 nových stání pro nákladní vozidla a více než 100 nových míst pro osobní automobily. Celkově tak ještě před koncem roku budou moci řidiči na obou stranách dálnice využít dohromady více než 500 parkovacích míst pro kamiony a přes 200 míst pro osobní automobily.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
3: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým.

jako sníh a paže jako mramor šedavý. Proč stála tam na kolejích, tak sama v černý.

nepoznají, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud tu jezera, kde cestu kříží železniční trať.

Věděli jste, že v muzeu těžby borové smoly v Lomanech na severním Plzeňsku mají vystavený kmen stromu z období druhé světové války? Smola z tohoto kmene byla využívána ve zbrojním průmyslu. Byla například sušena, drcena a přidávána do střelného prachu, aby více hořel. Muzeum ukazuje i další zajímavé exponáty a najdete ho 5 kilometrů od Plas.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Dopravní omezení u Lužan na Plzeňsku by mělo skončit do 1. listopadu. V Karlovarském kraji bude působit vojenská katedra. K českým fotbalistům se připojil útočník na Derry z Glasgow Rangers. A dnes bude jasno až skoro jasno s teplotami do 24 stupňů. U zpráv vítá Andrea Samešová. Ředitelství silnic a dálnic dokončuje na hlavním tahu u Lužan na jižním Plzeňsku opravu povrchu. Aktuálně se pracuje před novou okružní křižovatkou ve směru na Přeštice. Od příštího týdne se stavbaři přesunou na druhou stranu. Omezení pro řidiče se zatím nemění, říká mluvčí ŘSD Adam Koloušek.
2: Provoz na hlavním tahu zůstane veden kyvadlově s částečnou uzavírkou silnice 3. třídy ve směru na Vlčí. Současně probíhají také práce na výstavbě nové protihlukové stěny a veřejného osvětlení, které však provoz téměř neomezují.
1: Všechna omezení mají skončit do 1. listopadu. Ministerstvo obrany chce v Karlovarském kraji spustit program přípravy záložních důstojníků. Kurz bude určen převážně pro studenty vojenských škol, je dobrovolný a má být spojený právě se studiem. Vojenská katedra vznikne ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým. Zatím není jasné, kde by se výuka konala, říká senátorka Jana Mračková-Vildumecová z hnutí ANO.
3: Možností je více, může to být samozřejmě nábřeží Jana Palacha, kde dneska něco působí. A myslím si, že jedna i z možností by bylo krajské inovační centrum, které bude v příští rok hotové a bude tam mnoho prostor, které by například v rámci toho výcviku důstojníků mohlo být popřípadě využito.
1: Ceny benzínu a nafty opět začíná regulovat stát. Maximální ceny pro zítřek oznámí ministerstvo financí dnes odpoledne.
4: Vláda Andreje Babiše s ANO se minulý týden rozhodla přistoupit k regulacím pohonných hmot poté, co se průměrné ceny nafty v Česku opět přiblížily hranici 50 korun za litr. A také poté, co podobné kroky začaly zvažovat okolní státy. Kromě vyhlašování maximálních cen se od 1. října sníží spotřební daň z nafty. Zatím má regulace platit jeden měsíc, vláda ji však může prodloužit. Vláda chce také uvalit mimořádnou daň na rafinérie. Výpadek spotřební daně z nafty připraví podle propočtu ministerstva státní rozpočet o víc než 1 miliardu korun měsíčně. Zdanění mimořádných zisků rafinérií má naopak přinést přes 5 miliard korun. Tomáš Jeník, Český rozhlas. Sport.
1: České fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan na Derry z Glasgow Rangers. Dnes s týmem absolvuje první trénink. Do utkání Ligy národů proti Anglii, které Češi prohráli 0-2, ještě zasáhnout nemohl. 23-letý na Derry se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci. Kromě českého má i německé občanství.
0: Počasí.
1: Dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 24, na horách do 20 stupňů. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda je na dálnici D5 u Plzně Litic. Ve směru na Prahu se srazila dvě osobní auta. Na dálnici před Prahou kvůli omezení se vytvořila také 7-kilometrová kolona. A nehoda je ještě na silnici 183 u Přeštic v úseku Skočice Horušany. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Devět hodin a 4 minuty, tak to je čas, kdy startuje dopolední vysílání s datem 30. září. Co se stane, když dojde v džungli voda? A jak lze vůbec v přírodě bez vody přežít? Tak právě na tyhle otázky hledali odpovědi žáci plzeňských škol v rámci jednoho zajímavého projektu, o kterém vám řekneme už za chvilku. A ještě se vás zeptáme, jestli si vybavíte Fumferpál z Harryho Pottera. No, tak právě tak vypadá hra nazvaná Dron Soccer. Studenti středních škol teď mají možnost je hrát v Plzni. I o tom uslyšíte v následujících minutách. Přejeme vám pohodové dopoledne.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: teď už pojďme ke slíbenému tématu. Expedice MA přibližuje dětem hravou formou téma vody jako základní podmínky života. Jedná se o cyklus zážitkových vzdělávacích programů pro první stupeň základních škol, který realizuje v Plzni spolek Panamo společně s režisérkou Martinou Dobijášovou.
1: Mám pro vás takovou neúplně dobrou zprávu.
2: Dostaná zásoby vody a to je problém. Protože člověk bez vody nevydrží moc dlouho.
3: V prostoru Zóna Gerská probíhá v pořadí už 16. interaktivní vzdělávací projekt Expedice MA.
2: My zjišťujeme, že děti mají spoustu skvělých nápadů, mnohem víc kreativních, než bychom možná vymysleli my, a že mají kreativní přístup i k přírodě a k tomu, co se v ní dá najít a jak se to dá využít.
3: Popisuje spoluautorka Expedice MA, režisérka, dramaturgině a lektorka dramatické výchovy Martina Dobijášová.
2: Prožitek je základní cesta té naší práce. Chceme, aby si člověk odnesl prožitek a tím získal i lepší vztah právě k tomu tématu vody a přírody.
1: Takže my teď jsme uprostřed pralesa a musíme vymyslet, jak přežít. Každý možná máte už nějaký nápad, to je moc dobře.
2: My takhle už mnoho let se snažíme přibližovat ekologická témata formou hry a nějakých divadelních technik a myslíme si, že kultivovat vztah k přírodě a ke světu kolem nás a naší vlastní zodpovědnost a provázanost s tím světem je důležitý už od malička.
3: Co se vlastně během programu děje?
2: Děti mají za úkol vymyslet, jak přežít v džungli nebo v lese bez vody. A je tam spousta způsobů, jak k té vodě přijít.
3: Kde by vzala v džungli vodu, popisuje Eliška.
4: Vzala bych ji z rybníka, anebo z deště. Nachytala bych dešť.
3: A co kdyby dlouho nepršelo?
4: Tak bych šla k tomu rybníku.
3: A jak se ti tady ten workshop dneska líbí?
4: Moc.
3: Zvěděla ses něco nového?
4: Uh-huh.
3: Zážitkový program Expedice MA pořádá spolek Panamo.
5: Dlouhodobě spolupracujeme s nadačním fondem Zelený poklad.
3: Popisuje Marcela Mašínová.
5: Ve spolupráci s ním pořádáme zážitkové vzdělávací workshopy pro školní třídy.
3: Jedná se vždy o ekologická témata?
5: Ano, tento zážitkový program se specializuje na vodu, hledání vody a práci s ní. Součástí téhle práce bude takzvaná příručka cestovatele, do které budou zaneseny všechny nápady dětí, které tímto vzdělávacím programem prošly. A s touhle příručkou plánujeme pracovat v dalším programu, který bude vlastně na tenhle navazovat a rozvíjet ho. Ten bude v roce 2027, bude určen zase pro první stupeň.
3: Příručka cestovatele, neboli příručka přežití, vyjde do konce tohoto kalendářního roku a bude k dispozici pro školy i pro zájemce na webových stránkách spolku Panamo. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: A teď už přichází Halina Pavlovská, která dnes poradí, jak přežít nevěru.
2: Jedna známá chtěla muže tak přitáhnout k domovu, že ho dokonce přivazovala řetězem k noze od stolu. Pouštěla ho ven jen jednou týdně, a to do sklepa pro uhlí. Pak se zjistilo, že manžel jí byl nevěrný 2 roky. Každý týden se sousedkou ve sklepě na uhlí. Nová rada, jak přežít nevěru, zní: mějte srdeční arytmii. Proč? Protože vášeň vašeho muže k nové, hezčí, mladší, lehčí partnerce může dokonale stlumit vaše věta: je mi jedno, kde jsi a kdy se vrátíš, ale hrozně mi buší srdce. A kdybych náhodou zemřela, odveď prosím tě Danušku do školky. Nevěrní manželé většinou pohasnou ve svém milostném splanutí, když zjistí, že jejich manželka už ji sice nemilují, ale nějaký ten vztah k ní, když spolu žijí tak dlouho, přece jen mají, je ohrožena vážnou chorobou. A chytrá manželka je proto vážnou chorobou ohrožena pořád. Zvlášť tehdy, když její muž chce změnit svou dosavadní image. Viagru chce vyzkoušet každý muž. A když každý, tak i náš, váš. Je proto nezbytné okamžitě, Viagra je v prodeji, učinit opatření. A to opatření je naše další rada. Skamaraďte se s kardioložkou. Proč? Protože vaše kardioložka vašemu muži řekne, že on Viagru používat nemůže. Jeho srdce už totiž nebuší tak pravidelně jako za mlada. Taky má oslabený organismus. A pár let života na téhle zemi mu může lékařka zaručit jen tehdy, když bude váš muž jen s vámi doma provozovat normální zdravý sex. A když bude váš manžel provozovat sex zvlášť zdravý a opatrný, tak může kardioložka od svého známého sexuologa opatřit Viagru, až budete slavit narozeniny. Vaše narozeniny. A pak Viagru dáte svému muži a řeknete mu, že je to vitamín na posílení imunity, a pak si možná užijete. Můj tatínek nesmírně dbal na hrdost. Stále na ně myslel. Jeho hrdinkou byla Stuartovna. Občas jsem třeba telefonovala s kamarádkou a říkali jsme si ty nesmírně důležité věty typu: už si skoupila ten lak na nehty? A nebo: má tvůj Péťa pořád ten exém? A nebo: potřebuju nové boty. A můj otec šel okolo, zatl pěst a zařval: hrdá, hrdá buď. Má pátá rada v kontrastu s tím zní: staňte se citovou vyděračkou.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17. hodině 30. minutě v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Poslední zářijový den a několik tipů od nás. Ve Velké synagoze v Plzni se dnes uskuteční benefiční akce. Její výtěžek podpoří rodiny s dětmi s autismem. V rámci programu od 18 hodin vystoupí Jitka Zelenková s kapelou. Plzeňské divadlo Dialog láká od 8 hodin večer na představení nazvané Maloměšťákova svatba. Muzeum doktora Bohuslava Horáka v Rokycanech zve na výstavu Dotek secese – móda přelomu století, je k prohlédnutí až do 17. ledna. V přednáškovém sále Národopisného muzea Plzeňska se od 17 hodin uskuteční beseda na téma vznešenost za každým stehem aneb móda v době baroka. Filmový festival Finále Plzeň dnes čeká poslední den. Dnes nabídne například od 17 a od 20 hodin dokument Bára Basiková. Karlovarský lázeňský hotel Windsor v budově Lázní 3 u Mlýnské kolonády slaví 160. výročí od svého otevření, a to dnem otevřených dveří. Od 10 do 15 hodin jsou pro návštěvníky připraveny komentované prohlídky. A prohlídka Císařských lázní ve Františkových lázních, zaměřená na historii budovy, začne v 16 hodin. Ovšem pozor, místo je třeba si rezervovat na recepci hotelu Public. Tak tolik dnešní tipy, my vám i nadále přejeme pohodové dopoledne.

0: Do Plzně dorazil dron Sokr neboli fotbal dronů. Hra spočívá v tom, že drony ve tvaru koule se na vymezeném hřišti snaží prolétnout zavěšeným kruhem. Jako první si je mohli vyzkoušet studenti střední průmyslové školy dopravní.
1: V rámci té hry tedy budeme mít v každém týmu dva útočníky, takzvané strikery. Jejich úkolem je zaletět skrz branku a takhle dát gól. Jakmile dron proletí brankou, branka z červená.
2: Popisuje Josef Navrátil, ředitel úseku drony SIT zprávy informačních technologií města Plzně.
3: Každý set má přesně 3 minuty. Mezi každým setem je potom minimálně 5 minut na servis dronů.
2: To hřiště je taková zasíťovaná klec nafukovací, kdy půlka má červenou barvu a půlka modrou, zřejmě podle barev týmu.
3: Ano, ta nafukovací klec je právě kvůli tomu, že tato klas 20 je primárně určená i pro vzdělávání, to znamená, aby byla mobilní, takže máme v plánu to vozit i na nějaké potom dětské dny a podobné události, kde se chceme více propagovat tento sport.
2: Vy jako učitel bezpilotních technologií, co na té hře nejvíc oceňujete?
3: Určitě týmovost a nadšení. Během klasické výuky nikdy vlastně nemáme koordinaci více než 2 členů v týmu. Tady je to vlastně o 5 lidech v týmu. Ty lidi to baví, oni si i vymýšlí nějakou strategii, domlouvají se a je to za mě jako nádherný sport.
2: Dron Sokr tady právě hraje. Matěj, tak je to adrenalin?
4: Je. Hlavně, jak je to rychlý, jak to jsou prostě jenom 3 minuty na kolo, tak to je neskutečný. A je to zábavný, no.
5: Jsem hrozně ráda, že jsme tady tu hru mohli veřejnosti představit, protože ty žáci hrozně rádi soutěží a hrajou hry.
2: Vysvětluje ředitelka střední průmyslové školy dopravní v Plzni Irena Nováková.
5: Žáci to nebudou mít konkrétně zařazeno do výuky, protože to není vlastně součástí školního vzdělávacího programu, ale spíše je to taková jakoby nadstavba.
6: Tady si musíte ten dron postavit, pak se ho musíte naučit pilotovat, pak ho s velkou pravděpodobností rozbijete, pak ho zase musíte spravit, tak je to jde do kolečka. Takže oni se naučí mechatroniku, naučí se, z čeho je dron konstruován, jak se řídí. To jsou všechno dovednosti, které se jim hodí.
2: Dodává Luděk Šantora, ředitel zprávy informačních technologií města Plzně.
6: Pořídili jsme vlastně 2 sety pro začátek a ta snaha je přivést vlastně studenty, kteří tady v Plzni jsou a v blízkém okolí k technologiím, udržet je tady v Plzni, nasměrovat je na studium třeba vysokých škol a zároveň jim trochu vtisnout, že by jednou mohli podnikat.
2: Pokud se dron Sokr u studentů uchytí, do budoucna by se mohla flotila rozšířit o další kategorii dronů, se kterými se hraje hlavní turnajová třída. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: Středa 30. září. Svátek má Jeroným, to znamená svaté jméno nebo muž se svatým jménem. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Mozartova opera Kouzelná flétna měla premiéru v roce 1791, to je 235 let. Ve vídeňském divadle ve Freihausu, později na Vídeňce, ji dirigoval sám Wolfgang Amadeus, a to pouhé 3 měsíce před svojí smrtí. Víte, že máme také říční policii? Už 85 let od roku 1941 střeží pražská poříční policie klid na 33 kilometrech řeky Vltavy od Vranské přehrady do Rostock. Před 30 lety začala i u nás doba mobilní. Společnost Radiomobil spustila 30. září 1996 první síť GSM. Mobilní telefonování se tak stalo dostupné všem.
6: And Miss World 2006 is...
5: První českou Miss World se před 20 lety v roce 2006 stala ve Varšavě Taťána Kuchařová. Ruský prezident Vladimir Putin před 4 lety podepsal smlouvy o připojení 4 Moskvou okupovaných východoukrajinských regionů k Ruské federaci, Doněcké a Luhanské lidové republiky a Chersonské a Záporožské oblasti.
7: Dobrý večer, vážený a milý Bertí.
5: Herečka, dramaturgině a moderátorka Štěpánka Haničincová se narodila přesně před 95 lety v roce 1931 v Kvíčovicích na Plzeňsku.
7: Ale Bertíku, to by potřebovalo nějakou moc veselou pohádku, co říkáš?
5: A já přeju pěkný den.

0: Fanatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, zprávy.
4: V klatovské nemocnici se otevřela spánková laboratoř. Knihovna v Přešticích nabízí program v rámci týdne knihoven. Fotbalisty do 21 let čeká klíčový duel proti Bulharsku. A dnes bude jasno, nebo skoro jasno, teploty do 24 stupňů. U zpráv vás vítá Andrea Samešová. V klatovské nemocnici je nově spánková laboratoř. Pomáhá s diagnostikou a léčbou poruch spánku, hlavně spánkové apnoe a nespavosti. Podle mluvčího Jiřího Kokošky pacientů s těmito problémy stále přibývá.
5: Bohužel tím, že péče není zatím dostatečně rozšířená, řada lidí o této možnosti léčby ani neví, tak je spousta nemocných se spánkovými potížemi, kteří nejsou diagnostikovaní a neléčí se. Přitom potíž není jen chrápání a nedostatečný spánek, ale spánkové apnoe zvyšují i riziko kardiovaskulárních nemocí.
4: Lidé se mohou objednat telefonicky nebo e-mailem. Ideální je mít doporučení od praktického lékaře. Knihovny po celém Česku nabízejí speciální program v rámci týdne knihoven. Cílem je připomenout, že kromě půjčování knih slouží i jako místo pro setkávání nebo vzdělávání. K jubilejnímu 30. ročníku se připojili i v Přešticích, kde se koná výstava k první písemné zmínce o městě a připraveny i další program, říká vedoucí Věnceslava Dražková.
6: Dneska odpoledne je vyrábění v dětském oddělení. Kolegyně jim tam přichystala korálky, takže si můžou vytvořit, já nevím, náramek, náhrdelník, co uznají za vhodné. Jinak potom úplně noví čtenáři se můžou přihlásit tento týden zdarma a zároveň máme amnestii pro dlužníky.
4: Děti se mohou do vyrábění zapojit dnes od 14 do 16 hodin. Izrael vyvrátil, že by letadlo, které vyslalo nouzový signál a změnilo směr, někdo unesl, oznámil to mluvčí izraelského premiéra. Letoun se 180 lidmi na palubě původně mířil z Dubaje do Tel Avivu. Přistál ale v Saudské Arábii. Podle webu The Times of Israel změnil stroj náhle směr poté, co se piloti na palubě pohádali. Letoun dopravce Fly Dubai zároveň vyslal několik nouzových signálů, které mohou znamenat únos letadla. Další podrobnosti incidentu zatím nejsou známé.
0: Sport.
4: České fotbalisty do 21 let čeká klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. V Hradci Králové dnes přivítají Bulharsko, na které ztrácí na druhém místě ve skupině bod a v případě výhry si zajistí před závěrečným duelem v Portugalsku účast v listopadové baráži. Zápas dnes začne v 18 hodin.
0: Počasí.
4: Dnes bude jasno až skoro jasno, teploty 21 až 24, na horách do 20 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a bio jednička, tedy mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 u Plzně Litic na kilometru 81 ve směru na Prahu se došetřuje nehoda dvou osobních aut. Na jižním Plzeňsku bourala dvě osobní vozidla na silnici 27 u Dobřan, stejně tak u Přeštic na silnici 183. Buďte proto velmi opatrní.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: 10 hodin a 4 minuty, s vámi je Český rozhlas a jeho dopolední vysílání. Jemná víla z filmů, která ale umí bouchnout do stolu a pořádně zařvat. Jak známá česká herečka Klára Isová zvládá strach z odmítnutí na konkurzech a proč se nebojí cestovat sama po světě? Poslechněte si otevřený rozhovor nejen o jejím novém snímku Divočina, ale i o samotě a životním nadhledu. S Klárou Isovou si totiž v pátek na filmovém festivalu Finále povídal náš kolega Jiří Trnka a rozhovor vám nabídneme už za chvilku.
0: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Petr Spálený dospíval a teď už bude mít slovo Jiří Trnka, který se v posledních dnech pohybuje na filmovém festivalu Finále Plzeň. A představím vám svého hosta.
1: Klára Isová má za sebou přes 30 let před kamerou i zkušeností ve velkých zahraničních produkcích. Lidé si často škatulkují jako jemnou holku z filmu, ale ve skutečnosti má v sobě obrovský temperament, prostořeký humor a rozhodně to není žádná upejpavá hvězdička. U mikrofonu Českého rozhlasu Klára Isová. Dobrý den.
2: Děkuji za přivítání, dobrý den.
1: Říkal jsem to, lidé vás mají spojenou s tou něžnou éterickou vílou. Jak vám tato nálepka v běžném životě i v práci leze často na nervy?
2: Jako mladý mě to štvalo víc, se přiznám, a strašně jsem proti tomu bojovala a rebelovala, takže v mládí po tom indiánském létu, který právě předurčilo to, že budu hrát ty jemný naivní, tak mě i někdo řekl, ty budeš hrát jenom princezny, a já jsem se tak toho vyděsila v těch 15-16 letech, že mě hnedka takhle zaškatulkujou, tak jsem prostě všechny princezny odmítala. A teď jsem v tom věku, že jsem si říkala, ale teď je to vlastně něco hezkýho, jako hraješ jemný, lidi takhle vidějí, vnímají, asi to vyzařuješ, není potřeba už jako proti tomu bojovat, takže rozhodně už ubylo nějaký rebelie, naopak mám s tím, spíš jsem s tím smířená, že jsem taková, ale to je pravda, že lidi nevědí, že já umím být i herdek a umím se rozčílit, umím i zařvat a umím projevit i velký hněv. Všichni to v sobě máme, ty emoce.
1: Ano, já jsem o vás slyšel, nebo spíš četl v jednom rozhovoru, že v sobě máte i v ozovkách fúrii, která se umí hodně naštvat. Co vás teď dokáže spolehlivě rozpálit?
2: Tak teďko mě rozpaluje úpravy scénářů, protože budeme roztáčet nový film a do poslední chvíle probíhají různé úpravy a přepisy, a když pak dostanu, já už nevím, kolikátou verzi a tam nejsou ty úpravy, tak já bouchám to z toho, říkám kurňa, a zase to tam prostě přepisuju a tak, tak třeba i to mě dokáže rozpálit, ale někdy to jsou blbosti, ale to teďko na sebe prozrazuju něco, co jako normálně před lidma neprojevím, jsem doma, prostě někdy to musí vylítnout, no, tak to tak je.
1: V životě člověka jsou různá období, někdy to jsou nějaká období vzdoru, říká se, že po 40 přichází období nadhledu, potkalo to i vás a usnadnilo vám to život?
2: Víte co, já myslím, že to přichází až teď. Já jsem nad tím hrozně moc přemýšlela, proč je ta krize středního věku, proč se vůbec děje. A já jsem došla k tomu, že do 30 let jsem žila opravdu jako, že jsem do všeho šla, riskovala jsem, šla jsem po pocitu, intuitivně, byla jsem skokan vo špek, riskovala jsem, vsadila jsem všechno na jednu kartu třeba a žila jsem prostě ten život naplno. A pak po těch občas problémech, těžkopádech, člověk najednou se bojí toho, začne bát toho zranění a zavře se a začnete takzvaně mezi tou 30 a 40 jet víc na jistotu. Aby vás někdo nezranil, aby se do vás někdo nevobul, aby člověk nebyl zraněný v těch vztazích, že jo, protože ty rozchody jsou těžký. A já si myslím, že z toho možná plyne ta krize středního věku, protože člověk přestane žít ale naplno, že zároveň chráníte to srdce, aby nebylo zraněný, ale zároveň, když ho chráníte a takhle trošku zavřete, tak pak ani nemůžete naplno prožít tu radost. A já jsem zjistila, že pak ty lidi právě se na to už vykašlou po té 40 a se začnou riskovat a žít naplno, protože vědí, že prostě ten život je potřeba žít naplno, jinak chybí ta radost.
1: A funguje to tedy i v těch láskách?
2: Já myslím, že jo, protože do toho jdete a říkáte si, no co nejhoršího se může stát? Když tak se rozejdu a zase se z toho nějak zmátořím, vstanu a půjdu dál.
1: Posloucháte Český rozhlas, bavíme se s herečkou Klárou Isovou. Kláro, jak pracujete s trémou, když vám vstupuje do práce? Je pro vás ještě pořád strašákem, anebo už je to hnací motor?
2: Víte co, tréma mi nevadí. Tréma je fajn, tréma je zdravá a dokáže vás vyburcovat k dobrému výkonu a něco překonat v sobě a jít a zkoušet dál, ale co považuji za omezující je strach, ten je mnohem, mnohem horší a musím říct, že já jsem s ním jeden čas hodně, hodně bojovala a často s ním i pořád bojuju a snažím se s ním vlastně skamarádit, stejně tak jako s trémou, že to je součást toho života a že ten strach jako jo, je to prostě emoce, která nás do nějaký míry chrání, a když pak ale převládne a jeho moc, tak se pak moc bojíme, jsme ustrašený právě, a to já nechci, takže já proti tomu nějak vědomě bojuju a snažím se jít těm výzvám naproti, a to mě provází nějak celý život, že já sice strach mám, ale prostě i s tím strachem prostě do té výzvy vždycky jdu.
1: O realitě herecké branže, ale také o novém filmu Divočina si v Českém rozhlase s Klárou Isovou budeme povídat už za chvíli. We'll be right back.

0: Posloucháte Český rozhlas. Naším hostem je herečka Klára Isová. Kláro, když se připravujete na roli, čtete scénář pořád dokola, dokud vás něco nenapadne, stává se vám ještě po tolika letech hraní a čtení textů, že si říkáte, hergot, jak já to zahraju?
1: To se mi stává s každým scénářem. To je úplně šílený. Pokaždý, když dostanu novej scénář, ať už ho vyhraju skrz konkurs, anebo prostě dostanu přímo roli nabídnutou od režiséra, od produkce, tak vždycky, když si přečtu ten scénář a líbí se mi a zaujme mě a vím, že do toho půjdu, tak stejně se i bojím, Ježíšmarja, abych to neskazila, abych to zahrála dobře, jak to vlastně udělám. Herectví je profese, kdy po každý stojíte znovu na startovní čáře a je to jako kdyby poprvé. Nedá se to prostě obejít.
0: A je pro vás složitější hrát milostnou scénu nebo nějaké opravdu psychologické drama?
1: No, to je docela zajímavá otázka postavit tyhle ty dvě věci proti sobě.
0: Představuji si, že jsou na place všichni, vy jste tam spoře oděna a mělo by něco probíhat.
1: Jo, aha, tak to jste to rozhod celkem snadno za mě. Jakmile je člověk spoře oděnej, kort žena, ale myslím, že i mužští herci, tak všichni se stydí a je to pro ně prostě takzvaně porod a nikdo to nemá rád a nikdo nechce se odhalovat před lidma a vlastně hrát intimní věci. Prostě je to něco jiného být na pláži, v davu a být najednou v místnosti, kde na vás kouká 50 lidí, kamera je ticho, nesmíte slyšet špendlík spadnout a zároveň tam hrát emoce a ještě být spoře oděnej, no to ne.
0: Vy když jste dorazila na festival, tak jsem vám pochválil váš oděv a pochválil jsem vám také vaše boty páskové. Máte nějaké speciální rituály na premiéry, protože právě za chvíli nás tady čeká světová premiéra vašeho nového filmu Divočina. Jsou to festivalové boty, premiérové boty?
1: Jsou to určitě festivalové boty a společenské boty, takže i premiérové, ale je to tak, že já jsem strašný minimalista. Já tím, že se pořád musím převlíkat a představte si, že jako herec se převlíkám několikrát za den. Já nehraju většinou v jednom kostýmu, ty scény se střídají, takže kolikrát se převlíkáte z jednoho obrazu do druhého i třeba pětkrát, šestkrát, plus ještě ráno, když jdete s pyžama svýho do nějakého oděvu, v kterém jedete na natáčení. Takže člověk toho převlíkání, líčení, česání má ve své profesi tolik, že ve svém osobním životě já jsem totální minimalista a vlastně kovářova kobyla. Já mám žádný šminky, mám všeho hrozně malinko a mám to velký štěstí, že můj kamarád Jirka Hofbauer, stylista, mě vždycky na tyhle slavnostní věci připravuje, takže mi to sladí, všechno mi půjčí mi oblečení, šperky, boty a já od něj všecko dostanu na míru, perfektně připravený.
0: Film Divočina je psychologický film. Kláro, vzpomenete si, když jste prvně četla scénář?
1: Už tomu bude několik let, protože třeba o tomhle filmu a že ho budu hrát, jsem věděla možná 4-5 let naspátek. Jednak nejdřív jsme se scházeli na konkurs, ten když jsem posléze vyhrála a byli jsme vybráni s panem Vlasákem pro ty hlavní role, tak pak se ještě čekalo na dofinancování toho filmu a čekali jsme třeba 2 roky, takže já jsem věděla, že někde existuje hezký scénář a jenom jsem doufala, že ty lidi a producenti Jakub Rálek a Evženie Brabcová, naše režisérka, dokážou ten film zprodukovat. A pak vlastně před 2 lety jsme ten film začali natáčet a dneska v roce 2026 je premiéra světová právě tady v Plzni.
0: Vy chodíte i na zahraniční konkurzy. Jak se herečka, která se dlouho připravuje na nějaký výkon na konkurzu u nějaké americké produkce, směřuje s tím, že nepřijde odpověď?
1: Víte co, já už jsem za těch 30 let zvykla a člověk a herec je tolikrát zvyknutý na odmítnutí, že to musíte nakonec přijmout jako součástí naší profese. A samozřejmě je to těžký, ale já jsem si už možná před 15 lety v hlavě řekla, že konkurs nebudu brát jako ano, dostanu, ne, jsem odmítnutá, ale že to vezmu jako výzvu, že to je vlastně příležitost si zahrát nějakou roli. Já už jsem dostala příležitost vlastně si kousíček z toho zahrát a že vlastně každým tím konkurzem se i něco naučím. Takže já už to beru pozitivnějc a nejtěžší je to ve chvílích, když ta role se vám tak strašně moc líbí a chcete jí. a ono to prostě nevíde, to je život, tak tam je to směřování trošičku těžší, ale jinak už jsem zvyklá za těch 30 let.
0: Posloucháte Český rozhlas, naším hostem je herečka Klára Isová, se kterou si už za chvíli budeme povídat třeba o cestování anebo o samotě.

0: jsme Český rozhlas, u našeho mikrofonu je herečka Klára Isová. Kláro, za chvíli bude světová premiéra vašeho nového filmu. Běžně delegace sedí v prvních řadách. Díváte se na film, nebo se celou dobu otáčíte, jak na to reagují lidé?
1: Vůbec ne, já v tomhle jsem opravdu divák, takový ten zapálený filmový fanda. Prvních 20 let své kariéry jsem se nemohla na sebe koukat, protože pokaždý jsem řekla, ježišmarja, to je hrozný, já jsem to zkazila. Tam ta sebekritika byla tak strašně velká, že jsem se na své věci opravdu moc nekoukala. Ale teď už se to zlepšilo i u těch svých filmů. Nekoukám se, co publikum, co na to říká. Ne, prostě snažím se ten film spíš jenom prožít a užít si to a pak si o tom popovídat.
0: Vy jste začala hodně cestovat úplně sama. Co byl ten nejsilnější moment, kdy jste si na cestách musela poradit bez cizí pomoci?
1: Jako mám jednu historku z Ameriky, která je fakt trošku šílená, protože já jsem se vydala z Los Angeles navštívit svoji sestřenici, která žila v San Francisku, což je asi 8-hodinová jízda autem. A já jsem měla půjčenýho Mini Coopera z půjčovny na těch několik měsíců, co jsem tenkrát v Americe žila. Pořád mi to hlásilo, že mám dost benzínu. A já jsem si říkala, no tak na příští, tak ještě jednu pumpu vydržím a pak naberu. Ale už se mi tam ta ručička jako vlastně ukazovala, že už mi to brzo dojde. A já, jak jsem zvyklá z Čech, že pumpy jsou na každém rohu s prominutím. A zapla jsem klimatizaci a v té době jsem netušila, že klimatizace taky žere ten benzín. Tak najednou mi došlo palivo. Na dálnici uprostřed Ameriky. To bylo opravdu hodně náročné, protože já jsem viděla, že sjíždí nějaký auto, tak jsem ještě za ním sjela. Pán vystoupil, šel na malou, tak já jsem tak jako čekala, až udělá tu svoji potřebu a on pak zase naskočil do auta. V ten moment já jsem přiběhla, začala jsem bušit prostě na auto. Oni se mě strašně lekli, byl to manželský pár a já jsem jim řekla, že mi došlo palivo, že jsem cizinka a jestli mě prostě nemůžou nějak pomoct. A oni, vy jste se zbláznila, jak vám mohlo dojít palivo, nejdřív mi strašně vynadali, tak jsem jim to vysvětlila. Naštěstí další 2 kilometry byla pumpa, tak oni mě tam dovezli. Tam já jsem myslela, že si koupím kanistr a oni, že by mě odvezli zpátky. Kanistr tam neprodávali, tak to ale vyprávím té paní pokladní. Vedle mě stály nějaký jiný cizí lidi a říkali, vy nemáte kanistr, já jeden v autě mám, tak já vám ho dám. Takže cizí další pán mi dal kanistr, tyhle cizí lidi mě zase odvezli zpátky a já jsem mohla pokračovat. Takže jako je to šílená historka, která mě strašně poučila, že nezapínat klimatizaci, když vám dochází benzín a hlavně včas natankovat, ale taky mě krásně poučila o tom, že všude na světě vám lidi pomůžou.
0: Když tedy člověk cestuje sám, dostane se do situace, jako je tahle, máte chladnou hlavu, anebo jste spíš ten člověk, který vyvádí?
1: Ve mně celý můj vnitřek úplně šílí, tělo by se chtělo rozkočit, srdce pumpuje a já prostě racionálně hlavou v klidu říkám, Klárčo, klid, to zvládneš. Pamatuju si, že tady jsem se trošku modlila k Pánu Bohu a říkám, Pane Bože, nenech mě padnout, zachraň mě, Pane Bože, co budu dělat. Takže jsem hodila i modlitbičku do nebíčka a ono to prostě vyšlo, ale myslím si, že ta velká klidná hlava, nebo ta klidná hlava vám pomůže tou situaci vždycky projít a vždycky prostě to nějak vyřešit.
0: Cestujete sama? Je pro vás ta samota nějak důležitá? Možná narážím i na vaše sporty, kterým je yoga, kterým je plavání. Tam je člověk sám za sebe.
1: To je pravda. Víte co, já jak jsem v kolektivu na tom natáčení, který je samo o sobě strašně chaotický, tak já jsem pak ráda v té samotě a v tichu. Mě vlastně dnešní doba, kde máme spoustu věmů, spoustu hluku, tak mě to velice, velice jako vadí. Takže ráda pak utíkám do ticha a do samoty právě proto, že mlčím. A to cestování single je úžasný v tom, že právě ono je strašně občerstvující, protože když jdete s někým, tak si pořád povídáte, nevnímáte tolik to okolí, než to, když já vlastně jdu sama a musím vlastně navnímat všude, co kde je novýho, kde se najím, kde si pořídím tohle potraviny a tak dále, tak vlastně ta moje mysl vypne a jsem tady a teď, žiju tím přítomným okamžikem, což normálně člověk moc nezažívá, protože furt vám to šrotuje, ale v cizím prostředí to jde právě skrze tohle to, že to vlastně poznáváte, učíte se vlastně, kde co je.
0: Hostem Českého rozhlasu je herečka Klára Isová. Jste známá herečka, jste krásná herečka a jistě řada našich spoluobčanů, když vás vidí někde v restauraci, jste uprostřed jídla, ještě jste nedojedla, tak se dožaduje fotografie, případně podpisu. Nedej bože, aby se s váma chtěla fotit celá rodina zvlášť. Jak to snášíte?
1: Já to snáším dobře. Já jsem jako v tomhle tom asi taková otevřená, protože si říkám, ty lidi tam taky někdy stojí dlouho, než nás potkají. Třeba když je to na festivalu, nebo je to potěší. Já to nějak přijímám. Jsou dny, kdy člověk viděnej moc být nechce. Víte co, já chci žít normální život a takhle jsem si to nastavila. Takže já v Praze jezdím hromadnou dopravou, chodím nenalíčená, někdy se kaboním, někdy většinou se teda usmívám. A vlastně co mám ráda, že někdy se potkám s lidma těma očima, oni mě poznají, tak se jako usmějou a já na ně mrknu. A to je celý. A i ten úsměv je někdy pozdrav a to stačí. A já mám radši, aby se lidi na sebe smáli, takže se snažím to dělat taky.
0: Ale to je možná taková větší pokora, když než přijít uprostřed toho jídla, že se budete fotografovat, když se na vás někdo v tom metru usměje a mrkne a je to vše.
1: Jo, právě, je to krásný a právě já tyhle momenty mám ráda. A musím říct, že těch lidí, kteří jsou trošku neurvalí a někdy vyrušej, anebo po vás chtějí moc a chtějí si ještě pak povídat a tak, tak těch je opravdu málo, těch je zlomek. Většina lidí se stydí, takže jsou rádi, že jenom můžou pozdravit. A řeknou mi, že mě mají rádi, no tak to je hezký.
0: Poslední otázka, že bychom se podívali na váš běžný den mimo natáčení. Co je ta nejprostší věc, která vám spolehlivě spraví náladu?
1: Ta nejprostší věc je, když se dobře vyspím. To je základ zdraví pro psychiku i pro to fyzično. Takže já, když se dobře vyspím, okamžitě mi najede dobrá nálada. Pak se jdu hnedka rychle projít ven a je mi jedno, jestli je 5 ráno, nebo 6 ráno, nebo 7 ráno. Prostě většinou stávám brzo a mám ráda ty brzký rána, kde ještě to město spí. A rychle vyběhnu ven a jdu na krátkou procházku a mám ráda tu energii toho začátku dne, kde ještě jako vlastně něco novýho začíná a vy nevíte co a co vás potká a jak to bude. A když tam člověk jako si udělá trošičku takovýhle prostor pro sebe, tak najednou ten den je vlastně hezký a to stačí.
0: Hostem Českého rozhlasu byla česká herečka Klára Isová. Děkujeme, ať jste šťastná.
1: Děkuju vám moc, já vám přeju to samé a moc zdravím všechny posluchače.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Jaroslav Uhlíř a Severní vítr a teď se vydáme mezi přírodovědce. Vědci totiž znovu vyrazili na Chebsko a do dalších částí Karlovarského kraje mapovat výskyt bělozubky tmavé. Drobný hmyzožravec připomíná rejska a jeho původním domovem je Severní Afrika. V Čechách tento nepůvodní druh zaznamenali vědci poprvé v roce 2022, a to v Nebanicích u Chebu. Od té doby tam bělozubku tmavou pravidelně monitorují a taky letos 4 týmy hledají její nové lokality výskytu a vrací se i na místa sledovaná v minulých letech.
1: Půjdeme zkontrolovat pastí, co máme teďka nastražené. Mrknem se, jestli se nám tam něco chytlo.
2: Bioložka Alena Fornůstková otevírá podlouhlou plechovou krabičku.
1: Takže tady je první z nich, takže vidíme, že tam je bělozubka tmavá.
2: Je to taková malá myška?
1: No, ona to není úplně myška, je to vlastně hmyzožravec, a to znamená, živí se hlavně nějakými pavouky, nějakými drobnými bezobratlými červíky, tak a vypadá trošku jinak než myš, má takový podlouhlý vlastně rypáček, výrazná ouška štětiny na ocase.
2: Na rukou máte silné rukavice?
1: Manipulujeme s tím zvířetem tak, aby vlastně nás nekouslo. A je to důležité, protože ty zvířata mohou opravdu přenášet nějaké patogeny. Určitě umýt ruce po manipulaci a dávat si pozor.
2: Bělozubky vydávají slabé pisklavé zvuky. Jejich komunikaci zkoumá Irena Schneiderová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
3: Vždycky jednotlivé ty druhy mají trochu druhově specifické hlasy, takže předpokládáme, že by měla jít rozeznat na základě svýho repertoáru nebo těch jednotlivých typů hlasů od těch ostatních druhů.
2: Jak se to dá použít?
3: Například při monitoringu těch zvířat, takže bychom mohli vlastně takto neinvazivně vlastně zjišťovat, jestli ta bělozubka někde žije nebo ne.
2: Podle Aleny Fornůstkové bělozubky nejčastěji žijí v okolí lidských sídel.
1: My často najdeme na zahradách kolem rodinných domů nebo na farmách. Ona vlastně se ukrývá v různých jako škvírkách, neškodí zelenině, často se nás lidi ptají, jestli je to škůdce, ale právě tím, že je to hmyzožravec, tak spíš té zahradě pomáhá.
2: Vědci zaznamenali první výskyt bělozubky tmavé v Čechách před 4 lety.
1: Ona vlastně původem je severoafrický druh, který do Evropy se dostal před několika tisíci lety a od té doby vlastně putuje tou Evropou.
2: Proč tedy tento rychle šířící se druh zkoumáte?
1: Nás vlastně zajímá, s jakými patogeny se můžeme setkat, když je to vlastně druh, který bydlí pak u veřejnosti, tak je to relevantní otázka. Zjišťujeme právě, jako co se u téhle bělozubky všechno vyskytuje.
2: Pokud lidé naleznou uhynulou bělozubku, měli by ji vyfotografovat ideálně z několika stran, poznamenat si přesné místo a datum nálezu a kontaktovat vědce z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky. Z Nebanic u Chebu, Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: V Plzni pracují stromolezci, upravují stromy v Sadovém okruhu. Ve Volduchách na Rokycansku s předstihem skončila první etapa rekonstrukce průtahu. A dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 25 stupňů. Zprávy přináší Andrea Samešová. V sadech kolem historického centra Plzně pracují ode dneška stromolezci. Snaží se ošetřit horkem a suchem poškozené stromy. Pokračuje Radka Žáková ze správy veřejného statku města Plzně.
3: Po letošním horkém létě byla provedena revize, která vede k tomu, že budeme muset zasáhnout v sadech kolem historického centra v tom sadovém okruhu. Takže bude probíhat v korunách řez. Někde budou jen odstraňovat suché větve, u některých stromů bude třeba stabilizovat korunu.
2: Práce v sadovém okruhu potrvají až do konce října. Ve Volduchách na Rokycansku skončila o 2 týdny dříve první etapa opravy silnice. Kvůli uzavírce museli řidiči objíždět úsek přes Rokycany od Volduch směrem na Osek a Březinu. Podle webu integrované dopravy Plzeňského kraje ode dneška projedou auta i autobusy. Práce na průtahu Volduch ale nekončí.
4: První fáze opravy silnice skončila s 14-denním předstihem, takže se provoz autobusů i osobních aut vrací do normálu ode dneška. Řidiči ale musí od poloviny října počítat s dalším dopravním omezením směrem od Svojkovic. Celá oprava silnice má být hotová v průběhu listopadu. Z Volduch na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
2: Od zítřka se změní výpočet státní podpory na bydlení, bude součástí superdávky. Výše příspěvku nově závisí na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si mohou ověřit na stránkách ministerstva. Pokud už dávku pobírají, úřady práce ji přepočítají automaticky. Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Podle agentury TASR škola podala oznámení ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než 13-letý žák napadl nožem spolužačku a 2 učitelky. Jedna z nich zemřela. Chlapec měl mít potíže s chováním už dříve. Ministerstvo školství pouze potvrdilo, že v pátek se stal ve škole incident a na místě byli i psychologové. Policie chlapce po útoku zadržela a stíhá ho pro zvlášť závažný zločin úkladné vraždy. Motiv zatím není jasný.
1: Sport.
2: Tenistka Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu, uvedla, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude dál pokračovat v kariéře. 34-leté Plíškové patří v žebříčku 51. místo s bilancí 22 výher a 13 porážek.
1: Počasí.
2: Dnes bude jasno až skoro jasno, teploty do 25, na horách do 21 stupňů. Fouká slabý východní až jihovýchodní vítr a bio jednička, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Na dálnici D5 před Prahou stojí zhruba 8-kilometrová kolona aut za loděnicí ve směru na Prahu na 7. kilometru. Navíc blokuje provoz porouchané nákladní auta. Buďte proto velmi opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: I po 11. hodině pokračuje dopolední vysílání rádia vašeho kraje. Za chvilku přijde třeba Josef Fousek se svou skeptickou písní. Vydáme se také na Šumavu, konkrétně do Dobré vody. A třeba Babské rady, tak ty si dnes posvítí na kaštany. I hodinku před polednem přejeme pěkný poslech.
1: Dobré dopoledne a Michaela Vondráčková.

0: Kousků v svět.
1: Skeptická píseň. Hej lidi, teď poslouchejte, co mou duši trápí. Všimli jste si, jak technika roztahuje drápy? Smog, popílek, dusík, síra do našich těl kvačí. Už vidím, jak na procházku děti v maskách kráčí. Komíny si vykuřují, z nebe stoupá dým, co se v plících usazuje, vůbec netuším. V řece člověk umaže se, než se umije, těžko najdeš zdravý pokrm, ve všem chemie. Antibiotika znají už i zvířátka, hormony a pesticidy jedí prasátka, exhalace padá z hůry, bojí se jít ven, oči pálí, kašel dusí, čertvem alergen. Rozvodů je jako máku a vandalů víc, jak zatočit se šikanou, těžko lidé říct. Ať se courá kontinenty, straší národy, pasudnosti možná přijde opět do mody. Ve škole je pro výchovu času špetička, děti doma vychovává hluchá babička. Rodiče jsou pracující, prachy ty jsou in, kluk si hraje na Facebooku, cucá pervitin. Nejsem zrovna optimista a skeptický jsem. Nehlídám si vůbec jazyk, svěřuji se všem. Jsem naivní, proto věřím, milý osude, že svět Pán Bůh v lepší změní a špatný nebude.
0: Fouskův svět.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Máme 11 hodin 24 minut a teď už míříme na Šumavu. Vojenský výcvikový prostor Dobrá voda právě na Šumavě sloužil vojenským účelům 37 let. Jeho vznik v podstatě znamenal konec staré Šumavy, protože celé území se uzavřelo veřejnosti a skoro všechny obce, které se nacházely uvnitř, byly srovnány se zemí. Celý příběh vojenského prostoru Dobrá voda vyprávějí Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Nejen šumavské.
2: Vše začalo už v roce 1945, kdy došlo k vysídlování původních obyvatel ze šumavských vesnic. Zůstalo zde velké množství opuštěných domů a usedlostí. Některé z nich znovu zabydlovali dosídlenci z různých koutů Čech a Evropy, například Rumunska, Slovenska nebo Maďarska.
3: V roce 1948 po komunistickém puči se začal zavírat hraniční prostor se západem a 5. února 1952 vláda rozhodla o vytvoření vojenského újezdu. Už 1. března téhož roku fungoval jako vojenský výcvikový tábor Dobrá voda a ještě před koncem roku začal být označován jako vojenský výcvikový prostor Dobrá voda.
2: Území o rozloze 170 km čtverečních se rozkládalo mezi Hartmanicemi, Prášily, Srním a státní hranicí s Německem. Na jihu jej uzavírala státní hranice, na západě oblast Javorné, Sklářského vrchu, Polomu, Plesné a Debrníku. Na východě zasahoval k Otavě a Křemelné.
3: Doslova ze dne na den se v tomto přísně střeženém vojenském prostoru ocitly desítky obcí, osad, samot a doposud funkčních mlýnů. Mnohé z nich se tak staly ideálním dělostřeleckým cílem. Například Stodůlky byly doslova vybombardovány, stejně jako obec Zhůří.
2: Jednou z mála, možná jedinou obcí, která existenci vojenského prostoru uvnitř přežila, byly Prášily. Ale i tak měli na mále. Do roku 1989 se do vesnice mohlo vstoupit pouze na základě zvláštního povolení a v podstatě byla určena k likvidaci. Pokud by nepřišel listopad 1989 a změna režimu, Prášily by pravděpodobně už neexistovaly.
3: Tak jak rozlehlý byl vojenský prostor Dobrá voda, tak pestré byly aktivity, které zde prováděla armáda. Asi nejznámějším místem celého cvičiště je Slunečná u Prášil, která sloužila jako tanková střelnice. Dnes je parkovištěm pro návštěvníky.
2: Na dalších místech vojáci cvičili jinou přípravu. Na Hůrce byla střelnice bojových vozidel pěchoty. Na Stodůlkách dělostřelecká střelnice. Na Hadím vrchu nad Zhůřím pak vojáci cvičili řízení bojových vozidel. Chemické cvičiště se nacházelo také nedaleko Zhůří.
3: Po roce 1989 přišly změny nejen politické, ale také změny v armádě. V září 1991 vláda rozhodla o ukončení činnosti vojenského prostoru Dobrá voda a od konce roku sem už armáda na cvičení nikdy nevěla. Přesto se tu s jejími pozůstatky setkáváme dodnes.
2: To, co omezuje běžného návštěvníka nejvíce, je nevybuchlá munice. Na některých částech bývalého prostoru jí zůstalo tolik, že je do nich vstup zakázán. Odminování těchto lokalit je prakticky nemožné a tak se musí počkat 80 až 100 let, kdyby nebezpečí výbuchu mělo pominout.
3: A nachází se tu také chemická zátěž. Jak se teprve nedávno ukázalo, armáda v místech bývalého chemického cvičiště zanechala sudy a lahve s různými chemickými látkami, které mimo jiné kontaminovaly půdu v okolí.
2: Na druhou stranu se dnes můžeme těšit z výletů na Stodůlky, Paště, Zhůří nebo Frauenthal, anebo do Prášil, které nejenže zůstaly zachované, ale jsou dnes nádhernou šumavskou vesnicí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Oslava české filmové a televizní tvorby v Plzni vrcholí a už dnes večer poznají své majitele prestižní zlatí ledňáčci. V jakých kategoriích se budou udílet a jaký program čeká diváky v závěrečných hodinách festivalu Finále Plzeň? Podrobnosti z festivalového zákulisí nám teď přináší Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Já přeji dobré dopoledne z press centra festivalu Finále. 39. ročník filmového festivalu Finále Plzeň dnes dospěl do svého finále. V průběhu celého dne mají diváci v kinosálech Měšťanské besedy i dalších festivalových místech poslední možnost zhlédnout výběr toho nejlepšího z celovečerní dokumentární i televizní tvorby uplynulého roku. Hlavní pozornost se však dneska obrací k večernímu ceremoniálu, na kterém budou vyhlášeni držitelé hlavní festivalové trofeje. A to zlatého ledňáčka. Mezinárodní i studentské poroty ocení nejlepší hraný nebo animovaný celovečerní film, nejlepší dokument a také nejlepší televizní či pořadový projekt v kategoriích dramatické a netradiční tvorby. Chybět nebude ani udílení ceny za nejlepší herecký výkon nebo cena diváků, která se vrátila po letech. Tečku za letošním festivalovým týdnem pak napíší závěrečné projekce vítězní snímků a neformální setkání tvůrců s veřejností. A jak bude vypadat ten závěrečný ceremoniál, na to už se ptám umělecké ředitelky festivalu Finále Plzeň Lenky Tyrpákové.
3: Hezké odpoledne, dopoledne, poledne.
2: Jak to bude vypadat? Ráno.
3: Bude to vypadat tak, že nejdříve naše poroty předají ceny a zlatých ledňáčků a bude následovat předpremiéra snímku Virbl, což je debut Tomáše Hubáčka a je to takové mysteriózní drama, v kterém se diváci mohou těšit na Davida Švehlíka a Judit Pecháček a je to i film, který vznikl s podporou Plzeňského kraje, částečně se tu natáčel a ta krajina tam hraje také zásadní roli.
2: To byla umělecká ředitelka festivalu Finále Plzeň Lenka Tyrpáková. Závěrečný ceremoniál začíná tady v Měšťanské besedě v Plzni v 19 hodin.
1: A vše na místě sleduje Jiří Trnka. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: nikdy nedovím.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: poté sedíme a poležíme si ve vaně alespoň 20 minut. Pak honem poduchnu a odpočívat. Opakujte tento postup alespoň 5 dnů po sobě. Jedlé kaštany jsou plné vitaminů a důležitých minerálů. Jak na jejich přípravu? Ponořte je nejdříve do studené vody, slupka povolí, kaštany nasáknou vodu a při pečení se tolik nevysuší. Na vypouklé straně nařízněte slupku do kříže, rozložte je na plech a pečte 20 minut v troubě vyhřáté na 200 stupňů.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

A teď krátký pohled na hodiny 11.51. Po 12. hodině už písničky pro vás, tak zůstaňte v naší společnosti. Pěkné poledne s datem 30. září vám přeje Michaela Vondráčková. Hezký den.

0: Agroservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Zařízení v Plzeňském kraji otevírají své dveře veřejnosti v rámci týdne sociálních služeb. Plzeň pořídila hřiště s vybavením na tzv. Fotbal dronů. Plzeňští basketbalisté přivítají v nejvyšší soutěži tým USK Praha. Bude jasno až skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Pěkné poledne přeje Štěpánka Zíková. Hned několik zařízení sociálních služeb v Plzeňském kraji otevřelo své dveře veřejnosti a představuje svoji činnost. Jak uvádí portál Týden sociálních služeb CZ, tato centra představují klíčovou oporu pro seniory, lidi se zdravotním postižením i rodiny v náročných životních situacích.
4: Den otevřených dveří dnes organizují například domovy pro seniory v Domažlicích nebo Kurojedech na Tachovsku, domov v Horní Bříze na severním Plzeňsku nebo plzeňská organizace Motýl. Ve čtvrtek 1. října mají den otevřených dveří v charitě Horažďovice na Klatovsku a v pátek 2. října plzeňský Ponton nebo sušický spolek Elizeus. Z Plzně Pavel Hala, Český rozhlas.
3: Motivovat žáky k technickému vzdělávání má takzvaný dron soccer, tedy fotbal dronů. Plzeň pořídila 2 sety na jeho hraní. Na každé straně 5 hráčů pilotuje drony uzavřené v ochranných sférických klecích a snaží se je navést do branky soupeře. Tento světový fenomén propojuje pilotáž dronů, elektroniku, konstrukci, programování, práci v týmu a adrenalin, říká Josef Navrátil ze Správy informačních technologií města Plzně.
5: Určitě týmovost a nadšení. Během klasické výuky nikdy vlastně nemáme koordinaci více než 2 členů v týmu. Tady je to vlastně o 5 lidech v týmu. Ty lidi to baví, oni si i vymýšlí nějakou strategii, domlouvají se a je to za mě jako nádherný sport.
3: Poslanci dál projednávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. U řečnického pultu se druhým dnem střídají hlavně ministři a koaliční zástupci s přednostním právem. Do debaty je přihlášeno ještě zhruba 60 řečníků. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se chce dnes znovu pokusit o dohodu s opozicí. Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát v Saúdské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. O incidentu jednal mimořádně také izraelský premiér s ministrem obrany.
6: Deník Jerusalem Post s odvoláním na svůj zdroj uvádí, že se do potyčky mezi piloty zapojili i cestující, kterým se podařilo převzít kontrolu. Times of Israel k tomu dodává, že šlo o piloty v civilním oblečení, kteří po potyčce převzali řízení stroje. Let FZ-1073 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Kvůli obavám z únosu Izrael vyslal do vzduchu stíhačky. Boeing 737 nouzově přistál na letišti Tabuk ve Spojených arabských emirátech. Podle společnosti je všech 180 pasažérů v pořádku. Jakub Lucký, Český rozhlas.
2: Sport.
3: Basketbalisté Plzně přivítají v Maxalize v souboji týmu čekajících na první výhru USK Praha. Utkání začne v hale Lokomotivy v 18 hodin. Trenér Západočechů Jaroslav Lejsek věří, že jeho svěřenci nezaspí úvod zápasu podobně jako v Ústí nad Labem a v neděli s Pískem, kde nakonec se zlepšeným výkonem stáhli ztrátu na rozdíl 7 bodů.
7: Uvidíme po první čtvrtině. Myslím si, že to pro nás zase bude trošku jiný zápas. Oni nehrajou takhle agresivně, nehrajou takhle týmově. Zase ale mají velký individuality, Patrika Audu, Tomáše Kezlinka, co jsou reprezentanti bývalí, takže pro nás zase dobrý zápas, ale musíme si věřit, musíme být prostě sebevědomí. A my jsme říkali, že neočekáváme, že budeme nejlepší v září a máme určitě na čem stavit, protože tenhle výkon nás může pozvednout.
2: Počasí.
3: Čekejte jasno nebo skoro jasno, jen se slabou vysokou oblačností. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na Plzeňsku ojediněle 25 a na horách bude 18 až 21. Povane slabý, přechodně mírný východní až jihovýchodní vítr a biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Plzni bouralo osobní auto s tramvají na křižovatce Slovanská Břesová a v Tachově v ulici Hornická srazilo osobní auto chodce, i tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
8: Ano, právě teď otevíráme hodinku písniček na vaše přání a jak už víte, poslat písničku, přání anebo pozdrav komukoliv můžete buď mailem a nebo na telefonu 221 554 222. Pěkné poledne vám přeje Michaela Vondráčková.

0: Jaromír Nohavica dospíval a my rádi vyřídíme první vzkaz, který dorazil mailem. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku pro paní Marušku Hodkovou, která dnes slaví 84. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího přicházejí její sousedé z domu s pečovatelskou službou ve Spáleném Poříčí a také správcové Iva a Bára.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: 221 554 222, tak to je číslo, které teď využila paní Alena a volá nám do písniček pro vás. Dobrý den.
1: Paní redaktorko, Michalko, já vás zdravím a zdravím všechny posluchače Rádio Plzeň. A tohle tu písničku bych chtěla ještě poslat se zpožděním Václavovi Špačkovi, mladšímu a staršímu, který měli svátek 28. Takže všechno nejlepší, kluci, hlavně štěstíčko, zdravíčko a tobě, Vašku, hlavně to zdraví. A potom bych sem chtěla poděkovat mýmu manželovi, protože jsme byli včera spolu 53 let, takže bych mu chtěla za všechno poděkovat, co všechno pro nás dělá. A chtěla bych mu říct, že ho mám ráda pořád, jako když jsme se seznámili. Takže, milej Bohušku, já tě za všechno děkuju, Alena, a vám taky za všechno děkuju.
0: Tak to byl...
1: A pozdravujte Janočka Kopejtka, jestli budete.
0: Děkujeme, to byl krásný vzkaz, tak všichni moc zdravíme, hlavně pana manžela. A tady ta písnička, tak ta je od vás pro něj. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, nasledanou, Michalko, nasledanou.

A do písniček pro vás nám zavolala také paní Maruška ze Železné Rudy. Bohužel do vysílání mluvit nechtěla, což nás mrzí, ale nevadí, tak písničku rádi vyřídíme i tak. Písnička bude pro radost a pro zlepšení nálady pro celý dnešní den. Tak je to písnička Jak se máš, Maruško, tak i paní Marušku pozdravujeme a tady je ta písnička.

0: Tak jak se máš, Maruško, to je náhoda, dlouho jsme se neviděli, vy. A ten drobeček tady vedle tebe, to je taky Maruška?
1: Jo, to je Kája,
0: promiň, Karle, ale máš hezkýho chlapce.
1: Cože, to je vnuk? To snad není možný.
0: Ty vypadáš tak mladě, žádný vrásky. Prosím, že si mám vzít brejle? No jo, je to dávno, 20, 30 let. A poslyš, máš ještě tu fotografii? Pamatuješ, jak jsme se byli spolu koupat? Já tam nejsem moc vidět. Já totiž byl u dna, ty jsi mi stála na hlavě.

0: Miroš Birka dospíval a teď už v písničkách pro vás a na telefonu máme paní Evu. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Eva z Plzně a chtěla bych poslat nějakou pěknou písničku z pohádky Honzíkovi Klajlu na plzeňskou diecézi a poletí i k vám a já vám moc děkuji za zahrání.
0: Není zač, chtěla jste nějakou pohádkovou, tak třeba písnička z pohádky Tři bratři může být, Tomáš Klus?
1: Klidně může.
0: Tak už za vámi letím, mějte se fajn, naslyšenou.
1: Děkuji.

0: zasažen.
1: Tak to byla jedna pohádková napřání a teď už máme na telefonu paní Aloču, která nám volá z Vysočiny, tuším. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače a taktéž ještě jednou vás. A chtěla bych dodat ještě včerejšímu svátku, kteří měli Michalové, poslat tuto písničku a byla by to pro pana moderátora Michala Jánského. A jestli tam máte ještě nějakého Michala, tak tomu tak též bude patřit tahle ta písnička.
1: Tak jste hodná, a moc děkujeme.
2: A moc vám děkuji a někdy zase na zavolánou.
1: Ano, mějte budeme se těšit. Mějte se krásně, naslyšenou. Aha.

To byl Mirek Dudáček v písničkách pro vás a my tady máme další vzkaz. Píše nám tentokrát mailem Sylvie z Prahy. Píše hezkou středu 30. září. Máme tu konec září a tak mě napadá třeba písnička September Song. Bude to Jeronýmum k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a také všem posluchačům. Tak Sylvie, děkujeme za písničku, zdravíme do Prahy a tady už je ten song.

0: 12:36, to je čas, kdy nám do písniček pro vás volá paní Jarmila z Plzně. Dobrý den.
1: Dobrý den, krásný pozdrav do rozhlasu a všem posluchačům. Já bych poslal písničku svým přátelům Helence Štýsové a Františkovi a také vám do rozhlasu a milým posluchačům. Velmi pěkně děkuji.
0: Není zač, my také děkujeme za zavolání a tady už je písnička, naslyšenou.
1: Ano.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.

0: písničkách pro vás teď bude mít hlavní slovo při výběru další písničky paní Jitka, která nám volá. Dobrý den.
1: Dobrý den vám přeji. Zdravím všechny rozhlasáky a vás v rádiu Plzeň. A chtěli bychom s manželem nechat zahrát synovi, který má dneska narozeniny, takže písničku, na které jsme se domluvili, a jinak mu přejeme hlavně hodně, hodně zdraví. A zároveň i panu moderátorovi Michalovi taky přejeme hodně zdraví. Posloucháme ho, když má službu sobota, neděle a vysílá. A vám moc krát děkuji za zahrání této písničky, kterou jsme společně vybrali.
0: Není záč, je to tady hlavně váš výběr. Jiří Helekal bude zpívat, tak ať písnička ano. Udělá radost. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Ano. Vy taky pěkně, naschledanou.

a my ještě rádi vyřídíme další vzkaz. Dobrý den, zahrajte prosím pěknou písničku pro naši sousedku Lenku, která právě dnes slaví 45. narozeniny. S přáním všeho nejlepšího písničku posílají Petr a Janča. No a to vypadá, že to také bude dnešní poslední přání. Po 13. hodině už Alex a host. Dnes bude hostem pořadu onkoložka a hematoložka profesorka Petra Tesařová. Tak si to nenechte ujít, mějte se krásně, pěknou středu vám přeje a loučí se Michaela Vondráčková. Naslyšenou.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Při hledání hub se mohou lidé lehce ztratit, varuje na začátku houbařské sezóny policie. Den otevřených dveří dnes pořádá plzeňská organizace Motýl. Silnice z Ostromeče do Němnic na Domažlicku je po rekonstrukci. Bude jasno až skoro jasno a teploty do 25 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Policie České republiky s příchodem hlavní houbařské sezóny varuje, že lidé v lesích velmi snadno ztratí orientaci a mohou zabloudit. Houbaři se často soustředí na hledání hub a přestanou vnímat směr, odkud přišli. Policisté proto každoročně organizují desítky pátracích akcí. Hlavně starší seniori nebo pacienti se zdravotními problémy by neměli houbařit sami. Další rady přidává policejní mluvčí Petr Vala.
5: Před cestou do lesa je dobré říct blízkým, kam míříte a kdy se přibližně vrátíte. Vezměte si plně nabitý telefon, případně i powerbanku. Mějte zapnuté vyzvánění a telefon průběžně kontrolujte. Držte se známých cest a turistických stezek a všímejte si výrazných orientačních bodů.
4: Plzeňská organizace Motýl dnes pořádá Den otevřených dveří, a to v rámci týdne sociálních služeb. Motýl funguje v Plzni už 22 let a zaměřuje se na péči o děti s mentálním a tělesným postižením a také autismem. Zájemci mohou přijít do sídla organizace ve Žlutické ulici dnes do 15 hodin, říká za organizátory Markéta Kulíšková.
6: Když přijdu do rané péče, tak se je tam vezme na starosti jedna poradkyně a udělá jim v podstatě takovou ukázkovou vstupní konzultaci, takže jim ukáže pomůcky, řekne jim, co všechno děláme, ukáže jim naše prostory, aby viděli, kam vlastně rodiny přichází. A když naopak přijdou do terapeutických dílen, tam si můžou sednout i mezi klienty, můžou se s nimi něco vyrobit a uvidí vlastně, jak se s těmi klienty pracuje, co všechno zvládnou naši klienti vyrobit a to všechno pomůžou vidět třeba na těch trzích.
4: Nový povrch má silnice z Ostromeče do Neměnic na Domažlicku. Úsek dlouhý zhruba 1600 metrů nechala zrekonstruovat Správa a údržba silnic Plzeňského kraje. Celkové náklady na opravu jsou necelých 7 milionů korun, pokračuje mluvčí krajských silničářů Helena Frintová.
7: Stavební firma opravila povrch vozovky, upravila krajnice a vylepšila napojení na přilehlé komunikace. Tyto zásahy přispějí nejen k bezpečnějšímu a plynulejšímu průjezdu, ale také zlepší komfort při jízdě.
0: Sport.
4: Házenkářky DHC Plzeň přivítají po dvou interligových porážkách v osmifinále Českého poháru Písek. V hale 31. základní školy se začne hrát v 18 hodin a trenérka plzeňanek Jana Bureš-Kalušková chce dát v utkání prostor celému kádru.
8: Určitě to nebude snadnou záležitostí, pro nás ten pohár není prioritou, my tam chceme hodně zkoušet i hlavně mladý hráčky, který se třeba tolik na hřiště nedostanou, takže tam si myslím, že bychom mohli hrát třeba i trošičku lehčejc v těch hlavách.
0: Počasí.
4: Čekejte většinou jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na Plzeňsku ojediněle 25 a na horách maximálně 21 stupňů. Povane většinou slabý východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž na jedničce tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Dopravní nehoda se stala na silnici 2/193 na trase Horšovský Týn Pocinovice na Domažlicku a v Plzni na křižovatce Slovanská Vřesová bouralo osobní auto s tramvají. I tam jejte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
9: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
10: Děkuju, dobré odpoledne.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí?
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto těch žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně, samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45, po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí, a to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud ji lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem k jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí, někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těchto fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko také zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: a host si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují tak, aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být nadějeplný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné schopné aspoň přechodně 100% plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: A tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme ji nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí. Což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná. Především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu, dlouhodobě antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu, nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci, bylo to o prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně. Bylo to o prsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty. Takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy, tak někdy nám to dělá komplikace, především proto, že léky a různé podpůrné prostředky mohou s tou naší účinnou léčbou neúplně příznivě interagovat, mohou její účinky snižovat nebo naopak zvyšovat její nežádoucí účinky, takže tady musíme i o téhle oblasti vždycky velice podrobně mluvit.
0: Počítat zkrátka s internetem. Paní profesorko, já teď odbočím, protože by mě i zajímalo, proč vy jste se ve své kariéře nebo ve své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mně zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů.

0: no a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
1: Dalším oborem je třeba nefrologie, já to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
0: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. A ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo, a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
1: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali? Taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
0: No, to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
1: Úžasný, jak jste skromná, a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
0: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Plzni končí filmový festival Finále. Slavnostní zakončení bude patřit předpremiéře filmu Virbl. Správa železnic postaví v Mířanech na severním Plzeňsku novou nádražní výpravní budovu. Vláda snížila rozpočtovou rezervu v návrhu rozpočtu na příští rok. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Filmový festival Finále Plzeň zakončí předpremiéra snímku Virbl. Mysteriózní drama o hledání domova uvede dnes večer osobně i představitel hlavní role David Švehlík.
2: Myslel jsem, že jsi skopře. Zem jinak nikdo nejezdí.
3: Do rozpadlého zděděného domu v Českém středohoří přijíždí David Švehlík jako Martin, aby našel nový směr. V jeho uzavřeném světě se ale nečekaně objeví záhadná Agnes v podání Judit Pecháček.
4: Myslel jsem, že je mrtvá, když jsem ji našel.
5: Jestli chcete pomoct, dejte mi ty plány.
3: Celovečerní debut Virbl režiséra Tomáše Hubáčka zakončí 39. ročník festivalu. Na slavnostním večeru udělí porota nejlepším snímkům také ceny Zlatý ledňáček, a to ve čtyřech soutěžních sekcích. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: V Mířanech na severním Plzeňsku vyroste nová nádražní budova za téměř 60 milionů korun. Cestujícím nabídne bezbariérové zázemí nebo nové parkoviště. Díky fotovoltaice i tepelnému čerpadlu navíc sníží provozní náklady. Se stavbou by se mělo začít příští rok na jaře. Pokračuje mluvčí zprávy železnic David Kabele.
6: Nová budova se bude nacházet blíž autobusovému nádraží. Cestujícím nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové. Vznikne také nový objekt, do kterého se přesunou technologie ze stávající nádražní budovy. Úpravami projde i přednádraží, ve kterém se vybuduje nové parkoviště.
0: Vláda při projednávání státního rozpočtu na příští rok zvýšila proti původnímu návrhu ministerstva financí výdaje zejména u ministerstev vnitra, práce a sociálních věcí, školství a průmyslu a obchodu. Snížily se hlavně výdaje na všeobecnou pokladní správu, která zahrnuje mimo jiné vládní rozpočtovou rezervu. Vláda návrh státního rozpočtu schválila minulý týden. Podrobnosti o něm zveřejnila v knihovně legislativních materiálů dnes. Schodek by měl dosáhnout výše 386 miliard korun. Což by byla druhá nejvyšší hodnota od vzniku Česka. Mladík vinný z loňského ubodání dvou lidí na slovenském gymnáziu dostal trest 25 let vězení. Dnes o tom na Slovensku rozhodl soud prvního stupně. Žalobce navrhoval doživotí. Obviněný se proti rozsudku může odvolat. Pachatel zaútočil na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi na východě Slovenska loni v lednu. Jednou z obětí se stala zástupkyně ředitele školy, o které si obviněný myslel, že ho chce z gymnázia vyloučit. Několik dalších lidí útočník s nožem zranil. Krátce na toho zadržela policie. Slovenské úřady dnes zároveň vyšetřují postup policie po včerejším trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. 13-letý žák tam nožem napadl spolužačku a dvě učitelky, jedna z nich zemřela.
7: Sport.
0: Tenistka Linda Frubertová postoupila do druhého kola turnaje v Pekingu. Domácí Číňanku Chuo Suan porazila 2-0 na sety. Další Češka Daria Vidmanová vypadla po porážce 2-3-6 s Timofejovovou z Uzbekistánu. Jiří Lehečka v úvodním kole v Tokiu vybojoval první sadu poměrem 6-3 v souboji s Belgičanem Bergsem. Utkání ale přerušil déšť a dohraje se až zítra.
1: Počasí.
0: V noci bude většinou jasno nebo skoro jasno, místy slabší vysoká oblačnost, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, při uklidnění větru v údolích až 3 stupně a výjimečně přízemní mrazíky. Na horách bude 11 až 8 stupňů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne pozvolné přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách bude 18 až 21. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Tachově v ulici Hornická srazilo osobní auto chodce. Nehoda se vyšetřuje, projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Už 14 hodin a 5 minut je tady poslední září a nutno dodat, že to letošní září na nás skutečně září, a to slunečním svitem a příjemnými teplotami. No a já doufám, že stejně pozitivní pocit máte i při poslechu rádia vašeho kraje. Hned na začátku chci upozornit, že i dnes začne rozhlasové tržiště s vašimi inzeráty o něco dříve, než jste zvyklí, a to několik minut po půl třetí. Čeká na vás také další volební vizitka, kde se blíže podíváme na senátní obvod Plzeň město. Budu pro vás mít ještě pár tipů pro volný čas a také už za chvíli další díl řidičské abecedy, kde půjde o průjezd křižovatky na červenou, pokud uvolňujeme místo záchranářům. Tak dál užívejte dne. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. I celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme projet křižovatku na červenou, když uvolňujeme průjezd záchranářům. Slovo tedy má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Když se za vámi v provozu objeví houkající sanitka, hasiči nebo policejní auto s majáky, může to být hodně stresová chvíle. A právě tehdy řidiče často napadne jedna otázka. Můžu při uhýbání vozidlům IZS projet na červenou? A jak se v takovém momentu zachovat, teď přiblíží plukovník Jan Straka.
3: Slyším majáky, už to vozidlo vidím, tak samozřejmě mojí povinností je umožnit mu průjezd. Buď snížením rychlosti, nebo uhnutím někam na stranu. Pakliže jsem na světlech, to znamená svítí mi červená a já nemůžu vjet do té křižovatky, tak to samozřejmě v tuhle chvíli mohu porušit. S opatrností vjedu tak, abych uhnul tomu vozidlu, který jede za mnou.
2: Existuje nějaké doporučení pro řidiče, jak se chovat a usnadnit si celou situaci?
3: Je důležité vždycky dát těm řidičům vozidla s majáky na vědomí, co děláte. Nic unáhleného, nic zkratkovitého. Pokud uhýbám, tak dát znamení o změně směru jízdy. Aby ten řidič vozidla IZS věděl, že o něm víte. Nebrzdit prudce, protože pokud za vámi například pojedou hasiči s cisternou, kde mají naloženou vodu, tak to nezabrzdí tak jako vy v tom osobáku.
2: Mají si řidiči na něco dát větší pozor?
3: Tam je důležité vždycky předtím, než se zařadím zpět po tom uhybném manévru, podívat se ještě do zpětného zrcátka, jestli tam nejede těch vozidel víc, protože se může stát, že vozidlo policie, za ním může jet záchranka, případně se jedná o nějaký doprovod, kde těch vozidel využívajících právo přednostní jízdy je víc a tam je důležité nenajet jim zpátky do té trasy.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, kdy k nehodě zavolat policii.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Filantropka Vendula Picingrová hostem nového dílu talk show na jednoho. ČT2. Ivana Jirešová a Martin Písařík navštíví jedny z nejmalebnějších oblastí Portugalska, Sintru a Obidos. Premiérová řada cestopisného cyklu Bedekr. A ČT Art uvádí příběh ženy, která výrazně proměnila českou módu a která právě slaví životní jubileum. Premiéra dokumentu Liběna Rochová Sochy v pohybu. Středeční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak například v sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou začne od 18 hodin beseda se spisovatelkou a cestovatelkou Hanou Hindránkovou. Ve Velké synagoze v Plzni se uskuteční benefikční akce, jejíž výtěžek podpoří rodiny s dětmi s autismem. V rámci programu od 18 hodin vystoupí Jitka Zelenková s kapelou. Plzeňské divadlo Dialog láká od 8 večer na představení Maloměšťákova svatba. Divadlo Pluto v Plzni hraje od 19 hodin inscenaci Šílený prachy a ne prachy, prachy. Na programu divadla Jegatela v Plzni je ve Velkém divadle muzikál Six a na malé scéně opera Faraonova kletba. Obě představení začínají v 19 hodin. V přednáškovém sále Národopisného muzea Plzeňska se od 17 hodin uskuteční beseda na téma vznešenost za každým stehem, móda v době baroka. A filmový festival finále Plzeň čeká poslední den, dnes nabídne například od 17 a 20 hodin dokument Bára Basiková. Tolik naše tipy, no a teď bude Hana Zagorová chvíli nabádat svého milého, aby byl opatrný, neboli nešlap, nelámej.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
2: Ano, zase chvíli tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň můžeme kupovat, prodávat či vyměňovat. Pokud jste tedy zaznamenali, že rozhlasové tržiště výjimečně dnes začalo o pár minutek dříve, než je zvykem. Každopádně telefonní číslo, kam můžete volat, je 221 554 222. To se nemění, takže už můžeme jít na toho prvního. Dobrý den.
3: Ano.
2: Posloucháme.
3: Ano, my bychom prodali přívěsní vozík za auto, je v dobrém stavu a prodali bychom ho velmi levně. A za druhé, plastové okénko 60x60, nové, nepoužité, s trojsklem a také velmi levně. Bylo by to na telefonním čísle 723 712 063 a je to Přešticko.
2: Píšu si Přešticko 723 712 063.
3: Ano, ano, je to tak. Děkuji mnohokrát. Nashledanou.
2: Nashledanou a vám hned přeji dobrý den.
4: Dobrý den, tady Václav. Já bych potřeboval kompresor, jestli někdo má z ledničky. Jo. Mhm. A děkuju a číslo vám dám 728 096 632. Děkuji moc.
2: Takže schání se kompresor z ledničky na čísle 728 096 632.
4: Jo, děkuji.
2: Tak jdeme dál, teď jste na řadě vy. Dobrý den.
5: Dobrý den. Prosím vás, prodala bych čalouněný křeslo. Téměř je používaný, je to kombinace světlý látky a ozdoba na tom čele je dřevo, jinak je celočalouněný. A bylo by to na čísle telefonu 732 613 898 a Plzeň.
2: Plzeň dopisuji a číslo zopakuji 732 613 898.
5: Ano, děkuji, hezký den, nashledanou.
2: Vám rovněž, rozhlasové tržiště teď už poslouchá vás, dobrý den.
6: Dobrý den, dám za odvoz gauč a dvě křesla na Plzni jihu a telefon je 728 252 a 808.
2: Tak, číslo ještě jednou zopakuji, jak je tady zvykem. 728 252 808, ať to vyjde.
6: Děkuji, děkuji, nashledanou.
2: Nashledanou, pojďte na to vy, dobrý den. Haló? Máme tam někoho u telefonu? Nemáme, někdo si někam odběhl, jeho chyba, tak jste na řadě vy, dobrý den.
7: Dobrý den, já mám na prodej pluh dvoják. Potom drapák za traktor, je to dvě řady per a záběr 180 cm, ten by byl za 2800 korun. A za třetí bych koupil svářečku KS200, nejraději, může být i na opravu se závadou. A vše na telefonu 721 803 621. Opakuji telefon 721 803 621. Děkuji za služby. Hezký den. Naslyšenou.
2: Krásně jste to zopakoval za mě. Děkuji. Naslyšenou.
7: No, taky děkuji.
2: A kdo je tam dál? Dobrý den. Haló.
8: Ano, dobrý den.
2: Posloucháme.
8: Já volám z Plzniho a prodám 4 prošívané péřové deky v růžovém sypku. Číslo telefonu 607 166 678, na ceně 7 mluvíme. Děkuji, hezký den, nashledanou.
2: Já to mám zapsané a určitě ještě jeden telefon stihneme. Tak i vám dobrý den.
9: Dobrý den přeju. My bychom prodali kachny, indické běhce, může být i párek, je to na Plánicku, telefon 725 590 198.
2: Mm-hmm. 725 590 198 také zapsáno. Naschledanou.
9: Děkuji, naschledanou.
2: Byl to také poslední telefonát, ale ještě jeden je tady písemně. Teda jedna zpráva, jedna informace, jeden inzerát. Připravím vaši zahradu na zimu. Jedná se o sekání trávy, stříhání tůjí a stromů, o úpravu záhonu a prostě všechno, co se točí kolem zahrady. Kdo by měl zájem, ať volá na číslo 602 684 028 602 684 028.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Mířanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Asi víte, že Česko bude příští týden volit. Kromě nového vedení měst a obcí budou lidé vybírat i třetinu nových senátorů. V případě Plzeňského kraje jde o dva senátní obvody. Kandidáty v obvodě Cheb, který zahrnuje i celé Tachovsko, jsme vám ve vysílání Českého rozhlasu Plzeň představili včera. Dnes se tedy zaměříme na senátní volební obvod číslo 9 a to je Plzeň město.
1: Volby 2026.
2: Do volebního obvodu 9 Plzeň město spadají všechny městské části s výjimkou Slovan. Senátorem je od roku 2014 Lumír Aschenbrenner z ODS. Před 6 lety porazil na kandidátce koalice ODS, TOP 09, KDU ČSL, Agrární demokratická strana a Monarchisté CZ ve druhém kole Daniela Kůse z Pirátů, kdy získal přes 59% hlasů. Volební účast byla tehdy zhruba 14%. Lumír Aschenbrenner svůj senátorský post obhajuje i letos, a to za koalici ODS, Koruna Česká a TOP 09.
1: Volby 2026.
3: 66-letý Lumír Aschenbrenner se narodil v Plzni a už 28 let je starostou městské části Plzeň Slovany. V Senátu je místopředsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
2: Podle Aschenbrennera může senátor jen obtížně ovlivnit jedno konkrétní místo a jeho problémy. V případě Plzně ale vnímá u některých lidí snížený pocit bezpečí. Navrhuje proto dát obcím prostřednictvím legislativy větší možnost bezpečnost v ulicích řešit. O post starosty plzeňský Slovan už neusiluje. Pokud mu to ale výsledky komunálních voleb umožní, je připravený se i nadále na chodu obvodu podílet.
3: Další kandidáty představíme podle abecedního pořadí. Prvním z nich je 75-letý univerzitní profesor Bohumír Janský z hnutí SEN 21. Chce pracovat pro město, kde se narodil. V případě zvolení by se snažil apelovat na příslušné resorty, aby ulevili Plzni od tranzitní dopravy. Podpořil by i opatření, která povedou k větší odolnosti města vůči povodním, vedrům a suchu. V případě zvolení by Bohumír Janský výrazně omezil svoji rozsáhlou pedagogickou činnost na přírodě do Vědecké fakultě Univerzity Karlovy.
2: Kandidátkou hnutí ANO je 40-letá Lucie Kantorová, náměstkyně plzeňského primátora pro oblast školství a zároveň pedagožka. V Senátu chce zúročit své zkušenosti právě ze školství a podpořit potřebné zákony k zajištění kvalitních škol, dostupného bydlení nebo zdravotní a sociální péče. V případě úspěchu v senátních volbách by si i nadále přála zachovat kontakt s učiteli, dětmi a rodiči, ale rozsah práce by upravila s ohledem na povinnosti senátorky.
3: Za SPD kandiduje 60-letý manažer mezinárodní společnosti Julius Líška. V Plzni žije a za její největší problém považuje bezpečnost. Chce proto prosazovat maximální politickou podporu policii, spravedlnost pro všechny a zároveň podporovat zákony, které posílí pravomoci policie a její schopnost chránit občany. V případě zvolení by Julius Líška rád zůstal součástí společnosti, ve které pracuje.
1: Volby 2026.
2: Hnutí Jasana nominovalo 72 letého konzultantů

0: úzkostmi, depresemi nebo závislostmi. V Senátu chce podporovat systém, který umožní dětem a jejich rodinám získat včasnou pomoc. Důležitá je podle ní i prevence. Profesi lékařky by Daniela Pousková vykonávala i po případném zvolení.
1: Kandidátem STAN je bezpečnostní analytik, pedagog a bývalý generální náčelník armády České republiky, 51-letý Karel Řehka. V Senátu by se soustředila na několik zásadních oblastí. Chce například dohlédnout na modernizaci železničního spojení Plzeň Domažlice Německo i stav a rozvoj dálnice D5. Chce podporovat bezpečnostní technologie, ale i silnější spolupráci s Bavorskem. V případě zvolení by se Karel Řehka plně věnoval roli senátora.
0: Posledním kandidátem je pedagog a také krajský zastupitel, 60-letý Jiří Valenta z KSČM. V minulosti býval i zastupitelem města Plzně. Za největší problém města považuje bezpečnost především v některých lokalitách. Navrhuje například navýšit kapacity terénních služeb a nízkoprahových zařízení a uvítal by i vznik specializovaných ordinací pro lidi bez domova. V případě zvolení by Jiří Valenta opustil školství a vzdal by se i mandátu krajského zastupitele.
2: Volby 2026.
1: Senátora nebo senátorku v obvodu číslo 9 Plzeň město budou lidé volit spolu s volbami do obecních zastupitelstev 9. a 10. října. Pokud žádný z 8 kandidátů nezíská více než 50% hlasů, bude o týden později druhé kolo. Jan Markup
0: a Štěpánka Zíková, Český rozhlas.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Policie a strážníci zvyšují dohled na hlavním vlakovém nádraží v Plzni. Nová spánková laboratoř v Klatovech léčí lidi s poruchami spánku, včetně chrápání. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Na hlavním vlakovém nádraží v Plzni výrazně přibylo policejních kontrol, zatímco loni státní policisté ve výpravní budově a jejím bezprostředním okolí nádraží zkontrolovali přes 4800 lidí a strážníci více než 5500, jen za první pololetí letošního roku už to bylo dohromady přes 7000 kontrolovaných osob. Pokračuje mluvčí plzeňských městských strážníků Jana Pužmanová.
2: Kontroly probíhají ve dne i v noci a jejich četnost přizpůsobujeme situaci v terénu. Lidé na nádraží mohou využít služební místnost strážníků. Její součástí je interkom, který člověka přímo spojí s naším operačním oddělením. Za 2 roky fungování ho občané využili ve více než 400 případů.
1: Intenzitu kontrol dokládá i počet přestupků a trestných činů, které se daří v lokalitě vlakového nádraží zachytit. Zatímco za celý loňský rok státní policisté evidovali celkem 154 přestupků a 55 trestných činů, za první pololetí letošního roku už to bylo 84 přestupků a 26 trestných činů. Klatovská nemocnice otevřela spánkovou laboratoř. Pomáhá s diagnostikou a léčbou poruch spánku, zejména spánkové apnoe a nespavosti. Podle mluvčího nemocnice Jiřího Kokošky pacientů s těmito obtížemi stále přibývá.
3: Bohužel tím, že péče není zatím dostatečně rozšířená a řada lidí o této možnosti léčby ani neví, tak je spousta nemocných se spánkovými potížemi, kteří nejsou diagnostikovaní a neléčí se. Přitom potíž není jen chrápání a nedostatečný spánek, ale spánkové apnoe zvyšují i riziko kardiovaskulárních nemocí.
1: Do ambulance je možné se objednat telefonicky nebo e-mailem. Ideální je mít doporučení k vyšetření od praktického lékaře. Léčbu plně hradí systém zdravotního pojištění. Litr nafty se může zítra v Česku prodávat maximálně za 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla minulé pondělí vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím také zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Na plénu sněmovny chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové nebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila i opozice.
4: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř do poledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
0: Sport.
1: Fotbalisté Bohemians budou hrát o postup do osmifinále MOL Cupu. 12. celek šance ligy se představí v domácím poháru ve Vsetíně. Na stadionu třetiligového celku se začne hrát 15:30.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, při uklidnění větru v údolích až 3 stupně a výjimečně přízemní mrazíky. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzně v ulici Lidická ve směru z Lochotína do centra města za křížením s ulicí Studentská bouralo nákladní auto s osobním. Jeden pruh je neprůjezdný. Plzně v ulici na Roudné u odbočky do ulice u Velkého rybníka se srazilo osobní auto s autobusem. Na silnici 20 u obce Životice na jižním Plzeňsku funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem. Bouralo tam nákladní auto s osobním a v Boru na Tachovsku v ulici Přímská také pozor na dopravní nehodu, i tam opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Vážení, vybavíte si fanfrfál z Harryho Pottera? Tak právě tak vypadá hra Drone Soccer. Studenti střední školy teď mají možnost hrát v Plzni a my jsme tam byli s mikrofonem, takže reportáž uslyšíte tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň krátce po 15:30 a samozřejmě, že je připravena i odpolední soutěž. Tentokrát o 2 vstupenky na báječný koncert s melodiemi Karla Svobody. No a už za chvíli uslyšíte další díl seriálu Tajemství technických památek. Tentokrát vás zavede Podchebský hrad, kde dodnes stojí poslední brána do města, která ho chránila před nepříteli. Taky nadále zůstaňte s námi. Hezké poslední zářijové odpoledne a příjemný poslech.
0: Český rozhlas Plzeň a Roman Stolář.

0: Tajemství technických památek. Technických památek.
1: No a dnes se v našem seriálu přeneseme do 18. století, kdy býval Chebský hrad pevností. Tu dodnes připomíná také cihlová barokní budova písečné brány pod hradem u řeky Ohře. Čím je výjimečná, to už řekne Martin Plevný z Chebského muzea.
2: Je to poslední dochovaná vstupní brána do Chebu, která byla postavena mezi lety 1727 až 1728 podle návrhu inženýra Fogla. V podstatě nahradila starší bránu, která tady stála. A ta brána, dnes jak vidíme, tak ještě je později dostavěna křídlem, který je severovýchodně podél řeky, tehdejším původním zadním mlýnům.
3: Takže tady není čistě klasická brána s kamenným portálem, který tu je také, ale je součástí celé budovy, která sloužila coby městské opevnění.
2: Ano, to byla vlastně obranná brána a za náma potom, za městskou věží, ještě byla potom třetí brána vstupní.
3: Poznamenává Martin Plevný, autor knihy o stavebním vývoji města Chebu. Chebské opevnění procházelo celou řadou přestaveb. Celou řadu přestaveb procházela i písečná brána.
2: Původně tady byla aspoň z nejstarších vyobrazení vlastně válcová věž. Vedle ní byla brána a ta navazovala na skalní věž. Skalní věž tady ještě můžeme vidět, aspoň zbytky základů, které se dochovaly, protože potom ji zbourali na počátku 19. století.
3: Brána stojí pod Chebským hradem, tudíž nejde o bránu na hrad, ale bránu do města. My teď stojíme s Martinem Plevným u brány ve směru od areálu Chebské krajinné výstavy, tedy ve směru, ze kterého do města přicházeli lidé. V obou rozích kamenného portálu jsou vidět kladky. Tady patrně býval padací most.
2: Přesně tak. My stojíme v místě propadliště, kde byl padací most. Samozřejmě později už neplnila funkci, takže byl zasypán.
3: V pravé části budovy je kamenný portál a ta levá vypadá dodnes tak trochu hrůzostrašně, protože koukáme na zamřížovaná okna.
2: Původně to byly střílny, pak jsou ještě střílny směrem k řece.
3: My vcházíme dovnitř, abychom prošli budovou, která měří nějakých 5-6 metrů. A už je slyšet, že jsme pod cihlnou klenbou.
2: Když se podíváte tady za tou bránu, tak vidíte takové drážky, které vlastně jsou až do stropu. Vidíte to? To bylo vlastně další obranné zařízení. Pokud byla ta brána nějakým způsobem poškozena, tak byli schopni sem dát tramy a postupně naskládat a vlastně udělat další překážku.
3: Já už si tak v duchu představuji, jak se tady sem snažili vojáci dobít.
4: I musique en tête, à présent que nous avons pu nous cacher. Soult!
3: Já jenom připomenu kapitolu z historie Chebského hradu, který v roce 1742 dobila bavorsko-francouzská vojska, když tehdy válčila s Marií Terezií. Nicméně, jestli zrovna prolamovali bránu nebo ne, to už asi dneska nikdo neřekne. Brána dnes slouží coby vstup do areálu Chebské krajinné výstavy. Dokdy sloužila svému původnímu účelu?
2: Do roku 1805, ale další brána pořadí mlýnská sloužila dále jakoby vstupní brána do města, než bylo město prohlášeno za svobodné město a vlastně byly zrušeny vstupní poplatky.
3: Poznamenal Martin Plevný u budovy písečné brány, která dnes slouží domu dětí a mládeže Sova. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 15 hodin 21 minut začíná odpolední soutěž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Už volejte na číslo 221 554 222. Sliboval jsem pro výherce dva lístky na zajímavý koncert, tak to přiblížím ještě víc. Jde o koncert, který má název 20 let od poslední písně a připomíná nezapomenutelnou tvorbu skladatele Karla Svobody. Takže během toho koncertu zazní jeho nejznámější písně, filmové, televizní i muzikálové melodie v podání solistů Pavlíny Ďuriačicové a Lukáše Randáka za doprovodu orchestru Black Tower. Všechno se to odehraje v Kralovicích, v kulturním středisku, a to 6. října. Tak už jsem řekl asi všechno, teď už si vyhlížím prvního, kdo mi řekne správnou odpověď na moji soutěžní otázku, která, rovnou to řeknu, se bude týkat právě Karla Svobody. Koho tam máme? Hezké odpoledne, halo, halo.
1: Dobrý den.
0: Tak,
1: tady je František ze Stankova.
0: Rádio už je zavřené, jak slyším, to je všechno v pořádku. Tak, Františku, Karel Svoboda, to jméno, říká vám to něco?
1: No, znám, jo.
0: No tak, hitmaker samozřejmě, autor mnoha známých a nejznámějších hitů. A k toho se to také bude týkat. Protože já vám teď přečtu neúplné názvy 4 jeho největších hitů a vy ty názvy musíte doplnit. Pochopil?
1: Ano.
0: Můžu na to jít?
1: Můžeme.
0: Tak dobrá. Ještě žetě.
1: Lásko mám.
0: Výborně. Lady.
1: Lady, karneval.
0: Výborně. Stín.
1: Stín Kapradín.
0: A tak tady už jsme to spletli.
1: Stín katedrál.
0: No. Tak, že jste to možná vy.
1: Ano, ano, opravdu no, asi jsem si vzpomněl, až teďkon.
0: Stín katedrál, no, dobře, ano. Dobře. Tak, no a to poslední, to bude už přímo lahůdka. Včelka?
1: Majo.
0: No jasně. Františku, dal jste to s jedním malým zaškobrtnutím, ale to vůbec nevadí.
1: No, stane se.
0: Tak, jistě, že. No a já mám pro vás dvě vstupenky. Jak daleko to máte do Kralovic?
1: Jo, já jsem tady v Domažlic.
0: No, tak to docela daleko je, ale já si myslím, že těch pár kilometrů za to stojí, protože určitě to bude nádherný koncert. Můžete někoho vzít s sebou. Já vám gratuluji a zůstaňte u telefonu.
1: Ano, ano. Děkuji, na shledanou. Na první.

0: Co by udělal vodník, kdyby mu vypustili rybník?
1: Šel by do jiného rybníka.
2: Nalil by tam vodu.
3: Koupil by se v suchu.
4: V moři.
5: Ve vaně.
6: Jestli by se nenaučil žít na suchu.
7: Šel by prohlédit se a nepustil by rybník.
8: Šel by do záchodu.
9: Šel by do

0: I 7 minut po půl čtvrté posloucháte Český rozhlas Plzeň a teď vyrazíme za moderní zábavou. Do Plzně totiž dorazil dron soccer, neboli fotbal dronů. Hra spočívá v tom, že drony ve tvaru koule se na vymezeném hřišti snaží prolétnout zavěšeným kruhem. Jako první si ji mohli vyzkoušet studenti střední průmyslové školy dopravní.
1: V rámci té hry tedy budeme mít v každém týmu dva útočníky, takzvané strikery. Jejich úkolem je zaletět skrz branku a takhle dát gól. Jakmile dron proletí brankou, branka zčervená.
2: Popisuje Josef Navrátil, ředitel úseku drony SIT zprávy informačních technologií města Plzně.
3: Každý set má přesně 3 minuty. Mezi každým setem je potom minimálně 5 minut na servis dronů.
2: To hřiště je taková zasíťovaná klec nafukovací, kdy půlka má červenou barvu a půlka modrou, zřejmě podle barev týmu.
3: Ano, ta nafukovací klec je právě kvůli tomu, že tato klas 20 je primárně určená i pro vzdělávání, to znamená, aby byla mobilní. Zhruba ji zvládneme nafouknout ze dvou směrů do nějakých 9-10 minut, takže máme v plánu to vozit i na nějaké potom dětské dny a podobné události, kde se chceme více propagovat tento sport.
2: Vy jako učitel bezpilotních technologií, co na té hře nejvíc oceňujete?
3: Určitě týmovost a nadšení. Během klasické výuky nikdy vlastně nemáme koordinaci více než dvou členů v týmu. Tady je to vlastně o 5 lidech v týmu. Ty lidi to baví, oni si i vymýšlí nějakou strategii, domlouvají se a je to za mě jako nádherný sport.
2: Dron soccer tady právě hraje Matěj, tak je to adrenalin.
4: Je. Hlavně jak je to rychlý, jak to jsou prostě jenom 3 minuty na kolo, tak to je neskutečný. A je to zábavný, no.
2: A vy jste útočník.
4: Ano.
2: A povedla se nějaká branka.
4: No jasně, tak aspoň 7 na každý kolo. Tady těch gólů padá hrozně moc.
5: Jsem hrozně ráda, že jsme tady tu hru nebo ten sport mohli veřejnosti představit, protože já si myslím, že ty žáci hrozně rádi soutěží a hrajou hry, takže proč nespojit vlastně výuku s něčím, co je baví a co je motivuje k další činnosti.
2: Vysvětluje ředitelka střední průmyslové školy dopravní v Plzni Irena Nováková.
5: Žáci to nebudou mít konkrétně zařazeno do výuky, protože to není vlastně součást školního vzdělávacího programu, ale spíše je to taková jakoby nadstavba.
6: Tady si musíte ten dron postavit, pak se ho musíte naučit pilotovat, pak ho s velkou pravděpodobností rozbijete, pak ho zase musíte spravit, tak je to jde do kolečka. Takže oni se naučí mechatroniku, naučí se, z čeho je dron konstruován, jak se řídí. To jsou všechno dovednosti, které se jim hodí.
2: Dodává Luděk Šantora, ředitel zprávy informačních technologií města Plzně.
6: Pořídili jsme vlastně 2 sety pro začátek a ta snaha je přivést vlastně studenty, kteří tady v Plzni jsou a v blízkém okolí k technologiím, udržet je tady v Plzni, nasměrovat je na studium třeba vysokých škol a zároveň jim trochu vtisnout, že by jednou mohli podnikat.
2: Pokud se dron soccer u studentů uchytí, do budoucna by se mohla flotila rozšířit o další kategorii dronů, se kterými se hraje hlavní turnajová třída. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Je středa 30. září a už zítra, tedy ve čtvrtek po 10. hodině, přivítáme ve studiu mladé karlovarské filmaře Štěpána Ševčíka, Lukáše Peterku a Christiana Zítka. Představí nám nový studentský dokument Dneska by to šlo, ve kterém zmapovali strhující osud fotografa a legendárního učitele karlovarské SUP Eš Jiřího Houbatky. No tak to bude tady zítra, ale už za chvíli po dalších aktuálních zprávách Českého rozhlasu Plzeň. Tady bude dnešní Humoriáda a dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadů herec Václav Vidra, tak jak to vždycky chodí, společně s Pavlem Kudrnou vám vždy nabídnou nějakou tu scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Tak i nadále, příjemný poslech.

Věděli jste, že v muzeu těžby borové smoly v Lomanech na severním Plzeňsku mají vystavený kmen stromu z období druhé světové války? Smola z tohoto kmene byla využívána ve zbrojním průmyslu. Byla například sušena, drcena a přidávána do střelného prachu, aby více hořel. Muzeum ukazuje i další zajímavé exponáty a najdete ho 5 kilometrů od Plas.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Plzeňské hejtmanství má povolení stavebního úřadu na přestavbu bývalých městských lázní v Plzni. Genový sad v Tachově, který uchovává staré odrůdy ovocných stromů, slaví letos 20 let. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Plzeňský kraj získal souhlas stavebního úřadu na přestavbu zchátralého objektu bývalých městských lázní v Plzni. Aktuálně čeká, až bude rozhodnutí pravomocné. V objektu vzniknou prostory pro Západočeskou galerii, společenský sál, ale i volnočasové a vzdělávací prostory. K harmonogramu prací jednatel kulturního centra Plzeňského kraje Daniel Janda dodává.
3: Vedle toho paralelně probíhá příprava dokumentace pro provedení stavby, ta by měla být připravena do konce tohoto roku. A jakmile Plzeňský kraj dostane zpracovanou prováděcí dokumentaci, tak může přistoupit k zahájení výběrového řízení na toto vydělé stavby. To se předpokládá někdy v prvním kvartálu 2027.
2: Kompletní přestavba městských lázní vyjde na 2,5 miliardy korun a skončit má do konce roku 2029. 20 let existence slaví letos genový sad v Tachově. Tvoří ho stovky starých odrůd jabloní nebo hrušní, především z našeho západního pohraničí. Jedná se o roubovance ovocných stromů ze zaniklých vesnic, starých zahrad, sadů nebo alejí na Tachovsku, Domažlicku nebo ve Slavkovském lese. Sad spravuje spolek Genové sady Tachovska, jehož předsedou je Miroslav Rolko.
4: Je tady dohromady asi 640 stromů v sadu. Z toho 340 je jabloní, nějakých 140 je tady hrušní, 60 třešní, 60 sliv a švestek. Účelem je uchování těch starých odrůd, které jsou tady naroubované.
2: Vzácným exemplářem v sadu je roubovanec hrušně, který jako jediný ovocný strom přežil vypálení lidic. Už jen několik dnů se mohou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let následně čeká několika měsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se mohou hlásit na webu českacestadovesmíru.cz.
1: Sport.
2: Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vuelte. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
1: Počasí.
2: V noci bude většinou jasno nebo skoro jasno a nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách 18 až 21. Povane slabý, proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzně v ulici Lidická ve směru z Lochotína do centra města za křížením s ulicí Studentská bouralo nákladní auto s osobním. Na silnici 20 u obce Životice na jižním Plzeňsku funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem, bouralo tam nákladní auto s osobním. Boru na Tachovsku pozor na nehodu v ulici Borská a Přimská. I tam jíte opatrně, přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne, přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem bude Václav Vidra, toho času v koloně. I tak si rozveselíme svět a to tady a teď.
1: Humoriáda.
6: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Skupina MIG21 s panem Macháčkem to tady rozehrála na začátku humoriády. Václav Vidra, náš dnešní host s námi. Tak vítej, Václave.
1: No díky.
0: Jak jde život?
1: No rychle. Teď poslední dobu ještě rychlejc, pokud zrovna člověk nestojí v koloně, tam to jde pomalu.
0: Mm-hmm. No, tak škoda, že jsi nezvolil ten jednostopý dopravní prostředek, to by si možná proklíčkoval hravěji.
1: No, už sklerotický a zapomněl jsem si klíče od garáže, no, to máš těžký potom.
0: No. No, tak nějakým vozidlem si dorazil a to je
1: jo,
0: dobře.
1: Já jsem už, dneska jsem vystřídal i kolo půjčovací v Praze, no, na kousek jsem popojel. No jinak jsem, i pěšky jsem popošel.
0: Už zbývá jenom let balonem nebo vrtulník?
1: No, ne.
0: To nebudem zkoušet.
1: Ty pozemní cesty jsou přece jenom takový jako dostupnější.
0: Dobrá, tak jsme rádi, že seš tady a že vybereš prvního vystupujícího. Kdo
1: prvního,
0: pak to bude?
1: První hlas bych tady, on je takový hlas hlavně, Václav Faltus.
0: Hlas mnoha hlasů.
1: Hlas mnoha hlasů.
0: A navíc je to taky Václav, takže je jasné, čím začneme.
1: No, že měl svátek, tak mu přeju všechno nejlepší.
0: Dodatečně tobě též.
1: Děkuju.
0: Svatý Václave. Ano. Tak, Václav Faltus a vzpomínky na školu?
2: Já, když jsem byl ve škole, tak jako já jsem byl takový tichý dítě a nedávno jsme měli sraz a paní učitelka mi říkala, Vašíku, ty jsi byl opravdu takový tichoučku, do kujukulu a ty jsi takový éro, ale je to pravda, skutečně v té obecný teda, že škole, ale pak už vlastně v té Měšťance, tak tam už se něco začalo takového jako probouzet, možná už v té 9. třídě, nebo když jsem vycházel, tak vlastně ten Král komiku, to byl první hlas, který jsem kdy v životě zkusil, že jo. A já jsem 2 roky nedělal nikoho jiného než toho Vlastu Buriana. A pak jsem si vlastně řekl, že proč dělat tedy jenom jeho hlas, proč neskusit jeho smích, nebo jeho takový to typický šťukání, že jo. Takže vlastně...
3: Ještě jednou to udělíte.
2: Ještě jednou, já si musím dát džuzu a... Někam přijdete třeba, že jo, a začnete šťukat a ten druhý vám řekne, co jste to pili? Nic vůbec. A jinko se zajíknete a je vám dobře. Takže já jsem si s tím hlasem dosti pohrál. Jo, já jsem měla to asi 2 roky a já jsem rád, že jiný hlasy tam těch známých osobností nevklouzávaly, že tam byl jenom tenhle ten jediný.
3: No a stejně, to je obrovský nadání, když si uvědomím, kolik let se to učil Burián a stačily 2 roky.
2: Já vám něco povím, to bylo, když Vlastovi Buriánovi by bylo 100 roků, tak se dělala u jeho vily. Byl to takový hezký, zábavný večer a tenkrát tam byla jeho dcera, paní Kristlová, že? A ten vnuk, ten pan inženýr Kristla, ten mi říkal, a tajhle děda dával aerovku a tajhle snad tý štokrlice se dával a já jsem si na ní sednul a teďka prostě jsem nikoho nechtěl dělat jinýho než prostě, že? Toho Buriana. Takže to bylo pro mě skutečně očička zářily a já vám povím jeden takový příběh, jak vyprávěl jeden mužke, jedu vám takhle po Sahaře a proti mě lev. A co jste dělal, člověče? No, co jsem dělal? No, samozřejmě jsem si zaleknul, tak jsem vylez na nejbližší strom. No ale na Sahaře přece nejsou stromy. Dumba, to mě v tu chvíli bylo úplně jedno.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik imitátor Václav Faltus v rozhovoru s panem Bernáškem a také jsme slyšeli Vlastu Buriana. Začalo to vzpomínkou na školu, jak vzpomíná Vašek Vidra na školu, nebo školní vtip, nebo co nám přidáš na tohle téma?
1: Na školu, školní vtip, no. To znám jeden školní vtip, no taky na to může přijít. Já mám na školu docela takový, já jsem se nikdy jak do školy moc netěšil, no. Ale bral jsem to jako povinnost a přežil jsem to, aspoň tu základní. Pak jsem se těšil na tělocvik, pak jsme měli fajn paní učitelku, která s náma hrála volejbal.
0: Byla vysoká jako ty?
1: Ne, nebyla, byla menší. Malá, to byla nahrávačka. Nahrávačka to byla, ale byla moc fajn. Mm-hmm. No. Ale zase jsem měl v první třídě třídní učitelku a ta byla parašutistka.
0: Nepovídej.
1: A to teda tam si nás získala všechny, to jsme na ní koukali s otevřenýma pusinkama.
0: A co učila?
1: No, třídní byla, učila všechno.
0: Jo, vlastně, v první třídě všechno, jsem učil všechno.
1: Dávala ty včeličky, ty razítka, jo. Prasátka do té knížky.
0: Ta odvážná to žena s padákem.
1: No, to byla, jmenovala se paní Želka Paříková.
0: Aha, tak no. Dobře, tak děkujeme za tu vzpomínku.
1: No rádo se stalo.
0: Nakonec jsi byl vzdělán.
1: Byl jsem vzdělán, dneska jsem úplně vzdělán, ale já bych vám řekl ten vtip, ten mám moc rád.
0: Pojď.
1: Jak říká paní učitelka děti, dneska si budeme povídat o tom, že zvířátka mají taky svoji řeč, povídají si spolu, tak řekněte mi, jak se některá zvířátka třeba spolu. Prosím, paní učitelko, pejskové dělají haf, haf, no výborně Toničko, a Anička se hlásí. Paní učitelka, kočičky dělají mňau, no moc dobrý, a Pepiček vzadu se hlásí. Paní učitelko, rybičky taky. Tak rybičky, ne, Pepičku, rybičky nemluví, rybičky jsou němé. To není pravda, paní učitelko. Já jsem šel tuhle v noci čůrat a jak mají v obejváku, máme akvárium vedle, jak mají naši ložnici. A já jsem slyšel, jak ta jedna rybička říká tý druhý, ještě jednou mi šahneš tou svou studenou ploutví na vocas, tak tí urazím.
0: Jo, yeah. Tak. Děkujeme za ten
1: vtip. Rádo se stalo. To je slušný vtip.
0: O Pepičkovi, výborně.
1: Ani jedno prostý slovo tam nepadlo.
0: Ano, bude s námi dál Václav Vidra samozřejmě ve studiu, ale Václav Faltus v ukázce, anebo Miroslav Donutil. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Václav Vidra a Pavel Kučera. Oskar vás pozval na svůj pořad a vy máte s Oskarem společné účinkování ve Stardance, už se to blíží.
3: No jo, to je
2: Václave,
3: pravda, no.
2: Zajímá tě to ještě po letech? Nebo?
3: Tak je to 20 let, co jsem tam tančil.
2: Už 20. To je neuvěřitelné, no.
3: Je.
2: A mrkneš na to občas?
3: Jo, tak jako jedním okem, no.
2: Jak se budou letos vrtět ty páry na parketu?
3: Jo, myslím tam, v loni jsme tam dokonce se byli, myslím, podívat na Kukajdu.
2: Dobře.
3: Ale už je to pryč, to je, tu kapitolu...
2: Už bys do toho nešel, kdyby přišla ta příležitost teď?
3: Ne, nešel.
2: Před 20 lety
3: já
2: přece jenom
3: jsem,
2: si byl
3: měl
2: ještě.
3: To štěstí, že jsem mohl tancovat s Petrou Kostovčíkovou. Aha. Ta už by se mnou tancovat nechtěla, tak...
2: Ale to, že řekla.
3: No, já se jí teda nedivím. No. A ne, my jsme spolu tančili dlouho, asi 6 let jsme spolu tančili, různě na plesech. A
2: Já jsem chtěl říct, že před 20 lety jsi byl velmi mlád, teď jsi mlád ve středním věku
3: trošku,
2: v podstatě.
3: Ano.
2: Tak jo, tak jdeme tancovat za našimi posluchači na telefon, hlasují v tuto chvíli Václav Altus nebo Miroslav Donutil, to je vaše volba. Koho si vyberete vy? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Pepa ze Žatce, já velmi zdravím pana Václava Vidru.
3: Díky, a vás taky.
2: No.
4: A chtěl bych sem připomenout, což se asi málo ví, že váš dědeček zahrál výborně barona Kroga.
3: Ano, to máte pravdu.
4: Bílý nemoci z Hugoháze.
3: Ano.
2: No.
3: No děkuju.
2: Tak to se vám nebylo, Josefe.
3: To jste mě fakt potěšil.
4: Já na to koukám po každý a... Hlasuju Bčko.
2: Dobře, máme zapsáno.
3: Hrál ho fakt skvěle, no. Tak můžeme se třeba někdy tady pustíme dědu.
2: Uvidíme, uslyšíme.
3: Mějte se krásně, díky moc.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, pánové. Pavel, zdravím.
2: Tak to je Standa. Ano.
5: Standa Zemník, no.
3: Taky zdravíme.
5: A pane Vidra, vyberte vy, já jsem na rozpaci. Já bych dal oba dva na jednou.
3: Oba dva na jednou, jo.
2: Což
5: nejde. Já to nechám na vás. Pane Vidra, je to na vás.
2: Tak, Ježíš, Václave, nejde, máš tak hlas od posluchače, kam ho dáš, A nebo B?
3: Ne, já
2: Faltus
3: já dám,
2: nebo Donutil.
3: Já dám, tady mám pan Václav Faltus nejtěžší hlas.
2: No.
3: To bychom mohli slyšet. Co je, mě by zajímalo, co je nejtěžší hlas.
2: Jeho.
3: Aby to nebyl Donutil potom.
2: No, necháme se překvapit. Děkujeme. Dobré odpoledne.
6: Ke slunečné odpoledne ptejí vám.
3: Vám taky. Sluchačka
6: Stanislava a srdečně zdravím pana Václava.
3: Díky.
6: Já si vážím jako herce a jako člověka a dovolím si prostřednictvím vás pozdravit vaši paní. Na hodně myslím.
3: Moc děkuju, vyřídím mi to rád.
2: Tak děkujeme a?
6: No a vybírám Pavle Bčko, pana Donutila.
2: Zapsáno.
3: Mějte se krásně, díky, naschle.
2: Děkujeme. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Pavle, tady a to Václave.
3: Taky dobrý den.
7: Já bych byla pro A.
2: Mm-hmm.
7: A já tě přijdám tu. A Václave, já bych vám chtěla popřát všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví vašemu předevčerejšímu svátku.
3: Děkuju.
7: A pozdravuju vaši Janu.
3: Vyřídím.
7: A všichni, mějte
3: díky.
7: Se, naslyšenou. Naschle.
2: Děkujeme, naslyšenou. A nejtěžší hlas Václava Faltuse, to je téma další ukázky.
3: Výborně. Jede paní z Frýdlandu.
8: No, pravdou je, že asi nejtěžší hlas pro můj krk je, už jsme se tady o něm taky zmiňovali, František Filipovský, co by onen funis, že to je hlas pro krk velice náročný, ale udělám přitom moc rád.
9: Jdou takhle dva turisti, jsou utáhány jedným páčovače. Já už ti nemůžu a vůbec vlastně, co je dneska? Seda nebo čtvrtek? A ten pán je demokracie, tak si můžeš vybrat.
10: Já jsem s ním jednou jel do Plzně z Prahy, ještě jel pan Štercl a smáli jsme se, protože vyprávěli historky o Vojtovi a ač se snažím dodržovat rychlost, tehdy ještě nebyla dálnice, tak jak jsem se smál, tak jsem šláp na plyn a zastavili mě, že jsem měl rychle. A Štercl povídá, ty Franto, ty jsi ten umělec, pověsí mi něco. Tak on se tak vyklonil na ty četníky, povídá, uveď se máme čas, se vidíte. No. A neplatili jsme nic.
8: Jo, že to
10: kdybych to
8: dobře
10: uměl tak jako vy, tak bych možná neplatil i bez pana Filipovského. No,
8: jednou se mi něco podobného přihodilo. Jsme taky cestovali někde z Polka Festu, jak se dělají s dechovkou. A už bylo hodně hodin, jsme měli dlouhou cestu před sebou ještě a taky červená baterka. A tak jsme říkali, hejde, jak to dopadne. A teďka ten policista takhle podívá a říká, jednoho Klauza můžete jet. Já jsem říkal, tak to v žádném případě ne. Prosím vás, nebudem toho místa zneužívat. Myslel jsem místa toho pana premiéra. Ale je pravdou, že když takhle někoho takhle napodobíte, tak hnedka jakoby obněkne, je s ním trošku lepší řeč.
10: Ale vy máte fantastickou možnost toho zneužívat, dokonce ku svému prospěchu. Už jste někam zatelefonoval jako někdo?
8: Samozřejmě, jo, to se těch telefonátů se dělalo spousty. Já mi ještě, když byl pan premiér, když byl kdysi tedy, jak se říká, Lidově Grejcarovým panem ministrem financí, tak jsem někde volal, někde, myslím, že do Hradeckýho rádia, a oni mě sami jako trošku na to navedli, on tam byl někde na tom hotelu, že ubytovaný, a že prý tam jako v té hudební redakci, že mají jako nějak trošku v tom brajklík, a ti zavolám, že si to přijde zkontrolovat, protože to takhle nejde, aby v tom byl nepořádek a že on jako finanční tehdejší ministr si to opravdu zkontroluje. A takže tenkrát oni prej, no oni začali uklízet a gruntovat, papíry měli v pořádku. Takže v tuhle chvíli jsem si říkal, je to dobrý, jo, když to takhle dobře dopadne. Samozřejmě, že ono to tak jako vypadá v demokracii, že ten humor, že se může, jako ne, musí mít taky ty svoje mantinely, jako jo. Samozřejmě musí se odsuť pocuť, protože že jo, kdyby se to jako předpísklo.
10: No a kdybyste zavolal někam do prodejny aut, že si tam Václav Faltus půjde vyzvednout, aby mu dali slevu, a kdybyste využili ten vhodný hlas, fungovalo by to?
8: Já nevím, jestli by tohle to fungovalo. Já bych tam zase třeba použil někoho jiného, prostě zavolili bychom jako Miloš Zeman, no a on už by si s tím ten dotyčný poradil.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Václav Vidra je naším hostem v Humoriádě dnes. Vašku, divadlo, předpokládám, hraješ každý den?
2: No, teď už to začalo, no.
1: Co dneska
2: třeba? Takhle, ono to v podstatě neskončilo, protože přes leto se hrálo hodně, ale teď už je to denně v podstatě, no.
1: A dneska?
2: Tak převčírem jsem hrál u Brna ve Zbíšově s Janou Pavlovou Nikdy není pozdě, což je strašně pěkná hra. A bylo to takový napínavý, protože pak jsem se vracel domů z toho Brna, spal jsem 2 hodiny, naložil jsem koně a jel jsem honit krávy do Tachova.
1: Ale to je pestrý program.
2: Ke známýmu, no, pak jsem jen tak stihnul Prostřeno, to jsme natočili, všechno, co jsme měli, a večer jsem hrál Blbce k večeři tady v Uříčan ve Vodě Rádkách, no. A dneska teda hrajeme Blbce k večeři v Praze v divadle Bez zábradlí. No.
1: Nemáš pocit, že jsi hyperaktivní? Ne.
2: Ne, to ne, ne. Nemám.
1: Stíháš to všechno, dobře. Jako,
2: já jsem aktivní z donucení. No.
1: Jo.
2: Jako když je toho moc, tak je toho příliš.
1: Tak se šetři trošku někdy, no, prosím, odpočívej mezi tím, aspoň na chvilku.
2: Já odpočívám, když si třeba sednu na toho koně, tak si odpočím.
1: No a naši diváci možná odpočívají. Aha. U seriálu, které si taky natočil, teď běží, oba dva od vody.
2: Jo, Polabí a Pod hladinou. No.
1: A na co se můžeme těšit dál? Já vím, že se to nesmí prozrazovat, že jo, ale...
2: Já ani přesně nevím, v jakém se to stádiu nachází. No.
1: Já ale jsem, točí se dál.
2: Já jsem dementní, takže v podstatě nevím. No,
1: no ty nejsi, ale ten pán, co hraješ. Já to jenom přesně.
2: Já jsem se do toho vžil tak, že už to prostě mi to vlastní.
1: Dobře.
2: Trošku jsem musel odbočit u toho policajta na těch slapech, ale jinak jako dobrý, no, zatím to jde.
1: Mm-hmm. Občas se objeví zase Kameňák, tam si taky hraješ veselého člověka.
2: To není dementní.
1: No, ale vypadá, ne, samozřejmě, pojďme od toho. Spousta rolí Václav Vidra je v akci a teď bude v akci kdo z našeho archivu, koho vybereš?
2: No, tak na porovnání bych vzal tady rovnou Vlastu Buriana.
1: No prosím, měli jsme tu Atrapa, to zní tak jako... Nevhodně, no, ale měli jsme tu napodobeninku s Václavem Faltusem a teď si dáme originál. Hovory s Miloušem.
3: Sedím již 4 měsíce ve vyšetřovací vazbě a ještě jsem se nepřiznal, co jsem udělal se svým malým synovcem 4letým Mílou. Obávám se, že kdybych řekl, kde jsem ho zanechal, že bych se ho už, až by ho našli, nezbavil. Vím, že první jeho slova by byla: proč tady sedíš? To nešťastný jeho proč. Před více než 4 měsíci slíbili Mílovi jeho rodiče, že s ním jeho strýček, totiž já, půjde na procházku. Chtěj, nechtěj, musel jsem s ním jít. Slíbit nešťastným rodičům, že toho chytrého chlapečka přivedu zase v pořádku nazpátek. Tak jsem mu hned, jakmile jsme vyšli z domu, řekl: drž se mě za ruku, aby se ti nic nestalo.
4: A proč se mě nemá nic stát?
3: S touto otázkou překvapilo mě hned to chytrý dítě. Víš, Miloušku, mohli by tě přejet.
4: A proč by zrovna mě přejeli? Proč pak nepřejedou tebe?
3: Ty jsi ještě malinký.
4: A proč pak jsem malinký?
3: No, poněvadž jsou teprve 4 roky.
4: A proč nejsou teprve 4 roky?
3: No, poněvadž není 5.
4: A co kdyby mě bylo 5?
3: No, pak bys byl o rok starší.
4: A co je to starší?
3: No vidíš, támhle ta slečna je už starší.
4: Proč říkáš, strýčku, támhle ta?
3: Poněvadž, miláčku, není to tahle, co jde naproti.
4: Jak to tahle?
3: No víš, Miloušku, mlč hezky.
4: A proč mám mlčet hezky?
3: Dal jsem mu pohlavek. Kluk se dal do pláče a já mu řekl: tak už nebreč. Utřel si rukávem oči a otázal se mě nevinně.
4: A proč nemám breče?
3: Poněvadž si muž.
4: A proč jsem muž?
3: No, poněvadž nejsi holčička.
4: A proč nejsem holčička?
3: Poněvadž, milé dítě, nosíš kalhotky. Ostatně se to dovíš, až budeš starší.
4: Ty nosíš taky kalhotky, strejčku?
3: No, vždyť to vidíš, miloučku.
4: A proč nejseš, strejčku, taky chlapeček jako já?
3: Poněvadž jsem už z toho vyrost.
4: Vyrostu já taky, tak.
3: Taky vyrosteš. A teď už drž hubu.
4: A proč mám držet hubu?
3: No, poněvadž bych tě hodil do řeky.
4: Je. To bych byl rád, strejčku.
3: Není bylo na mě, abych se ho optal já. A proč bys byl rád, miloušku?
4: Poněvadž bych dělal párniček.
3: A jak bys dělal párniček?
4: No já bych si odfukoval, strejčku, pak by po mně lezli lidi a zvonili by. A já bych dělal párničem chuchle a vyplivoval bych oheň.
3: Náhle obrátil svou pozornost na muže, který kropí ulici.
4: Proč pak ten pán kropí ulici?
3: No poněvadž víc z plachu je prach.
4: A proč nás nepostříká?
3: No poněvadž nesmí.
4: A proč nesmí?
3: No poněvadž by nám zkazil šaty.
4: A proč by nám zkazil šaty?
3: Vodou, synáčku.
4: A proč vodou?
3: No poněvadž nekropí pivem.
4: A proč nekropí pivem?
3: No poněvadž by se opil.
4: A proč by se opil? Ty se taky opíš, strejčku, říká maminka. Strejčku, a proč si prase?
3: Tomu ty nerozumíš, miloušku, ale teď už mlč, nebo tě praštím.
4: A proč mě praštíš?
3: No poněvadž mě nadáváš.
4: Bych ti nenadával, doma ti taky nadávají.
3: A to není od nich hezký.
4: A od tebe to taky není hezký, strejčku.
3: Tak jsem mu dal novej pohlavek.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak to bylo Vlasta Burian. Trošku nám to mohlo připomínat pana Skupu.
2: No.
1: S Urvínkem. Tak uvidíme, jestli to posluchače zabavilo, pobavilo, zaujalo, jestli chtějí pokračovat s Vlastou Burianem, anebo nastoupí Jaroslava Hanušová, věrná to umělecká partnerka Jiřího Lábuse. To by taky mohlo být zajímavé. Co, Vašku, myslíš?
2: No, všechno je
1: zajímavé.
2: Souhlasíš
1: se vším dobře.
2: Všechno je zajímavé.
1: Hlasujte,
2: tady
1: Ačko.
2: Tady se v podstatě člověk nemůže netrefit.
1: Dobře, výborně. Vlasta Burian Ačko, Jaroslava Hanušová Bčko, Humor Mezera A, Humor Mezera B. To jsou SMSky na 90 011 04, tam pošlete. A nebo zavolejte na 731 800 900. S Elánem pokračujeme.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: A vracíme se k našemu hlasování. Dámy a pánové, vyberte si Vlastu Buriana anebo Jaroslavu Hanušovou. Tak je to správně. Dobré odpoledne. Kdo je tu?
5: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pánové, pro oba dva.
4: Dobrý den.
5: A hlas dávám Vlastovi Burianovi.
4: Máme zapsáno.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
6: Mějte se krásně.
4: Dobrý den.
7: Dobrý den, přeji.
6: I vám.
7: Prosím pěkně, pozdravím oba dva pánové.
6: Děkujeme, my vás taky.
7: Chtěla bych poprosit pana Vašíka, aby trošku zmírnil ze zdravotního hlediska. Ano, trošku zmírnit, ano.
6: Jste hodná, no.
4: Ano, paní doktorko.
6: Já kdybych zmírnil, tak to se mnou sekne.
7: Ano, trošku zpomalit, ano. A pozdravu paní Janičku.
6: Děkuji, vidím.
7: A přeju si Ačko.
4: Děkujeme.
6: Děkujeme.
4: Mějte se hezky.
7: Naschledanou.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Halo, halo.
8: Dobré odpoledne, pánové, zdravím vás a zdravím obzvlášť pana Bidru.
6: Díky.
8: Tady Petr z Hostína Umělníka.
6: Taky zdravím.
8: Viděl jsem vás naživo poprvé v životě letos,
6: jo.
8: A tohle dvakrát u nás na Bělníku na Dní koně,
6: ano.
8: Když jste byl. A teďkom po druhé jako generála Castra na té ukázce, které děláte pravidelně, takže... To jsou dvě místa, kde jsem vás viděl, moc nám to líbilo s dětma. Dětem se nám pak podepisoval pohlednice a všechno, takže děkuju za to a mějte se moc hezky, buďte zdraví a vybírám Ačko.
6: Díky moc.
4: Petře, děkujeme vám, Slavě, potěšen.
6: Pozdravujte děti.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
9: Tady je Květové Strážnice, prosila bych Ačko a mohla bych se něco zeptat pana Vidry?
4: Určitě. No,
9: jestli tam má těch tvojích psíků.
4: Dneska ne.
6: Dneska nemá psíky.
4: Dneska je sám.
6: Vypadalo to, že možná vemu, ale nakonec jsem je nechal doma.
9: A já jsem vás viděla právě u toho šípa, no. Jak tam běhali. To bylo dobré.
6: Jo.
9: Takže myslela, že tam budete jemět.
4: Jo.
6: Tak nemám.
4: Tak Květo, příště vemu. Počkejte, Květo, hlasovala jste?
6: Ano, Ačko.
4: Ačko, jo. My to vždycky zapovídáme.
6: Mějte se moc krásně.
4: Tak máme to tam a ještě vy, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
6: I vám.
10: Honza z Vlkavy, zdravím Pavle, vás i pana Vidru.
4: Dobrý den.
10: Kterému přeji dodatečně hlavně zdravíčko k pondělnímu svátku.
6: Díky.
10: A hlasuji též pro Vlastu Buriana.
4: Děkujeme, Honzo.
6: Děkujeme.
4: Naslyšenou.
10: Nasle chlapím.
4: Budeme se těšit. Vlasta Burian může pokračovat s malým Miloušem.
11: Ani nemrkl a řekl.
12: Víš, že nesmím plakat. Ty taky nepláčeš, když tě teta praští. A proč tě praští?
11: Dal jsem mu buchtu dozad. Zamlčel se a pak, jako by se nechumelou zvolal.
12: Proč tyhle domy nemají vzadu dveře? Proč je mají právě tadyhle?
11: No, poněvadž by se tam nikdo nemohl dostat.
12: No a proč by se tam měl dostat?
11: No, poněvadž tam bydlí.
12: No, proč tam bydlí?
11: No, poněvadž musí.
12: A proč musí?
11: No, poněvadž nechce spát na ulici.
12: A proč nechce spát na ulici?
11: No, poněvadž je pořádný člověk. Zamlčil se a řekl.
12: Ale ty tady, strýčku, nebydlíš.
11: Na to následovala celá řada otázek.
12: Proč bublina praskne? Proč se říká stromu strom? Proč ten strom má větve nahoru? proč strýčku nepraskneš jako bublina?
11: Když jsme uviděli psa, hned se ptal.
12: Proč to není kočka?
11: Tak jsem mu dal zase po hlavě.
12: Proč strýčku nedělají z anděla strážného koblihy? Proč jsem spocenej? Proč když je ti horko nevyplazuje strýčku jazyk jako pes? Proč nejsi pes a jsi slon? Proč máš strýčku rypák?
11: Šli jsme kolem nádraží, řekl jsem mu zoufale, nejel bys rád do Uher?
12: Proč bych jel rád do Uher, strýčku?
11: A já si koupím lístek a pojedeme hezky spolu, víš, po mašině. Zatleskal ručičkama a zvolal.
12: Já budu funět.
11: No tak jen fuň, chlapečku.
12: Já budu pouštět páru.
11: Dělej, co chceš, miloušku. A koupil jsem dva lístky na Pusta Maďarát směrem k Fízeš Džarmátu na poslední stanici uprostřed nesmírné pusty. Podotýkám, že to chytrý dítě se ptalo pořád.
12: Kdy už budem na místě? Kdy mě už odložíš, strýčku?
11: No konečně se toho dočkalo. Šli jsme ze stanice Pusta Maďarát do pusty přes půl druhýho dne a tam uprostřed jsem řekl Mílovi, aby na mě čekal.
12: A proč mám čekat, strýčku?
11: Poněvadž si takový rozoumek. A rychle jsem se vzdálil. Jenom za sebou jsem slyšel jeho nevinný hlásek.
12: Proč utíkáš, strýčku?
11: A za chvíli na to.
12: Strýčku, proč mě tady štýpají bravenečkové?
11: A to je moje zpověď.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Tak přátelé, v tuto chvíli šance pro vás, kteří chcete Miroslava Donutila a příhody s Bolkem Polívkou, to je Ačko, a šance pro Bčkaře Jaroslava Hanušová s Jiřím Lábusem, jakožto rozhlasoví pracovníci. Jste na Českém rozhlase, regionální stanice, vysílají Humoriádu, tak si vyberte SMS-kou Humor Mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900 a na vaše hlasování se těší i Vašek Vidra.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Přátelé, stále můžete hlasovat, a to pro Miroslava Donutila nebo Jaroslavu Hanušovou, známou to Jaruš z Kouzelníka. Připomínám, abyste si ji hned představili na první dobrou. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne vám přeju, pánové.
3: Vám taky.
2: A chtěla bych říct slovy maminky Vašíka, Vašíku šetřice.
3: Děkuju, no. Tak ale jo. Maminka se taky nešetřila.
1: Mají to v genech.
2: Právě proto. Škoda, že ji nemáme.
3: Já vím, to je škoda, no.
1: Tak jo. Tak milá paní. Áčko, děkujeme pěkně.
3: Mějte
1: naslyšenou.
3: Mějte se fajn, naschledík.
1: Tak, kdo dál je na telefonu? Dobrý den.
4: Dobrý den, pane, tedy Jirka Štrčan. Zdravím i pana Vidru, přeju vám oběma hodně zdraví a já nevím, co tam je v nabídce.
1: V nabídce je pan Donutil nebo paní Hanušová s panem Lábusem.
4: Tak jednička zásadně jenom Donutil, nikdo jiný.
1: Dobře. Donutil
3: no,
1: jste nás
3: skoro. No, ještě s Volkem Polívkou.
1: No,

0: recitovali. Dobré odpoledne.
1: Krásne, nadherné. Vaška Vidru zdraví Marta, ešte si na mne pamatuje,
2: ano, Vašku? Áno, Marta.
0: Marta je nezapomenutelná.
1: A všechno nejlepšie, všech svátku, Vašiku.
2: Díky moc, díky.
1: A zdravím taky Pavla Kučeru, ktorého znám taky osobně.
0: Ano.
1: No a já dám teda Ačko a všechny pozdravuji, všechny Vašky a celou Humoriádu. Ahoj, čau.
0: Děkujeme krásně, celá Humoriáda vám děkuje a zveme dalšího. Dobré odpoledne.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den,
3: tady Jarda, já vás zdravím a dal bych si Jaruš, ale asi je to málo
2: platné. No jo, no, zatím to tak vypadá, no.
0: No, ale píšeme ho tam, váš velký hlas tam je. Mějte se, naslyšenou.
3: Dobře, děkuji.
2: Díky, naschle.
0: Dobré odpoledne.
4: Dobrý den, já vás zdravím, Ogaři.
2: My vás taky.
0: Ogaři vás.
2: Jste evidentně ze severu, z východu severu Čech.
4: Z východu Moravy.
2: Nebo Moravy vlastně ještě.
4: No.
0: Tak povídejte, povídejte.
4: A jestli jsou aj ve vysílání,
0: no,
4: tak zdravím aj ostatní humoriádníky.
0: No super.
4: No.
0: Díky. Všichni Ogaři a dcerky od Humoriády vás zdraví, jo, zpátky.
4: Tak, děkuji. Já jsem sice ze Zdounek, ale posílám pozdrav Zuláčovi.
0: Ačko nebo Bčko?
4: A teďko si musím ujasnit, protože poslouchám přes internet, o koho vlastně hlasujeme.
0: Teď hlasujeme o pana Donutila nebo o paní Hanušovou.
4: No tak Moraváka.
0: No tak to je jasný. No, tak děkujeme.
2: Mějte se
0: krásně, zdravíme celé Luhačovice v tuto chvíli. Tak přátelé, příhody s Bolkem Polívkou jsou tu.
5: Taky jsme s Bolkem zažili jednu pěknou věc. Jednou Bolek si koupil, tenkrát měl nějaký nový auto, už nevím, co to bylo, a jeli jsme z Prahy a jeli jsme rychle. A najednou vidíme policajty s dalekohledem. Bolek říká, no tak to je průšvih, no. Já jsem ještě ke všemu zapomněl řidičák v Praze. Teď oni nás stopli a říkali nám, my už vás sledujeme dlouho. Bolek říká, vím, no, tak promiňte, no. Prosím vás, vy jste po dlouhý době auto z brněnského značko. My jsme z Brna, mohli byste nás tam odvést? A Bolek říká, no hoši, proč ne? Ježišmana, pojďte, samozřejmě. Oni nasedli, akorát je blbý, teda my teď nebudeme moc jet rychle, co? Ne, to klidně jeďte. To ještě nevěděli, do čeho se pouštěli, pak to auto bylo velmi rychlý. A Bolek udělal, vystartovali jsme, oni byli přibiti k tomu zadnímu sedadlu, tam seděli přimáčknutí a Bolek se jich ptá ještě, taky jsem slyšel, že oni nedávají prej ten radar do kopců, je to pravda? A ty policajti seděli vzadu, říkali, já nevím, a oni jsou ty hajzli všeho schopni. Jinak samozřejmě těch veselých příhod s Bolkem jsme zažívali spoustu. My jsme taky třeba zkoušeli inscenaci komedie dell'arte, ve které Bolek byl vynikající, taky jsme to hráli v RVHP v Moskvě jednou, to bylo úžasný, obrovský sál, byly zaplněny jenom první čtyři řady, tam byli všichni, kteří do RVHP patřili, od Vietnamců až po Kubánce, a nereagovali vůbec na nic. Zatímco v jiných státech, ve kterých jsme to hráli, se lidi řezali do kolen, tak tady ticho, a když to celé skončilo, tak udělali a odešli domů. A my jsme byli strašně naštvaní a odcházeli jsme od a říkali jsme, jak je možný, že vůbec takhle jako to nepochopili, a vyběhl náš stálý zástupce při RVHP a řval úspěch! Ohromný úspěch! A my jsme říkali, to jste si asi spletli, to bylo katastrofální, tam nikdo nereagoval. Ne, to byl obrovský úspěch, tady se v životě netleskal. Takže někdy je ta reakce opravdu mylná. Když jsme zkoušeli tu inscenaci, tak si pamatuju, jednou Bolek relaxoval, uvolňoval se, ležel na pódiu a tam byla taková naše jedna mladá kolegyně, my jsme ji říkali mladá umělkyně, jinak jsme ji ani nenazvali, a ona se mu tak jako prohrabovala ve vlasech a Bolek to strašně měl rád a hrozně se přitom kroutil a vrněl, a Franta Kocourek ji takhle vzal do rukou a odsunuli a dělal mu to on. A Bolek vrněl ještě víc. A když potom zjistil, kdo mu prohrabuje ty vlásky, tak se zděsil a bylo mu špatně ještě zbytek celého dne. A Franta říká, vidíš to, ani jsi to nepoznal, no.
0: Tak Humoriáda je skoro kompletní, ještě jedna pěkná písnička zbývá. Takže Václav Vidra se loučí, i Pavel Kučera.
2: Všechno jednou končí, ale něco nám zase krásného začne.
0: A nebo ještě hezčího, budeme se těšit na příště. Dobrý poslech dalších pořadů.
2: Mějte se krásně, hezký den.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeň dokončila první bytový dům na Světovaru s více než 30 nájemními byty za 175 milionů korun. V této sezóně myslivci ulovili nejméně bažantů za posledních 10 let. Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeň dokončila první dům s 34 novými byty v areálu bývalých kasáren Světovar za 175 milionů korun. Jak vyplývá z informací radnice, v pětipodlažním bloku E s podzemním parkováním jsou byty 2+KK a 1+KK, hlavně pro mladé lidi a rodiny i handicapované. Jsou určené také pro klíčové profese zdravotníky, hasiče, policisty, učitele a další. Zájemci se ode dneška do 1. listopadu mohou hlásit na realitním portálu města. V Plzeňském kraji klesají odstřely vybrané pernaté zvěře. Podle dat Českého statistického úřadu myslivci v této sezóně meziročně ulovili zhruba o 9% méně kachen divokých. Bažantů dokonce nejméně od roku 2015, upřesňuje Lenka Hamouzová z krajské pobočky Českého statistického úřadu v Plzni.
2: V tomto mysliveckém roce byla evidována vůbec nejnižší bilance ulovených bažantů za posledních 10 let. Konkrétně přes 10 000 kusů, což je meziroční pokles o více než 4%. Z dlouhodobého pohledu vykazuje lov bažantů klesající tendenci. Od roku 2015 jich bylo uloveno o 46% méně.
1: Rekordní úlovky naopak v mysliveckém roce 2025-26 byly v Plzeňském kraji u dančí, mufloní a srnčí zvěře a také u zajíců. Státní podnik Lesy České republiky v prvním pololetí zvýšil hrubý zisk, a to i přes nižší těžbu dřeva. Oproti loňsku podniku stoupl zisk o 23% na skoro 4 miliardy korun, informovala o tom jeho mluvčí Eva Jouklová. Podle ní je to hlavně kvůli příznivému vývoji cen dříví. Tržby za vlastní výrobky a služby lesům vzrostly o 7% na skoro 9 miliard korun. Těžba dřeva klesla téměř o desetinu. Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2 000 maximálně 1 600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který dnes projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětloval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
3: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
1: Podle ministra Zuny se navíc původní maximální počet 2 000 vysílaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat také sněmovna, zatím je podpořil její výbor pro obranu.
0: Sport.
1: Basketbalisté Plzně přivítají v Maxalize v souboji týmů čekajících na první výhru USK Praha. Utkání začne v hale Lokomotivy v 18 hodin. A házenkářky DHC Plzeň přivítají po 2 interligových porážkách v 8. finále Českého poháru Písek. V hale 31. základní školy se začne hrát také v 18 hodin.
0: Počasí.
1: V noci bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách maximálně 21. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v ulici Lidická ve směru z Lochotína do centra města za křížením s ulicí Studentská bouralo nákladní auto s osobním. Na silnici 20 u obce Životice na jižním Plzeňsku funguje kyvadlový provoz jedním místním pruhem, bouralo tam nákladní auto s osobním. A v Boru na Tachovsku dejte pozor na nehodu v ulici Přimská, i tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Je 17:05, začíná přehled událostí dne, tak jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. No a k tomu přehledu aktuálních informací samozřejmě patří čerstvá předpověď počasí. Tu se dozvíte přímo z úst povolaných z meteorologického ústavu. Jinak komunální volby se nám blíží v pátek 9. a v sobotu 10. října budeme vybírat nové městské a obecní zastupitele. Český rozhlas Plzeň vám postupně představuje kandidující strany a hnutí ve všech okresních městech plzeňského kraje. Dnes se například vydáme do největšího města jižního Plzeňska, do Přeštic, a to přesně 17:30.
0: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A u mikrofonu už je Štěpán Gazíková.
2: Hezké odpoledne. Na hlavním vlakovém nádraží v Plzni výrazně přibylo policejních kontrol. Zatímco loni státní policisté ve výpravní budově a jejím bezprostředním okolí zkontrolovali přes 4800 lidí a strážníci více než 5500. Jen za první pololetí letošního roku už to bylo dohromady přes 7000 kontrolovaných osob. Na nádraží také funguje speciální zařízení, kterým se lidé spojí přímo s operačním oddělením strážníků. Intenzivní kontroly, kamerový systém i služební místnost strážníků pomáhají tomu, že se v lokalitě bezpečnostní situace nezhoršuje. Naopak se díky přítomnosti policistů zvýšil počet odhalených přestupků i trestných činů. Celovečerní debut Wirbl režiséra Tomáše Hubáčka zakončí dnes 39. ročník festivalu Finále Plzeň. Mysteriózní drama o hledání domova uvede večer osobně i představitel hlavní role David Švehlík. Porota udělí nejlepším snímkům také ceny Zlatý ledňáček, a to ve čtyřech soutěžních sekcích. Motivovat žáky k technickému vzdělávání má takzvaný dron soccer, tedy fotbal dronu. Plzeň pořídila dva sety na jeho hraní. Na každé straně 5 hráčů pilotuje drony uzavřené v ochranných sférických klecích a snaží se je navést do branky soupeře. Jako první se ji mohli vyzkoušet studenti Střední průmyslové školy dopravní, pokračuje ředitelka školy Irena Nováková.
3: Si myslím, že ty žáci hrozně rádi soutěží a hrajou hry, takže proč nespojit vlastně výuku s něčím, co je baví a co je motivuje k další činnosti.
2: Podrobnosti uslyšíte v našem vysílání už za chvíli. Plzeň dokončila revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších parků ve městě Lochotínského. Úpravy 10-hektarové lokality stály od roku 2014 přes 90 milionů korun. Třetinu pokryla dotace. Park pod sídlištěm Vinice od Karlovarské ulice k amfiteátru a zoo má opravené cesty, ošetřené dřeviny, nové stromy, keře a záhony. Obnoven byl i kaskádový vodopád.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: No a teď zase na chvíli pojďme k té novodobé zábavě. Do Plzně, jak jste slyšeli, dorazil dron Soccer, neboli fotbal dronů. Ta hra spočívá v tom, že drony ve tvaru koule se na vymezeném hřišti snaží prolétnout zavěšeným kruhem. Jako první si mohli vyzkoušet studenti střední průmyslové školy dopravní.
1: V rámci té hry tedy budeme mít v každém týmu dva útočníky, takzvané strikery. Jejich úkolem je zaletět skrz branku a takhle dát gól. Jakmile dron proletí brankou, branka zčervená.
2: Popisuje Josef Navrátil, ředitel úseku drony SIT zprávy informačních technologií města Plzně.
3: Každý set má přesně 3 minuty. Mezi každým setem je potom minimálně 5 minut na servis dronů.
2: To hřiště je taková zasíťovaná klec nafukovací, kdy půlka má červenou barvu a půlka modrou, zřejmě podle barev týmu.
3: Ano, ta nafukovací klec je právě kvůli tomu, že tato klas 20 je primárně určená i pro vzdělávání, to znamená, aby byla mobilní, takže máme v plánu to vozit i na nějaké potom dětské dny a podobné události, kde se chceme více propagovat tento sport.
2: Vy jako učitel bezpilotních technologií, co na té hře nejvíc oceňujete?
3: Určitě týmovost a nadšení. Během klasické výuky nikdy vlastně nemáme koordinaci více než 2 členů v týmu. Tady je to vlastně o 5 lidech v týmu. Ty lidi to baví, oni si i vymýšlí nějakou strategii, domlouvají se a je to za mě jako nádherný sport.
2: Dron Soccer tady právě hraje Matěj, tak je to adrenalin.
4: Je. Hlavně jak je to rychlý, jak to jsou prostě jenom 3 minuty na kolo, tak to je neskutečný. A je to zábavný, no.
5: Jsem hrozně ráda, že jsme tady tu hru mohli veřejnosti představit, protože ty žáci hrozně rádi soutěží a hrajou hry.
2: Vysvětluje ředitelka střední průmyslové školy dopravní v Plzni Irena Nováková.
5: Žáci to nebudou mít konkrétně zařazeno do výuky, protože to není vlastně součástí školního vzdělávacího programu, ale spíše je to taková jakoby nadstavba.
6: Tady si musíte ten dron postavit, pak se ho musíte naučit pilotovat, pak ho s velkou pravděpodobností rozbijete, pak ho zase musíte spravit, tak je to jde do kolečka. Takže oni se naučí mechatroniku, naučí se, z čeho je dron konstruován, jak se řídí. To jsou všechno dovednosti, které se jim hodí.
2: Dodává Luděk Šantora, ředitel zprávy informačních technologií města Plzně.
6: Pořídili jsme vlastně 2 sety pro začátek a ta snaha je přivést vlastně studenty, kteří tady v Plzni jsou a v blízkém okolí k technologiím, udržet je tady v Plzni, nasměrovat je na studium třeba vysokých škol a zároveň jim trochu vtisnout, že by jednou mohli podnikat.
2: Pokud se dron Soccer u studentů uchytí, do budoucna by se mohla flotila rozšířit o další kategorii dronů, se kterými se hraje hlavní turnajová třída. Z Plzně Martina Klímová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Volby 2026. S čím přicházejí zájemci o vaše hlasy v komunálních volbách ve vašem městě? Až do 2. října vám každý všední den představujeme názory lídrů kandidátek ve velkých městech našeho kraje na témata, o kterých se mluví. Volební speciály z vašeho města každý všední den po 17.30 v našem vysílání.

0: Světou.
1: Počasí.
2: Ano, plnými doušky si užíváme babího léta. Jestli budeme mít tu možnost i zítra, to už nám poví Petra Polívková z Meteorologického ústavu, kterou mám u telefonu. Petro, dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Tak i zítra budeme mít relativně slunečno a teplo, ale už bude více vysoké oblačnosti. Nejnižší noční teploty nám klesnou, ale podobně jako dnes, mezi 9 až 6 stupňů. Při uklidnění větru v údolích mohou teploty klesnout až ke 3 stupňům a výjimečně se mohou objevit i přízemní mrazíky. A během dne jinak bude tedy jasno nebo skoro jasno. Později odpoledne a večer očekáváme od západu pozvolné přibývání oblačnosti, ale bude se jednat o vysokou oblačnost. Zpočátku bude slabší a řídká. Později večer a v noci už by měla být kompaktnější a hustší. A nejvyšší den teploty zítra nám vystoupí mezi 21 až 24 stupňů Celsia a bude nám foukat slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
2: Tak už jste to naznačila, v pátek se tedy má zatahovat?
3: Ano, ano, v pátek nás od západu částečně ovlivní rozpadající se studená fronta, bude více oblačnosti a mohou se objevit i přeháňky, bude oblačno, přechodně až zataženo. Dopoledne ojediněle možnost přeháněk, a to zejména na západě a severozápadě kraje, ale během dopoledne srážky ustanou a od jihu se začne protrhávat oblačnost. Nejnižší noční teploty vzhledem k té oblačnosti budou vyšší než na ten zítřejší den, tam se budou pohybovat někde kolem 9 stupňů a nejvyšší denní by se měly pohybovat kolem 20 stupňů Celsia.
2: Říká Petra Polívková a my děkujeme. Naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den.

raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Vítáme vás u speciálního předvolebního vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Postupně vám v něm představujeme všechny lídry politických stran a uskupení, kteří se letos v okresních městech Plzeňského kraje uchází v komunálních volbách o přízeň voličů. Města jsme seřadili podle abecedy a dnes zamíříme do Přeštic, největšího města na jižním Plzeňsku. U mikrofonu je Iva Kokešová a ve studiu také redaktor Jan Markup. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Volby 2026. Speciální vysílání Českého rozhlasu Plzeň.
1: Přeštice patří k největším městům jižního Plzeňska. Leží na řece Úhlavě zhruba 20 kilometrů od Plzně a podle údajů Českého statistického úřadu v nich žilo na konci loňského roku zhruba 6800 obyvatel. Kromě samotných Přeštic k městu patří ještě části Skočice, Zastávka a Žerovice. Kdo v uplynulých 4 letech město vedl?
3: Starostou Přeštic je Tomáš Chmelík z koalice Společně 2022, složené z členů STAN a KDU-ČSL. Na chodu města se kromě zástupců téhle koalice podílelo po celé 4 roky i Sdružení nezávislých kandidátů s podporou soukromníků Občanský hlas. V 15 členém zastupitelstvu měla tato vládnoucí koalice těsnou většinu 8 hlasů a o pokračování spolupráce usiluje i letos. V opozici byla koalice TOP 09 a nezávislých kandidátů v čele s bývalým starostou Karlem Naxerou a společně s nimi ještě ODS a SPD.
0: Komunální volby 2026.
1: A kolik politických stran a hnutí v Přešticích kandiduje letos?
3: O hlasy voličů se v Přešticích uchází celkem 4 politická uskupení. Já je představím podle čísla jejich kandidátní listiny. Jedničku má uskupení Patrioti a vlastenci města Přeštice s podporou SPD, KSČM a nezávislých kandidátů s lídrem Norbertem Naxerou. Dvojku uskupení Přeštice pro život, které vede někdejší starosta Přeštic Karel Naxera z TOP 09. Kandidátka Přeštice Občanský hlas má trojku a v čele lídra Antonína Kmocha. Posledním čtvrtým subjektem je koalice Společně 2022, kterou vede současný starosta Tomáš Chmelík.
0: Komunální volby 2026.
1: Můžeš připomenout, jaká hlavní témata se v Přešticích v uplynulých 4 letech řešila?
3: Bylo jich hned několik. Lidé sledovali například začátek stavby obchvatu Přeštic, kterou následně zbrzdily cenné archeologické nálezy. Dokončení se tak posunulo zhruba o rok. Vedení města taky pokročilo v revitalizaci bývalého areálu zemědělského družstva Kbel. Aktuálně je vybraná vítězná odborná studie. Zároveň bylo během posledních 4 let jasné, že město rezignovalo na stavbu plaveckého bazénu, který si lidé v anketách v minulosti opakovaně přáli. Důvodem byly vysoké náklady na stavbu i samotný provoz. Dalším tématem byly případné stavby velkých hal v průmyslové zóně Žerovice. K nim ale po protestech lidí nedošlo.
1: Pokud se z Přeštic přesuneme na celé jižní Plzeňsko, lze i tam najít nějaké velké téma?
3: Určitě, podobně jako na jiných místech Česka, by i na jihu Plzeňska mohly vyrůst větrné elektrárny. V tomto případě jde o lokalitu Vlčtejna. Řenče a další obce jsou pak dokonce uvnitř plánovaných akceleračních zón, které mají umožnit zrychlený proces rozhodování o stavbě větrníků. V Předenicích chtěl zase soukromý investor vybudovat solární elektrárnu. Konalo se kvůli tomu dokonce referendum, kvůli chybám ho ale následně soud zrušil.
1: Dění v Přešticích a celém okrese Plzeň-jih shrnul redaktor Jan Markup. Po písničce nabídneme pohled jednotlivých politických uskupení na to, jak proměnit centrum města, kterému aktuálně dominuje velké parkoviště.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Plzeň vám nabízí předvolební speciál věnovaný komunálním volbám. Dnes se společně s redaktorem Janem Markupem zaměřujeme na Přeštice. Kandidujících stran a hnutí jsme se ptali, jak proměnit centrum města, které tvoří jedno velké parkoviště.
2: Většina kandidujících uskupení se v této otázce shodne. Centrum Přeštic si podle nich zaslouží důstojnou proměnu v místo pro příjemné setkávání lidí, pořádání kulturních akcí, které bude zároveň reagovat na změnu klimatu. To znamená, že by měla přibýt zeleň a taky vodní prvky. Tomáš Chmelík, jednička kandidátky Společně 2022, i lídr uskupení Přeštice Občanský hlas Antonín Kmoch zmiňují vypsání architektonické soutěže na proměnu centra. Karel Naxera, který vede uskupení Přeštice Společně pro život, pak připomíná i nutnost zachovat přiměřené množství parkovacích míst.
1: A jak by centrum města proměnili patrioti a vlastenci města Přeštice?
2: Jednička na kandidátce Norbert Naxera soudí, že po dokončení obchvatu města zažijí Přeštice šok, na který nejsou připravené. Parkování ve městě chce řešit nejen v centru a využil by přitom nejnovějších poznatků. Zmiňuje diplomovou práci jednoho z tehdejších studentů ČVUT, který právě problematiku parkování v Přešticích řešil a jehož poznatky město následně částečně využil.
1: To bylo téma, jak v Přešticích oživit centrum města. Kompletní odpovědi všech kandidujících stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň, plzeň.rozhlas.cz. A za chvíli otevřeme další důležitou otázku týkající se právě Přeštic. Ovlivní zanedlouho dokončený obchvat život ve městě a budou mít i pak řidiči důvod do Přeštic zajet?
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Komunální volby 2026. Speciál z vašeho města.
1: Český rozhlas Plzeň vám přináší předvolební speciál věnovaný komunálním volbám. Dneska se společně s redaktorem Janem Markupem soustředíme na Přeštice. Kandidujícím stranám a hnutím jsme položili i následující otázku. V příštím roce zprovozní ŘSD obchvat města. Nebude to mít negativní dopad na život ve městě? Jak zajistit, aby i potom měli řidiči důvod do města zajet?
2: V odpovědích všech lídrů kandidujících stran a hnutí zaznívá, že obchvat město potřebuje. Denně jim totiž projede zhruba 20 000 aut a odliv tranzitní dopravy je proto hlavním benefitem obchvatu. Všichni zároveň připomínají nutnost dát lidem důvod z obchvatu sjet a v Přešticích zastavit. Antonín Kmoch, lídr hnutí Přeštice občanský hlas, a Tomáš Chmelík, který vede kandidátku koalice Společně 2022, zmiňují rozvoj návštěvnické osy mezi náměstím a Pohořkem, kde jsou městský pivovar, muzeum, rodný dům Josefa Hlávky, památník Jakuba Jana Ryby i národní kulturní památka kostel Nanebevzetí Panny Marie. Připravuje se taky dům Přeštíka, který připomene fenomén černostrakatého prasete.
1: A jeden ze symbolů města Přeštická prasata chce využít i Karel Naxera z uskupení Přeštice Společně pro život. Jak?
2: Nechal by vytvořit bronzovou kopii sochy Přeštických prasat, kterou lidé při průjezdu městem míjí nedaleko kostela Nanebevzetí Panny Marie, no a umístil by ji na vhodné místo. Důležité je podle něj nabídnout návštěvníkům i dobrou gastronomii, služby a kulturu. Rovněž Norbert Naxera, jednička na kandidátce uskupení Patrioti a vlastenci města Přeštice, by podporoval místní podnikatele. Zároveň navrhuje spustit projekt s pracovním názvem Jak dále v Přešticích, do kterého by zapojil všechny občany města, podnikatele, ale i expertní instituce, vysoké školy, různé rozvojové agentury a další experty.
1: Dnešní předvolební speciál Českého rozhlasu Plzeň věnujeme jižnímu Plzeňsku a městu Přeštice. Po písničce otevřeme ještě jedno téma, a to sice bezpečnost a případné zřízení nepřetržité služby městské policie.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: řízení nepřetržité služby městské policie.
1: Norbert Naxera, lídr kandidátky Patrioti a vlastenci města Přeštice, nepřetržitou službu městské policie, která by znamenala navýšení počtu strážníků, nepodporuje. Navrhuje městskou policii významně reformovat a využívat efektivněji. Například měření rychlosti chce postupně řešit pomocí automatizovaných technologií, které můžou fungovat nepřetržitě a s výrazně nižšími provozními náklady. V oblasti skutečné bezpečnosti pak chce výrazně prohloubit spolupráci města s policií České republiky. No a ani současný starosta Tomáš Chmelík, jednička na kandidáce Společně 2022, nepovažuje zavedení nepřetržité služby strážníků za adekvátní. I proto, že je podle něj složité konkurovat větším městům, třeba Plzni, a taky nové strážníky sehnat a finančně motivovat. Ze zkušenosti jsou navíc Přeštice podle něj zejména v noci během pracovního týdne klidnější a potřeba zásahu je minimální.
0: A jaký je postoj dalších dvou uskupení?
1: Ta naopak zřízení nepřetržité služby strážníků podporují. Antonínek Moch, lídr kandidátky z uskupení Přeštice Občanský hlas, připomíná, že právě to si lidé v anketě přejí. Je proto ale nutné zdvojnásobit počet strážníků a tomu musí odpovídat i navýšení finanční podpory z rozpočtu města. Karel Naxera, který vede uskupení Přeštice Společně pro život, připomíná, že personální posílení městské policie přinese lepší možnost plánovat směny, zajistí je větší přítomnost strážníků v ulicích a víc času pro preventivní činnost. Navýšení počtu strážníků podle něj neznamená, že jsou Přeštice nebezpečné, ale umožní to poskytnout lidem kvalitnější a taky dostupnější službu.
0: To byly odpovědi čtyř politických subjektů, které se letos ucházejí o hlasy voličů v komunálních volbách v Přešticích. Všem jsme položili stejné tři otázky, připravené pro naše předvolební vysílání. Jejich odpovědi vám ve zkrácené podobě představil redaktor Jan Markup. Díky za to, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Kompletní odpovědi jednotlivých stran a hnutí najdete na webu Českého rozhlasu Plzeň, plzeň.rozhlas.cz. A zítra se v tomto čase podrobně podíváme na město Rokycany. Iva Kokešová se loučí, přeji pěkný večer.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Petrolejáři v prvních dnech očekávají ztráty. Plzeňské depo 2015 se otevírá po rekonstrukci. Začala prořezávka poškozených stromů v plzeňském sadovém okruhu. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Dobrý podvečer přeje Štěpánka Zíková. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop 46 korun a 14 haléřů.
4: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
5: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
4: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
6: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
4: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
3: Plzeňské depo 2015 se po téměř 2 letech rekonstrukce znovu otevírá. Budova prošla rozsáhlou obnovou střechy, světlíků, fasády i interiéru. Modernizaci mají za sebou také výstavní a expoziční prostory a vznikly nové ateliéry. Na své původní místo se vrací také kavárna, která se otevře v pátek, a slavnostní otevření zrekonstruované budovy depo 2015 a nové interaktivní rodinné expozice Do těla bude zítra v 18 hodin. Podrobnosti jsou na webu města Plzně. V sadech kolem historického centra Plzně pracují ode dneška stromolezci. Snaží se ošetřit horkem a suchem poškozené stromy. Práce potrvají do konce října. Pokračuje Radka Žáková ze zprávy veřejného statku města Plzně.
7: Po letošním horkém létě byla provedena revize, která vede k tomu, že budeme muset zasáhnout v sadech kolem historického centra v tom sadovém okruhu, takže bude probíhat v korunách řez. Někde budou jen odstraňovat suché větve, u některých stromů bude třeba stabilizovat korunu.
3: Jeden ze včerejších odběrů vody v okolí Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantu v Datlové ulici v obci Postřižín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Lidé v oblasti stále nemohou vodu pít ani ji používat na vaření.
8: Sport.
3: Fotbalisté pražských Bohemians vyhráli na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále domácího poháru. 4 branky Pražanů dal útočník Ladislav Krobot. Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Jako jediná neuspěla Olomouc, která na penalty vypadla s Prostějovem.
2: Počasí.
3: V noci bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty 9 až 6 stupňů, při uklidnění větru v údolích až 3 stupně, výjimečně přízemní mrazíky a na horách bude 11 až 8. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, později odpoledne přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 21. Povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Plzně na silnici 27 na kruhovém objezdu u Makra bourala 2 osobní auta a stále pozor v Boru na Tachovsku v ulici Přimská na dopravní nehodu motorky a osobního auta. I tam opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Český rozhlas Plzeň. Muziky.

Milé posluchačky a milí posluchači, je právě čas na dobrou dechovku. Od mikrofonu Českého rozhlasu vám krásný den a poslech přeje Jan Skládal. V dnešním vydání pořadu Muziky muziky si budeme pouštět písničky z mé domoviny od kapely Dupalka. Dechovou hudbu Dupalka založili na jaře roku 1990 žáci základní umělecké školy Domažlice. Název prý dostala podle venkovního tanečního parketu v Tlumačově, kterému se říkalo Dupárna. První vystoupení měla Dupalka až po roce. V roce 1992 se začala připravovat na různé soutěže. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat. Získala druhé místo na mezinárodním festivalu Polkafest a vítězství soutěži Osoudek Gambrinusu. Nejdále vystupovala v Hanoveru a Veldhovenu. V roce 1995 natočila Dupalka i svoji první kazetu s lidovými písničkami v úpravách Michala Jansy, Michala Švece, Josefa Tumse a Vladimíra Bajera. V současné době řídí kapelu Michal Jansa a spolu s Lucí Hofmanovou zpívají. My si nyní poslechneme dvě písničky. První zaspívají Eva Dřímalová a Martina Pincová, Mrákovský pan farář, a druhou pak s Evou Dřímalovou Tomeš Johánek.

Dozněla ojezdská hospoda. Pravdou je, že na Chocku se v každé vsi potkáte s jinou verzí. Nejčastěji pak s Mrákovskou hospodou či Hadamoc v Postřekově. Oujezd, neboli újezd u Domažlic, je jedna z původních privilegovaných chockých vesnic. Jak dokládají archeologické nálezy, byla celá oblast Horního Chocka osídlena již v dobách pravěku, v neolitu a době bronzové. Na přelomu letopočtu zde žili Keltové a v 8. století sem začínají pronikat první slovanští obyvatelé. Během 12. a 13. století začaly být na tomto území panovníkem zakládány vesnice, které měly za úkol chránit hranice Českého království. Jejich obyvatelstvo bylo nazýváno Chodové. Právě tak vznikla také obec Újezd, jako jedna z 11 chockých vesnic. Její kořeny sahají skutečně daleko. První písemná zmínka o vsi se objevuje již v privilegiu Jana Lucemburského z roku 1325. Ochrana království byla pro panovníka neobyčejně důležitá. Proto chodské vsi dostávaly řadu výsad a privilegií. Postupně však význam chodů pro obranu hranic klesal. Panovník již jejich služby nepotřeboval a proto je dával do zástavy. Nová vrchnost tu pak dávná privilegia neuznávala a nutila své chodské podané robotovat. Ti ovšem svá práva bránili a tak propukly spory, které přetrvávaly několik staletí. Na konci 17. století se v újezdě našel muž, který se tehdejšímu pánovi Wolfu Maximiliánovi z Lamingenu, známému jako Lomikar, vzepřel a bojoval za práva chodů uzemského soudu jako jejich mluvčí. Byl jim legendární Jan Sladký, zvaný Kozina. Během jeho působení v Praze na Chocku vypuklo povstání a Kozina byl zajat a vězněn jako buřič. Nakonec byl v Plzni dne 28. listopadu 1695 popraven. Jak praví pověst, Lomikar po Kozinově popravě do roka a do dne náhle skonal, aby se s ním sešel před soudnou boží stolicí. Ve vzpomínkách chodského lidu Kozina zůstal jako mučedník a dodnes je tento významný rodák újezda považován za symbol nezdolnosti a svébytnosti všeho chodského obyvatelstva. V roku 1895 mu byl nad obcí na vrchu Hrádek postaven pomník a v současnosti je Kozinův statek upraven jako malé muzeum, kde je expozice zaměřená na rebelii chodů, rod Sladkých a národopis.

S naším dnešním putováním s Dupalkou se za chvíli podíváme do Luženic. Obec Luženičky se svými dvěma sídelními částmi, Luženičky a Luženice, leží necelé 3 kilometry severozápadně od okresního města Domažlice. Šumavský horský masiv chrání od jihu Domažlickou kotlinu, již od severu konkuruje nevýrazně zvlněný, podkovovitě utvářený hřeben mezi Draženovem na západě a Milavčemi. Krajinou dominantu vytváří Baldovský vrch s nadmořskou výškou 544 metrů. Strategicky cenná poloha, poskytující daleké panoramatické pohledy a umožňující ovládnutí pohraničního území, byla využita zejména za husitských válek, kdy významným způsobem přispěla k vítězství husitů v roce 1431. Památnou bitvu se dodnes připomíná památník z barokní kaplí. Nyní již slibovaná písnička Nad Luženci jeloveček a po ní Nevolický oudolí.

První zmínka o obci Nevolice je zapsaná roku 1392 v knize města Domažlic. Obec patřila střídavě Lobkovicům, městu Domažlice a klášteru Augustiánů. Kaple na návsi, vystavěná v roce 1879, je zasvěcena svatému Martinovi, patronovi zemědělců. Na místě kaple dříve stávala obecní pastouška. Z Nevolic je i zpěvák a kapelník Dupalky, zdejší starosta, pan Michal Jansa. My si nyní pustíme ještě jednu písničku spojenou s Nevolicemi, nazvanou Nevolická luka. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se s vámi pro dnešek loučí a brzy se opět naslyšenou těší Jan Skládal.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Plzeň.

Příjemný dobrý večer na vlnách Českého rozhlasu. Vítejte u poslechu folklorní půlhodinky. Dnes budou znít výhradně lidové písničky z Plzeňska. A opět po nějakém čase se zaměříme na detaily plzeňského kroje, tentokrát mužského. No a dnes nás budou zajímat pokrývky hlavy, tedy čepice zvaná vidrovka a také klobouk. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

V našich folklorních půlhodinkách se plzeňskému kroji, respektive kroji takzvaného ušího Plzeňska, věnujeme pravidelně. No a dnes se zaměříme na další konkrétní krojovou součástku, respektive pokrývky hlavy, které na Plzeňsku nosili mladí muži i ženáči. Začít musíme čepicí zvanou vidrovka, která byla lemovaná černou vidří kožešinou. Oproti chodské vidrovce se zeleným dýnkem mívala ta plzeňská dýnko červené. Ženatí muži vidrovku brávali na hlavu při méně slavnostních příležitostech a také do práce. Mladí hoši ani jiné pokrývky hlavy nenosili. Jednalo se o čepici s prámcem vzadu nižším a vpředu vyšším. Přes červené dýnko byla do hvězdičky našitá 6x zlatá šňůrka, uprostřed zachycená zlatým střapečkem. A dochovala se také informace, že v polovině 19. století stála vidrovka u kožešníka od 23 do 50 zlatých, podle toho, jakou kvalitu měla šestice zlatých šňůrek se střapcem na dýnku.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný plzeňskému kroji, konkrétně mužským pokrývkám hlavy, které k němu patřily. Kromě čepice vidrovky, o které byla řeč před písničkami, jde také o černý klobouk. Klobouk byl s nízkým, plochým a trochu promáčknutým dýnkem. Okraj byl širší a rovný. Muži si klobouk uvazovali pod bradu s černou hedvábnou stuhou, která byla po stranách do klobouku všitá.

a ve špalíčku lidových písní pokračujeme na téma klobouk u mužského lidového kroje na Plzeňsku. Černý klobouk mladí muži poprvé nasadili zpravidla o svatbě. A co se ženichů týká, ve starších dobách ženiši údajně upínali jednu stranu krempy pomocí podbradní stuhy ke knoflíku, přišitém ve středu dýnka. Na ten se pak uvazovaly hedvábné červeno-bílé pentle a prut rozmaríny, někdy až půl metru dlouhý. V pozdějších dobách pak už krempa přehýbána nebyla, zdobení klobouku červeno-bílými pentlemi a rozmarínou ale na svatbu zůstalo.

Ve špalíčku lidových písní na vlnách Českého rozhlasu si dnes povídáme o mužských pokrývkách hlavy, které v minulosti patřily ke kroji takzvaného ušího Plzeňska. No a zmínit se musíme také o jedné zajímavosti. Ke zvlášť slavnostním příležitostem si hlavně starší muži někdy na hlavu brávali nejen klobouk, ale pozor, pod něj nasazovali také ještě čepici vidrovku. Poněkud zvláštní, možná podobně jako fakt, že si takto brávali i dva kabáty přes sebe. Ale obrazové materiály, které to dokumentují, se

skutečně dochovaly v Národopisném muzeu Plzeňska. No a touto zajímavostí se dnes rozloučíme. Krásný večer vám přeje a brzy opět naslyšenou se těší Michaela Vondráčková.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Ve Volduchách na Rokycansku skončila první etapa rekonstrukce průtahu obcí o 14 dnů dříve. Na 90 milionů korun přišla obnova Lochotinského parku v Plzni. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 24 stupňů. Pěkný večer přeje Štěpánka Zíková. První etapa opravy silnice ve Volduchách na Rokycansku skončila o 2 týdny dříve. Úplná uzavírka přitom nutila řidiče používat dlouhou objížďku přes Rokycany od Volduch směrem na Osek a Březinu, tak podle webu integrované dopravy Plzeňského kraje ode dneška projedou osobní auta i veřejná autobusová doprava. Stavební práce na průtahu Volduch tím ale nekončí.
2: První fáze opravy silnice skončila s 14-denním předstihem, takže se provoz autobusů i osobních aut vrací do normálu ode dneška. Řidiči ale musí od poloviny října počítat s dalším dopravním omezením směrem od Svojkovic. Celá oprava silnice má být hotová v průběhu listopadu. Z Volduch na Rokycansku, Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Plzeň dokončila revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších parků ve městě Lochotínského. Úpravy 10-hektarové lokality stály od roku 2014 přes 90 milionů korun. Třetinu pokryla dotace. Jak vyplývá z informací radnice, park pod sídlištěm Vinice od Karlovarské ulice k amfiteátru a zoo má upravené cesty, ošetřené dřeviny, nové stromy, keře a záhony. Obnovený byl kaskádový vodopád. Senát dnes podpořil úmluvu o vzniku Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny na úhradu škod, které jí způsobilo Rusko svou agresí. Vytvoření komise loni iniciovala Rada Evropy. Komise bude potvrzovat ukrajinské nároky na odškodné, které by Rusko mělo zaplatit. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v Senátu řekl.
3: Zřízení Mezinárodní komise by umožnilo uplatnit nárok na odškodnění také českým fyzickým a právnickým osobám, pokud jim na Ukrajině vznikla škoda v důsledku protiprávního jednání Ruska.
1: Úmluvu podle ministra Macinky podepsalo 31 států, včetně Rakouska, Německa, Itálie, Polska nebo Slovenska. Úmluvu, kterou předložila vláda přes nesouhlas koaličního hnutí SPD, má ještě posoudit sněmovna a podepsat prezident. Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého. S Boeingem 737 chtěl zřejmě havarovat. Letoun musel nouzově přistát v Saudské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus.
0: Sport.
1: Kluby hokejové Tipsport Extraligy se budou podrobněji zabývat případným vstupem Slovanu Bratislava do české nejvyšší soutěže. Slovenský klub představil na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje svou vizi připojení do Extraligy. Zástupci asociace se po prezentaci a diskuzi shodli na tom, že záměr má smysl dál analyzovat. Asociace o tom informovala na svém webu.
0: Počasí.
1: Zítra bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na kruhovém objezdu u Makra bourala dvě osobní auta. Nehoda se vyšetřuje a na silnici 3. třídy u Červeného Poříčí na Klatovsku se opravuje most. I tam jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a budu

starým mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi.

0: starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.
1: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
2: Opakování je matka moudrosti, tak pojďme si dát takovou dvojičku podobných slov, totiž potenciální a potenciální, a připomeňme, co je v kterém případě správně.
3: Tenhle problém se vlastně pořád vrací zpátky a tak je fajn, přesně jak říkáte, si ho připomenout. Zajímavé je, že starší slovníky, které zahrnují slovní zásobu češtiny, uváděly jenom jedinou správnou podobu, a to je ta kratší, potenciální. No, ale pak vyšel, teď nevím, tuším koncem 90. let, akademický slovník cizích slov a tam se poprvé objevila jako možná spisovná, ale řídce užívaná podoba potenciální.
2: Takže kde co použít?
3: V podstatě je to jedno, co někomu připadá vědečtější, ten delší tvar. A já tak jaksi z tradice vycházím z toho, že slovo je odvozeno od podstatného jména potenciál, tudíž mi připadá logičtější ta kratší podoba.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé rostliny můžeme označovat jako živé fosílie? Na Zemi rostou rostliny, co tu jsou o miliony let déle než lidský druh. Dodnes si ponechali znaky svých dávných předků a přitom stále přežívají. Mezi druhy, které můžeme najít i u nás, patří jinan dvojlaločný, známý také jako ginkgo biloba. Evoluční větev tohoto stromu dorůstajícího výšky 30 až 40 metrů se vyvinula už před 270 až 300 miliony let. Ve volné přírodě ale postupně skoro vymizel a přežil pouze v jihovýchodní Číně, kde jej mníši pěstovali v chrámových zahradách. Paradoxně se ale dobře vyrovnává s průmyslovým znečištěním. Také cykasy na Zemi existují již stovky milionů let. Přestože většina druhů vyhnula v dobách dávno minulých, některé přežily až do současnosti. Na první pohled mohou cykasy připomínat palmy, ve skutečnosti jsou však blíže příbuzné jehličnanům. Cykasy tvoří šištice, které patří k největší v rostlinné říši, některé dosahují délky přes půl metru. Další pozoruhodnou vlastností cykasů je jejich mimořádná dlouhověkost. Některé exempláře se mohou dožít více než tisíce let.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

městech všichni pozvednou oči k horám, nikdo už nebude moci říct, neviděl jsem potok natažený na skřipec, otrávené pole, mýtiny po výbuchu.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Jižní obchvat Tábora odvede transitní dopravu z obytné části města. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: Začala stavba jižního obchvatu města Tábor. Úsek dlouhý přes 3,5 kilometru povede do obce Slapy a bude stát 853 milionů korun. Hotový má být do 3 let a odvede transitní dopravu z města. Součástí obchvatu bude několik mostů, včetně jednoho železničního, říká výkonný ředitel společnosti M Silnice Jan Kroupa.
5: Budeme realizovat 5 mostních konstrukcí, asi z těch nejzajímavějších je most přes Lužnici. Je to betonová předpjatá konstrukce o 13 polích s velkým obloukem. Ten oblouk má rozpětí až skoro 107 metrů a bude 28 metrů nad hladinou řeky Lužnice.
0: Na Ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
6: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku. A paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4+2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
0: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací.
1: Sport.
0: Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví, protože se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na mostě Šmejkalka. Zdržení už není dlouhé, přesto jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Rakovina. Slovo, které stále vyvolává strach, přitom právě onkologie se v posledních desetiletích mění možná rychleji než málo který medicínský obor. Některé v minulosti neléčitelné diagnózy jsou dnes úspěšně zvládnutelné. Potvrdí nám to jistě i paní profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která se dlouhodobě specializuje na léčbu karcinomu prsu. Vítám vás, paní profesorko, dobrý den.
8: Děkuju, dobré odpoledne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Pozvání do Alex a host přijala profesorka Petra Tesařová, onkoložka, která se ve své praxi zaměřuje na karcinom prsu. Paní profesorko, blíží se vlastně zítra, začíná říjen, blíží se tady Pink October, říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Co je nejdůležitější šířit a stále vlastně opakovat veřejnosti?
1: Tak ano, dneska vlastně stojíme na prahu růžového října, který je každoročně zasvěcen karcinomu prsu. Je to proto, že karcinom prsu je nejčastější ženský nádor. V České republice onemocní zhruba kolem 8000 žen každý rok, takže to riziko onemocnění je relativně vysoké a proto má smysl se nad tou diagnózou zamýšlet a pokoušet se i zvážit, jestli je možné udělat něco preventivně proti nádoru. Takže to poselství toho růžového října spočívá především v tom, že časný záchyt zhoubného nádoru prsu může pacientce zachránit život, protože ta časná stádia jsou velice dobře léčitelná. Ale zároveň je to vlastně taková oslava pokroku v onkologii, rezilience, naděje, která se týká jak pacientek s karcinomem prsu, tak i nás, co se o ně staráme a léčíme.
0: Tak pojďme k té prevenci, protože ta je asi ze všeho nejdůležitější. Nicméně setkáváte se ještě s tím, že vám třeba žena řekne, já mám strach přijít na vyšetření a tím tu prevenci tedy ošidí.
1: Ano, samozřejmě, tak prevence není primární parketa onkologů, o tu se nám vlastně starají kolegové radiologové, kteří tady rozvinuli obrovsky záslužně mamografický screening, který tady funguje už od roku 2002. A od té doby, co funguje, tak nám se úplně proměnilo složení pacientek v našich ordinacích, protože k nám přicházejí ženy, které mají opravdu velice malé, často neinvazivní přednádorová stádia nebo úplně malé invazivní nádory bez postižení uzlin a to sebou nese naději, že se téměř ve 100% všechny uzdraví. Takže to je dobrá zpráva, ale ten screening není úplně využit tak, jak bychom si představovali, protože samozřejmě tahle možnost hrazeného mamografického vyšetření jednou za dva roky pro všechny ženy starší než 45 let je škoda nevyužít a zatím ji nevyužívá necelých 40% žen, které by mohly taky absolvovat mamografický screening. A to jsou právě ty, které buď nemají čas, anebo se obávají vyšetření podstoupit. A to je škoda.
0: Do 45 let tedy stačí screening a od těch 45 let je to screening i mamograf? Nebo pak už tu funkci?
1: Screening znamená, že se u zdravých žen, které nemají vůbec žádné obtíže, protože jsou ve věku, kdy se ten nádor často objevuje, to znamená starší než 45 let, protože zhoubný nádor prsu je nejčastější u žen po ukončení menstruace, po 50. roce, tak u těchto žen se hledá, jestli náhodou neexistuje nějaká neviditelná, zatím nezjistitelná forma nádoru, kterou odhalí jednoduchý rentgen, mamograf, někdy za pomoci ultrazvuku, pokud ten nález není úplně jasný. A taková pacientka má největší šanci na uzdravení. Ženy mladší, 45 let, u nich je pořád nádor v prsu relativně vzácná diagnóza, i když nebezpečná, často nebezpečnější než u těch žen starších. A tak je rozumné se taky pokoušet přijít na to onemocnění včas. Proto doporučujeme zařadit mezi hygienické procedury, které každá žena provází denodenně nebo pravidelně samovyšetření prsu, což je pohmatové vyšetření obou prsů vždycky zhruba ve stejnou dobu menstruačního cyklu. A to je nejčastější způsob, jak se objeví nádor u žen mladých, u žen do 45 let. Ale to už není screening, to je prostě diagnostika. Taková pacientka si něco nahmatá, nelíbí se jí to, zná svoje tělo nejlépe, takže sama může posoudit, jestli to, co v prsu našla, tam bylo nebo nebylo. počká přes jeden menstruační cyklus a pokud ten nález v tom prsu zůstává i po menstruaci, tak hubky šupky navštíví svého gynekologa nebo praktického lékaře a poprosí ho o zobrazovací vyšetření. U mladých žen je výhodnější než mamografie ultrazvukové vyšetření, protože ten ženský prs v mládí je velice hutná žláza, která je bohatá a špatně jí ten rentgen prosvítí a ultrazvuk to umí tedy daleko efektivněji. Ultrazvuk je úplně nezatěžující, jednoduché a relativně levné vyšetření a jediné úskalí tady může být v tom, že pacientka dostane od lékaře žádanku na ultrazvuk a v tom mamografickém centru nevědí, že má nějaký pohmatový nález nebo si toho nevšimnou z popisu toho ultrazvuku a zařadí ji v tom pořadníku na vyšetření mezi ty ženy screeningové, u kterých není žádný nález, není tedy žádný spěch a může se dostat k vyšetření se zpožděním, což je u mladých žen velice nebezpečné, protože pokud mají nádor, ten probíhá rychle, agresivně a nebezpečně. A tak je potřeba požádat lékaře nebo sestřičku o to, aby na to, na ten požadavek, na tu žádanku napsala slovíčko statim a pak vlastně ta mladá žena všecky předběhne a jednak se ve většině případů brzy dozví, že je všechno v pořádku a že se jednalo o planý poplach. A pokud má skutečně nějaký závažnější nález, tak se začne řešit co nejdříve.
2: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Alex a host je přední česká onkoložka Petra Tesařová. Paní profesorko, velké téma jsou mladé ženy a rakovina prsu. Vy jste v minulém vstupu zmínila, že u mladých žen je toto onemocnění nebezpečnější než třeba u žen po 45 po menstruačním cyklu. V čem? Proč?
1: No, když si představíte, že zhoubný nádor musí překonat nějakou bariéru obrany, imunity organismu, tak pochopitelně u mladých žen jsou ty obranné schopnosti na daleko lepší úrovni než u žen, které jsou pokročilého věku, tak to je určitě jeden z důvodů. U mladých žen se také daleko více uplatňuje vznik nádoru, který souvisí s vrozenými dispozicemi, které vlastně předurčují nemocnou ve vysokém procentu k tomu, že tímhle onemocněním bude trpět, a to často ve velmi mladém věku. Takže to jsou určitě důvody, a incidence karcinomu prsu u mladých žen stoupá. Ona stoupá obecně u všech žen, ale i v téhleté věkové skupině pacientek přibývá. Takže je to téma, které je závažné. Já se mu vlastně věnuju celý svůj profesní život a je to oblast, která je právě komplikovaná tím, že nevyhledáváme to onemocnění, protože pro jeho vzácnost by to bylo hledání jehly v kupce sena, tak se často stane, že se ten nádor přehlédne, nebo se neobjeví dostatečně včas, nebo se přikrývá s nějakým jiným problémem mladé ženy, třeba že je těhotná, nebo že kojí. A to jsou prostě situace, které jsou velice složité k optimálnímu řešení a my se na ně soustředujeme.
0: A setkáváte se i s tím názorem nebo větou, ty jsi mladá, tebe se to netýká?
1: Bohužel ano, copak já, ale bohužel moje pacientky se s tím setkávají a často všichni se bojí rakoviny. Rakovina je pořád spojená s nimbem smrti, když prostě dneska už jsou různé nádory s různou prognózou a ten strašák není tak velký, zvlášť u právě mnoha typů karcinomu prsu, ale ta žena má obavu, něco si nahmatá, bojí se, že by to mohla být tahle nebezpečná diagnóza. A pokud jí lékař ubezpečí nebo uklidní, že to není možné vzhledem ke jejímu věku, tak to docela ráda akceptuje. A tím se právě může stát, že se to onemocnění zanedbá. A to je velký problém, protože pokud se nádor diagnostikuje v té velice počáteční fázi, tak ta naděje na uzdravení je vysoká, jak už jsem říkala, blíží se 100%. Ale pokud se onemocnění rozvine a založí vzdálené metastázy, tak to onemocnění je nevyléčitelné a pacientka na něj umře. Pořád nám umírá třetina nemocných s karcinomem prsu a některé pacientky úplně zbytečně, protože by bývaly byly, pokud by se přišlo na nádor včas, určitě uzdravitelné.
0: Dá se říci, jaké procento žen si způsobí vážné zdravotní komplikace nebo bohužel smrt právě proto, že nepřišlo včas?
1: Tak oni si to často nespůsobí úplně sami. Tam vlastně ta cesta toho pacienta od nálezu k zahájení léčby je komplikovaná tím, že musí projít různými disciplínami, diagnostickými, praktickým lékařem, musí někdy ho vidí gynekolog. Takže na všech těch fázích léčby může dojít k nějakému zpoždění nebo nějakému zádrheli, které to onemocnění posune do nepříznivé polohy, takže není možné to vždycky svést na tu pacientku samotnou. Ale určitě, pokud bych to mohla odhadnout, tak mezi mladými ženami je tak kolem 20% nemocných, které by byly bývaly, mohly přijít dřív.
0: Vy jste zmínila, že ten trend, kdy mladé ženy onemocní rakovinou prsu, má rostoucí tendenci. Co je na vině?
1: No, předpokládá se, že je to určitě multifaktoriální záležitost. Karcinom prsu je civilizační onemocnění. Ve všech vyspělých zemích ta incidence stoupá, jak u mladých, tak u starších. Velmi významnou roli hrají hormonální vlivy. Čím dřív začne nemocná menstruovat, čím později s menstruací skončí, pokud je nějakou dobu exponovaná užívání pohlavních hormonů v nějaké podobě, tak to všechno zvyšuje riziko. Riziko taky zvyšuje pozdní těhotenství. Vlastně každá žena, která otěhotní až po 30. roce života, už má vyšší riziko a nejvyšší riziko mají bezdětné. Riziko zvyšuje i to, když pacientka nekojí. A pak jsem mluvila o těch faktorech dědičnosti. Ty jsou zodpovědné asi za 5-10% zoubních nádorů. Tam najednou to riziko stoupá řádově, takže pacientky, které mají tu nejznámější mutaci BRCA1 nebo BRCA2, podobně jako Angelina Jolie nebo Marta Jandová, tak mají riziko 60-80%, že se v průběhu života u nich nádor objeví. Čili má smysl takové ženy velice přísně kontrolovat a nabízet jim různá preventivní opatření, odstranění prsní žlázy, odstranění vaječníků. No a pak to jsou faktory životního stylu. Obezita je obrovsky vysoký rizikový faktor, protože v tukové tkáni se vytvářejí pohlavní hormony, takže žena v určitém věku, kdy už by měla mít hladinu nízkou, má najednou neadekvátně vysokou hladinu hormonu, protože je obézní, má vysoké procento tuku a může dojít ke vzniku nádoru. Alkohol je významný rizikový faktor, nedostatek pohybu. Potom se uvažuje i o různých vlivech zemního prostředí, mikroplastech, endokrinních disruptorech, prostě různých škodlivinách, s kterými se setkáváme z důvodu znečištění prostředí. Takže těch důvodů je celá řada, ostražitost je na místě v každém věku.
2: Říká profesorka Petra Tesařová.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát herečka Mahoulena Bočanová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host, si povídám s profesorkou Petrou Tesařovou, a to o rakovině prsu. Ona sama je přední česká onkoložka, která se věnuje léčbě karcinomu prsu, a ostatně zítra začíná Pink October, tedy říjen na růžovo, celosvětový měsíc osvěty a boje proti rakovině prsu. Paní profesorko, jak stále, když vysloví lékař rakovina nebo nález, stále to pacienta, pacientku paralyzuje, stále to je šokující záležitost. Strach, je tam strach z úmrtí?
1: Určitě rakovina pořád sebou nese takovou tu podvědomou obavu z toho, že to onemocnění nemusí dobře dopadnout. A kromě toho nikdo, kdo onemocní s houbným nádorem, na to není připraven, protože my nepočítáme s tím, že by se to zrovna mohlo stát nám, zvlášť pokud člověk není úplně starý. A tak ten strach, ta paralýza způsobená touhle informací taky komplikuje zahájení léčby například, protože my potřebujeme, aby pacientky na začátku získaly celou řadu informací, aby se mohly sami zapojit do rozhodování o tom, co se bude v nejbližší době dít, která vyšetření podstoupí, aby se dozvěděli svoji prognózu, vyhlídky na postupy, které potřebuje pacientka absolvovat v rámci léčby. A teď je tam ten blok, ta stažená opona toho strachu, která brání tomu, aby si pacientka všechno dobře zapamatovala. Takže jednak jsme zvyklí to pořád znova a znova opakovat, jednak naštěstí náš obor onkologie je takový multidisciplinární obor, kdybychom to přirovnali k nějakému sportu, tak by to byl určitě kolektivní sport, protože my musíme úzce kooperovat se spoustou odborníků a ti také vlastně ty naše nemocné informují. Máme sestřičky, které je edukují, máme koordinátorky, které se jim věnují, tak aby dostali všechny potřebné informace k tomu, aby se mohli dobře rozhodnout, co dál podstoupí, protože naše léčebné metody nejsou často moc příjemné. Používáme různé lokální metody, chirurgii, radioterapii, ale taky systémovou terapii, třeba chemoterapii, imunoterapii, cílenou léčbu, hormonální terapii, a u nás je vždycky něco za něco, takže snažíme se léčit, ale pacientky za to často platí různými nežádoucími účinky, a tohle všechno se potřebují dozvědět, aby ta cesta od diagnózy k uzdravení probíhala hladce.
0: Je povolená nebo žádoucí takzvaná milosrdná lež, nebo se to říká tak, jak to je, ale je nutná dávka naděje?
1: No, milosrdná lež není dobrý způsob, jak komunikovat s pacientem, protože aby se onemocnění podařilo zvládnout, tak je hlavní podmínkou důvěryhodný vztah mezi lékařem a pacientem. A ten navážeme jedině tehdy, když nám pacient bude věřit, že to, co mu říkáme, je pravda, ať je to příznivá zpráva nebo nepříznivá. Ale určitě, a naštěstí to ve většině případů lze, ke každé té trochu nepříznivé zprávě umíme přibalit nějakou naději, umíme najít nějakou cestu, kterou se vydáme, abychom přeci jenom dosáhli toho nejlepšího léčebného efektu. Takže milosrdná lež ne, ale otevřená komunikace se všemi podrobnostmi, které potřebuje pacient znát, a s nějakým výhledem do budoucna, který by měl být nadějeplný.
0: Je důležité zapojit rodinu?
1: Ano, určitě. U karcinomu prsu je to zvlášť důležité, protože žena nechodí jenom do práce, kde si může vzít neschopenku, ale věnuje se rodině, péči o manžela, děti, a teď, přestože se nám daří pacientky léčit většinou ambulantně, tak prostě ty síly jim trochu okupujeme a stává se, že úplně tyhle ty všechny funkce nejsou schopné schopné aspoň přechodně stoprocentně plnit. Takže ta součinnost s rodinou je významná. Je smutné, že často trpí nebo dokonce se rozbije manželství našich pacientek, protože muži tu zátěž často neunesou. A nemyslím jenom tu zátěž fyzickou, protože musí převzít některé povinnosti, ale především tu představu té nejistoty, jak se vyvine osud jejich partnerky. A to je pro nás strašně skličující, protože vidíme, jak ze začátku ten muž ženu doprovází, vyptává se, má různé technické dotazy, ale představuje si, že to prostě bude krátkodobá záležitost a my mu manželku rychle opravíme a zase vrátíme zpátky do domácnosti a ono to většinou trvá delší dobu a ta cesta je někdy opravdu svízelná, takže až třetinu našich pacientek opouští partner, což je smutné.
2: Čili poruší ten slib ve zdraví i v nemoci.
1: Tak, tak.
2: Profesorka Petra Tesařová zůstává naším hostem.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Proudy řeky táhnou k nám. Tvou nedostatek.

0: Alex a host je profesorka Petra Tesařová, přední česká onkoložka, která vlastně téměř celou svou kariéru se věnuje léčbě karcinomu prsu. Vy jste tady v úvodu, no, během toho rozhovoru mluvila o rizicích, co všechno může stát nebo být příčinou vzniku karcinomu prsu. Nicméně dá se přesněji specifikovat riziková žena, která by měla být opatrná už od třeba svých 20 let?
1: Tak jak jsem řekla, těch faktorů rizikových je celá řada a skládají se vlastně do takové mozaiky toho sčítajícího se rizika. Takže určitě pokud v mé rodině moje maminka, moje teta, moje babička měli karcinom prsu, tak je potřeba se zamyslet nad tím, jestli i mě nečeká takovýhle osud a zrovna tehle ten orgán si víc chránit a všímat si ho. Potom určitě obrovské riziko představuje genetická mutace a vlastně ještě před 20 lety jsme tu genetickou mutaci objevili až u té nemocné ženy. Přišla, měla nádor a nám byl podezřelý, protože přišla příliš mladá, nebo se jednalo o určitý agresivní typ toho nádoru, nebo právě v té anamnéze rodinné bylo víc příbuzných, které tím tou stejnou nemocí onemocněli. A pak jsme ji geneticky vyšetřili a zjistili jsme, že mutaci má. A už jsme to museli nějak zakomponovat do toho léčebného plánu, ale už jsme jí nemohli nabídnout nějakou ochranu nebo prevenci nebo obranu před tou nemocí, což se dneska změnilo, protože pokud se objeví u nemocné některá ze škodlivých mutací, tak my nabízíme to vyšetření i zdravým příbuzným, které můžeme vyšetřit a u kterých se to také objeví, tak je potom sledujeme ve speciálních ambulancích genetického rizika a nabízíme jim různá preventivní opatření, která jsou zatím relativně krutá, ale eminentně účinná, především je to včasné odstranění prsních žláz a nahrazení implantáty, což absolvovala třeba Angelina Jolie, nebo velice pečlivé a časté kontroly pomocí některých super citlivých metod, jako je třeba magnetická rezonance. A ta genetická mutace je často spojená s rizikem vzniku karcinomu vaječníků, takže i tehle ten orgán, který se špatně kontroluje, protože je umístěný v těle tam, kde se na něj špatně dohlédne, tak také pokud splní svoji funkci, žena má už tolik dětí, kolik si přála, je nejlepší odevzdat a tím se riziku vyhnout. Takže to je významně riziková žena. Pak jsem mluvila o ženách s vyšší váhou, to se týká hlavně žen po menopauze, tam to riziko určitě stoupá. Ženy, které užívají hormonální léčbu dlouhodobě, antikoncepci, potom daleko ještě nebezpečnější je hormonální substituční léčba po přechodu nebo prostě z nějakého důvodu vysoké dávky pohlavní hormonu, tak tam zase může být vyšší riziko, je to individuální, záleží na typu, dávce a délce užívání té léčby. No, takže alkoholičky mají vysoké riziko vzniku karcinomu prsu, takže i tam zvažujeme, jestli je třeba tolik alkoholu konzumovat a když už, tak pacientku kontrolujeme. Pacientky, které měly ozářený hrudník třeba, protože měly nějakou jinou chorobu, například Hodgkinův lymfom, tak to jsou všechno rizikové ženy, které se snažíme v těch ambulancích vysokého rizika sledovat a preventovat.
0: Tak a snažíte se i o edukativní kampaň v rámci Bylo to u prsa, v rámci této činnosti. Daří se nebo vidíte nárůst žen, které přijdou na tu prevenci právě díky takovéto kampani?
1: Tak já myslím, že efektivní je o tom problému mluvit a je dobře, když o něm mluví více osob z různých oblastí, které se toho karcinomu prsu dotýkají. Takže my jako lékaři se o to snažíme, proto jsem tady. Snaží se o to i pacientské organizace, kde ty pacientky vykonávají eminentně záslužnou činnost, protože vlastně v době, kdy už onemocnění překonali, tak místo toho, aby se někde povolili, povalovali a radovali se z toho, že zůstali naživu, tak se věnují těm ženám, které jsou teď v tom průšvihu a mohou na rozdíl od nás nabídnout jednu exkluzivitu a to je vlastní zkušenost s tím onemocněním. No a pak jsme vděční i za to, že se téhleté činnosti věnují třeba farmaceutické firmy a to je zrovna příklad kampaně, bylo to o prsa, firma Novartis shromáždila všechny potřebné dostupné informace pro ženy v rámci prevence, ale i v rámci léčby na jedné webové stránce www.bylotooprsa.cz a tam požádala o spolupráci jak odbornou společnost, tak pacientské organizace, tak další subjekty, takže vlastně na tomhletom místě je možné získat úplně kompletní informace a ještě si být jistý, že jsou validní, protože samozřejmě internet často vede k tomu, že může pacienta zavést na nějaké cestí, což bychom nebyli rádi.
0: Říká profesorka Petra Tesařová, náš dnešní host.
2: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
3: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
2: Chystáme oslavu plnou legrace.
3: To se mi líbí.
2: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
3: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
2: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
3: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
2: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
4: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
5: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Hostem Alex a host je Petra Tesařová, onkoložka, která se specializuje na léčbu karcinomu prsu a která také zve na web Bylo to o prsa.cz, kde ženy najdou praktické informace k prevenci a mamografickému screeningu a hlavně tedy validní informace, protože na internetu se dá přečíst a najít ledasco. Paní profesorko, potýkáte se s tím právě ve své praxi?
1: Ano, určitě tak. Samozřejmě ženy se snaží najít informace a já to dovedu i pochopit, protože když si sama představíte, že byste najednou se posunula do takové relativně pasivní role osoby, která se teď dozvěděla, že je nemocná, je v dost velkém průšvihu. My jsme zvyklé průšvihy svoje, svých blízkých řešit sami aktivně a teď najednou jakoby nemůžeme mnoho udělat, čili rozumím svým pacientkám, že by se rádi zapojili nějak aktivně do řešení své nemoci a pokouším se pro ně najít takové možnosti, co mohou pro sebe udělat, protože jinak to samozřejmě vede k tomu, že jejich blízcí, kteří se obávají o jejich zdraví a život a i oni sami se snaží získat nějaké informace, nějaké jiné možnosti léčby, kterými by podpořili ještě ty naše standardní oficiální postupy.

0: kariéře nebo své lékařské praxi rozhodla věnovat se karcinomu prsu?
1: No, já jsem si onkologii nevybrala, onkologie si vybrala mě, protože já jsem skončila medicínu krátce před revolucí a to byla ještě doba, kdy ve výběru specializace hrála roli politická příslušnost a daleko víc genderové problémy, takže prostě onkologie na mě tak trochu jakoby zbyla, protože tenkrát to nebyl zrovna lukrativní obor, ale prostě měla jsem obrovské štěstí, jako ještě mnohokrát a z tohohle oboru, který se mě zalíbil, protože jestli jsem šla na medicínu proto, abych pomáhala lidem, tak tady teda to je opravdu echt pomáhání. To už nevím, jestli může být ještě nějaký těžší obor, kde by se člověk brodil v tom lidském neštěstí a mohlo nějakým způsobem odstraňovat. Takže jsem za to vděčná. Onkologie mezi tím vlastně prodělala tak takový obrovský vývoj, že se stala jedním z nejatraktivnějších, nejrychleji se rozvíjejících oborů. No a já jsem tam pořád byla, takže skvělý.
0: Dalším oborem je třeba nefrologie, to říkám zcela záměrně, vy jistě víte proč, protože další štěstí vás potkala určitě v podobě vašeho manžela, profesora Vladimíra Tesaře, který je tedy nefrologem. Nevedete někdy spory o to, třeba který obor je důležitější nebo zajímavější a podobně?
1: Ne, to ne. Já myslím, že měla jsem opravdu obrovské štěstí, protože můj manžel nejenom, že je opravdu jakoby evropský světový odborník, zatímco já jsem na té domácí ligové úrovni, ale my jsme oba dva byli velice vděční, že jsme mohli medicínu vystudovat přes všechny překážky, které nám kladly ta situace, v které jsme tenkrát studovali. A ani můj manžel si nefrologii přímo nevybral, ale prostě snažili jsme se do oboru, který nám byl vlastně přisouzen, se zamilovat, což se nám podařilo a snažili jsme se dělat, co jsme nejlépe dovedli. Myslím, že můj muž je opravdu úžasný odborník a velice oceňovaný pacienty i po té lidské stránce. A naše manželství letos trvá 40 let, máme 3 děti a bylo to opravdu velké štěstí, že jsem takhle dobře dopadla při své naivitě.
0: Dvoukariérní manželství tedy. Jak jste to zvládali? Taková jednoduchá otázka, ale úplně se nabízí.
1: No, to je určitě zásluha mého manžela, protože já jsem z generace žen, které ještě neměly tu samozřejmou možnost, že by mohly ten vystudovaný obor opravdu provozovat, pokud jim to manžel nedovolil. Takže u nás bylo velká výhoda, že od začátku se počítalo s tím, že i já budu pracovat. Manžel mě velice pomáhal, například v době mateřské dovolené, což asi možná sama víte, je období, které není příliš inspirativní pro ženy, mě umožňoval třeba nějakou možnost vyjet na konference nebo mě vzal sebou, takže je to jeho zásluha.
0: Úžasný, jak jste skromná a doufám, že pan profesor si tento rozhovor poslechne. Moc děkuju, že jste to byla, profesorka Petra Tesařová.
1: Moc děkuju za pozvání, bylo to s váma prýma.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Sněmovna přerušila jednání o nedůvěře vládě. Sociálním službám v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz i zaměstnance. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. A tím druhým dnem se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůzi si přerušili do zítřka. Jednací den zaplnili projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
4: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je pět stran, které mají úplně totožný program, to znamená zástupci všech pěti stran recyklují úplně stejná témata.
3: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun míň než loni. Náklady na zaměstnance a provoz přitom stoupají.
5: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
6: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
7: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
6: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
3: Millerova vila v pražských Střešovicích se zítra znovu otevře pro návštěvníky. Renovace terasy a interiérů trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lose a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
8: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů, restaurovala se všechna okna a dělaly se další retuše, drobnější práce a čištění v interiéru.
9: Popisuje Matěj Sladký, kurátor z oddělení Vil Muzea Prahy. Poprvé budou moct lidé navštívit 6 místností, které dosud nebyly přístupné, například hovornu nebo pokoj pro hosty. Millerova vila se podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka začala obnovovat hlavně kvůli chátrající střešní terase.
10: Tady začala zatýkat terasou vlastně Millerovy vily a v době přívalových dešťů protýkala voda do interiéru. Ale momentě, kdy jsme věděli, že se to bude rekonstruovat minimálně rok, tak jsme řekli, pojďme toho využít a pojďme teda začít pracovat s tím interiérem.
9: Celkem stála obnova vily asi 20 milionů korun. Většinu zaplatil magistrát. Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně mezi omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla, projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím je to bez kolony. A na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor, čekejte překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: SK, chebská továrna na výrobu jízdních kol, nesoucí v názvu iniciály svých zakladatelů.
1: Co vám říká, když se řekne SK?
2: SK bylo kolo. Jako kluk 12 letý jsem na něm jezdil. Dělali ho Chebu, myslím.
1: Jezdil jste na nějaké jejich specialitě?
2: Ne, bylo to obyčejné klukovské kolo. Vím, že dělali Favority a SK. SK byly lacinější a pamatuju si na ní dobře.
3: SK, tak to si vzpomínám na své dětství, to jsou především bicykly, jízdní kola, pánská i dámská. Já jsem neměl kolo značky SK, ale nějaké jiné, které mi táta koupil někde v bazáru, ale samozřejmě SK byla jako velice známá proslulá značka a byl to podnik, který také hodně exportoval.
0: Chceš-li poznat makačku, kup si esku skládačku, říkalo se v letech minulých. Ke vzniku slavných kol, na kterých ale jezdit nebyl žádný med, vedla dlouhá cesta. Její počátek bychom našli už v poslední čtvrtině 19. století, a to v Coventry ve střední Anglii. Tam si totiž pánové Hillman, Herbert a Cooper založili továrnu na výrobu jízdních kol. Dali jí název Premier Cycle Company. Tak vznikl jeden z nejstarších známých výrobců jízdních kol na světě. A protože se premiéru dařilo, začali majitelé zakládat pobočky na kontinentě. Jedna z nich byla v Norimberku a jedna také v Chebu. Jmenovala se Premier Works, respektive Premier Werke. Začínalo se montáží anglických komponentů, dovážených z mateřského podniku do finálního výrobku, a tím bylo sestavení vysokého kola, takzvaného kostitřasu. Krátký odskok do historie jízdních kol. Otcem kostitřasu je Karl Drais, jehož si pamatujeme také jako vynálezce drezíny. Zajímavé je, jak Drais na nápad běhacího stroje, který si pro značné jízdní nepohodlí vysloužil název kostitřas, přišel. Po výbuchu indonéské sopky Tambora se do atmosféry dostalo ohromné množství sopečného popela, což způsobilo neúrodu a hladomor. Aby lidé v Evropě přežili, museli porazit své koně, tehdejší hlavní dopravní prostředky. Problémy s tím spojené se pokusil vyřešit právě Karl von Drais. Touha po rychlejší jízdě vedla ke zvětšování průměru předního kola a tak vznikly bicykly s velkým předním kolem a mnohem menším zadním kolečkem, které dnes už známe jenom z obrázků. První vysoké kolo sestrojil pařížský mechanik Eugène Meyer, a to v roce 1869. Jako první použil drátěný výplet kola a svůj nápad si nechal patentovat.
1: Když se podívám na řadu kol, jak poznám, nebo poznám na první pohled, která ta kola jsou značky SK?
4: Do Národního technického muzea v Praze pozval Světlanu Lavičkovou publicista a historik Jan Králík.
5: To určitě poznáte, protože mají na spodní rámové trubce obtisk a tam bude SK. Takže od favoritů na první pohled je poznáte, ale kdyby tam nebyly ty obtisky, tak možná byste váhal, a ne jenom vy, že by i mnozí by váhali. Je to favorit, je to SK, co pak to je?
1: Vyráběla SK kolo, které třeba nikdo jiný nevyráběl, mělo nějakou vychytávku, nějakou drobnost, která nikde jinde nebyla?
5: No tak je třeba říct, že SK to byl největší poválečný výrobce jízdních kol u nás, vinou různých reorganizací. Měla až 1500 zaměstnanců, kteří koncem 80. let vyráběli až 230 tisíc kol ročně. Takže při takovéhle hromadné výrobě není moc času na vychytávky a na nějaké špeky s odpuštěním. Nicméně některá kola byla mimořádně zajímavá, například jeden typ skládačky, který navrhl tamní Josef Cupák, to byl velmi dobrý designér. Ta byla opravdu velmi zajímavá, dokonce to jako v tandemu. Ano, to byla taková vychytávka hezká. Byl to model E622.
1: Tenhle ten model toho skládacího kola se vyráběl jak dlouho a kdy?
5: Já si pamatuju, že rodiče mi ho opatřili, někdy začátkem 70. let. Dostala jste mě, jak dlouho se vyráběla ta kola, to vám neřeknu. Já si myslím, než je nahradila nová jednodušší skládací kola, kvůli výrobním nákladům a tak dál. Ale dozajista 10 let, 10-15 let určitě ve výrobě byla ta kola.
1: Pravda je, že když se řekne SK, tak se dost lidem vybaví právě ta skládací kola. Do jaké míry se ta kola dala složit? Jak to bylo složité je složit, rozložit? Dala se třeba vést v zavazadlovém prostoru u osobního auta? Auta té doby samozřejmě.
5: Určitě ano. Ta E622, o které jsem se zmínil, ta se zlomila vejpůl, když to přeženu, složila se řídka, ta se překlopila, dokonce i pedál se složil. To bylo chytře vymyšlené kolo, nic proti tomu. Šlo to. A do auta se pochopitelně do zavazadlového prostoru, do Octavie, tehdejší, to je staré, do Wartburga. Já myslím, že ne do MBčka. To MBčko mělo moc nízký ten kufr, ale do těch vozů, co jsem zmiňoval, do Žigulika určitě ano.
1: Vy jste říkal, že jste to kolo měl. Bylo to těžké, že člověk by to složil, rozložil, jak se říká, levou rukou?
5: Rozložit, složit to nebylo komplikované, ale pro mě jako pro kluka, mě bylo tenkrát 15, to teda byla mizérie, jde co na skládačce, kluk to má mít berany, že jo, závodák, ale pamatuju si, měl jsem ho dlouho, nebylo to na dlouhé cesty, ale do města by to určitě do dneška, jel bych na tom.
1: Říká se, že v současné době se právě třeba ta skládací kola vracejí.
5: Ano a ne, do města určitě ano, tak je řada známých značek, v Anglii vyšla úžasná knížka It is in the bag, je to v tašce, takže těch modelů je desítky, 50, 60, dneska jsou známa, my asi nemůžeme říct ty značky, vidíte, tak je neřekneme, ale znalci vědí, ano, skládací kolo ne, že zažívá úplnou renesanci, ale jdou na odbyt, ano.
1: No pravda je, že jestliže teď by měl být boom právě té cyklistiky ve městech, dopravovat se, jak se říká, ekologicky, tak by člověk právě řekl, ano, to je to skládací kolo, dojedu na kraj Prahy, pak nasednu na kolo a jedu, ale ono to není tak jednoduché.
5: Já to tak dělám. Já na skládačce dojedu, já bydlím v Hostivaři, dojedu na nádraží, složím kolo, dojedu na hlavní nádraží, sednu na kolo, složím od cvak cvak a jedu. Ano, je to velmi příjemné.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ale teď zpátky do Chebu, do poslední desetiny před minulého století. Kostitřasy, kterých se vyrábělo zhruba několik stovek ročně, se rychle vylepšily na kola nízká, takzvané bezpečníky. Jejichž výroba šla záhy do tisíců. A tehdy dva zaměstnanci firmy Premier, pánové Světlik a Kastrup, přišli s nápadem. Kola jdou na dračku, poptávka převyšuje nabídku, co se takhle osamostatnit a založit si vlastní podnik. Nelenili a myšlenku realizovali. Svou továrnu pojmenovali Elite a psal se rok 1911. Jaký osud vlastně svedl tyto dva muže dohromady? Budoucí velkopodnikatel a obchodní rada Ambros Světlik se narodil 29. září 1871 v Bílovci v okrese Nový Jičín. Napřed se v Opavě vyučil kupcem u obchodníka Bučeka. Jeho dceru Marii Rozu si pak vzal za manželku. Vystudoval i obchodní školu a budoucnost si maloval tak, že se uchytí ve Vídni. Jenže ne a ne tam sehnat úřednické místo, jaké si představoval. Když už se to vleklo moc dlouho, rozhodl se přijmout zaměstnání v průmyslu. Takto přišel jako účetní do továrny na jízdní kola Premier Verke v Chebu, kde se v krátké době vypracoval a prosadil natolik, že se stal vedoucím kanceláře. O něco starší Heinrich Kastrup se narodil 17. června 1860 a byl německé národnosti. Pocházel ze skromných poměrů, ale houževnatostí a pílí se vypracoval až na funkci technického ředitele továrny na výrobu jízdních kol Premier v Norimberku. Když se v roce 1891 vedení norimberské továrny rozhodlo zřídit pobočku v Chebu, byl tímto úkolem pověřen právě Kastrup. V Chebu se mu zalíbilo a tak se tam o dva roky později usadil natrvalo. A tak se potkali Světlik a Kastrup. S a K. Podnik, konkurent jejich mateřského závodu, prosperoval a brzy se stal největší továrnou svého druhu v Československu. Světlik s Kastrupem do své nové továrny přetáhli i několik dalších zaměstnanců továrny Premier, takže odborníky neměli nouzy. Těsně před vypuknutím první světové války SK předstihla počtem vyrobených kol přes 20 000 kusů průkopnický Premier a v té době také začali majitelé pošilhávat po výrobě jízdních kol s pomocným motorem. Vyrobili jich ale málo. Jejich čas měl teprve přijít. A nastala taky ta pravá chvíle vymyslet štěpnější název firmy. Z původního Elite vznikla SK, fonetický přepis počátečních písmen jmen obou zakladatelů. S Světlik, K Kastrup.
2: Ve 30. letech minulého století německá firma Fichtl a Sachs ze Schweinfurtu zavedla výrobu motoru, který byl vhodný pro pohon jízdního kola. Vznikl tak dvoudobý motor o objemu 74 kubických centimetrů s výkonem necelý 1 kW. Při 3000 otáček za minutu a spotřeboval 2,25 litrů na 100 kilometrů. Do chodu se uváděl rozšlapáváním, aby zůstala zachována co největší příbuznost s jízdními koly. K zapalování sloužila setrvačníková magnetka se zabudovanými cívkami pro osvětlení. Právě motory Sachs pro svá motorová kola používal i SK. První provedení s tímto motorem SK zařadila do svých katalogů ještě na jaře roku 1931. Motor ještě s karburátorem vyvedeným šikmo dopředu byl zabudován do obyčejného silného rámu jízdního kola. Rám byl upraven přihnutím horní rámové trubky, aby se dosáhlo nižší polohy sedla. V roce 1937 bylo podle vzoru německých továren změněno uložení zadního kola. Hřídelkola byla místo do drážek rámu uložena zavěšením na speciálních upínacích prvcích. To přineslo lepší manipulaci s kolem při defektu nebo výměně pneumatiky. Za příplatek bylo možno dostat přední brzdu vlastní konstrukce SK a za další příplatek ve výši 80 korun bylo možné získat stroj v dámském provedení. Po obsazení Sudet se Cheb stal součástí Německa, proto muselo být změněno i typové označení na Mofa 98. Podle německého výrazu Motorfahrrad, motorové kolo. Anexe Sudet ale pro Esku přinesla i něco dobrého. Rozšířilo se odbytiště pro její výrobky, které firma poprvé prezentovala v Německu na jarním lipském veletrhu roku 1939. Velkou výhodou motokol bylo to, že kromě nižší ceny ve srovnání s motocykly se z nich neplatila daň. A do roku 1939 nemusela mít poznávací značku a řídit je mohl každý, kdo byl starší 15 let, a to i bez řidičského průkazu. Ještě pro rok 1940 vydala továrna nové prospekty i v českém a slovenském jazyce, ale už v roce 1941 byla výroba motokol zastavena a SK přešla na válečnou výrobu. Jaroslav Červený, webové stránky motorkáři.cz.
3: Stýská se vám po kolech značky SK?
4: Já vás zklamu, nestýská. To nebyla kola mého srdce. Kola mého srdce, to byla značka Favorit. Favorit z Rokycan patřil pod SK Cheb a úpěli pod tou SKou, protože to byl pobočný závod, takže ty peníze vždycky šly nejdřív a byly malé. Šly vždycky nejdřív do té SK, až potom, co zbylo, do toho Favoritu. A Favorit byl specializovaná firma, která dělala sportovní závodní kola všech druhů, jako jediná snad na světě, která vyráběla kola opravdu odkolové, krasový jízdy přes dráhu až po cyklokros, samozřejmě silniční kola. Takže kola Favorit, to byla dobrá značka.
3: A SK vyráběla také sportovní kola nebo jenom kola pro volný čas?
4: Byla to i kola sportovní, ale opravdu pro začínajícího, pro mladé kluky bez přihazovačky. Bylo to velmi jednoduché kolo. Oni byli specializovaní na užitková běžná kola, taky vyváželi desítky tisíc kol například do Egypta, do Indie. Ta kola se sem vůbec nedostala, protože byla úplně jinak řešena, tak aby to vyhovovalo těm Indům. Dělali kola třeba nákladní, taky se u nás nikdy takové kolo neobjevilo, s takovým velkým nosičem před řídítky, se zdvojeným rámem, aby to uneslo hodně velkou nálož. Zkrátka ta kola se velmi úspěšně ve velmi starých provozech vyráběla a vyvážela.
3: Říkal jste nebo zmiňoval jste SK nákladní kola, zmiňoval jste vývoz do Indie, tak se nabízí co taková rikša?
4: Já si myslím, že rikši tady nedělali. Rikši to byla specialita tamních výrobců a bastlérů, rikši se u nás nevyráběly, ne.
3: Kolik dokázalo uvést takové nákladní kolo SK?
4: Já si myslím, že to bylo dimenzované na 150 kilo, ale dozajista to uvezl i víc. Oni se s tím tam moc nepárali a ta kola opravdu zatěžkávali, se čím síly stačili.
3: Měla ta kola výdrž?
4: Já bych řekl, že asi ano. Ty rámy byly z poctivých trubek, to nebyla žádná závodní Reynoldska. Ta kola vydržela opravdu hodně, nechala si hodně líbit.
3: V současné době mnozí lidé žehrají na to, že moderní kola, která teď jezdí na našich cyklostezkách, ulicích, silnicích, prostě všude, že nemají povinnost být vybavena zvonkem. Tahle ta SK kola ten zvonek měla?
4: Určitě. Já myslím, že to byl předpis a že i ty Favority, které byly běžně na pultě, měly zvonek, protože to byl předpis. K tomu bych řekl, že sám to vřele doporučuju. Zvonek, i když máte karbonové kolo, tak zvonek často ho použiju. Dobrá věc.
3: Ano, nikdo, kdo jde před vámi třeba s kočárkem nebo se psem, netuší, že se k němu blížíte. Tak si zacinknu a jedu dál.
1: Během první světové války došlo, jak jinak, k útlumu výroby. Po jejím skončení se SK ozvala na nabídku pražské továrny Walter. Ta nabízela prodej rozpracované výroby prototypů vojenských motocyklů, původně určené pro rakousko-uherskou armádu. K dohodě ale nedošlo.
2: SK Fahrradwerke, Kastrup un Světlik v Chebu, továrna na velocipedy bude prý přeměněna v akciovou společnost SK, továrna Kastrup a Světlik, akciová společnost v Chebu s kapitálem 3 miliony korun. Národní listy 14. listopadu 1922.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve 20. letech získala SK 50% podíl v rokycanské firmě Tripol a dodávala tam většinu součástí pro montáž. Když se rokycanský obchodník František Hering a Světlik s Kastrupem v roce 1932 rozešli, SK si ponechala už zavedenou značku Tripol a o 2 roky později v Rokycanech otevřela novou továrnu pod tímto jménem, ve které se montovala motorová i jízdní kola z dílů vyrobených v chebské továrně. Na přelomu 20. a 30. let už firma SK vyráběla jízdní kola prakticky v celém sortimentu, jak pánská, dámská, pro mládež, chlapecká i dívčí, krasojezdecká, dětská, dopravní dvoukolky, přívěsné vozíky ke kolům, zesílená pánská kola, sportovní kola s balonovými plášti, závodní na dráhu i silnici, ale taky v provedení roadster nebo s 2- a 3-stupňovou převodovkou v náboji zadního kola.

30. prosince 1929, v době, kdy firma již mimořádně prosperovala, Heinrich Kastrup po prodělaném zápalu plic zemřel. Zůstaly po něm 3 dcery, z nichž jako jediná pocházela Annelies Marie z druhého manželství s Annou Emílií, rozenou Steinhäuserovou. Vdova po úspěšném chebském podnikateli se rozhodla pro svou tehdy nezletilou dceru Annelies postavit vilu na rozsáhlém pozemku vedle židovské synagogy v dnešní Hradební ulici. Honosná vila podle projektu sokolovského architekta Heinricha Schörera, které nechyběla ani tělocvična, hudební salonek, zimní zahrada a vinotéka, byla dokončena v roce 1938. Stavba vonila ještě novotou, když v noci 10. listopadu tohoto roku začala hořet vedlejší synagoga. Naštěstí se podařilo vilu Annelies Kastrupové zachránit, ale po válce byla znárodněna a v roce 1949 připadla české zbrojovce Strakonice. Rodinu Heinricha Kastrupa postihl stejný osud jako většinu chebských Němců. Ambros Světlík ho dlouho nepřežil. Zemřel v Chebu 25. ledna 1932. Jeho hrobka patří díky rekonstrukci mezi nejzachovalejší na chebském hřbitově. I on byl výjimečný muž a neměl pouze technické nadání. Pokoušel se skládat básně a platil za mecenáše umění. V roce 1917 pro rodinu zakoupil dům na Divadelním náměstí. Jeho syn Wilhelm Světlik studoval v Chebu na gymnáziu a poté dále v Praze, Mnichově, Anglii a Spojených státech. Pracoval v SC a postupně nahrazoval otce ve funkcích. Po jeho smrti se stal Wilhelm prezidentem správní rady.

0: Od vzniku výrobního závodu v roce 1911 vyráběla Eska nejen desítky modelů úspěšných bicyklů, ale také motokola, motocykly a nebo dětské kočárky. Po druhé světové válce byla firma znárodněna. Výroba motokol už ale nebyla obnovena, firma vyráběla jenom jízdní kola. V 70. letech se sice ještě uvažovalo o obnovení výroby motorových kol, pravděpodobně s italskými motory, ale zůstalo jenom u úvah. Eska byla po roce 1948 závodem České zbrojovky Strakonice, ale od roku 1950 byla samostatná a pohltila i závod Premiér. V roce 1953 byl z chebské Esky vyčleněn samostatný národní podnik Favorit Rokycany a v roce 1958 byl do národního podniku Eska Cheb znovu začleněn. Za socialistické éry byl sjednocen výrobní program. Eska vyráběla pánská i dámská cestovní kola. Sortiment se rozšířil i na skládací kola. Eska úzce spolupracovala se sesterským podnikem Favorit, používala mnoho shodných komponentů. V polovině 90. let 20. století se začalo ukazovat, že Eska nestíhá nejnovější trendy výroby kol. Zadlužený státní podnik proto privatizoval soukromý podnikatel. Jenže ten firmu zadlužil ještě víc. Postupně utlumil výrobu, rozprodal stroje a propustil zaměstnance. Tečkou za výrobou kol byla demolice areálu v roce 2006.
1: Neslyšel jste někde takovou šeptandu, že by třeba Eska také následovala Favorit a třeba začala zase vyrábět nějaké to kolečko, třeba ta skládací?
2: To jsem opravdu neslyšel, hlavně protože Eska skončila tak, že tu budovu ještě z doby před první světovou válkou, která byla nakonec prohlášena za technickou památku architektonickou, z ní se stala vietnamská tržnice a to bylo ještě dobré, ale nakonec to skončilo tak, že ji úplně zbourali. Takže jediné, co z Esky zůstalo, byla ochranná známka, kterou si jeden zájemce zakoupil před mnoha lety. Ta známka putuje po různých zájemcích, ale že by někdo se pokusil vyrábět kola Eska, ta doba je dneska už úplně někde jinde. Ne, to už bohužel nevzkřísíme.

sněh dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázala říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty pro zítřek. Silničáři zahájili stavbu posledního úseku dálnice D48 u Nového Jičína. Zítra bude jasno až polojasno, během dne oblačnosti přibude a naměříme do 25 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
2: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
3: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
2: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
4: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
2: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. De facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
1: Krajská knihovna v Pardubicích otevřela multimediální oddělení. Návštěvníci ho najdou v místě bývalé regionální studovny, kam přestěhovala také hudební sekci. Místo knihovníků jsou tam odborníci na multimediální tvorbu a nabízí lidem také možnost vytvořit si vlastní hudbu, podcast, pracovat s fotografiemi, grafikou nebo virtuální realitou. Podle ředitelky Radomíry Kodetové tato služba cílí také na mladší generace. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku. Počasí. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice, kus za odbočkou do Němště na Hané na kilometru 261. Osobní auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje se a vybočuje se za zatáčkou. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy a teď už je tady Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, vážení a milí. Ačkoliv vás každý večer v tomto čase zvu do divadla, tentokrát na jevišti nechybí filmové plátno, protože všechno to dnešní vyprávění Bolka Polívky, Milana Lasici, Vlastimila Brodského nebo Jiřího Sováka a dalších patří právě filmovým vzpomínkám.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Filmový smích nebo festival filmového smíchu, to bývávalo, už je to taky nějaký ten pátek zpátky, setkání filmových klubařů a fanoušků v Rychnově nad Kněžnou. Hned první ročník s promítáním filmu byl věnovaný jak jinak rychnovskému rodákovi Karlu Poláčkovi. No a ty další postupně představili významné herecké osobnosti české i slovenské filmové a televizní komedie. A přirozeně mezi nimi nemohl chybět ani režisér Zdeněk Podskalský. Vzpomínali na něj a na otázky kolegyně Marty Růžičkové odpovídali Jiřina Jirásková a Milan Neděla.
2: Začnu tím, jak jsem se třeba se Zdeňkem ne zkamarádil, poněvadž to bylo samozřejmě pracovně, ale narodil se mi syn, teda samozřejmě mojí ženě. A v ten den, 19. listopadu 1963, jsem vyrazil do ulic a šel jsem na zkoušku, ale ono bylo hrozně brzo, pač kluk se narodil v 5, vlastně v 6 nebo v něco po 6 už jsem byl v ulicích, už jsem šlapal po národní třídě a potkal jsem koho jiného než Zdeňka Podskalského, svého dobrého přítele, s kterým jsme dělali od 53. roku v televizi, hlavně zábavu. To vypadalo, že jde spíš z práce.
3: Kolik že to bylo?
4: No, tak. 7 ráno, no to prostě ráno. Nešel do práce, to je no, evidentní.
2: Já zase ve 3 hodiny už jsem býval v lese a před 11. už jsem zase dávno spal, když jsem šel z hub.
4: Ty jsi taky pravděpodobně nikdy v životě žádný houby nenašel, na rozdíl od Podskalského, který byl vynikající mykolog, a taky si neumíš představit, jaké důkazy lásky já jsem mu v životě podávala, protože já jsem sežrala všecky prašivky.
2: Já se musím pochlubit, že zdejší orlicko-horské houby jsem včera jedl s palačinkama, teda palačinky s houbama. To bylo dobrý.
4: Taky barevný? Zdeněk měl rád jenom barevný houby.
2: Ne.
4: To ne. Škoda.
2: Ale prostě spolu jsme zapili toho mýho syna a pak se ovšem stalo, že asi za půl roku jsme se potkali na Karlově náměstí a tam se nechal Zdeněk s tím mým synem od nějakého kolem jdoucího fotografa vyfotografovat. A na té fotce, já jsem ji bohužel sebou nevzal, protože jsem ji nemohl najít, na té fotce se náš mladý při pohledu na Zdeňka Podskalského tváří, jako když se dívá na Belzebuba. Ovšem, fakt je ten, že nemohl ho znát z pohádky žádný, toho Belzebuba, protože pohádky jsem před ním tajil, já jsem před ním tajil dokonce i sportovní kluby a vyprávěl jsem mu jenom o Slávii. Ale to je trošku vedlejší. Prostě Zdeněk Podskalský byl první člověk, který se mnou, kromě mý maminky, zapil syna. To jsem vám chtěl uvést jako důkaz toho, že přátelství se dá navázat i na takovýhle věci. Já už se nepamatuju, co jsme to spolu pili, asi vodku, ale fakt je...
4: Myslivce.
2: Děkuju. Tak asi jsme pili spolu myslivce, no určitě jsme spolu pili myslivce. To bys to jinak neřekla samozřejmě, ale...
4: Musíš se poradit s odborníky.
2: Ano. Ale fakt je ten, že já jsem byl šťastný, že to byl zrovna Zdeněk Podskalský, protože my jsme spolu byli velkými kamarády, právě pracovními hlavně. Slavnou Babičinou krabičku, že jo, jsme dělali, ale hlavně já jsem s ním dělal sérii prvních veselých pořadů v televizi. Televize existovala od 1. května 1953 a my jsme 4. července dělali spolu první pořad v televizi, teda lépe řečeno já se Zdeňkem. A to byl měsíčník Dobré pohody, v kterém jsme se potom střídali s Pepíčkem Zímou. Jinak Zdeněk Podskalský pro mě je ještě takovej partner víceméně životní a umělecko-provozní, dalo by se říct.
4: No, že, už si byl na hranici toho, že bych se začala zlobit.
2: Neměj obavy. Ale já jsem totiž o něm prohlásil, když jsme točili v Písku, já jsem to říkal už Jiřince, slavný film Einstein kontra Babinský, tak Zdeněk Podskalský tam ochraptěl. A já jsem o něm prohlásil, a on si to, já nevím proč, strašně vážil a považoval toho mýho hodnocení. On byl tenkrát štíhlej, nesmírně štíhlej, až dalo by se říct hubenej.
4: Tak... Ne, byl velmi krásný.
2: ve své kráse byl nesmírně hubený. A já jsem prohlásil, že když si sundá tričko a ochraptí, což se mu tenkrát stalo, tak jsme bez režiséra. Tak to byl můj vztah k režisérovi Zdeňkovi Podskalskému.
3: Pane Nadělo, ale přesto, když jste hovořil o Zdeňku Podskalském jako skoro o sudičce.
2: Ano.
3: Jak
2: ano.
3: To dopadlo, prosím vás?
4: No to dítě, co dál? To dítě žije. Ježiši Kriste.
2: To dítě žije a leckdy se musím přiznat k tomu, že mám strach, že mi dá přes zuby. A právem. Bohužel, to zase musím uznat.
3: Víte, ono se říká o lidech, kteří věnují mnohé legraci a úsměvu druhých, že jsou ve svém soukromí velice vážní. Bylo to taky v případě Zdeňka Podskalského?
4: Já nevím, jestli byl Zdeněk spíš vážný nebo veselý, tedy v žádném případě to nebyl gagman, to se říct nedá, ale byl to člověk velice harmonický, takže právě proto, že byl tak harmonický, tak se v jeho životě objevovaly, myslím si, velice silně a intenzivně oba momenty. V zásadě můžu říct, že jsem poznala málo lidí nebo málo mužů, kteří by dokázali být při některých třeba uměleckých zážitcích dojatí k slzám. To Zdeněk uměl. Ale na druhé straně i já jsem ho dokázala dojmout k slzám, bohužel. No, co se dá dělat?
3: Mohu se zeptat?
4: Já si jenom pamatuju takový situace, kdy stál proti mě a říkal: Jiřínko, já udělám všecko na světě, co budeš chtít, ale musel bych pochopit, o co ti jde. Ale jeho postoj k životu rozhodně tedy nebyl optimistický. Myslím si, že byl svým založením klasický skeptik. Ale právě proto mu bylo umožněno, aby nic v životě nebral tak tragicky, že by se vedle něj nedalo žít.
3: Tedy když jste přišla do věže a začala vařit?
4: Ne, i to jsme chápali oba dva s humorem, protože Zdeněk měl svůj ateliér na Malostranském náměstí zařízen tak, jak on říkal, aby se nedal začmeličit, tudíž aby se mu tam nedostala žádná slepice natrvalo. A tím pádem všechny důležité přístroje byly umístěny ve výši jeho zorného úhlu a dosahu jeho rukou. Já jsem Zdeňkovi, když jsme stáli, oba sahala semhle, když zved ruku. Takže já, když jsem něco vařila ve věži, tak jsem vždycky říká: Zdeňku, pojď sem, ještě mě tam ta voda vře, děkuju ti.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: My jsme byli dlouhá léta velkými přáteli. Když Zdeněk už téměř ve zralém věku nás obou projevil tendenci ten vztah nějakým způsobem modifikovat jinak, tak jsem si říkala: tak moment, chlapče, tak to já ti budu muset dát najevo, že já jsem vážná umělkyně a že vtipy typy nápady se mě do života nesmějí vetřít. Zdeněk mě pozval na večeři, já jsem si říkala: dneska mu dám tu dávku, jak já to umění vidím. A Zdeněk se mnou začal, protože to okamžitě samozřejmě pochopil, tak se mnou začal mluvit o opravdovém filmovém kumštu a jeho závěry, které se dají shrnout do věty: kdybych to uměl dělat tak jako Šorm, tak bych to dělal. Protože to tak neumím, tak dělám tu lehkonohou muzu. Ale nicméně ten večer byl takového druhu, že já jsem si řekla: tak takhle chytrýho, moudrýho a inteligentního chlapa jsem ještě v životě nepotkala. A to mi bylo 36. Tak to snad je dostatečný dokument. Víte, my jsme žili v době, kterou všichni nebo většina z nás pamatuje, v době velmi nelehké, a Zdeňkovo krédo bylo: když to nemůže být pravda, ať je to aspoň sranda. A já si myslím, že to krédo bylo velmi, velmi vážně míněno v jeho případě. A myslím si, že stejně tak, jako se my domníváme, že dneska ten humor potřebujeme, o to víc jsme ho potřebovali tenkrát. A to už pak byla otázka, nezapomeňte, že on vyštudoval opravdu tu psychologii, tu filozofii, čili on o tom opravdu věděl dost, o tom smíchu, o tom způsobu, jak bavit, o tom humoru. A sám vždycky říkal: pro mě umění začíná tam, kde si říkám, tak tohle bych nedokázal. Ale až k té laťce, a to si myslím, že byla pravda, až k té laťce říkal: to je ta lehká můza, tu umím.
3: Když jsem před chvíli slyšela Světáky za dveřmi, které mám velice ráda, tak si vzpomínám, jak mě napoprvé uchvátil Oldřich Nový. A bylo mě moc milé, že Zdeněk Podskalský nezapomínal na tyhle bardy starších komedií.
4: Paní národní umělkyně, paní Leopolda Dostálová, což asi v našem pohledu, že jo, Milane je do dneška největší herečka tohoto století, tak paní Leopolda Dostálová se Zdeňkem natočila vlastně poslední, těsně před smrtí, poslední televizní pořad, televizní inscenaci, detektivku, ve které paní Dostálová hrála vraha. Ale dovolíte, je to spojeno s jednou komickou situací. Já mám pocit, že my bychom neměli být příliš vážní. Zdeněk si tenkrát postavil hlavu, že toho vraha musí hrát právě paní Leopolda Dostálová. Že to je nevyhnutelné, že to potřebuje tak velkou a výraznou a silnou hereckou osobnost. Jejíž autentické herectví tím, že už to byla ta stará dáma, bude naprosto tedy jaksi nespochybnitelné. Na první čtenou zkoušku posadili oni pro paní Dostálovou, která už téměř neviděla, jezdili autem asistenti režie, posadili ji do čela stolu a v druhém čele seděl Zdeněk a přišel s obrovskou kyticí, kterou si opatřil pro paní Dostálovou, posadil se a obrátil se k Andule Kohoutový, což byla jeho pomocná režisérka. Říkala: Andulko, kdo je ta paní, co sedí proti mě? Andula říkala: pane režisére, to je ta paní Dostálová, bez který se to nedá točit, jak jste říkal. Ale myslím si, že to bylo pro Zdeňka dost signifikantní, protože i mně se občas stávalo, když jsem se třeba nechala ostříhat, že jsem zazvonila u dveří a už předem jsem říkala: to jsem já, Jirásková, jenom aby bylo jasno mezi náma. Že on si skutečně velmi často lidi nepamatoval a pletl.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: To všechno, co kolegové z Královéhradeckého studia, a říkám díky Bohu, zachytili a zaznamenali při pravidelných setkáních na besedách v Rychnově nad Kněžnou, se vlastně s léty proměnilo ve vzácný archivní materiál. Třeba jedno z posledních společných vystoupení pánů Jiřího Sováka a Vlastimila Brodského. Mluvilo se nejvíc samozřejmě o televizních písařích, o noci na Karlštejně, ale na prvním místě byla vzpomínka na společné natáčení filmových světáků.
2: Tady kolega Brodský vzal tu roli fasádníka tak doslova, že se vykašlal na hereckou roli vlastně a ta ctižádost, aby mu to drželo na zdi, ho vzala, takže zapomněl i mluvit. No. Na něj přišla řada, ale vždycky potom to natočíme znovu, ale koukej, jak mi to drží, povídala. Tam bylo několik zajímavých věcí. Jednak ten začátek. To byl scénář, to máte geniální dva režiséři a dostanou scénář a jeden řekne, je to blbost, druhý řekne, je to výborný. Až teprve, když je to na plátně, tak tam teprve se to rozhodne, tam pochopí, jestli je to blbý nebo špatný, ale do té doby je to vákuum všecko. No a tenhle ten scénář byl na odpis, tak přijel Bouský za mnou, dal by 9 000, páni, co s tím udělali, tak já jsem tam napsal legrace, 4 obrazy jsem připsal takhle, pak se to natočilo a je z toho dneska klasika česká. Ale tam byly situace třeba se zpěvem. To bylo zajímavé, protože já nemám nástupy a Libíček nemá sluch. Takže i my jsme to pochopitelně naspívávali v ateliéru někde, to se nespívalo na té toaletě, jak to tam v tom filmu běží, to jsme těžce, horko těžce nadřeli v tom studiu zvukovým a ten se ke mně furt lísal, ten Libíček pak chtěl slyšet, že jo? A já, když na mě ukázal, tak vždycky nástupy jsem neměl. On navíc vypadal ještě jako Tyrš, tak jsem si říkal, ten by mohl hrát v takovýhle blbosti, mi napadej, ten by mohl hrát ve filmu Tyrše klidně. A Brodský ten zpívat, ten zpívat vůbec nemohl, poněvadž měl nástupy sice, měl sluch, ale smíchy nemohl zpívat. Když nás viděl, smíchy to... To by nebylo možné. Tak tam to bylo komplikované právě o ten zpěv. Ale jinak, jak říkám, tedy práci jsme zase zvládli s tím Podskalským velice lehce a právě Broďa se tam vyznamenal tím, že úplně maniakálně vzalo to špricování ty malty na tu zeď a to úplně zuřivě ty oči. Vidím, jak špricoval a byl na to hrdý a že zvoral scénu, na co se vykašlá. Koukej, jak mi to drží.
3: Ale no jo, on to trošku přehání, můj přítel Jirka Sovák, ale fakticky já se dodnes domnívám, že to nebyla malta. Co jsem tam hodil. Já mám pocit, že to bylo nějak aspoň se syntetikónem míchaný. Ale prostě opravdu mě fascinovalo, že to tam drží. A takže já jsem asi opravdu vynechával, ale já se vždycky rád nechám unést něčím, když to klukům jde. Já jsem hrál tuhle nedávno ještě nejvyšší takovou hru s Rudolfem Hrušinským a s Kemrem a on tam měl takovou scénu, kde hrál karty a tam... A my jsme na to s Růžkem čuměli, jak on s Kemrem hraje karty a bylo to tak sugestivní, že ten Růžek musel vždycky do mě bouchnout, abych se ty hry zúčastnil taky. Protože já jsem koukal na to Hrušinskýho autenticitu jeho projevu tak fascinovaný, že jsem zapomínal, že jsem na jevišti.

0: Ono to zní trošku hrůzně, když řeknu, že nepiju, ale je to pravda. Ani pivo už nepiju.
1: Ale vy jste napsal ve své, teď nevím, v které knížce, že není nic krásnějšího, než být tak trochu stále pod parou.
0: No, by jim přivožrali, furt to je nejlepší. Je to drahý, ale je to nejkrásnější. Lidi vás mají rádi, že jo, a vy je, a je to krásný, ale udržet se, že jo, v tom stavu, že jo, to jsem já, jsem tam nedokázal, no tak byly to historický opice, průvody za mnou chodili, byla strašná sranda s Menšíkem, že jo, jednou já se poznal s Menšíkem, takže jsem se probudil v nějakým cizím bytě, posadím se a proti mě sedí Černoch. A povídá mistře, já jsem Vladimír Menšík. A tak, a kolik jsme se předtím znali, to nevím. Takže já přesně dneska nevím, jak dlouho jsme se znali vlastně. Já jsem se nechal prohlížet nedávno a řekli mě, že jsem správně, že slyším správně. Já jsem jak to slyším špatně. No ne, na ten věk slyšíte správně. Takže já jsem správně hluchej tedy.
2: Pokud jsme se zmínili o Hajarovi, tak ho moc příliš rád nemám, nebo neměl jsem. Protože on měl také takový kouzlo bezprostřednosti, ty hajajácky pohádky na Dobrou noc a děti se mnou stotožňovali jako s kamarádem, jako se skřítkem, který pravděpodobně velikostí i mentalitou odpovídá jim. A fakt je, že jsem jednou takhle kráčel z divadla Vinohradského italskou ulici a najednou, ale velice vehementně, jsem byl zezadu nakopnut do zadku. A tak mě to překvapilo, otočil jsem se, tam byl takový chlapeček, asi osmiletý, a tvářil se nesmírně přátelsky a šťastně, že mě vidí, takže jsem ho nemohl ani uhodit nic a vzadu za ním běžela babička a už z dálky na mě volala, když on vás má tak rád. Takže ono to bylo takový zvláštní, že ta láska těch dětí se projevovala tím, že ze mě dělali zcela rovnocenného partnera a že jsem opravdu mi ubližovali. No, ale jinak jsou ty vzpomínky vesměs velice pozitivní na to, na ten rozhlas a na ten mikrofon. Já mluvím nějak dlouho. Já to předám zase tam.
0: Ne, naopak, bylo to velice zajímavé. Já vím, že si kolikrát chtěl jít třeba do Košíc a skončil si na Vinohradech, jenom proto, poněvadž, aby si se někam dostal. Až ty děti tě prostě nenechali.
2: No, bylo to
0: ujel, ujížděl před dětma, úplně na jiný cíl, než původně chtěl.
2: Jo, ten vztah byl velice složitý, protože jednou jsem dostal roli v Husovi Tylově, a kde jsem hrál hned na začátku nějakého jezuitu, který měl předznamenat celý pojetí inscenace, celý výklad režijní. A to bylo v období toho Hajaji a já jsem skutečně udělal všechno proto, abych se sobě nepodobal. Já jsem si udělal šílený nos a strašný obočí nalepil a takhle. A když jsme to hráli poprvé v neděli odpoledne, tak jsem vylez na to jeviště a tam jsem hřímal nějak proti kasířství. A když jsem byl v nejlepším, tak se z balkonu ozvalo skandovaný hajaja, hajaja. No a ta hra se vůbec nemusela hrát, protože to bylo o něčem jiném.
0: Já jsem hrál třeba jeden čas v samý hlavní roli v televizi, když to bylo přímý vysílání, tak se tam dětkové neodvažovali. Tam bylo 60 stupňů tepla, jo, a každou chvíli tam byl nějaký kolapsík srdeční, jo, u těch dětků, tak ty starý dětky jsem hrál, já pak zjistili, že u Buriana hraju samý starý dětky, tak mi to dávali a já jsem ovšem první, kdo stál před televizní kamerou, jsem stál já. V Liboci byla fabrika, kde bylo pokusní vysílání, to mělo 12 televizorů Vláda akorát a my jsme tam hráli čtvrtý jednání z Gorkýho na dně, já hrál Varona, Franta Vnouček Saténa, nalíčený jako na divadle, takže on vypadal jako Kupka Sena a já vypadal jak zelený lučišník. A furt tam řvali, že nám neslyšejí, byl tam zřejmě biograf instalovaný dřív, takový okýnka, tam řvali nahlas furt. A byl tam se mnou neboštík už primář, tenkrát to byl student medicíny Franta Trefnej, A když takhle řvali, a my už řvali jako na horách, když jsme každý na jiném kopci a stáli jsme vedle sebe, tak tam Franta povedala, není to tím, že ten s tou šibenicí s tím mikrofonem tamhle kouří? On tam kouřil u záchodu a my řvali. No tak tedy první, že já jsem se trošku odbočil, ale první před kamerou jsem s Frantou vnoučkem stál já. Ne to oficiální první vysílání, jak oni se vytahujou. To už bylo potom, to už se nepočítá. První jsem byl s Frantou já.
3: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
0: Podívejte se, obyčejně, když máte partnerku, s kterou točíte půl druhého roku, tak je vám tak protivná, že už jste, že jste rád, že jste se jí zbavil. Ale aniž byste s ní něco měl, jako upozorníte, jak to nemyslím. Když dojde k takový tragický věci, že se zamilujou do sebe dva herci, tak to bývá obyčejně vždycky špatný. To dopadne vždycky špatně, protože to ctižádost je prostě vedena. Oni se mají doplňovat, lidi se nemají brát z jednoho oboru. Ale jednou jsem točil, no, tý svět, Chalupáře, no, a Jiřinka Bohdalová. No a měli jsme, já tam hraju, jak miluju, jak neberu ty prášky vůbec a přesto, že... A tadle a takhle a byl jsem jako, mě tam navrhli na takového reprezentanta Červeného kříže, měl jsem tam takovou tu a brožuru, jak se zachraňuje kde a tam z úst do úst bylo taky líbání, jak zachraňovat z úst do úst. No a já ji právě jsem použil tyhle ty rafinovaným způsobem, jsem to použil jako, že ji to budu učit. No tak jsme se tam jako líbali z úst do úst, no. A řeknu vám, že to byla taková sranda, že jsme to půl dne mohli natočit. A to šlo jenom z úst do úst.
2: Tohle bylo pro mě takový téma, nebo choulostivější, protože já si myslím, že nemají spolu točit lidi, kteří jsou do sebe nějak zamilovaní. Protože já si myslím, že filmový herectví speciálně je jakési obnažování své duše, takový jakýsi striptýz, aby člověk jaksi přesvědčil svoji skutečnosti a svoji autenticitou. A člověk se před tím člověkem, který ho miluje, jako my jsme dělali s Janou nějaký film kdysi, svůj první, Klarinety, a my jsme měli tak strašný zábrany jeden před druhým se obnažovat, protože by tím obnažováním člověk prezentuje i své špatné vlastnosti. A když někoho milujete, tak toužíte, aby o těch špatných nevěděl. Takže to bylo strašně nepříjemné, ale to nejen ve vztahu jako k milované ženě, to i ve vztahu k svému, k mému synovi, který točil pár hlavních rolí a v jednom filmu jsem s ním hrál. A já jsem tam s ním hrál a my jsme oba měli takový zábrany před sebou. Já jsem mu ještě po té scéně jedný dlouhý, jsem mu říkal, můžeš mi říct, proč jsi mluvil tak blbě potichu? Já jsem ti sám nerozuměl. A on říkal, já jsem mluvil tati blbě potichu proto, aby si mi nerozuměl. Protože já to říkám tak blbě, že se za to stydím. Ale já jsem se před ním styděl taky. Takže tyhle ty citové vazby, já myslím, že jsou spíš na překážku, než aby pomáhali.
4: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
5: Mně však láska velí vložit rozum celý.

Pokud by šlo o překonávání strachu jako téma, tak to bych měl takovou vzpomínku, protože oni po mně jednou chtěli, abych hrál Karla IV. V nějakém filmu, který se jmenoval Noc na Karlštejně. A já jsem měl takového poradce, historika, který byl velice fundovaný a věděl všechno. A já jsem taky potřeboval vědět, když Karel IV. Se dlabe kuřatách, tak kam hází ty kosti a jak si umyje ruce a tak dále a tak dále. A v těchto věcech on mě báječně informoval. No tak to jako říkal, no kam by házel kostě, tak to hodil za sebe, tam byly chrti, ty to hned sežrali, takže se tam ani nemuselo uklízet. No a takhle mě informoval ovšem o jedný zásadní takový mentální nebo povahový vlastnosti Karla IV., protože on říkal, podívejte se, abych vám to v kostce řekl, Karel IV. Je vlastně byl kovboj svým způsobem. Já jsem říkal, moment, jako s takovou neúctou a on říkal, ne, počkejte, vy mi špatně rozumíte. On jezdil na koni takovým způsobem, že Prahu, Paříž absolvoval za 10 dnů na tom koni, což byl veliký výkon sportovní. A je to šlo o to, jak já se svojí utápnutou povahou, jak já ze sebe udělám toho kovboje. No tak to šlo, já jsem nosil takhle ruce za pasem a vypadalo to, že tam mám nějaký browning. Ale s tou přitažlivostí pro ženy a s tímhletím ksichtem, to byl velký problém. Ale tak oni, ty partnerky, mi tam nahráli. Janička, moje bývalá žena, mi taky předstírala, že mě miluje v tom filmu. A pochopitelně předstírala na 100%, protože taky za to byla placena. Ale víceméně špatně. Já nemám pocit, že jsem hrál roli milovníku, já jsem hrál většinou takovou mužskou oběť milenek, který po mně šel. Ale nebyla to vůbec žádná dřina, protože já jsem takhle i v civilním životě celý život prožil. Já jsem, když jsem se ženil, nebo když jsem měl před svatbou, tak to bylo vždycky tím, že se nějaký ženský jsem se zželel, jako napůl invalidní. No a pak si mě ze soucitu vzali a pak se mnou bez soucitu rozvedli.

0: jsem si taky vzpomněl, že potom později, když jsem začal trošku uvažovat, a teď jsem měl tatínka a maminku, tak jsem si sakra říkal, protože jsem měl kamaráda, on byl adoptovaný, tak jsem si říkal, jestli já taky nejsem adoptovaný, třeba jsem po nějakým šlechtici. A tak potom to se mě, tak s maminkou se prostě přišel do kuchyně a já říkám, maminko, jsou vlastní. A maminka zakřičá, tatíku, pojď sem, tatíku, pojď sem. A otec neochotně přišel, zeptej se, na co se ptal. Říkal, já jsem se na nic neptal, no zeptej se tady před tatínkem, na co se ptal. Tak já jsem se ptal, jestli jsou vlastní. A otec se tak podíval na mě jako a na maminku, jestli náhodou neví něco víc než on. A potom říkal, říká se sem. Takže potrpěl na spisovnou češtinu.
1: Já mám dojem, že existuje v naší nevelké zemi hodně komiků už dneska, ale málo klaunů. A Bolek Polívka je podle mě klaun, jakýho nám musí závidět, jako myslím, aspoň Evropa.
2: Já obdivuju na Bolkovi to, že on je takový nezmar, že nevypne ani v šatně. On pořád baví a nikdy neodpočívá. Já se s ním hrozně rád setkávám a teď jsme se setkali na filmu Akumulátor a zase mi potvrdil, že prostě nevypíná.
3: Já jsem se do Bolka zamilovala, když hrál ve Stanu. A od té doby ho ujišťuju, že je čistě jenom můj a on mě občas tedy strašně zradí. Bere všecko. Že jo? Že bereš všecko. Bereš všecko.
0: To se musím bránit, panč, to ve mně známe, že právě všechno neberu. Ale vy jste nás viděli, jsme hrali Amaju s Dášou Blá.

0: Znal ten hrozný tíživý sen, jsem mě znal, to byl inspirován tady tímhle asi zážitkem, že jsem nechtěl skočit se stromu. Dosvětlí mě to, já jsem měl prostě ty šaškovský boty a teď jsem měl ten kostým a vy jste měl tenisky. Tak si říkají, to je jednoduché, já jsem opravdu měl problémy v tom stromu, se mě pletly prostě na ty větvičky a tak dále, se mě pletly ty boty, no tak...
1: Strom byl velmi nízký.
0: A z toho...
2: Ale ty hádky je to
1: my
2: pořád
1: jsme se
2: takhle,
1: museli zavrtávat.
2: Oni se hádají pořád. Mladáčení, když pracují domů furt, takhle to vypadá, pořád se hádají.
0: Ale ne, já jenom chci říct ten tíživý sen, protože to jsem vyprávěl potom na premiéře, tak kdyby někdo byl na premiéře Šeška královny, tak mě odpuste, že to vyprávím podruhý. A to bylo, že prostě jsem v kostýmu toho Šeška nalíčený a teď je taková věž toho hradu Švihov a tam je takový malý okýnko. A já v tom walkingu jsem a dole vidím prostě jenom ty prostě tři body, kameru, režisérku a kameramana, to dělal malíř. A slyším, jak ona křičí, skoč, skoč. Já si říkám, Ježíši Kriste, přece to je vysoko, když se zabiju. Skoč, skoč. Tak pak si říkám, no asi ví, co chce. Nevochotně jsem prostě... Povylezl z toho okna, skáč! A tak jsem prostě se odrazil a letím a teď ta hrůza pádu v tom snu, každý to z nás zná. A teď najednou si říkám, ježišmarie, já se zabiju, ona prostě mě tady vyprovokovala, já letím prostě, já se... A teď, tak jsem se vznesl takovým obloukem na ten hrad, teď jsem jenom viděl jako ty udivené tečky, ty kamery, kameramana a paní režisérky a tak jsem zakroužil nad hradem. A řekl jsem si, seru na film, letím na Moravu. A v tom snu.
1: Ale jak ty mluvíš předtím,
0: no tak
1: Vladimír,
0: v tom snu ne? Jsem tak hovořil. Jo, pardon. No ve snu. Ve snu já si servítky neberu, přeci ne. No a prostě letím a teď krajina pode mnou ubíhá. Teď si říkám, ježišmarja, tolik už to stálo energie, tolik to stálo práce. Já přece... Já bych neměl takhle dezertovat z toho. A tak jsem prostě udělal zatáčku a teď jsem takový, zase jsem klesal prostě na ten hrad a teď se blížila kamera, pan malíř a paní Chytilová, teď jsem tam přistál a tak jsem tam stál, jakože budeme pracovat dál, že to bylo nedorozumění pracovní. A když jsem to vyprávil potom věře, tak říká, a že to ten malíř nenatočil.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer, milí posluchači, zdravím vás, pomalé dovolené. Měla jsem možnost navštívit nádherné a kouzelné místo italské Assisi, město spojené se svatým Františkem, svatou Klárou. Je to místo, kde člověk trochu zpomalí, kde si uvědomí, kolik příběhů se v životě člověka odehrává a kolik stop po sobě lidé zanechávají. Některé stopy jsou vidět v kamenech starých bazilik, jiné zůstávají v srdcích lidí. A možná právě dnes večer budeme vzpomínat na člověka, který také zanechal obrovskou stopu v životech mnoha z nás. 1. října roku 2019 odešel Karel Gott, hlas, který provázel několik generací. Právě v polovině noční linky to bude 7 let. Jeho písně nebyly jenom melodiemi. Pro mnohé z nás jsou spojené s konkrétními lidmi, místy, okamžiky, vzpomínkami. A právě o ty se budeme dnes v noci spolu dělit. Kdy jste poprvé zaznamenali Karla Gotta? Měli jste doma jeho desky, kazety, CDčka? Byli jste na jeho koncertě? Setkali jste se s ním osobně? Co podle vás způsobilo, že jeho hlas oslovoval tolik lidí tolik let a ještě bude oslovovat? Na Hvězdu hvězd dnes společně zavzpomínáme v noční lince s Jarkou Barboříkovou, a to až do 1 hodiny. 731 800 900, pište přímo na rozhlas.cz/linka nebo na rozhlas.cz/linka a telefonní číslo volejte, čekám na vás. Máme pro sebe dost času, ale to nezdržujeme, pojďme na první písničku a bude samozřejmě od Karla Gotta.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: hlasy se nestávají jenom součástí písniček, ale i našich životů. Noční linka Českého rozhlasu bude dnes vzpomínat na Karla Gotta a na chvíle, které nám jeho hudba přinesla. Anička z Miroslavy volá jako první. Dobrý den, dobrý večer.
1: Krásný večer, paní Jaruško, a také všem posluchačům ho přeji. No, je mi ctí, že můžu být první, která vzpomene na mistra všech mistrů, pana Karla Gotta. Vzpomínám si na ten den, kdy nás opustil na věčnost, a protože jsem byla druhý den v nemocnici, tak jsem to slyšela hned ráno a bylo na pokoji, když jsem to tam děvčatům říkala, tak byly všechny smutné tehdy. A já už si nepamatuju, kdy jsem ho slyšela poprvé, ale určitě jsem byla mladé děvče, když pan Karel Gott začal zpívat, a myslím si, že on nebyl jenom mistr všech mistrů ve zpěvu, ale že byl i mistr slova, protože v televizi ty scénky kolikrát, když byl návštěvou v nějakém pořadu, tak bylo to vždy dojemné, milé a smysluplné. A samozřejmě vzpomínám na koncerty ve Slaném, když bývali, tak to určitě byly všechny obrazovky rozpálené, že všichni seděli u nich a na tento hudební pořad lidé se rádi dívali. A já musím říct, že teda pro mě je písnička Karla Gotta Indiánská píseň lásky. A potom Vltava, samozřejmě to tam mě vždycky úplně nadchne. Nebo O mami, mami. No prostě, co je píseň, to hit a to velká srdcovka, a velice, velice ráda vzpomínám. A také jsem poslouchala asi před 2 roky, se četl na Českém rozhlase, na sesterské vaší rozhlasové stanici Dvojka, se četl jeho životní cesta, a snad tehdy bylo řečeno, že poprvé, že paní manželka svolila, že byl užitá umělá inteligence, která vytvořila jeho hlas. Vím, že ten typ paměti četl Igor Bareš, ale pan Karel Gott tam měl takové vstupy vytvořené právě hlas tou umělou inteligenci. Bylo to úžasné, já jsem to poslouchala a bylo to úžasné a občas na to vzpomínám. No ale když slyším písničku jeho, tak prostě si ho představím, a nebyla jsem nikdy na jeho koncertě, ale nikdy jsem si nenechala ujít, když byl pořad s Karlem Gottem, ať už to byly Silvestry, nebo právě ty koncerty ve Slaném a různé pořady, takže byl to a je stále miláček národa, a nejen u nás, ale myslím si, že i ve všech německy mluvících státech, takže byl to mistr pan mistr Karel Gott.
0: Aničko, a máte doma jeho desky, kazety, CDčka? No, jaká
1: desky
0: je nejstarší?
1: Ale CDčka. Desky už možná taky byly, ale to už je asi čas je někam zavál, ale CDčka mám a samozřejmě dneska jsou možnosti, že jo, si pustíte na YouTube nebo na nějakých těch kanálech a vyberete si písničku, kterou byste si chtěla poslechnout, a je to vaše.
0: Takže Aničko, a řekněte mi, v čem bylo to jeho kouzlo? Jak to, že oslovil tolik generací a nevzlíželi k němu jenom ženy, ale muži, děti, všichni známe jeho písničky? Jak to?
1: To byl ten jeho šarm a ten jeho geniální, ta jeho geniální hlasová výbava, a zvládl všechno a dokázal lidem přinést radost a dojetí a vzpomínky, prostě všechno dohromady, co ke krásnému životu patří a k tomuto hudebnímu umění, protože on, i když zpíval třeba nějakou árii, a prostě zvládl to. Jeho hlasový rozsah prostě měl neomezené možnosti, bych řekla. Takže takhle to je, tak svým šarmem a svým vystupováním, a lidi zaujal a lidi pobavil a přinesl jim radost a zábavu.
0: Hmm. Tak já si myslím, že to není
1: a velké
0: kvůli
1: umění.
0: Počtu
1: velké umění.
0: Písní a ocenění nebo koncertů, které měl za sebou, ale on byl mistrem, který uměl dokonale vystupovat. Určitě, když jste zmínila ten šarm, tak jsem si úplně představila, jak stojí na pódium a asi rozumím, jak to myslíte. Dokázal zpívat tak, že si v jeho hlase mohl každý najít to své. Pro někoho byl hlasem mládí, pro jiného vzpomínkou na rodiče, na první lásku, na zábavy.
1: No, ano, dovedl si to uvést ten pořad, že si to komentoval, uváděl, no byl neodolatelný a byl okouzlující a myslím si, že na něho bude ještě dlouho na našich těch hitparádách mít stále prim, takže to by byl asi můj příspěvek, no. Mám ho ráda a písničky, mám určité písničky, které zpívá, tak mám je v srdci úplně zapsané a chvíju se dojetím, když je slyším.
0: Aničko,
1: ale
0: tak
1: říkám, všechny jsou krásné jeho písně.
0: Tak vám přeji, aby vám písničky, které máte ráda, dál přinášely radost a možná i malé návraty k hezkým chvílím. Děkuji, že jste dnes byla s námi v Noční lince.
1: Přeju všem hodně zdraví a krásné dny a dobrou noc všem, nebo krásnou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jsou melodie, které stačí zaslechnout po několika letech a okamžitě víme, kde jsme byli a s kým jsme je poslouchali. Právě takové vzpomínky dnes otevírá Noční linka Českého rozhlasu. Vzpomínáme na Karla Gotta.

0: Máme 15 minut po 23. hodině. Když odejde velká osobnost, nezůstane po ní jenom dílo, ale hlavně příběhy lidí, kterých se dotkla. O příbězích spojených s Karlem Gottem si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a je s námi paní Helena, která volá do Zlína z Prahy. Krásnou noc i vám.
1: Já děkuju, já jsem, mě 81 let, takže už hodně pamatuju a pamatuju si, že v roce 1962 poprvé zpíval Gott, tam jmenoval se to Julia Fučíka a tam někdo řekl, že to je velký talent. A dokonce jsem se s ním jednou setkala osobně. Byli jsme s manželem tenkrát na natáčení jako komparzisti natáčení na Barrandově. Byl to Silvestr a zrovna jsme se potkali na chodbě, takže já jsem náhodou měla fotku, tak mě to i podepsal. No a byl to nejen úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Takový, když srovnávám to s dnešní dobou, jak se lidi chovají, to je strašný. Opravdu, já jsem dělala i u diplomatu, ale to chování dnešní, všichni by si z toho měli vzít poučení. To nebyl jenom úžasný zpěvák, ale úžasný člověk. Už na tom byl špatně a podpisoval úplně, každý mu podepsal fotku, nebo opravdu úžasný člověk.
0: Helenko, takový, takže dnes... vy jste byla u natáčení silvestrovského pořadu televizního?
1: No, tenkrát jsme, protože máma moje prodávala na Malostranském náměstí, měla malý vedle kavárny malý obchůdek a nějaká zákaznice tam chodila a nechcete na kompárs, no takže my jsme tam šli s manželem, mým Ostravakem, jsme šli a zrovna náhodou jsme toho Gotta potkali na chodbě a naštěstí jsem měla fotku s sebou, nebo já už nevím, a takže se mě to i podepsal.
0: A to byl asi který rok, pamatujete?
1: Ten první si pamatuju, 1962.
0: Helenko, to jsou ty nejlepší silvestry. My se teď na to můžeme jenom dívat a vzpomínat na internetu a vy jste
1: Já to nenávidím. Nenávidím internet i tuhle dobu. Prostě nechci to. Je to i tele... Já nejsem maniak, ale teď je to samá negace, žádná legrace. Samý vraždy i v reálu, že to ty lidi baví. Kdy ty mladí do toho čučej u furt. Já nejsem trpaslík a to porazili mě i dvakrát na ulici. Je to strašný. Na těch koloběžkách by pomalu jezdili i v krámě. Hrozný. 50 let jsem řídila různý auta, jela jsem až do Tunisu sama tenkrát. Já jsem to nezažila, tohle, co je teď. Hrozný. A Gott teda opravdu smekám před ním.
0: Dobře, Helenko, tak využijte toho internetu k něčemu dobrému. Puste se tam ze záznamu.
1: Jeho já nemám scénky, internet. Jeho... Já internet nemám, ani ho nechci. Dcera dělá tady v nemocnici a tady v Krči bydlím 57 let. Všechno prodali, rozkradli a... Ne, dobře. Všechno muselo být ruský, teď sama Amerika a samý vraždy a ne. Strašně.
0: Helenko, děkujeme za krásnou vzpomínku na Karla Gotta.
1: Dovolám se do Zlína, ale když vysílá z Prahy, tak tam se nedovolám. Takže pozdravuju všechny a vzpomínejte v dobrém, byl to úžasný člověk. Nejen zpěvák, ale člověk. Děkuju moc a pozdravuju všechny.
0: Ano, byl umělcem, jehož písně znali mladí i staří a dokázal oslovit celé rodiny. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu ptáme na to, jaký je váš příběh s Karlem Gottem. Které písničky jste měli nejraději, které znáte z paměti? Dokážete si vzpomenout, kde jste se s ním setkali poprvé? Volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná máte doma desku, kazetu nebo jenom jednu písničku, která vás vrátí o desítky let zpátky. Dnes večer se v noční lince Českého rozhlasu vydáváme po stopách vzpomínek na Karla Gotta. Je s námi pan Miloš. Z jakého kraje voláte?
1: Z jižních Čech.
0: Tak to je kousek ze Zlína, ale no, po telefonní lince jste u nás. Co by dob. Tak co vám říká slovo Karel Gott?
1: No tak já si Karla Gotta pamatuju, když měl nějaký, to bylo tak zhruba v 65. roce, tak měl nějaký rozhovor v rádi, v televizi, myslím, že to bylo, tak se ho tam ptali, jestli se bude taky už ženit a tohle, a on tam říkal, že no takový tělo nemůže patřit jenom jedné ženě.
0: Aha.
1: Tak to je moje vzpomínka. No a jináč jeho písničky jsem rád poslouchal. Viděl jsem ho, když se vysílal pořad Dva z jednoho města. To byly takový ty reviální pořady. A to bylo tenkrát na Spartakiádě, na spartanském stadioně, tak tam jsem ho viděl. Stál jsem, no, tam, on tam jezdil na kole, si pamatuju, po fotbalu, vím, hřišti. Mm-hmm. Tak to bylo takový srandovní, no.
0: To byla hudebně soutěžní reví Československé televize.
1: Tak.
0: Já si teda žádnou konkrétní scénku nevybavím, ale ano, ne. Možná mnozí posluchači to mají taky čerstvě v hlavě, jak vy.
1: Za totality se to vysílalo a potom už to nějak usnulo, nebo... A bylo to vždycky dva z jednoho města a soutěžili nějaký dvě města proti sobě a tohle to, že byla Spartakiára, to bylo v 85. roce, jsem byl na Spartakiádě, no tak tam bylo spousta herců, jo, všemožných těch, tak jsem ho tam taky viděl.
0: Mm-hmm. No a pak ještě někdy později, protože to je přece jenom už dávno.
1: Ne, no, jsem ho jen tak sledoval, jo, říkám, písničky se mi líbily, zpíval úžasně, ale jako přímý setkání jsem s ním neměl. No.
0: A kdyby dnes večer zazvonil telefon a u něm byl Karel Gott, co byste mu řekli jako první, nebo na co byste se ho chtěl zeptat?
1: No, tak jak tam je nahoře asi, no.
0: No, by vám to určitě tak jako začal by rozmachovat rukama, nějakým bonmotem by asi zareagoval.
1: Určitě, no, on byl velice pohotový, vtipnej, dovedl na cokoliv, kdykoliv odpovědět, si myslím, no, v tom jako u něj nebyl problém.
0: Uh-huh. No, máte doma něco, co vás s tím Karel Gottem nějak propojuje, třeba CDčka, fotografie, nebo nějaké...
1: No, nemám. S Gottem ne, no. Spíš s Olympikem, no, protože můj strýda v Praze bydlel v baráku, kde bydlel Petr Janda, no, tak jsem byl u Petra Jandy taky. To ještě, to bylo někdy v 75. bydleli v Praze, tak mám od něj podepsaný fotky, no, ale přímo teda, no, byl jsem u Petra Jandy doma jsem byl, no.
0: No, tak...
1: To byl taky krásný
0: zážitek. O tom třeba příště, ale pamatujete si, kde jste byl toho 1. října roku 2019, když jste se dozvěděl zprávu o jeho odchodu?
1: No, to jsem byl, asi doma.
0: Myslím, a ukápla vám slza?
1: Jo, určitě, no, jsem si říkal, no, už to... No, ono to na něm bylo vidět, že už je takový horší, že jo, víc se to, no, říkalo.
0: Já vám musím říct takovou jednu zajímavost. Já jsem se to dozvěděla zrovna doma, byla jsem v kuchyni, krájela jsem cibuli a představte si, že sice v jiné kuchyni, ale opět u krájení cibule jsem se dozvěděla tehdy z rozhlasu, že zemřel Václav Havel. Tak to mi přišlo teda neskutečně zajímavé. No, byla nějaká píseň Karla Gotta spojená s vaším seznámením, svatbou, nějakým důležitým životním okamžikem? Nechal jste si třeba zahrát jeho písničku někdy, někde při nějaké příležitosti?
1: Ale moc se mi líbily Zvonky štěstí s Darinkou. To byla úžasná písnička, no.
0: Ano, je. Miloši, děkuju. Chcete něco dodat závěrem?
1: No, No a ještě, že se mi líbila písnička, jak zpíval Být věčně mlád, Forever Young. A pamatuju si, když Karel Gott zemřel, tak potom to byly, jak to jmenovali, Alphaville, že jo? To hráli si písničky. No, tak normálně tam při tom svým koncertu vyhlásili, že zemřel Karel Gott a hráli tuhle tu písničku Forever Young a byli, to pódium bylo jakoby potažený a no, nějakýma jako takovými plachtama a na těch plachtách byly fotky Karla Gotta, no. To si pamatuju, že to bylo těsně po úmrtí Gotta, no. A to byla taky parádní písnička, že jo, Být věčně, Být stále mlád a myslím, že tam dělal slova Zdeněk Borovec, no, ten to byl úžasný text.
0: Já myslím, že on vlastně je stále mlád v našich srdcích, nebo alespoň někdo si ho možná přesně tak to vybavuje.
1: Přesně, určitě tak, to je ono, ano.
0: Tak je, on sice už ne, ale jeho písničky s námi stále žijí a pro nás je stále
1: náma,
0: mlád.
1: Budou s náma, že jo, budou s našima dětma, vnoučatama, pravnoučatama určitě taky.
0: Ano.
1: Je to tak.
0: Napadá mě ještě říci, že díky své hudbě zůstává stále mladý v srdcích těch, kteří ho poslouchají, což jste vy i já. Miloši, děkuju za sdílení. Mějte se dobře.
1: Jo, vy taky. Díky, na shle.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Některé písně nestárnou, protože v sobě nesou naše vlastní vzpomínky. O těch vašich na Karla Gotta dnes vzpomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat na web. Zdravím noční linku, myslím, že máme mnoho lepších zpěváků, než je Karel Gott. To napsal Pepa. Dana Ústí nad Labem. Jen dvě slova. Neustále vzpomínám. Paní Jana. Jaruško, noční linku poslouchám každý den, ale dnes vám musím napsat. Karla Gotta mám moc ráda nejenom proto, že se narodil 14.7. roku 1939, stejně jako moje maminka, ale hlavně pro jeho skromnost a krásné vystupování. Od svých asi 15 let jsem poslouchala jeho písně, které dodnes znám nazpaměť. Nejprve jsem si kupovala singly, později LP desky. I když to bylo mým velkým přáním, nikdy jsem nebyla na jeho koncertě. Když už byli oba ve věku, často jsme s maminkou na Karla vzpomínali. Když jim bylo, myslím, 65, přišla zpráva o Karlově nemoci, o tom, že mu Ivanka zachránila život. V skrytu duše jsem si tehdy myslela, že maminka i Karel budou nesmrtelní. Dokonce jsem Karlovi k jeho 80. napsala a přála všechno dobré. Odpověď nepřišla. Když potom 1. října odešel, byla to pro nás velká rána. Maminka odešla do nebe v nedožitých 85 letech. Stále na oba s láskou vzpomínám. Pan Michal, Karel Gott byl zkrátka fenomén. Na české umělecké scéně nebylo druhého lepšího. Obdivuji ho pro jeho talent, pro jeho píly, pro jeho elegantní a skromné vystupování. Ač se těšil nezměrnému věhlasu, byl prostý, neměl žádné manýry, mediální skandály. V poslední době mě umělecky povznáší mistrův duet s Martou Kubišovou nazvaný Jaká to nádhera. Mistra jsem spatřil jednou naživo, nikoli na koncertě, nýbrž v jedné palačinkárně v Průhonicích u Prahy. Čas od času se do ní vracím a pokaždé se tam na mistra vzpomenu. Michale, i vám děkuju. Karel Gott dokázal spojit generace a jeho hlas provázel radosti, lásky i obyčejné dny mnoha z nás. Dnes mu proto věnujeme noční linku Českého rozhlasu, protože už za pár minut to bude přesně 7 let, co odešel do hudebního nebe.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

ctím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí útokem. Stejný je to celý léta, já byl klid,

hned přešel by ho zpěv. Smůlu má ale náš Franky, a to není voda, to je krev.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pad. Ten Franky to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz, že mám tam jet.

0: To byl Pavel Bobek, který nám dospíval písničku 3 minuty před 3:15. Jmenovala se Dálniční hlídka a před námi je krásná píseň od Anety Langerové Stačilo říct. Ale mezi tím vaše vzpomínka, vzpomínka na Karla Gotta, protože právě o něm je celá tato noční linka Českého rozhlasu. Právě 1. října, to bude 7 let, co odešel do hudebního nebe a právě proto je dnes pro nás nejdůležitější v noční lince. Někdy si pamatujeme, nebo nepamatujeme datum ani rok, ale pamatujeme si písničku. A právě prostřednictvím písniček Karla Gotta dnes otevřeme dveře do vašich vzpomínek právě na tuto vzácnou osobnost. Kdo je s námi? Krásnou noc.
1: Krásnou noc přeju. Tady Dana.
0: Paní Dana z Blatné. Vy jste dojatá, Dano, ještě jste ani nezačala.
1: Ano. Já jsem dojatá, protože mě dneska v noci umřel 16-letý kocourek. A takže jsem dojatá z toho, ale budu mluvit k tématu samozřejmě, co se vás netýká. Tu bolest sobě mám. Takže já jsem dojatá i z Karla Gotta, protože to byl opravdu božský člověk. Nejen, že měl božské jméno, ale on byl božský člověk a já jeho písničky prostě miluju. Na koncertě jsem byla přímo v Holešovicích, tehdy to byla nová sportovní hala, tam zpíval ještě vlastně s Jitkou Zelenkovou a my tuším, že to byla Marcela Holanová to nebyla. No to je jedno, co není podstatný. Já mám dneska trošku takovou melancholickou náladu. No, Jitka Zelenková doprovázela dlouho. Jeho písničky miluju nade všechno. A můžu říct, že teda mám spoustu singlů. To ještě, když jsem jezdila přes Prahu do Ústí, takže jsem si kupovala, jsem si zamluvila a kupovala. Mám i LPčko jedno, ale už nemám teda funkční momentálně gramofon, takže ho mám i na CDčku, no a z CDčka prostě ho poslouchám. A vždycky mě to dojímá. Jaruško, mě to vždycky dojímá, protože ty písničky mají obrovskou hloubku. Jsou cituplný. Já si vzpomínám, jedna z prvních písní Oči má sněhem zaváté, tak se dneska cítím já. Já mám takový rozklený oči. No ale já jsem zažila teda nejen ten koncert, ale já jsem dokonce rodačka z Plzeňska, takže můj tatínek znal tatínka Karla Gotta. Aha. On se s ním setkal někde.
0: No a jak na něho vzpomínal? Mluvil o tom?
1: No prostě taky to byl úžasný člověk. Ano, přesně, můj tatínek už nežije přes 35 let, ale bohužel, jako, víte co, mně se na něm líbí nejen jeho podání veškerých písní, veškerého zpěvu, a mně se na něm líbí strašně ta galantnost. A to byl i můj tatínek takový byl. A prostě já ho obdivuju a budu obdivovat, dokud žít budu. Protože jeho písničky prostě nezestárnou. Já si vzpomínám takovou tu, co zpíval pro Němce, Babička, třeba, jo, Zvonky štěstí, to taky miluju, to mám zrovna na CDčku. No, ale dneska nemám nějak na hudbu moc čas, takže poslouchám, nebo náladu, takže poslouchám to vaše rádíčko. A je strašně fajn.
0: Dano, jak jste vnímala, když začal mluvit o svém soukromí a rodině, otevřeněji než dřív? Bylo pro vás překvapivé vidět z velké hvězdy najednou i obyčejného manžela a tatínka?
1: Ano, nebylo to vůbec překvapením, já jsem mu to totiž tak dlouho křála. Až já si vzpomínám, že jsem byla z Rovinka v Lázních někde v Konstantinkách, myslím, že to bylo, a on se žehnil v té době. Já jsem ho sledovala celý ten život svůj. A já jsem sledovala jak jeho tvorbu hudební, tak vlastně i ten manželský život, ten nakonec dopadl velice krásně. Pominu to, že měl tři děti, vlastně tři dcery ještě předtím, než se oženil, ale to chápu. On vždycky říkal, že chce být pro všechny, A on se toho držel. A víte, jsou lidi, kteří něco dokážou a jsou skromní. To je pro mě prostě podstata lidství. Já bych to ani asi líp neřekla.
0: Řekla jste to hezky.
1: A to jeho gentlemanství a to všechno, jak se choval k lidem, jakýhokoliv postavení a věku, to bylo neskutečné. Takže vzpomínám a za chviličku to bude už vlastně to výročí smutný. A já dneska taky smutním, takže Jaruško, já to dneska ukončím asi tím, že zdravím Káju, božského Káju do nebička.
0: Děkuji, že jste se s náma podělila o vzpomínky na Karla Gotta, na jeho tvorbu, na jeho svatbu, na jeho tatínka, který znal vašeho tatínka. A je mi moc líto teda, že teď smutníte. Kdo měl doma zvířecího kamaráda, tak ví, že to není jenom zvíře, je to součást domova. No tak se držte, poslouchejte dál příběh ostatních a zavolejte zase příště, až bude téma, které se vám bude líbit. Možná to bude trošku veselější.
1: Krásně.
0: Ať se
1: a požehnaný život všem.

0: snad každý z nás má nějakou písničku, o které se vždycky zastaví čas. Možná je to ta od Karla Gotta. Budeme hledat společně v dnešní noční lince Českého rozhlasu mezi těmi vašimi písničkami a uvidíme, co tam najdeme. Kdo nám volá?
1: Tady je Procházka, neboli Starý vrk, z Babinských hor pod Ústí nad Labem.
0: Tak jak vám můžu říkat?
1: No, Starý vlku.
0: Starý vlku, dobře, tak. Jste mě trošku tak vykolejil mimo éter, že jsem se tady úplně zakoktala, protože to vaše představení bylo tak dlouhé. Ale o to je to pestřejší.
1: Pardon, to je Děkuji. Starý kremský název. My žijeme s manželkou 27 let v Babinských horách. Teď kilometrů je to chráněná obraz. Krásné, úžasný výhled dolů na to Středohoří. Ale chtěl jsem říct tomu Gotovi, panu Gotovi. My jsme byli jednou s dcerou, tenkrát jí bylo 5 let, v roce 1974. A šli jsme, byli jsme na takovým výletě. Byli jsme i divoce tak oblečení, protože jako na vandru. A tenkrát v Pařížské ulici u hotelu Pan American, jestli se tak ještě dneska jmenuje, na nábřeží Vltavy, a pan Gott vyšel z toho hotelu s ochrankou a já jsem úplně skameněl a přišel jsem k němu, on jenom takhle mávnul rukama, aby ochranka odstoupila a povídá mu, pane Gott, prosím vás, mohl byste se mi s dcerou vyfotit? On jenom absolutně řekl, ano, to víte, že jo, že vám to udělám. Podívá se k dcere, skloně se k ní a povídá, můžeš mi podat ručičku? Tak on mu podá ručičku, otočil se k nám a povídá, a můžete nás vyfotit? Tak jsem ho vyfotil. No, příjemný, lidský, senzační chlap, takový lidi se rodí snad za tisíc let jenom. Ne za 100 let. Takovýhle příjemný a klidný a rozumný a vůbec po všech stránkách.
0: No a kde máte tu fotografii? Máte ji vystavenou?

0: Ještě 40, my jsme spolu kolik 47 let, no takže už je to hodně dávno, teda jak to tenkrát byla nějaká veliká oslava, nebyla, byli jsme tenkrát na Libochovickém zámku, jsme se brali, jo, a bylo to takový všecko takový divoký, protože se nám zrovna rozbil auto, jo, tak jsme přijeli na tu svatbu o půl hodiny pozdě, už vždycky se mysleli, že jsme se někdy zabili, jo, tak dobře. Jsme si museli vypůjčit starý auto takový vypůjčit a tím jsme přijeli.
1: Dobře, tak pojďme zpátky k tématu. Který ano. Nějaký televizní moment vám utkvěl v paměti? Vzpomenete vystoupení, duet, soutěž, rozhovor? Vybaví se vám něco?
0: Těch bylo strašně moc. Opravdu, to mě utkli všechny, který jako s ním byli, to, protože jakýkoliv podat s ním byl, tak byl úžasný. Protože ten, co řekl, tak to je jako když mu vypadnul, jako když promluvil o zlatu. Ten hlas a to všechno takový příjemný, sympatický pán byl. To říkám, takový se rodí jenom jednou za 1000 let.
1: Ano, to jste řekl hezky. A vůbec děkuji za hezké povídání. Opatrujte se, zdravíme vás, starý vlku.
0: Děkuji vám tež.
1: S vaší ženou, užijte si krásnou noc.
0: No, tak já jsem ve službě.
1: Počkejte, vy jste ve službě, jako v práci?
0: No, je mi 82 a jsem u security.
1: Aha, no, dobře. No, tak to jste teda...
0: Teď máme zrovna přestávku se pejskem, jo, tak jsem měl tu šanci vás chytit a poslechnout.
1: Tak to je fajn, že to vyšlo zrovna o přestávce, že jste mohli zavolat. Opatrujte se, šťastnou cestu
0: domů. Děkuji vám tež, moc jste mě potěšili a přeji vám příjemnou službu a klidnou noc.
1: I vám.

0: Noční linka.
1: Máme 2 minuty po půlnoci, já vám přeji krásnou noc a pokračujeme 2. hodinou Noční linky Českého rozhlasu. Dnešní noc patří vzpomínkám na Karla Gotta, na jeho písně, koncerty, osobní setkání, ale i na chvíle, které se nám s jeho hlasem navždy spojily. A právě vaše telefonáty ukazují, jak silně dokázal vstoupit do životů lidí napříč generacemi. Někdo ho znal z koncertních sálů, někdo z televizních obrazovek, někdo z rodinných oslav nebo nedělního rádia. A někdo si jeho písně spojí s konkrétním člověkem, na kterého už dnes jen vzpomíná. Pokračujeme tehdy dál. Budu ráda za vaše příběhy, vzpomínky i písničky, které jsou pro vás s Karlem Gottem neodmyslitelně spojené. Volejte noční linku 731 800 900, nebo pište na rozhlas.cz/linka, a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, zdravím ze zlínského studia a ještě jednou krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: byl hlasem, který zněl z rádií, televizí i koncertních sálů po mnoho desetiletí. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří vzpomínkám na Karla Gotta a přichází paní Bohumila. Krásnou noc.
1: Dobrý večer. No, já mám jednu takovou krásnou příhodu, nebo mám dvě, bych řekla. Já pocházím ze Smíchova a teď jsme se přestěhovali se na Příbramsko. A pan Gott chodil do Kartovské k lékaři. Chodil bez ochranky, jako civilní človíček, v takových semišových sametových šatičkách, jako v pánským obleku. A já jsem tam šla s manželem k zubaři. A můj muž šel proti nám a manžel říká, hele, tohohle kluka já od někoť nám. A já říkám, když je to Karel Gott, a on se tak usmál, tak prostě, aniž by ho to nějak jako urazilo nebo udivilo, párkrát jsme ho potkali jenom tak v Lidické ulici. On chodil úplně sám, bez ochranky a byl úžasný už jako od pohledu. A já musím říct, že on nejenom svým zpěvem, ale svým chováním dělal čest svýmu jménu. Pan Gott byl někdo, takovej už nebude. A je něco úžasného, že to byl Čech.
0: To je hezká tečka za tím vaším otevřením. To je zajímavá vzpomínka, člověk tak slavný, přitom bez velkého doprovodu, skoro obyčejně mezi ostatní lidi přichází k zubaři. Pro nás je to takový nadčlověk. Vidíte,
1: já jsem šla s manželem k zubaři. Aha. On vycházel z té budovy, jako, kde byli obvodní lékaři, že jo. Uh-huh. On bydlel na té Bertramce nahoře, že jo, a obvodem patřil do Kartovských, ale nás to samotno udivilo, že chodil k normálnímu civilnímu doktorovi. Že neměl žádného svého specialistu, nebo jestli tenhle byl pro něho ten nejlepší, ale on byl naprosto, naprosto úžasný.
0: Přirozený, ano.
1: Naprosto. Celebritu, když jste ho potkala takhle mezi lidma, byl poznání, no samozřejmě to každý ho poznal, ale jako lidi mu dopřáli to soukromí a aniž by ho nějak obtěžovali, nějak tak, jak se to dělá u těch celebrit. To prostě bylo úplně normální, tam jsme ho potkávali velmi často.
0: Měla jste ráda spíš jeho starší písně nebo ty pozdější?
1: Víte, mě 80 bude. A takže já znám ještě ty písničky těch 60. let. Jako nemůžu si vybrat jednu samotnou. To byla celá škála. Vlastně každá ta píseň měla duši. Takovou, jako měl on sám. Mm-hmm. A bylo to něco, co jste si užívala a zatajila jste dech, když on zpíval. On rozdával lidem kus sebe a on se vlastně rozdal.
0: Kdy si myslíte, že byl ten zlom, že se z toho populárního zpěváka stala skutečná legenda?
1: Já myslím, že on už jako legenda přišel na to.
0: Jo. A řekněte mi, byla nějaká písnička, kterou jste neměla ráda, ale časem jste jí přišla na chuť?
1: Já jsem neměla ráda Malé kotě spalo v botě. To jsem teda neměla ráda. Jinak jako každou tu písničku jsem měla ráda. A když jsem se dozvěděla, že vlastně je nemocný a že potom vlastně odešel, já jsem furt doufala, že ho dostanou. A když teda potom odešel, tak to byla taková rána, že i něco odešlo z nás. Prostě něco, co už se vám nikdy nevrátí, můžete si to přiblížit jeho písněma, ale jeho osobnost On, i když nespíval, tak on byl opravdu, on dělal čest svému jménu. Ano, on byl boží.
0: To jste řekla hezky.
1: A takovej nám v srdcích zůstane.
0: Ano, uvidíme, kolik generací ještě bude oslovovat po nás, já myslím.
1: Určitě, já už mám pravnoučata a ty ho poslouchali.
0: Dobře, děkuju moc za krásná slova. Bylo to poutavé, dojímavé, dokonce osobní setkání jste zažila, tak to jsem ráda, že i takové příběhy dnes nabízíme našim posluchačům. Setkání u lékaře s Karlem Gottem. Opatrujte se, zavolejte zase někdy.
1: Jsem moc ráda, že mu věnujete tu vzpomínku, protože on nám dal neskutečně mnoho let radostí. Děkuji,
0: Souhlasíme.
1: Mějte se krásně a všem posluchačům přeju ten zážitek i nadále, i když ho máme už jenom zprostředkovaně.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Některé osobnosti odejdou, ale jejich hlas zůstává dál s námi. O tom, kde vás v životě doprovázely písně Karla Gotta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu, protože je to právě dnes 7 let od jeho odchodu do hereckého hudebního nebe. Kdo je s námi? Paní Irenka, vydržela jste?
1: No, vydržela, ale bylo to dlouhé čekání.
0: Ale no, mám zvládla jste to? Zážitek. Tak povídejte, těšíme se.
1: No, v roce 2015, protože do Prahy jsem vlastně, já do dneška jezdím pravidelně, protože maminka pocházela z Prahy. A tak vlastně na takovou její památku tam jezdím pravidelně. No a jezdím tam s kamarádkami. No a prostě jsme se rozhodli, že budeme jezdit, protože tenkrát jezdili už nové tramvaje, a takže se projezdíme těmi tramvajemi. No a jedna ta kamarádka říká, hele, tady Bertramka, bydlí tady Karel Gott. A já říkám, tak pojďme, vystupme a zkusme se podívat, kde bydlí. No a tak jsme ho vypátrali, no a přišli jsme k tomu kousek od vlastně k tomu jeho domu a byli tam dva páni a venčili psa. A my říkáme, dobrý večer, bydlí tady Karel Gott, a oni tak jako, no tady, tady, a teď nám ukazovali. A ta kamarádka, jako prostě velká humoristka, říká, no my jdeme k němu na kafe. A oni, jo, no on právě vychází. A opravdu vyšel ven. No a tak já jsem byla teda úplně ohromená. A ta moje kamarádka byla taková drzá a šla k němu a říká, dobrý večer, pane mistře, já jsem byla na vašem koncertě, mohli bychom se s vámi vyfotit. No a byl takový fakt jako příjemný a říká, no, klidně. No a ona v aparátu měla poslední snímek. A ten snímek normálně vyšel. No, já jsem teda měla tenkrát takový ty, jak začínaly ty mobily, tak jsem si ho taky vyfotila, ale z toho prostě nebyla vůbec žádná. Ta prostě to bylo takové zrnité. No a mám teda krásnou památku, mám tady tu poslední fotografii, která ta kamarádka měla v tom fotoaparátu.
0: Takže jste no si ho schovala? Dochoval se?
1: Ne, tak ho mám vystaveného i s mými rodiči, protože maminka, říkám, pocházela z Prahy. No a oni ho vlastně poslouchali, moje rodiče, hodně. No a já jsem to ani tenkrát jako dítě tak nevnímala, jo, prostě byl to Karel Gott, že? No, ale od té doby ty jeho písničky, dokonce teda i moje dcera Petra, která pracuje v Karlově Studánce, a její syn tam dělá diskotéky, tak každou tu diskotéku musí zaznít písně Karla Gotta.
0: A jak dlouho to celé trvalo? Byla to jenom chvilka, nebo jste si stihli i krátce popovídat?
1: No, on jako takový, on, jako my jsme ho nechtěli otravovat, jo, takže tam proběhlo jenom to fotografování. Ale jako bylo to hrozně příjemné, jo, byl to fakt opravdu takový jako moment, a tak jak ti posluchači přede mnou říkají, jako že to byl fakt takový jako prostě, jo, že on si na nic nehrál, jo, že někdy ty takový ty slavní lidé, že vás jako tak jako odbydou, ale tam bylo vidět, že on prostě byl rád, že se s náma může vyfotit, no, jo.
0: Já teda obdivuju kamarádku a vlastně jako jí fandím, proč ne. Kdyby nechtěl fotografii, někam spěchal, tak by slušně odmítl, nic by se nestalo, ale vy jste měli to štěstí, že to celé dopadlo dobře. To máte krásný poklad.
1: Ona, kamarádka pracuje v Praze, ona mě teda určitě neposlouchá teďka v noci, ale musím jí říct, že jsem se k vám dovolala a že jsem vlastně ten náš příběh vlastně vám povykládala.
0: To jsme rádi. Jirenko, tak přejeme krásnou noc, pojďme dál poslouchat příběhy ostatních a pěkné písničky. Ta další bude od Michala Tučného. Ať se vám daří.
1: Tak. Tak taky přeji dobrou noc.
0: Pojďme se podívat ještě na web, tam píše pan Pavel. Dobrý večer, já si pamatuju, že jsem zrovna volal do noční linky, když Karel Gott zemřel, nějak v tomto období. Pamatuji si, že jsem se do éteru rozplakal, bylo mi to moc líto. Dobrou noc. Jana. Já jsem Káju poprvé zaregistrovala v útlém věku při sledování mého oblíbeného seriálu Včelka Mája. Této velmi chytlavé písně jsem měla krásný vztah, měl velmi zajímavý hlas a ještě tu nikdy nejmenoval, že byl milovník židovských anekdot. Paní Ivona, dobrý den, já měla to štěstí, že jsem vyhrála soutěž, kde byla možnost se s Karlem Gottem setkat, povečeřet s ním osobně a popovídat si. Bylo nám tam 20, bylo to v Praze, bylo to úžasné, stůl jsme měli do účka, tak jsme na sebe všichni viděli a jelikož tam byli všichni a hrnuli se k němu, aby byli co nejblíž, tak na mě potom nezbylo nejlepší místo, ale nakonec jsem seděla 2 metry od něho. Ke každému přišel, osobně podal ruku, tak jsme se dozvěděli, co má nejraději, co rád jí. Ochutnali jsme grilovaného lososa, ananas, ryby, špízy na šavli a podobné věci. Nevynechala jsem žádný jeho koncert v Praze v O2. Byl úžasný zpěvák, moc mi chybí. Tak Ivonko, i vám děkujeme za vzkaz a pojďme na další. Po slíbené písničce od Michala Tučného se opět zeptám dalšího z vás na vzpomínky na Karla Gotta.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Možná jste ho slyšeli na prvním rande při rodinné oslavě nebo třeba cestou autem do práce. Dnes večer noční linka Českého rozhlasu hledá osobní příběhy s hudbou Karla Gotta. Je s námi paní Miluška. Miluško, vítejte ve vysílání, tak pojďme k tématu Karel Gott.
1: Dobrý večer, paní Jaruško, přeji vám a všem posluchačům. Jenom bych se vás chtěla rychle krátce zeptat, poslala se vám kamínky, jestli jste je dostala.
0: Ano, moc děkuju. Jo, Počkejte, tak po našem povídání v éteru a můžeme si to říct. Tak, Karel Gott.
1: Karel Gott, ano. Tak první vám řeknu, že na prvním místě byl u mě pan Karel Gott, druhé místo byl Demis Roussos a třetí místo byl pan Miroslav Ullmann. To jenom tak jako na okraj. No, na prvním koncertě jsme byli se synem, který měl 3 roky. Bylo to v roce 1980 a sousedka přinesla vstupenky, že jestli nechceme jít na Karla Gotta. Ještě vám chci říct, že syn, jak jsem říkala, měl 3 roky a vždycky, když zpíval pan Karel Gott v televizi, tak můj syn říkal, to je strejda Kaja, to je strejda Kaja. Já jsem mu vysvětlila, že to strejda není. No. A pak, jak nám ta sousedka přinesla ty vstupenky, tak jsme šli do Vítkovické haly, do arény. No, byl koncert, syn měl ruku v šádře. Byl koncert, já jsem s ním čekala na pana Karla Gotta. Bylo už 11 hodin v noci. No, byli tam lidé, chtěli podpis na fotku, že samozřejmě a tak dále, nevím, jaké desky. No, ale tak pan, ten pán, co to tam hlídá, no, víte, jako ten, no, tak říká, tady je ještě jeden malý pacient. Jo, pan Gott se otočil, viděl malého, jsem ho měla na rukou. No, a já říkám, prosím vás pěkně, syn vás má tak rád a také jeho první desku Očima sněm za vatem mám podepsanou, to vám řeknu za chvilku, jestli vyjde čas. No, tak ale on už neměl fotku, tak mu podepsal aspoň ten program. No, tak to bylo první setkání s panem Karlem Gottem. Druhé setkání bylo v roce 89, dcera měla 11 let a já jsem měla v rukou desku, takovou tu malou desku Očima sněm za vatem, oni tenkrát ty desky stály pár korun, myslím 20, no to je jedno. A tak já jsem chtěla, aby mi tu desku podepsal, protože on s tím vlastně vyhrál, že na nějaké té soutěži. A já jsem tu desku, tu písničku teda moc milovala. Vždycky jsem si to pouštěla nahlas. A sousedky, když si stěžovali, že hraje u nás rádio nahlas, tak jsem to pustila ještě více. No. A teď jsme jako stáli a teď si vemte, moje dcera měla 11 a ta byla taková menší a ta vlna k tomu panu Karlu Gottovi, jak přišel, byla tak obrovská, že malé mi ušlapali, tak já jsem jenom volala, stůj tam, nikam nechoď. Šla jsem se, nevím ani, jak jsem se tam k tomu panu Karlu Gottovi dostala, najednou jsem byla před ním a jsem pozdravila, dobrý večer, prosím vás pěkně, podepsal byste mi tady tu desku Očima sněm za vatem. Tak mi ji podepsal, mám ji podepsanou. Jinak mám teda fotky pana Karla Gotta, mám i od jeho paní Ivanky Gottové. Můj syn, když měl 8 let, tady to mám, jsem to schválně se šla podívat, kde máme fotky. Tak a to mám rád, desku drží v ruce, to dostal na narozeniny v těch 8 letech. Potom ještě jsme měli jednu nebo dvě, nevím, to jsem nenašla. Ale chci říct také, že měl jednu krásnou píseň, já nevím, na které desce na tom LPčku to bylo, o hříběti, tu jsem nikdy neslyšela. Už jsme pátrali potom, jak se ta písnička jmenovala, bylo to o hříběti, o zrození hříběte. Moc krásná píseň. Jinak jako, jo, ještě vám řeknu jednu příhodu rychle. Když jsme, jako, já jsem věděla, že pan Karlo zase přijede, tak jsem k té hale Vítkovické šla. No a čekala jsem, přijelo auto, pán Gott vystoupil. No a čekala tam na něho ještě jedna paní, já jsem ji neznala, nevím. Ona, vy taky čekáte na Karla Gotta? Já říkám, ano. No, ona měla trošičku špičku, jak se říká. No a nic, pan Karel Gott přišel, já jsem ho pozdravila, ona také. No, ona, Karlíčku můj, a tak ho objímala, no to nic. A já jsem ho poprosila, jestli by mi podepsal fotografii, on mi podepsal fotografii, já jsem odešla. A co ona potom, nevím, protože jsem tam nechtěla jako překážet. Takže tak, no, jinak písničky jeho se mi líbí všechny, a to je na Vánoce, ty vánoční písničky krásné. Vždycky, když volám do rozhlasu Český rozhlas Ostrava, nechávám hrát lidem, známým a přátelům nebo na Vánoce, tak vždycky nechávám pana Karla Gotta, protože má moc krásné písničky, moc tu jednu písničku. Má moc krásnou, no takže... Tak
0: Miluško, já pořád tak přemýšlím nad tou písničkou, vy jste říkala, že to bylo o hříbětě, nemyslela jste ano, to hříbě, ale to zpívala Helenka Vondráčková s Neckářem. Možná myslíte ale ještě jinou.
1: Ne, to on zpíval, nevím, já to neznám, protože víte co, já už mám taky hodně leda, ty desky nemám, to manželovi jsem to nechala, nevím, kde to je. No, zpíval to on, protože bylo to nádherné a vím, že jako fakt to zpíval on. Možná oni taky zpívali něco, ale zpívali asi něco jiného.
0: Třeba to nám bylo... napíše nějaký posluchač na web nebo nám zavolá přímo do éteru, to zmíní. Taky bych se to ráda poslechla, jestli vás to tak upoutalo a hlavně by jsem ráda objevovala písničky, které nejsou tak známé. Tak...
1: Pana Karla Gotta desky, víte, tak fakt bych chtěla vědět a slyšet, no slyšet už to neuslyším, ale chtěla bych vědět, jak se to jmenuje. My jsme patrali i na internetu, na to, na Google, jenomže to, víte, jak neznáte název, že te písničky. Já název neznám. Vím, že to bylo na LPčku, protože my jsme měli, no já jsem sice měla i menší desky, malé desky, ale tam to nebylo, tam to nebylo. No, takže tak to je, víte, někdo má obrazy a já sbírám fotografie herců a zpěváků. Vám jsem to zapomněla napsat, protože jsem to chtěla rychle vám poslat. A já mám 3 nástěnky, vlastně už 4 nástěnky s podpisy herců, zpěváků a tak dále, no, známých osobností.
0: Škoda, že se na to nemůžeme podívat, že nejsme no. Televize, ale rozhlas.
1: No, nemůžete.
0: Děkujeme moc, Miluško, děkujeme za vaši návštěvu.
1: No, takže to je všechno, no, takže pan Karel Gott, ano, byl číslo 1 a když, a dcera moje řekla, když zemře Karel Gott, bude brečet celý národ.
0: A měla pravdu, a nejenom ten měla český. Pravdu. Miluško, přejeme vám, ať se vám daří, posíláme Petra Spáleného, dítě Štěstěny, ať se vám to hezky poslouchá, zůstaňte s námi.
1: Ano. Děkuju moc. Mějte se krásně, dobrou noc a hezké ráno.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hudba má zvláštní schopnost vracet nás v čase rychleji než fotografie. Dnes se v noční lince Českého rozhlasu společně vracíme k písním a vzpomínkám, které nám zanechal Karel Gott. Paní Vendula z Rakovníka volá. Krásný večer, krásnou noc.
1: Krásnou noc. Já bych se taky chtěla podělit o Karla Gotta. Měla jsem ho hrozně ráda. Jeho písničky jsem měla ráda. Také jsem měla pořekadlo. Ať je léto nebo podzim, ať je jaro nebo... Počkejte, jak to bylo. Ať je léto nebo leden, Karel Gott byl jenom jeden.
0: A to je pravda.
1: Takhle to přesně bylo. No a mám hodně, hodně desek jsem měla, když jsem dala přeřit telefonem. Teď mám CDčka hodně a všude plakáty Karla Gotta. V každých dveří, v každém tom, zkrátka všude Karla Gotta. A děti mě podporujou, kupujou mi vždycky... No, vidíte, teďka začnu koptat. Kalendáře mě kupujou vždycky kalendář na příští rok, tak už mám Karla Gotta, normálně přehazovací kalendář a pak mám takový ten veliký, jako celá postava je tam.
0: A co knihu, no. Karel Gott?
1: Knihu taky mám, ano, tu tak jsem si koupila, tu Díza s šestím, tu knihu taky mám. No,
0: takže jste opravdu faninka tělem i duší.
1: No a když zemřel Karel Gott, já jsem brečela jak malý dítě. Říkám, to jsem naposledy brečela, když mi zemřela maminka. A teď, když zemřel Karel Gott, to bylo hrozný. A pak jsme byli nějak asi za týden na nějaký zábavě v Senomatech a tak tam řekli, že budou hrát pět písniček od Karla Gotta. Mně padaly slzy jak hrachy, když jsem ty písničky slyšela. To bylo strašně dojemný. No. A říkám, zlatý Kája, boskej Kája. Říkám, na toho, ať mi nikdo nesahá, ať někdo řekne něco proti němu, tak úplně vystřelím jak čert z krabičky. To nemám ráda. No. A jinak opravdu Karel Gott byl Karel Gott. No. Opravdu. Takový už se nerodí takovýhle.
0: A jak mluvila... Před chvílí paní, která by chtěla ještě někdy v životě slyšet píseň o hříběti, kterou naspíval Karel Gott.
1: No nevím, nic mi to neříká, ale jedině o toho neskáře, jinak mi to o tom hříběti nic neříká. No,
0: pán Václav napsal právě teď na web Noční linky. Píseň se jmenuje Běž hříbe běž, text k ní napsal Zdeněk Borovec, hudbu složil Jiří Zmožek. Karel Gott ji poprvé
1: neznám,
0: vydal v roce 1980. No ale taky mi to
1: já
0: nic neříká.
1: Já vím, že když se loučili s Karlem Gottem jako pohřeb, takže mu hráli Už zhorzní zvon. To si pamatuju.
0: Ano.
1: No.
0: Dobře, tak děkuju.
1: Tak to by bylo asi tak všecko a moc děkuji a krásnou noc.
0: Odpočívejte, ať se vám daří. Naslyšenou.
1: Děkuji vám a naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když zazní známá melodie, někdy se spolu s ní vrátí i tvář člověka, na kterého jsme dlouho nevzpomněli. Takové chvíle dnes nabízí i noční linka Českého rozhlasu, věnovaná Karlu Gottovi.

0: pomalu se blížíme k závěru dnešní noční linky Českého rozhlasu. Ještě než se rozloučíme, dáme prostor poslednímu telefonátu a poslední vzpomínce na Karla Gotta. Jsem zvědavá, s čím za námi přicházíte. Krásnou noc přejeme. Halo, halo.
1: Jo, Ďaruška, já jsem ve studiu, tak ano. Já se omlouvám paní... opravdu na závěr.
0: Ano, paní Staňko, vítejte a povídejte.
1: Děkuji. Já asi vás i spoustu posluchačů trošičku zklamu, poněvadž jsem nikdy na žádném koncertu Karla Gotta nebyla. Nebyla jsem nějaký vášnivý sběratel žádných desek takových, ale neměla jsem na to čas. Měla jsem tehdy nemocného chlapečka malého, takže to, ale jezdila jsem často do Prahy, poněvadž jsem s ním jezdila i na kliniku do Motole. To bylo v době, kdy ještě byla ředitelkou paní ředitelka Zelingerová. No a byla jsem dost často ubytovaná na Ječné, jestli vám to něco říká. Kde byl to, je to kněžský, nebo byl to kněžský domov, a tam působila pár let moje paní učitelka, jako byla řádová sestra, sestra Gerardie Vrbová. No a tam tehdy, když jsem jednou přijela, tak přišla návštěva nějaká vzácná, já jsem nevěděla, o koho se jedná. No a tak bylo připraveno potom takové pohoštění a seděli jsme opravdu jenom trojka. Paní učitelka, já a noblesní pán, velice milý, usměvavý, a to byl Karel Gott. Mm-hmm. No a víc nemám k tomu, co dodat.
0: Ale Staňko, vy jste mi teď vypadla.
1: Říkám, že k tomu víc nemám co dodat. Jo, bylo to velice příjemné, sympatické. No a jako od té doby jsem se s ním jako nesetkala. Akorát na té Ječné jednou.
0: No a nemohla byste to trošku popsat, jak to vypadalo?
1: No tak nic, povídali jsme si, oni si byli blízci, víte, s tou paní učitelkou. Takže víceméně já jsem byla jenom takovým hostem, vlastně mimořádným u té návštěvy. A bylo to velice milé, bylo to sympatické. No a já nevím, co bych... Jsou to takové... Myslím, že to je osobní život, jo? A vážila jsem si toho. Byl milý, byl příjemný. Bylo to pro mě něco mimořádného. Těšilo mě to, jo? A co bych k tomu dodala? Já jsem se setkala se spoustou zajímavých lidí, víte, takže... nechtěla bych jako to, ale nevím, byla to pro mě velká čest a vůbec bych ho nečekala v tomhle prostředí. Jo, poněvadž paní učitelka byla řádová sestra, to byla školská sestra do Notre Dame. Jo, byly to jako, oni byli dva řády, jedny byly slavkovské a druhé horažďovické. A ona patřila k horažďovickým školským sestrám.
0: Staňko, děkujeme i za tuto vzpomínku, byla poslední a byla krásná. Ať se vám daří.
1: Děkuji vám pěkně, vám taky, paní Jaruško, mějte se hezky.
0: Tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu uzavírá. Byla plná vzpomínek, písní, osobních setkání i příběhů, které ukázaly, že Karel Gott nebyl jenom hlasem jedné doby, ale součástí životu mnoha z nás. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, děkuji, že jste byli se mnou, děkuji za každý telefonát, každou zprávu i odvahu otevřít vzpomínky, které jsou někdy krásné a někdy trochu bolí. Karel Gott zpíval o tom, že chce být stále mlád. A možná se mu to svým způsobem opravdu podařilo. Dokud zní jeho hlas, dokud si jeho písně zpíváme a dokud v nás probouzejí vzpomínky, zůstává tu s námi.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když vám

Tak na úvod řeknu, že v divadle budou dnes na jevišti básník, textař, dramatik, výtvarník, scenárista, taky hudebník. Jistě vás napadne, že tu bude tedy plno. A vidíte, přitom to všechno obstará jen a pouze velký talent jediného muže. A do takový krásný společnosti nás pozve pan Jiří Suchý.

zachmuří. Přestože kolem padnul květ.

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

0: v takový krásný společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Asi to nejtěsnější spojení měl Jiří Suchý s rozhlasovým vysíláním na konci 60. let nebo v druhé polovině 60. let, kdy byl autorem hned několika pořadů, v nichž byl sám sobě i posluchačům průvodcem, dramaturgem a vlastně svérázným diskjokejem. To byly ty slavné Gramotingeltangly, kde se mimo jiné střídal s Janem Verichem, Miroslavem Horníčkem, no a na které pak navázali Gramotingeltangly Live s Jiřím Šlitrem. A při oslavě svátku Jiřího v dubnu 66. roku přibyl k oběma zmíněným pánům i režisér, taky Jiří Bauer.

Má poklona, hluboká poklona, hlásí se vám Još Litr, hlasatel Šlitr se vám hlásí. Otvírám zcela neobvykle jeho Grejmotangl, abych vás potěšil kytičkou melodií z různých dílů světa. Jsem tady proto, poněvadž tu suchý není. Já se už díval po studiu, pod stolem, za skříněm, ano, není tady. On bude asi na záchytce. Totiž, když není doma, tak bývá vždycky tam. Já myslím určitě, že on bude dneska na záchytce. On totiž už třetí den slaví svůj svátek. Ach, to je trápení s těma primitivama. No, desky tady žádný nevidím. No, ale vlastně na co desky? Já přeci nejsem suchý. Když umím hrát na piano, tak já desky nepotřebuju. Tedy budu vám chvilku hrát k tanci. Tohle vám suchy ještě v Grejmotanglu nikdy neposkytnul.

0: Nazdar chlapče. Nazdar chlapče. Tak já ti přeju k tomu našemu svátku jako obvykle všecko nejlepší. Hlavně zdraví, jo, hlavně zdraví. Chtěl jsem ti původně jaksi koupit kytičku, ale oni byli sami vovadlí, tak jsem si říkal, to je to snad lepší nic. A co pak si mě přines?
1: No, hochu, já jsem ti přines několik svých starších melodií. Ty no, ti tady teďka přehraju.
0: Hele, já myslím, že to snad ani není zapotřebí, poněvadž to svátek je jednou do roka, tak nač si to
1: bude,
0: takhle
1: to bude krásné osvěžení. La la la la la la la va va va va va va va va.
0: Ti padl prach, to je ode mě přece. Ti padl
1: no slova, prach, to... ale já nespívám slova, všimni.
0: Ti padl prach, to je ode mě. No slova, melodie, tohle je melodie, co hraješ, to není to podstatný. Přesto ale taková melodie, to si přiznejme, může připomenout člověku
1: no,
0: sem tam něco.
1: Ta nám teda připomíná.
0: Tohle to zrovna 61. rok, když jsme trávili svátek, pamatuješ tenkrát?
1: To byl Malér.
0: V zoo, my jsme trávili svátek v zoo. Čí to byl nápad?
1: To byl nápad.
0: Čí?
1: No copak? No. Nápad to byl dobrý, já vám to řeknu, jak to bylo. Tak suchý prej pořád. Než jsem jenom lidumil, taky mám rád zvířata. Jestli prej bych mu nemohl k svátku ukázat něco exotického, jako on ty domácí to zná dobře, ale prej nějakou jako takovou zvláštní potvoru. No tak jsem ho vzal do zoologický, tam jsem za něj zaplatil dětský vstupný. Tam to totiž berou podle vejšky, tak to prošlo teda docela hladce. No ale pak ho přivedli. Je pak to bylo, no?
0: Koho přivedli? Mě přivedli?
1: Ne, slona.
0: No slona. No to ano, to byl jeho nápad, že prý mě k svátku, když mám ten svátek, že mě nechá svést na slonu. K svátku.
1: No a ty si říkal, prej žebřík nepotřebuju, já na něj prej vyskočím úplně sám. Tak se vám rozběh. No a pod tím břichem podletěl, to nebylo moc dobrý.
0: No, ale zbyla nám tenkrát z toho krásná písnička. Jo, ano, k tomu ano. Slonovi bych ještě chtěl dodat, chudák si to tak bral, že ho potom museli přeložit někam na kraj, do krajský zoologický zahrady, poněvadž už jako nesnes ty nápory v Praze. Na nervy, víte, na nervy byl ten slon z toho. No, ta písnička se jmenovala jak? Máme rádi zvířata. Je to písnička pro děti a chudáci děti ji ještě ani neslyšeli, tak bychom ji teď mohli střihnout. Máme rádi zvířata, zvířata, zvířata, protože jsou chlupatá a mají hebkou srst. Srst, srst, srst, srst, srst, srst, srst. V zoologické zahradě, zahradě, zahradě, nehlaďte lva po bradě a ukousne vám prst.

0: například Ježek.
1: Tady nejsme jenom dva Jiříci.
2: Ještě
1: to nás je. Co kdyby jsme ho pozvali sem? Sedí tamhle za tím sklem. Vypadá tam jako v Aspiku. Jiříku, Jiří Bauer, režisér. Tak si nám přines.
2: Tak co nám neseš?
3: No, vy jste moc milí, že jste mě sem pozvali, ale já mám jenom jednu kytičku tady. Já jsem netušil, Jirko, že taky přijdeš, takže mám jenom pro Jirku kytku. No, ale ono se to
1: taky
3: dá rozdělit. Snad...
1: Polož nějak mezi nás, nebo já si vezmu ten květ a Jirka Schlitter si vezme to zelený, on rád chroustá.
3: No, takže no. Tady to je a uvidíme, kdo to odnese.
2: No, no tak děkujeme moc krát.
1: Děkujeme moc krát a...
3: Prosím moc krát a... Co kdybyste...
1: No, my vždycky s tím svátkem to máme tak nějak komplikovaný, obvykle zapomeneme, jako tenkrát jednou jsme si složili, že jo, v den svátku jsme narychlo si složili, já jsem mu složil text a on mě...
2: Já mu udělal melodii.
3: A ještě ji znáte?
1: Cože? Známe.
3: A dáte?
1: To je zase píseň, vy mě ale svátku. Když ono to má takový žinantní jméno, to no. Svátku, jmenuje se to Sádlo na chleba.
3: No,
1: může to být?
3: No ovšem.
1: Do rádia, jo?
3: No.
1: Tak sádlo na chleba, jo.

0: Poslyšte, kluci, a nemáte vy náhodou svátek nějak moc často? Já mám pocit,
1: no tak, teda, že to je tak písniček. My už tady jsme žádnej neměli. Ještě jeden jsme měli, jo? Můžeme ještě jeden?
0: No já bych si dal teda.
1: To bylo... Jo, ano, jak on hraje, to bylo v 59. roce.
0: To, jste
1: to bylo v době této písně. To byla nejkrásnější píseň divadla Semafor. Shodou okolností to bylo ode mě i ta muzika, to je zajímavý. No, ale víte, co je zajímavý? Teď mě napadá, hele hochu, že se nějak opakujeme. Tohle je písnička Pramínek vlasů o tom, jak ustřih pramínek vlasů potají slečně. A my teď tady máme jednu funglnovou písničku, kterou vám zaspívám, která vlastně má obdobnou tématiku o ustřižených vlasech.
2: Vidět, že už nemáš nápady.
0: Tak do toho uvidíme, jestli vám docházejí nápady.
1: Posloucháte píseň něco jako Pramínek vlasů z roku 1966. A kam se poděl asi?
2: Kam se poděl asi?
1: Ten tvůj zlatý cop.

0: dělej, dělej, než mě chytnou. Odjedu pryč vlakem a nevrátím se zpět.
1: A tak dále. To má mnoho slok.
0: To má mnoho slok, ale ty budu zpívat až ve svém programu, který budete mít možnost vidět na Poltým v Pražském divadle Semafor.

malé kotě, spalo v kotě, nehascotě, nepá, nepálí a my jsme kotě, spáti v botě, po robotě. Necha, nechali to, co kotě povídě jedním pohledem, to my ani slovy povědět nesvedem, věř, že kotě

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: I když se s panem Jiřím Suchým zřídkavě potkáváme dodnes, už je to vážně dlouho, co jsem natočil a připravil rozhlasovou koláž Vážený pane Suchý, anebo co jsme se potkali u rozhlasového mikrofonu. A protože jsme se tehdy domluvili, že nejsou žádné zakázané otázky ani témata, zkrátka, že není žádné tabu, hodně jsme se vraceli i ke kořenům umělecké práce Jiřího Suchého, což tedy mimo jiné znamenalo připomenout jeho práci reklamního grafika. A samozřejmě ani tady nemohla na úvod chybět jedna dnes už trochu pozapomenutá.

0: stolek.
1: Pozor, to jsou barvy, laky.
2: Tohle byla reklamní písnička na zakázku z kterého roku?
3: Ano, to byl tak nějak rok 60, nějakou roku 60 firma Barvy a Laky, národní podnik, si u nás objednala písničku reklamní a to byla první reklamní písnička, vlastně, kterou jsem napsal. A já jsem se rozpomněl na svou původní profesi, já jsem byl reklamní grafik původně, takže reklama mě byla vždycky blízká. Proto taky, když jsem se dopustil reklamy třeba v televizi a teď mě začali někteří mý bývalí příznivci, kteří se mě zřekli potom nadávat, no tak jsem si říkal, já nedělám nic jiného, než to, čím jsem se živil mnoho let v minulosti. No.
4: Vracel jste se ke kořenům.
3: No, navíc pak už to dneska už to dělá kdekdo. Já jsem byl jeden z prvních a tak jsem to schytal. To byly vám hrozný dopisy, co mě psali. A já jsem tenkrát si z toho nic nedělal, poněvadž jsem si říkal, co je to za lidi, kteří na základě jedné minutové reklamy odepíšou 40 let mý práce a zřeknou se mě, a, no tak co to je?
4: Já si pamatuju na tu diskusi v novinách, jak může básník a již zmiňovaný národní klasik, jako byste měl sestoupit z piedestalu, jak je to možné, že odcházíte z pomníku a děláte reklamu. Mimochodem v těch 60. letech v době největší slávy Semaforu, té první éry, hodně jste psali reklamní písničky, protože jste byli populární?
3: Ne, hodně ne. Ono tenkrát taky moc reklam nebylo, poněvadž nebylo na co, že jo. Ale napsali jsme, třeba si vzpomínám na Alpu, jsem použil melodii z naší Kytice, Havlíkově moje. Miláčku, Francovka Alpa dá ti pocit, miláčku, že v hebké náruči ses ocit. Já už nevím, jak je to dál, ale dělali jsme prostě, občas jsme dělali i reklamní písničku a v životě jsem se toho neštítil, a sice z toho důvodu, že jsem netušil, že by se to mělo.
4: Vy jste připomněl, že jste pracoval jako grafik v reklamních ateliérech B&R, které se pak později přejmenovaly na propagační tvorbu. V jedné své básni v proze, mluvíte o tom, že tím člověkem, který na vás měl vliv na to, že jste začal malovat, byl Jiří Trnka?
3: No vlastně jo, ano. Já jsem obdivoval ty jeho první kreslené filmy Bratří v triku, skupina taková těch pracovníků kresleného filmu, která vznikla hned po válce a Jiří Trnka tam byl jako takovou hlavní veličinou. No a měl jsem ho hrozně rád, ale já ho měl rád i osobně.
4: Jak jste ho poznal? V tom zákulisí, které samozřejmě běžný divák...
3: Bylo zvláštní. My jsme ho s Jiřím Šlitrem samozřejmě znali, ale nikdy jsme se s ním nesetkali a jednoho dne seděl na tom Jonáš a Tingle Tangle v první řadě a koukal na nás a za celý večer se nezasmál, jo, a tleskal tak jako normálně, tak jako, no, a občas se tak jenom malinko ušklíp, ale vůbec se nesmál. Pak přišel za námi a řekl, že to bylo pěkný, tak jsme poděkovali, říkali jsme si, je slušný, ale asi ho to moc nezaujalo. No, uplynuli 2 měsíce, on tam na tom byl znova, jo. A tak jsme si říkali, tak proč na to chodí, když jsem mu to... Potom jsem jednou mluvil s Janem Verichem a vyprávěl jsem mu tohle a on se hrozně smál a říkal, no jestli udělal ten úšklebek takový, který jste mě tady předvedl, tak to je jako, když se někdo jiný popadá za břicho. On nikdy se jako nerozřechtal v pravým slova smyslu. Takže i v tom sále, kde to řičelo, tak se jenom tak vždycky ušklíp. Tak jsem poučen Janem Verichem, zjistil, že to je prostě Trnkův způsob.
4: On byl jeden čas také členem nějaké umělecké rady?
3: Jo, ano, my jsme potom, pak jsme se zblížili, přátelili jsme se, pak jsme byli v Paříži a tam jsme se s ním setkali a on, protože věděl, jak na tom asi jsme s těma valutama a věděl, že v Praze peníze máme, ale že jakmile překročíme hranice, tak jsme chudí. Tak říkal, hejte, já jsem tady dostával nějaký ceny a tak, peněz mám dost, tak já vám dám peníze, až budeme v Praze, tak mě vrátíte. No, tak my jsme si tam potom žili jak prasata v žitě, poněvadž najednou jsme měli valuty.
4: Když jste v jednom textu vzpomínal na to, že jste se díval na ty ruce, které dokázaly ze dřeva ve filmu vykouzlit tolik krásy a tleskají vám na jevišti, vzpomněl jsem si, že mi někdo vyprávěl, že snad v té převeliké frontě do semaforu jste jednou zahledl také Františka Hrubína, který tam stál a čekal poslušně ve frontě, aniž by si jenom opovážil vás o lístek požádat.
3: Ano, představte si, to si vzpomínám, že v kanceláři jsem řešil nějaký věci a přišel tam nějaký herec z nějakého oblastního divadla a řekl, já jsem z toho divadla, já bych poprosil o volňásek a tak, tak jsme mu ho dali samozřejmě a tak, proč ne, tak je to kolega. A vyšel jsem odtamtať a na konci fronty, která vypadala tak na 2, možná na 3 hodiny, dlouhá, která se táhla po chodníku ve smečkách, čekal František Hrubín. Tak já jsem k němu přišel a říkal jsem, pane Hrubíne, mohl bych vás pozvat do kanceláře, já vám něco, aby ty lidi jako ne... Poněvadž sám jsem dost nerad, když mě někdo protekčně vytáhne z fronty, že poněvadž vím ty ostatní, jak se na to dívají. Tak jsem říkal, můžu si s vámi promluvit. Vzal jsem ho do kanceláře a říkal jsem si, prosím vás, proč stojíte frontu? On říkal, no proč ne, teď já si... No a tak od té doby jsem mu nařídil, že musí vždycky zavolat a že mám pro něj volňásky. A pak jsme se zpřátelili. Jednou mě přines čarodějnou knihu. Říkal, já mám doma knihu ručně psanou, je to jako čarodějnická kniha, nějaký zřejmě vesnický šamanky, tak jako velmi neuměle napsaná a tak. Ale je to čarodějna, já se toho bojím, já takovýhle věci mám nerad doma. Vadilo by vám to? Já jsem říkal, no tak já na to nejsem zase tak háklivej, tak mě ji věnoval ještě i s dopisem, tak ji mám doma.
4: Jak jste prožíval tu dobu konce 60. let, rok 69 až 71, kdy vlastně tihle zvláštní lidé jako Jiří Šlitr, Jiří Trnka, František Hrubín, potažmo Jiří Grossman najednou nebyli, mizeli kolem vás?
3: No, bylo to... Ono, těžko se o tom do rádia mluví, abych vám řekl, že to byla natolik niterná věc, že teďka, kdybych ji měl popsat, možná, že bych dovedl o tom napsat nějakou poezii.
4: Píšete hodně o smrti s přibývajícím věkem?
3: No, představte si, no tak jednak v těch mých posledních knihách jsou verše o smrti, v ty černý vzducholodi a teď právě mě má vyjít další kniha a byl jsem požádán, že bych měl nějaký ukázky z ní poskytnout tomu vydavateli, tak já žádný neměl, tak jsem sedl a začal jsem psát, 4 ukázky jsem mu dal a 2 jsou o smrti. Ale já nevím, proč, to není vůbec programově, ono mě to vždycky tak vyjde, to je takový memento mori.
4: Tak mě napadá, když lidé chválí semafor a zastavují vás na ulici, děje-li se tak, na jaký semafor vlastně vzpomínají a který chválí? Ten současný nebo ten, který zažili sami?
3: Já myslím, tak 90% lidí chválí ten semafor, který zažili kdysi. A upřímně řečeno, mně to trošičku štve, když přijde a říká, víte, já jsem váš velký fanda, já jsem Jonáše viděl 7x a tak. A já říkám, a viděli jste něco teď u nás? Já teď už do divadla nechodím. Jedna paní mě řekla, já si nechci kazit vzpomínky, tak už k vám nechodím. Tak jsem si říkal, proč říká, že je fanda. Fanda jsou, k nám chodí skutečně malý procento, nepatrný procento pořád těch, kteří si pamatuju od člověka z půdy. Dokonce tam chodí pravidelně jedna dáma, která bývala studentka a seděla v první řadě vždycky na Člověku z půdy a tak jsme jednou si ji pozvali do šatny a ptali jsme se jí co a jak a ona studovala v Plzni a každý den jezdila z Plzně vlakem a v noci po představení jezdila do Plzně a ráno už se šla studovat. A pak jednoho dne tam nebyla. A přišla asi za 14 dní a říkala, já můžu jezdit teď jenom v neděli, poněvadž já v noci se bojím, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A mně se líbilo, že jí škrtil nějaký pán. My jsme říkali, tak nějaký dobytek se tam na mě sáhl, nějaký pán mě škrtil ve vlaku. A ta tam chodí dodnes a je takových několik, že máme takový štamgasty. My už je známe, tyhle ty lidi. A ty nás sledujou od samého začátku.
4: Jak jste připomněl to spojení, škrtil mě nějaký pán na místo, nějaký dobytek. Je o vás známo, že si rád hrajete se slovy. Já připomenu to, co jste jednou zdůraznil, jak je nutné vážit všechna vulgární slova, jsou-li použita v literárním textu. To je skytice? Seru na hedváb, babice?
3: Ano, ano, to vždycky používám jako takovou typickou ukázku a takových je víc. Zdeněk Svěrák jsem četl jednou, že tomu říká šrapnel, že jednou za večer může takový slovo v nečekaný souvislosti zaznít a prostě to pohne s těma lidma. Ovšem, jak je to inflace, tak to už začíná být takový jako oplzlý a to nemám rád.

blbý psíček seděl uprostřed ulice, seděl a hleděl na měsíček a vil velice. Tu toho malého blbého pejska dostal jsem touhu pohladit a nebo kopnout, že tak vejská v noci, kdy má být klid. Kopnout či pohladit to malé blbé psisko, jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko, bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček sedí a nepřestává být, sedí a hledí na měsíček. Neví ten malý blbý psíček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu.

pnout či pohladit to malé blbé psisko. Jsem dobrák nebo raz, jak málo se znám. Kopnout nebo pohladit, já neznám východisko. Bojím se, co as udělám. Zatím ten malý blbý psíček

0: ten malý blbý psiček, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid, že kvůli němu život si vemu, protože nemám klid.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Dnešní divadlo pro vaše uši je zasvěcené nejenom textům a písničkám, ale vlastně všem talentům Jiřího Suchého, výtvarníka, divadelníka a v rozhlase, jak už zmíněno, taky průvodce, a kdyby se to slovo zrovna k Jiřímu Suchému tak nehodilo, řekl bych i moderátora v několika rozhlasových pořadech. Patřil k ním i ten, o kterém Jiří Suchý mluvil pokaždé s úctou. Měl tu totiž za partnera malíře Jiřího Anderleho a společně se potkávali se svými hosty, mezi něž patřil svého času i Jiří Lábus nebo Jiřina Jirásková.
3: Když jsme vybalili ty kulisy a než jsme se ubytovali do hotelu, tak jsem se šel podívat nějakou uličkou a najednou jsem se ocitnul a vidím náměstí svatého Marka. To, co jistě mnozí z vás nebo většina z vás viděla, ty kulisy, ty nádherný barokní budovy, jak vlevo, tak vpravo. A připadalo mě to jako obrovský jeviště, Teatru Mundi v pravém slova smyslu. Teď do toho turisti z celého světa, Japonci a Američani a Eskimáci. Ta scéna byla uzavřená velkou kampanilou, tou zvonicí a tím nádherným pitoreskním obrysem svatého Marka. A jak jsem tím davem šel, tak všude se ozývala hudba. Tam hráli na housličky, tak to celý, že Café Guardi, Café Florian, ještě tam šli s Jirkou Srncem a s několika členama a vytočíme tu zatáčku kolem té zvonice na tu piacetu a tam bylo těch lidí malonko a tam osamocená figurka, černý baret, černě oděná, bílý vousy. Já si říkám, no to není možný, to může být jedině Jan Zrzavý. Přišli jsme, dobrý den, pane Zrzavý, co tu děláte? My jsme tady s Černým divadlem. On říkal, no já tady čekám na loď, pojďte se mnou, já aspoň uvidíte jiný svět, já jdu tamhle na ten ostrov, já tam bydlím u Jeptišek, pojďte, já vám ukážu, jaký tam mám byteček a tam se vám bude taky líbit. Pohádka. A já když maluju tady tu piacetu, já stejně jsem pořád myšlenkama v Praze. A já jsem taková potvora, nám říká, že když jsem zase v Praze, tak jsem pořád myšlenkama v Benátkách.
4: Pojďme si říct zase ještě něco dál o cestování. Třeba dopravní prostředky. Volíte některý radši nebo některý méně?
5: No takhle, já teda musím říct, že já ani mý rodiče nikdy neměli auto. A já do dneška auto nemám. Já vím, proč ho nemám. To bych byl masový vrah. Přestože mám řidičák. Já jsem v roce 72 dělal řidičský průkaz. Filmé studio Barnaby ho platilo, dokonce ho mám zdarma. Jako rychlokurs. To bylo kvůli tomu, že jsem točil takový český detektivní film s Dušanem Kleinem. Do dneška si pamatuju název Zatykač na královnu. A já se pamatuju dobře, protože já tam dělal kamerové zkoušky s Tomášem Tepferem na ten film. Já tam hrál vraha. Byl jsem strašně hubený, nedávno to dával, jsem to viděl, jsem nechtěl věřit. Černobílej film to byl. A teď Tomáš Tepfer často obveselení svých kamarádů ukazuje telegram, který dostal z Barandova, kde jsme dělali ty kamerovky, jemu napsali, roli toho vraha bude hrát pan Lábos, protože vy jste hezčí. A to má do dneška schovaný Tomáš Tepfer. Takže... No a tam jsem právě musel teda říct takovou dodávku, kde jsem škrtil Valerii Chmelovou. Takže tam jsem právě, tak jsem získal ta řidičák a už tehdy jsem věděl, že já asi dobrý řidič nebudu. A protože jsem sebekritický, tak jsem si vlastně auto v životě nekoupil, ale upřímně řečeno, já musím říct, že ke svému životu já to auto v podstatě vůbec nepotřebuju. Mí rodiče třeba nikdy auto neměli, my jsme vždycky, když jsem jezdil babičce do Jižních Čech a druhý babičce taky do Jižních Čech.
4: A babička měla auto, ne?
5: Ne, ne, tam měla astma, ale...
4: Taky takže, dobrý.
5: No, takže vždycky jsme jezdili vlakem a já si nepamatuju na úžasnou historku, kdy otec měl vždycky ve zvyku, že šel, to byly takový ty spoje, já myslím, třeba ve Zících se čekalo 3/4 hodiny, jo, zase na další potom na nějaký ten spoj a teď jsme tak vždycky dlouho v tom vlaku byli a to jsme Vládiček a Jiříček jsme byli malí dva kluci, že jo, brácha ještě byl velký mladší než já, no a otec vždycky šel na pivo a vždycky si dal takhle pivo tam v té nádražní restauraci a najednou koukáme, my byli hnedka ve vagóně po té maš mašině, tam to ještě byly ty parní mašiny, že jo? A najednou vlak se rozjížděl, otec nikde a matka zařvala z okna, prosím vás, zastavte, táta je na pivu a má všechny peníze, zastav. A oni opravdu ten vlak zastavili, táta vyběh z ty restaurace, běžel do vagónu, matka na ně hnedka, prosím tě, ty musíš pořád to pivo, říká, no mělo to je za dvě minuty, to je nějak dřív, já za to nemůžu. Takže teďka tam byla hádka hnedka v kupé, že jo? No bylo to nádherný.
3: No prostě no. Jemný lidi, no.
5: No jemný lidi, no.
4: Já jsem byl spraven o tom, že vy byste byl prý ochotnej nám něco zaspívat. Nemáme tady žádný doprovod.
5: No, takže, já vím, doprovod tu dneska není, bylo to trošku asi, no ale tak... Questa quella per me sogno a quintalo tredi intorno ritorno mi vedo del mio cuore l'impero non cedo meliatona a travolta la questo ravela in cieco al dono di che ho fatto fiora la vita soci questo mi torna gradita forse un'altra domani lo sarà forse un'altra domani lo sarà grazie.
4: Pojďte zase na chvilinku o cestování v tom přeneseném slova smyslu, vaše životní pouť. Mm-hmm. Jestli jste měl vytčený nějaký cíl jiný, než ke kterému jste dospěl třeba?
5: No, upřímně řečeno, já opravdu víte, že jsem chtěl být malíř. A to strašně tady ty dva koníčky, to malování a to hraní, jsem s ním bojoval hrozně a dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal a já mám takovou zase povahu, která není moc dobrá, přiznávám, že já jakmile něco jednou zkusím a nevíde to, tak se na to jako trošku vykašlu a řeknu, tak to ne, tak to není průrazný, tak to jdu. No. A nemohl jsem ještě, protože nebyla vlastně herecká konzervatoř v té době v Praze, tak jsem musel na gymnázium, no a tak jsem 3 roky prožil v hrozný hrůze, to bylo něco, to na gymnáziu nebyla pro mě šťastná doba, věřím, že i pro pedagogy ne teda. A já ještě chodil na takový velice, velice prestižní gymnázium v Praze ve Vršovicích, při Potoční ulici. No já měl takovou třídní a my jsme si od první chvilky nerozuměli, já si vzpomínám, třeba jsem tam přišel jednou, když jsem dělal první kolo zkoušek na Damu, to bylo v sobotu a v pátek jsem přišel při poslední vyučovací hodině, říkám, prosím vás, já dělám zítra zkoušky na Damu, jestli byste mě uvolnila. Kam? Má takhle mluvila. Já říkám, na Damu a ona, a máš tam protekci? Já říkám, ne. To neuděláš. A nauč se v životě prohrávat, zlom vás. Teď přišlo pondělí. První kolo si udělal, já říkám, no, to mám hnedka řekli, udělal. No ale druhé neuděláš, to je konec. Pak bylo druhý kolo, druhý si udělal, já říkám, no, udělal. No ale třetí neuděláš. Pak bylo třetí, udělal si třetí kolo, no udělal, ale maturitu neuděláš, no a to měl skoro pravdu, baba. To vám, co vám můžu říct, no to vám to bylo hrozný, a já pak jsem sotva, tak ochlup tu maturitu teda, udělal jsem ji teda, a pak se se všema loučila, asi do dneška to pamatuju, vždycky, Vlaďko, všecko nejlepší do života, Marcelo, tobě taky, a mě řekla, nazdar neřáde. No, to mi fakt řekla, to si pamatuju, a potom mě po letech potkala v tramvaji, a to byl střih. To najednou, je, já vás tak sleduji, jste tak šikovný chlapec, se super roztejkala po té tramvaji takhle, že jo. No a pak se mi ptala, a kolik berete v divadle? A když jsem mi to řekl, říkala, to je bída. A to měla prvně v životě pravdu.
4: Když takhle hodně cestujete, existují nějaké veselé historky?
5: No tak samozřejmě, teď se mi stala neskutečná věc teda. To vám řeknu, já jsem byl teďka na ostrově Margareta ve Venezuele. A já byl poprvé na rybách. Jsme vyjeli ráno s rybářema na ryby. A já jsem strašně nešíka ještě k tomu musím říct. Já vůbec jako v podstatě, a byla nás tam asi parta asi takových 8 známých kamarádů a kamarádek. A bylo to bylo hrozně prýma, všecko bezdili jsme v soukromí takovým senzačním, u moře 20 metrů, bylo to bylo skvělý, krásný pobyt. A jeden člověk, který ho znám, ten tam právě ale tam ve Venezuele žil, takže na Čech to byl, který tam emigroval 68, tak nás provázel tam. A opravdu to bylo skvělý. Na domluvilsku s těma rybářima a ráno jsme všechno vyjeli na ryby, ještě za tmy, jo, teď taková lodička, taková loď, to bylo. No představte si, já ze všech chytil nejvíc ryb, já to nikdo nechápe, teď Olda Kajzer říkal, to se není možný, Olda Kajzer, on tam taky tam na silon jenom, říká, já říkám, hele ryba, ty jsi to vytáhl a najednou za chvilku, hele zase ryba, no to se není možný, opravdu, jak chytil si 10 ryb.
4: Já takhle s mořem mám špatné zkušenosti, takhle na velký, na obrovský lodi to snesu, ale jak je, jako kocápka s rybářema. Já jsem okamžitě, mě bylo zlé, jenom i když jsem se koukal na to, jak se to houpě. Já jsem jediný člověk na světě, který blije i na řece. Že byste nám něco zaspíval?
5: Ještě?
4: No jo.
5: Byl to méně známý Ital, bude to italský skladatel, je to vlastně současník Verdiho, ne tak známý, jmenuje se Lorenzo Pagliari, a bude to opera, která se jmenuje v překladu nějak Dech vášně, nebo jak se to překládá.

0: Teď vám něco řeknu, to byl na vás trošku taková finta, já jsem si to celý vymyslel.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pět strun úplně stačí, aby se mohlo hrát, aby ten, kdo se mračí, se mohl začít smát. Když pátá struna schází,

Když třetí struna schází, no tak to nevadí. Člověk si bez nesnází se dvěma poradí. Když další strunu vezme jazz, ne.

když další strunu vezme ďas. Ne, že bych vám to přál, nevěžte hlavu, prosím vás, a klidně hrajte dál.

0: Když jsem přišla po škole, po absolutoriu na Vinohrady, tak se změnil status divadla. Už to nebylo Vinohradské divadlo města Královských Vinohrad, ale bylo to divadlo Československé armády a v tom repertoáru najednou pro mě nebyly úkoly. A pamatuju si, že se hráli, myslím, Stalingradci nebo co, a přišel za mnou pan režisér Podhorský a říkal, tam je velká role kluka, nechtěla byste to zkusit? No a já jsem to zkusila, protože jsem neměla co hrát. No a pak jsem několik let hrála jenom kluky. V rádiu, v televizi, hrála jsem Tomase Sawyera, Huckleberry Finna, Syna pluku. Já jsem odehrála velikou plejádu kluků.
1: A teď se vás zeptám, vy jste jezdila takhle s tím armádním divadlem po posádkách taky ano. Vystupovat?
0: Ano.
1: A neměla jste na repertoáru takovou tu báseň o té koze?
0: Vy myslíte Koza na chleba, na? No jistě, že jsem ji měla v repertoáru.
1: Byla jste u nás jednou v naší posádce a já...
0: Ale to si děláte legraci, Jirko.
1: Bylo to v rozmezí 52 až 54.
0: No ano, to by odpovídalo.
1: No, a já jsem ano. Vás obdivoval.
0: Kluk rychtářů se zadrmál,
1: oči,
0: kamž do daleka hledě smeze.
1: Ano, ano, to báseň o koze, já jsem to děsně prožíval.
2: Ještě no, ji umíte,
0: paní myslím, Jiřina? Že ne. Kluk rychtářů se zhrnumal, kam zdaleka hledě smeze. V tom, kde se hoši, kde se vzal, Mikulka nácků leze tam po protějším svahu strže. Byč opravdovský v ruce drže a v druhé dlouhou oprať zlíčí. Stál v kacabajce děravé a bělavé a zvědavé, ven z kalhoce mu dralo mlíčí. No a tak dále a tak dále. A končí.
1: Vy jste chtěla být od samého útlýho dětství to, co jste, anebo jste...
0: Nikdy jsem to být nechtěla. Já jsem se stala herečkou, protože jsem v kvintě propadala z latiny a na konzervatoři se latina neučila.
1: Aha.
0: Ale v podstatě v těch 15 letech jsem si velice přála být jeptiškou. Já to trošku schazuju, ale říkali moje spolužačky, že já jsem hrála už ve škole, že když někdo něco nevěděl a bylo třeba zničit hodinu, tak že jsem promptně byla ochotná omdlít a takhle. Asi ta dispozice někde byla, no, tak je to možný. Můj tatínek byl vášnivý ochotník, dokonce se vždycky chlubil, že hrál profesora Higginse u ochotníků, když tam hostovala Jarmila Krombauerová Lízu Doolittlovou. A můj tatínek byl hluboce přesvědčen, že to je tragédie, že jsem se rozhodla já hrát divadlo. No dopadlo to, jak to dopadlo.
1: Já si vás jako jeptišku představit nedovedu, byla byste pro mě trochu nepřesvědčivá. Asi bych si říkal, jeptiška, není ptiška.
0: No nedejte se mýlit. Já vás chápu, že když se na mě podíváte, tak vás to asi příliš neinspiruje, ale ona ta černá barva většinou prodlužuje.
1: Kde nastal ten zlom?
0: Já jsem byla v penzionátě v klášteře a můj tatínek, který byl velice kultivovaný člověk, byl naprosto zdrcen, když mu matka představená té školy řekla, že slečna, jestliže opustí ústav, že je velmi temperamentní a jestli opustí ústav, odchází se čtyřkou z latiny. V případě, že by slečna zůstávala, tak bohužel propadá z té latiny. A tatínek můj říkal, byla... ale co já si s tou holčičkou počnu? A ta matka představená říkala, o Vánocích jsme tu hráli pohádku a hrála prince. To jí šlo, to jo. No a my jsme vyšli a tatínek říkal, co budeme dělat. Já jsem říkala, slyšel jsi to, no tak budu hrát divadlo, no.
3: Kránu, když hvězdy mlednou, volají z oblohy, abych jim ještě jednou pomohl na nohy. A každá z nich

manqué v négligé. Zastavili se stopky přesně v tu vteřinu, kdy do rodin ne hrobky jsem si nes peřinu a oděn šedým šatem vstoupil jsem do šera, abych tu v tichu svatém se dočkal

Zase jedna z těch méně známých semaforských písniček, vidíte. Možná i proto ji mám tak rád, že se nestala hitem a přitom právě patří mezi další v tom krásném poetickém světě fantazie Jiřího Suchého. Ale pro dnešek je to už z našeho divadla téměř všechno, protože zbývá ještě symbolické a stylové rozloučení. Tak jak jsem ho doma slýchával často na gramofonové desce s melodiemi z filmu Zločin v Šantánu, když jsem byl malej. Zůstávejte ve zdraví, přátelé, a brzy naschledanou.

sebe zblízka pohledět a pak po letmém políbení v rytmu, kterým srdce bije, zmizet mezi begonie. Byl tady a už tu není.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.